0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vydáme se společně do kraje tichých pěšin, zapadlých hájoven i staré rybářské tradice do kraje schouleného pod hradbou Brd a otevřeného k Šumavským horám. Právě tam najdeme barokní zámek Lnáře. Naposledy patřil šlechtě před 100 lety. Dnes má 16 majitelů patřících do rodiny Vaníčků. A 3 z nich vám postupně představím a poodhalíme s nimi, jak se žije na takovém krásném místě.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Je to další místo z těch, které spolu navštěvujeme, abychom se probrali historií i současnosti šlechtických sídel. Panství Lnáře se rozkládá na hranici tří krajů, středočeského, plzeňského a jihočeského. Stejně tak má mnoho majitelů, jejich celkem 16, a Patrik Rozehnal si přímo na zámku dal sraz se třemi z nich. Všichni patří do rodiny původního majitele. Jako první na nás čeká vnuk tehdejšího zámeckého pána, advokáta Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zámek koupil v roce 1936.
0: Zámecké léto.
2: Vaše celé jméno, se vším všudy.
3: Vladimír Jindřich Marie Vaníček.
2: Jak se kupuje takový zámek, nebo proč ho dědeček koupil?
3: No, tak asi k tomu měl nějakou takovou osobní motivaci a koupil to v dražbě. A ta osobní motivace byla daná tím, že už jeho otec byl dobrý hospodář, zemědělský odborník, který kdysi pracoval pro Haracha, kde dokonce řídil veškeré ty majetky toho Haracha. Potom pomáhal vylepšit hospodaření i některým přátelům toho hraběte Haracha a na závěr svého života potom působil ten pradědeček jako docent na Českém vysokém učení technickém přes zemědělství jako odborník. Protože když ten pradědeček působil na těch štacích, jo, tak o prázdninách si tam bral svého syna, toho dědečka. Dědečkovi se to zřejmě líbilo a když se potom vypracoval, protože byl advokát, tak pro svoji početnou rodinu potom chtěl zajistit něco zvláštního, tak zajistil tenhle ten velkostatek, včetně teda toho zámku. No. Protože poměrně brzy mu zemřela manželka a on měl 6 malých dětí. Že jo. Takže nějakým způsobem, aby to tak drželo pohromadě, tak.
2: Tehdy byly velké rodiny.
3: Tehdy byly velké rodiny, no, tak jenom teda ten můj dědeček nebo otec pocházel, byl ze 6 dětí, jeho maminka, babička byla asi z 8 a tak to všude chodilo. 4 až 12 dětí jsou v línii těch předků, který máme.
1: Jindřich Anastás Vaníček se díky svému otci, který pracoval pro hraběte Haracha, už jako dítě pohyboval na šlechtických dvorech. Znal se svými vrstevníky, čehož pak využil ve své právnické praxi, kdy se věnoval obchodnímu právu.
3: No a tak měl klientelu i mezi těma rodinama. Byl potom dvorní rada Lichtensteinů, protože Lichtensteinové, že jo, byli největší majitelé půdy v českých zemích. A došlo k tomu, že nějak potom v roce 1918 jim to všechno stát zabavil. No a ten dědeček je asi v tomto směru nějak zastupoval, protože měl titul dvorní rada. Dál svůj kancelář, která byla poměrně velká, měl v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí a jako s tím majitelem toho objektu, s tím jedním Kinským, tak docela si kamarádil. No a další. No.
2: Jak tedy se k tomu zámku dostal? To prostě proběhla nějaká vývěska, že se zámek draží, nebo to věděl dopředu? Jak to tehdy fungovalo, dražba zámku?
3: Zřejmě ten předchozí majitel se dostal do nějakých finančních problémů.
2: A víme, kdo byl předchozí majitel?
3: Předchozí majitel byl Karel Bondy, což byl člen nějaké významné rodiny průmyslových podnikatelů nebo obchodníků. A ten si tento zámek a ten velkostatek, který k tomu patřil, tak si pořídil v roce asi 1927, no a po 10 letech potom to šlo ale do dražby. No.
2: V jakém stavu ten zámek tehdy tedy byl, víme to?
3: Byl prostě obývaný, sloužil jednak jako k bydlení, jednak jako prostory pro vedení té firmy, toho velkostatku.
2: Co všechno obnášel ten velkostatek?
3: Velkostatek, který byl v té dražbě prodávaný, tak v té době činil necelých 4000 hektarů. Veškeré půdy, jak lesy, rybníky, tak zemědělská půda ostatní. A plus k tomu nějaký takový ten doprovodný průmysl, jak se tomu říkalo, byla tady cihelna, byla tady pila, pivovár.
2: A to bylo to, co živilo zámek?
3: Dokonce se říká, že mezi tou šlechtou bývala takové pravidlo, že 1 metr čtvereční střechy, tak ten potřeboval na údržbu a provozování hektar lesa. No ale my tady máme tu střechu šikmou strašně, jo. Půdorys máme 2400 čtverečních metrů a 2400 hektarů k tomu bylo. Ale kdyby se brala střecha, tak to je o takových určitě 30% víc. Hospodařilo se tak nějak všelijak, jenže zámek ten dědeček se svýma dětma získal v roce 1936 a v roce 1939 už je tady odsaď ze zámku jako vyhnali Němci, že jo. A hospodářství ale fungovalo, no. Ale jak fungovalo válečné hospodaření je úplně něco jiného, než ty pravidla se trošičku měnějí, že jo.
2: Jak to vyhnání těmi nacisty vypadalo?
3: Říkalo se, že tady byly umístěny nějaké školy z Německa. Jo, že byly obavy v Německu před bombardováním, takže třeba říkalo se, že tady byla nějaká škola z Kýlu.
2: Co to pro dědečka, pro rodinu znamenalo? Tedy přišli nacisté a řekli, balte kufry, odcházíte, nebo kam šli?
3: Kufry odcházíte, no tak protože k tomu hospodářství patřili taky i domy obytný, tak se přestěhovali do tohohle, do těch obytných domů tady v okolí. To je statek jeden, chalupka druhá, statek třetí a tak.
2: To zůstalo, ale zámek opouštěla rodina.
3: Zámek museli opustit, no.

0: Koncem druhé světové války procházela lnářemi demarkační linie. Na zámku byli ubytováni američtí vojáci 3. armády generála Pattona, kteří odsud podnikali průzkum a osvobozování okolních měst a vesnic v sovětské sféře vlivu. Po skončení války byl zámek vrácen doktoru Jindřichu Anastázi Vaníčkovi. V roce 1947 se v Lnářích v jedné z rohových místností narodil Vladimír Vaníček, ale nezůstal tu dlouho.
1: No do toho roku 48, kdy to potom bylo v rámci nějakých těch všelijakých vyhlášek a nařízení sebraný, pak se to převádělo ještě, takže ještě nějakou dobu tady potom mohli jsme bejt, že jo, a právě, že jako já jsem se tady odstěhoval poslední. Když už všichni byli pryč, že jo, a já, protože jsem byl pěkně veliký, tak jsem musel jít do zabezpečeného, tak než to bylo zabezpečené, to náhradní bydlení, tak jsem byl s maminkou tady.
2: Kam jste se stěhovali?
1: My jsme se odstěhovali do Teplic.
2: Proč ne někde tady v blízkosti, proč Teplice?
1: Takovouhle přesnou otázku jsem nikdy nikomu nedal a nikdo mi na ní neodpověděl, ale já si to odvozuju tak, že otec měl problémy s tím sehnat nějaké zaměstnání. On teda před válkou a za války pracoval v plzeňské Škodovce. Jo. Jsem jenom dojížděl, no a pak holt tady odsaď musel jít pryč, tak si zháněl zaměstnání a měl trošku s tím problémy, takže první nějaký takový slušný zaměstnání měl ve Stalinových závodech v Záluží u Mostu, nebo jak se to jmenuje.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

kroky, kde jsem.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Dnes jsme na zámku Lnáře na Strakonicku. O tom, co následovalo po převratu v únoru 1948, zavzpomínáme s Marcelou Mikeštíkovou Rozenou Vaníčkovou, tedy pravnučkou advokáta a majitele zámku Jindřicha Anastáze Vaníčka.
3: Myslím si, že to tady ještě nepadlo. Tam se stalo to, že v roce 1948 přišli takový pomocníci Gottwalda a poprosili ho, spíš už nařídili, že by měl půjčit svůj kancelář a svůj balkón, aby soudruh Gottwald, aby promluvil, a právě, že teda pradědeček mu to umožnil a potom se stalo to, co se stalo. Vlastně pradědeček byl opravdu významný advokát a měl kancelář na Staroměstském náměstí.
2: Od té doby zámek chátral. V jeho sálech se nacházely kůlny a dřevníky a na nádvoří se vyvážel popel. Nebylo ničím neobvyklým, že obyvatelé zámku vykonávali své tělesné potřeby přímo na chodbách. Skladovalo se tu 70 vagónů zápalek, léčiva a část místností si pronajali Jáchymovské doly, které v 50. letech provozovaly těžbu uranu u nedalekých Kasejovic.
3: Tak my jsme sem nejezdili raději a rodiče říkali, že třeba v roce 1968 se sem přijeli tajně podívat, pustili je na zámek, jako taky tajně, a viděli teda opravdu velikou zkázu, protože tady v zámek potom po roce 1948 strašně chátral. A bylo tady JZD, nebo státní statek, v parku se chovali prasata, byly tady, byla tady, když praskla voda v zimě, tak prostě to proteklo, pak zase byly požáry, prostě bylo to hrozný, vojáci tady bydleli, bylo to v hrozně neutěšeném stavu a rodiče vyprávěli, že nahlédli do kaple. Kaple byla asi do 2 metrů zaplněná vodou a byl tam vlastně všechen zbylej nábytek, co tady byl, tak tam byl naházený. Pak jsme se tady vlastně, nikdy jsme se sem jako nejeli podívat.
4: Tak po těch zkušenostech, kdy tohle museli rodiče vidět, to mě muselo u srdce bolet úplně, tak asi bych sem taky nechtěl jet a zjistit, že je to ještě horší.

0: Když už bylo dílo zmaru téměř dokonáno, přistoupil stát v roce 1972 k rekonstrukci, jak si pamatuje Vladimír Vaníček.
1: Byla taková úvaha o tom, že zámek bude mít Jihočeská galerie. Ta se připravovala na rekonstrukci tohoto objektu, ale sebral jim to generální prokuratura České socialistické republiky. Ale ty generální prokuratuře to zase sebrala vláda České socialistické republiky, trošičku ještě ty projekty upravili a pustili se do té rekonstrukce. Přesně datum, kdy to bylo ukončené, nevím, ale je to tak nějak kolem roku 1982. Od té doby už tenhle zámek působil jako rekreační a školící středisko vlády České socialistické republiky a dokonce ještě některé úpravy v parku a kaple, která je v zámku, tak nebyly hotové. Kaple byla dokončena až v roce 1992.

0: Zdálo by se, že po roce 1989 v rámci restitucí rodina Vaníčkova převzala zámek v dobrém stavu. Tak to ovšem nevidí současná majitelka Marcela Mikeštíková.
1: Velice moderně se to rekonstruovalo, ale do velice socialistická. Takže teď, když vlastníme zámek Náře, tak všechno kontroluje památkový ústav. Momenty, který teda dědeček mimochodem hodně měl, takže my jsme jako rodina byli jedni z prvních, který zámek získali zpátky, protože všechny jako dokumenty jsme měli v pořádku. Takže když jsme se sem vrátili a předali nám to v roce 1993, tak je taková zajímavost, že přijeli kamiony v noci a vlastně úplně všechno, co tady bylo zařízené, vláda tady měla zařízený, tak to odvezli, odváželi to v noci. Takže to nám bylo smutné. Takže když jsme se sem vrátili, tak to tady nebylo vůbec nic. Takže jsme měli jsme opravdu velký štěstí, že bylo to rekonstruované samozřejmě, ale jako prázdno.
2: Co na to říkal otec?
1: No, tatínek si jenom vzpomínal, jak to bylo dříve, no. S maminkou jsme opravdu hodně scháněli nábytky, které tady jako se ztratily, takže s maminkou jsme psali si stovky dopisů na různé objekty zámku, jestli se tam nenachází nějaký itinerář. Ale našlo se jenom renesanční židle, 4 barokní židle, které byly ve strašném stavu, a potom tady nějaké knihovny, které byly na zámku Blatná, takže to tady máme.
2: Jaký to je pocit vlastnit zámek?
1: No tak, v roce 1992 jsem paneláková, tak jsem si myslela, že se změní můj život. On se změnil, ale trošku jinak, než jsem si představovala. Takže vlastně na začátku jsme se sem jako rodiny jako nastěhovali, měli jsme tady každý nějaký pokoj, pak jsme to teda uvolnili, no a pak začala ta veliká práce. Prostě, aby se co nejdřív zámek zpřístupnil veřejnosti, takže v roce 1999, 333 let po založení, byl poprvé otevřen veřejnosti, takže začaly prohlídky, potom taky začal tady penzion, zařídili se pokoje, no a začala řehole, prostě pořád velká budova, plno oprav, pořád prostě se něco děje, no, takže mé představy zámecké paní se staly, jako realita je jiná. Celá naše rodina vlastně jsou inženýři a matematici a fyzici. No a pak jsme byli hozený tady do spravování velkého panství a zemědělství. Vláďa byl první, který jako tady jednatel, který se toho ujal. Takže já vlastně po večerech, jako konkrétně u mě po večerech jsem se starala o prostě, já nevím, ubytování a takové věci, tak to jsem jako po večerech dělala takové ty papírové věci a o víkendech tady pracujeme.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Jednou vezmu svého syna za ruku a řeknu mu,

si tam, kam si vítr zamanul. A byla skřehká, s pažemi, které odjak živa spočívaly nevědomky na mých ramenou.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Návštěvu tohoto zámku podnikáme s trojicí majitelů. A zdaleka to nejsou všichni, dohromady je jich 16. Na to, co zámek potkalo po válce i po roce 1989, teď zavzpomíná Hana Mužíková, nejstarší pravnučka jediné dcery Jindřicha Anastáze Vaníčka, kupce Lnářského zámku.

0: Anastázius Vaníček měl 6 dětí, z toho jenom jednu holku. Tato dívka byla velice hýčkána, byla poslána do Švýcarska do penzionátu pro dívky z vyšších rodin a měla takzvané, my jsme vždycky říkali, naše babička má takzvané francouzské vychování, protože jsme museli jíst již od mala, když jsme byli u babičky vidličkou a nožem a nikoliv se hrabat teda v jídle rukama, to by nesnesla. Takže jsme dostali vychování vlastně od hýčkané dcery Anastázie Vaníčka. Moje matka je vlastně nejstarší zase dcera této Vlasty Vaníčkové a maminka tady žila vlastně do toho roku 48 a seznámila se tady s místním chlapcem, to byl můj otec, který se narodil v Elnářích. Jeho dědeček byl vlastně hlavní pokrývač zámku, takže mám ty kořeny v Elnářích a moji rodiče Elnáře milovali a pronajali si potom, když už neměli zámek, když už jsme tady neměli kde bydlet, tak si tady pronajali kousek od Elnář chalupu a na tu jsme jezdili právě s tou mojí babičkou.
1: Když říkáte, že babička měla to vychování, tu francouzskou školu, řekněme, tak i synové, synům se dostalo tehdy jejím sourozencům nějaké speciální výchovy, dbalo to dědeček?
0: Myslím, že synové byli většinou jako muži, vystudovali pravděpodobně všichni gymnázium a potom to byli inženýři, buď to zemědělští nebo strojní, pokud vím, a ona jako dívka byla připravována na to, aby v tom penzionátu švýcarském, na to, aby vedla domácnost, aby se uměla správně chovat, aby uměla francouzsky minimálně a německy a neměla vysokou školu. Potom ale, když jí bylo 50 roků, tak zjistila, že jako potřebují peníze, nějaký finanční prostředky a vystudovala pedagogiku, takže v 50 letech se stala učitelkou a učila matematiku a fyziku na základní škole do svých 75 let.
1: Nebylo jí líto, když tohle měla před očima tady, jak to vypadá, jak to chátrá?
0: Tak ona sem nejezdila, protože se odstěhovali do Brna, takže tak to nesledovala, jak to tady chátrá, ale potom se sem vrátila už jako stará paní a viděla, že to tady její nejstarší dcera, to byla moje matka, že se snaží to zase získat všechno znova a oživit a to se jí moc líbilo a seděla v parku na lavičce a koukala se na to,

0: asi v 25, mezi 20 a 30 lety zemřel.
1: Ten příchod doby toho, kdy jste začali rozbíhat ten zámek zase pod svou správou tady, jak si to pamatujete vy, kde jste tady byli, jak jste se pohybovali, kolik času tady strávili, jaký to byl denní režim třeba nebo tak?
0: Tak přijela jsem moje maminka, teda já vím akorát to, co dělala maminka, i ty další její bratranci a sestřenice se sem taky přistěhovávali a snažili se samozřejmě všichni spolupracovat, ale moje maminka sem přijela s tím, že tenkrát jako důchodce neměla moc peněz, tak si koupila sáně a sekiru a řekla, že těm kaprům, aby teda nezahynuli v tom rybníku, tak v zimě jim musí udělat tou sekirou díry v ledu a tu sekiru si tam bude tahat na těch sáních. Ono už jí bylo 65 v té době, takže jsme jí všichni fandili, aby se jí to povedlo a opravdu sehnala úžasné lidi tady v okolí, a kteří jí pomohli. Takže ty kapři nám jako hrozně pomohli, protože se potom prodali a Češi naštěstí stále jedí alespoň na Vánoce kapry, protože ty kapři nás vlastně zachránili finančně.
2: Zámek tedy zachránili kapři. Ještě předtím tu v 90. letech sídlilo ministerstvo privatizace a jeho úředníci tu bydleli a posuzovali privatizační projekty. Právě v Elnářích se rozhodovalo o budoucnosti českých podniků. Jak současní majitelé, vnuk a dvě pravnučky Jindřicha Anastáze Vaníčka znají svůj zámek, svůj domov a kulturní památku? To se snažil zjistit Patrik Rozehnal.
1: Co se vám osobně nejvíc na zámku líbí?
3: Nejkrásnější je velký sál. Ten je úplně uchvatný, je to jeden z nejvyšších sálů barokní ve střední Evropě.
1: Kolik má zámek nároží? Počítala jste to někdy?
0: Nároží, to je roh, tak ty máš 4.
1: Když přijde pošťák, kde vám nechá poštu? Máte schránku nebo něco takového, nebo kam se hází dopisy?
4: Tak to hodí do schránky, která je na vratech zámku.
3: A to teda je loni. Si představte, že přišel doporučený dopis pro Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zemřel v roce 1958 a přišel z Vídně. Takže když jsem to povídala s kamarádům, tak říkali, no tak ta rakouská pošta je snad ještě horší než ta naše.
1: Co je nejstarším vybavením na zámku?
0: Nejstarším vybavením na zámku je ještě pseudorenesanční nábytek, který se dochoval v druhém patře v jídelně.
1: Kde na zámku věšíte prádlo?
4: Na zámku se nevěší prádlo. Tady když tak na nádvoří, který je společný s tvrzí.
1: Má zámek tajnou chodbu?
3: Tajnou chodbu? Myslím, že má dvě tajné chodby. Jedna tajná chodba je ze svatebního apartma. Tam teda bydlel soudruh Korčák v době socialismu a vede tam takový tajný schodiště nahoru do pokoje, který byl označený 0. Tak to byly asi bodyguardi a možná i milenky, nevím.
1: Soudružky.
3: Soudružky, milenky, ano, pár.
1: A ta druhá?
3: A ta druhá, to je pod kaplí a to mi vždycky tatínek vyprávěl, že jako děti chodili chodbou a že je možná pod celým parkem až ke klášteru, ale je zazděná, ale tam to je strašidelný, no.
1: Máte na zámku Wi-Fi?
0: Ano, na zámku máme Wi-Fi, protože v druhém patře jsou pokoje penzionu a většina lidí vyžaduje Wi-Fi, takže máme v druhém.
1: Kolik místností má zámek oficiálně?
4: To jsem nepočítal. 50.
1: O co se to v uvozovkách nejlíp zakopne?
0: Tak doopravdy se zakopne o zámek, který je hned za vchodem do zámku, na který jsme museli nalepit něco červeného, aby tam nezakopávali turisté, ale jinak jako, že se zakopne o něco, to myslím v zámku ani nemáme.
1: Které okno je největší?
4: Do nádvoří, z prvního patra.
1: Kde okna je?
3: Máme tady brigádnice a ty ve velkém sále, ty se teda mejou jenom jednou za čas, když se postaví lešení.
1: Měl někdy zámek vězení?

0: Neměl.
1: Kolik času vám trvá z místnosti, kde třeba přespíte nebo máte zázemí, když někdo zazvoní a musíte doběhnout k vratům?
2: No tak to je přesný, no tak to je hodně, hodně dlouho, tak je to tak 200 metrů třeba až, no. Nejhorší je, když třeba v parku si grillujeme a zapomenu sůl, tak jdu do zámku pro sůl, pak se vrátím a zjistíme, že nemáme něco jiného. Takže opravdu na zámku je potřeba služebnictvo, bez toho to opravdu nejde a to bohužel teda nemáme.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám představují zámek Lnáře v jižních Čechách jeho současní majitele z rodiny Vaníčků. Zámek stojí na břehu zámeckého rybníka na cestě od Blatné. Dvoupatrový objekt je postaven okolo obdélníkového nádvoří s přístupem po kamenném mostě se sochami přes původně vodní příkop. Kdo zámek postavil? Ví Hana Mužíková.
2: Tak říká se v roce 1665 nebo 1666, různé prameny uvádějí jiné datum, byl založen zámek, protože místní šlechtě začala být malá tvrz, která je hned vedle zámku, a začali stavět tento zámek.
3: Tehdy ho vlastnil kdo?
2: Jako první ho vlastnil Vratislav z Mitrovic. A potom těch rodů bylo hodně, protože na panství lnářské pravděpodobně nevynášelo tolik jako třeba zemědělství v Polabí, protože tady není tak úrodná půda. Lnáře se jmenují vlastně podle lnu, protože se tady většinou pěstoval len, případně brambory, a ne takové plodiny, které by přinesly tolik finančních zdrojů, finanční užitek, takže ho prodávali ty rody, a jejich několik. Máme tady galerii všech rodů, které ten zámek vlastnili. Říká se, že nejvíc rybníků bylo za vlády Šporků, kteří měli 365 rybníků a na přestupný rok napouštěli ještě jeden, aby měli každý den kapra z jiného rybníku. A potom teda to byli jenom baroni z Lilgenau, na které si dokonce pamatuju, protože to byl poslední šlechtický rod, který vlastnil zámek, a ty potomci těch Lilgenau žijí ve Vídni a přijeli se sem někteří podívat na to, jak vypadalo jejich panství, které opustili.
1: Zámek můžete navštívit také. Otevřeno mají od 10 do 16 hodin. Dokonce prázdnin denně, kromě pondělí, a v září pak o víkendech. Silně na vás určitě zapůsobí přes dvě patra vysoká zámecká kaple, kde se pokaždé dojme i pravnuk kupce zámku Vladimír Vaníček.
4: Je to 77 let, co jsem tady byl pokřtěnej.
3: Takže ta jména, která jste uvedl jako křestní, ta vám dali tady.
4: To byl můj dědeček a moje babička, ten Jindřich a Marie.
3: To znamená, že vy jste se narodil na zámku a na zámku jste byl i pokřtěn?
4: Ano, tak tak.
3: Ta kaple je komu zasvěcena?
4: Kaple je zasvěcena Josefovi.
3: Ta kaple je barokní?
4: Kaple je barokní, tady dokonce na těch freskách máme i podpis malíře, který to dělal. Je to jistý Jan Hofmann a datum 1721.
3: My jsme v horní části, vy tu máte i staré barokní varhany, jsme na takových bočních ochozech. Tady se dával a modlil se kdo? Panstvo?
4: Zřejmě.
3: Seděli normální, běžní?
4: Třeba zaměstnanci nebo místní občané, no. Ono, když takovýhle velký statek je v tak poměrně malý obci, tak většina těch místních pracuje pro ten statek.
3: To znamená, že tahle kaple fungovala jako svatostánek i pro obec, pro ty lnáře, pro občany z této vsi, městečka?
4: No, tady jsou ještě ve Lnářích, který v současné době mají tak zhruba asi 850 obyvatel, tak jsou kostely ještě dva. Tady nahoře na kopci u kláštera je kostel jeden a ten je pořád funkční, a tady ve vesnici dole je ještě kostel druhý, který sice má krásnou fasádu, ale vevnitř je naprosto pustý.

0: Teď se nacházíme a posluchači to dobře slyší podle té ozvěny v tom největším sále. Jaký velký sál, kdo mi o něm povypráví, kdo mi řekne, co je na stropě, protože ten je opravdu bohatě vyzdoben štukatérsky, ale i freskami.
1: Takže na stropě je největší freska na zámku Náře. Je to svatba Dia a Héry na Olympu a jsou tam olympský bohové. Je to významná freska, která se nachází třeba také v zámku Troje, ale v menším provedení, protože vlastně se majitelovi zámku Troja v Praze velice líbila, takže si potom objednal stejnou.
0: Jak velký je ten sál rozměrově? Čísla?
1: 240 metrů čtverečních, takže konají se tady plesy, dříve v historii plesy, teďko koncerty. Poslední koncert tady byl v sobotu. Samozřejmě jsou tady každý víkend svatby. Každý druhý víkend se tady konají svatby, obřady.
0: Jako výška je tak možná na 4 patra rodinného domu, na vaše 2, hodně veliký. Tady ty krbové římsy jsou falešné, nebo to byly krby?
1: Byl tady jeden krb a ten druhý byl jako z barokního hlediska udělaný symetricky jenom jako a teď jsou v současnosti už jenom jako oba dva.
0: Proti trojici těch hlavních velkých oken je vstup do sálu, dveře je tady několik vstupů samozřejmě, ale nad tím je balkon z chodby o patro výš, ten sloužil na co? Pro koho? Víme?
1: No tam většinou seděli vždycky hráči jako hudba.
0: Pištci, trubci.
1: Trubci a když jsou svatby, tak tam hraje prostě živá hudba.

0: Marcela Mikeštíková nás ale vzala i na jiné místo. Vyrazili jsme ven. Na nádvoří jsme minuli kašnu se sochou Neptuna, prošli parkem kolem minaretu a dorazili k zadní části zahrady, kde na nás čekalo překvapení.
1: To, co asi málo kdo by čekal na zámku v tom parku, všichni statné duby, krásně sestříhané buxusy, obrazce, kašny, potůčky, pavilonky, a že by to byl bazén, 25, jak někde na koupališti, od kdy je to bazén?
2: Bazén tady je od doby Karla Bondyho v roce 1927 a právě ten tady dělal takový rekonstrukce pro svoji ženu krásnou, říkalo se, že byla nejkrásnější a přála si bazén, tenisový kurt, nejmodernější koupelny se sprchama, které stříkali ze stěn, takže to tady bylo velice moderní. No a teď máme, tady potom zbyl bazén 25 metrů. Ten bazén byl vlastně přebudovaný za socialismu, když byla teda přestavba, tak ten původní bazén byl na místě tenisového kurtu a tady vybudovali nový bazén a teď je 25 metrů velký krásný bazén, největší u barokního zámku v České republice. Přijďte se vykoupat.
1: To je úžasný. Já jdu do plavek a jdeme na to.
0: Zámek nechali postavit před více než 360 lety pánové z Mitrovic, příslušníci starého českého šlechtického rodu. Dnes na ně navazují Vaníčkovi. Mají podle nich Češi k památkám a stavbám naší historie pozitivní vztah?
3: No, myslím, že mají. No. Jak je to, co tady je u nás, těch všelijakých hradů, zámků, to jsou takový kvanta, a všichni to dávají pořád dohromady, no.
4: A myslím si, že když dříve museli rolníci platit desátek tomu panstvu, takže něco takového by se mělo zavést, abychom si jako Češi mohli ty svoje památky udržovat a všichni vlastníci, kteří vlastní zámek, by měli z toho, co se třeba vydělá na těch polnostech, určitě dávat ten desátek a z toho rekonstruovat a udržovat ty nádherné zámky a ty nádherné historické památky, které Čechy mají.
1: Ten zámek máte rád hodně, že jo?
4: V tom zámku se, tak moje maminka k němu má vztah a já si myslím, že to není jenom o tomto zámku, že to je i o jiných památkách a jsem moc ráda, teď mě to skoro dojímá, že Češi opravdu mají i nadšence, kteří nejsou šlechtici a kteří si zámek koupí a potom tam stráví skoro celý život tím, že ten zámek dávají dohromady.
1: Co byste poradila vůbec Čechům? A nemusí vlastnit zámek, můžou vlastnit jenom drobný dům, jak se k tomu postavit, protože i tohle vytváří naši krajinu, předáváme to těm potomkům, jak se starat o to, co v rámci rodiny bylo svěřeno.
2: No každý, když vlastně něco vlastní, tak to musí milovat a miluje to. Takže vlastně v době socialismu asi všechny památky tady zašly, protože prostě se o to nikdo nestaral. A teď, jak se vrátili všechny svým původním majitelům, šlechticům, tak je to úplně vidět, jak rozkvetla celá Česká republika, jak prostě všechno je, se opravuje postupně. No tak jako někdo vlastní zámek, někdo vlastní dům, tak je vidět po těch vesnicích, jak to všechno ožívá, jak ty lidi už mají víc peněz, že si to můžou dovolit, prostě můžou prostě si budovat svoje a mají to rádi, protože to je vlastně jejich, takže soukromí vlastnictví je důležitý.
1: Máte radost z toho, kde žijete, když to vidíte?
2: Já mám ráda Českou republiku a tady ten kraj rybníků, to je něco úžasného, prostě 150 rybníků nebo kolik tady je v okolí je. Mám ráda Českou republiku a jsem na ní pyšná. Prostě historie, to je z historického hlediska. Jsme tady měli prostě nejslavnější panovníky a vybudovali Prahu a všechno prostě úžasný.

Naše země se má čím chlubit. Naši předci dokázali uchovat díla neskutečné krásy a my o ně pečujeme dál. Buďme hrdí na to, co máme, starejme se o to s láskou, ať ty skvosty najdou v naší zemi také generace daleko po nás. Naši zemi přece milujeme, tak to cítí František Kinský.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Začíná další díl, dnes trochu řekněme slavnostnější, protože už v neděli jsme si připomněli jen v našem pořadu Hvězdné návraty, to jedno výročí, v pondělí pak naplno i v Humoriádě a dnes tu sedí naživo oslavenkyně půlkulaté krásné narozeniny měla Uršula Kluková, už se usmívá, má z toho radost.
3: Mám z toho radost, že jsem to přežila.
2: Ty oslavy, anebo celý ten život?
3: No, ne, ty oslavy.
2: Jo.
3: Celý život samozřejmě ten byl báječný.
2: Jasně, no. Takže jsi ráda, že zaprožila.
3: No, úplně.
2: Jo.
3: No, já jsem nadšená.
2: Z toho, že je tady.
0: Humoriáda.

0: Rozsvítila to tady u nás Uršula Kluková.
1: No.
0: Kdy jsi naposledy koukala třeba na východ slunce?
1: Na východ slunce já koukám každý den, protože každý den slunce vychází. Já vždycky už zase leze.
0: Počkej, ráno slunce chodí... nebo Uršula z postele?
1: No, ne, no tak já ráno vstávám, protože já mám psa a on chce jít ven. Jo. Že jo?
0: No to musíš naučit, aby chtěl později.
1: No a jak se to dělá?
0: No, musíš být silná.
1: No, to je pravda. A já jsem slaboch, jak je známo. Teď já jsem se, ona je tak rozmazlená, ta moje Fenka, jak byla u těch lidí, když jsem byla nemocná, jo, tak ona chce spát v posteli. Hele. To si neumíš přizat, to jsou boje.
0: A vytlačuje tě nohama ven z vlastní postele určitě.
1: To ne, to ona je malinká.
0: No to nevadí, ale to má každý pes, je malej.
1: No dobře, on má 2 kila, takže to ani necítím. To je, jak když na mě sedne moucha.
0: Když jí zavalím, ani to nevím.
1: No právě.
0: Uršulí, co vybereme? Jakou první ukázku s kým?
1: Já bych vybrala Josefa Fouska. Pepíka Fouska a jeho epigramy. To je úžasný.
2: S příchodem impotence se mnozí zoufalci dávají na politiku v domnění, že tam dosáhnou postavení. Je zajímavé, že ačkoliv vůl nemůže mít potomků, vymřením u nás rozhodně nehrozí. Kdyby u nás za zlodějinu kat zkracoval údy, chodili by v zemi české možná samé zrůdy. Dva moudří se dohodnou vždycky. Dva blbci nikdy, ale mohou mít společné cíle. Je zajímavé, že je u nás tolik otrávených lidí, ačkoliv všichni známe houby. Stojíš-li u kolotoče, na kterém jede blbec, pokaždé se s ním setkáš. Jediná možnost, aby si se s ním nesetkal, je s ním na kolotoči. Mě tak napadlo nedávno, jsem napsal, když jsem ten volební boj, tak jsem taky mi to zasáhlo jako básníka. Napsal jsem, až podlehnu zcela chmurnu, na leasing si koupím urnu. Ono už to pomalu zlidovělo, že? A představte, taky se mi líbilo, divný národ tihle Češi. I když je pes pokouše, sotva se jim rány zhojí, znovu volí komouše. Už jste slyšel, pane Novák, mou poslední zprávu? Klonovat prý v Čechách budou místo vola krávu. Kráva to je užitečná, můžete jí dojit. Vůl má pouze tenkrát význam, když se chodí volit. Na celém tom širém světě těžko najdeš slušný stát. Jak se ale krade u nás, té lidi unikát. Když nakradeš miliony, tak zůstaneš bez viny. Běda ale kdybys ukrad u trafiky noviny. Tenhle market, to je obchod, že mu není rovno. Snadno neseš, co si koupil. Z důchodu máš polovic.
0: Pepa Fousek, úžasný to. Pepa, glosátor.
1: Já jsem taky napsala jednu takovou pro Pepika zase. Fousku, kup mi housku. Já mám pořád hlad a ty mě máš rád.
0: Už to od tebe slyšel nebo dostal napsáno?
1: Už to i slyšel a tvářil se, že mi ji koupí.
0: Napsal ti i někdy písničku?
1: Napsal několikrát. No a pak jsem se jí musela učit. Teď já nemám hudební sluch ani paměť, jak říká Petr, spálený. A tak jsem se to musela nadřít a byla to Slepička.
0: Ano, to známe.
1: Ano, to znáte. A potom jsem ještě jak se to jmenovalo? nakonec měla ve sklepě, taková bába měla ve sklepě bombu, víš. Ale já teď nevím, jak se ta písnička jmenovala. Bylo to vtipný hodně. Mm-hmm. A potom 6 mužů Uršuly Klukové se jmenovalo. Já jsem o každým tom muži zpívala jednu sloku.
0: Co jsi s nima provedla?
1: Oni odešli sami.
0: Opustili Uršulu Klukovou. A zůstala sama. Bez 6. muže, nebo?
1: Měla 6.
0: Toho si nechala.
1: No, ten tam pak zůstal, to byl takový dědek.
0: Jo. Tvoje významní muži v životě, kdybys měla jmenovat?
1: Tak jeden z mých nejvýznamnějších mužů, a vlastně ne, bylo jich strašně moc. Tak můj manžel byl jeden velikánský, to byl Pavel Fiala, který mě vůbec seznámil s divadlem, protože já jsem nikdy se o tohle to nezajímala, ani jsem nechtěla hrát divadlo, nebo no to už vůbec
0: tomu
1: ne.
0: Tomu můžeme vděčit za to, že to dneska sedíš.
1: Ano. A potom jsem poznala strašnou spoustu dobrých a báječných a chytrých lidí, i tebe. Vlastně.
0: Děkuju, no, ale čekala jsem, že tu bude dlouhý výčet jiných lidí.
1: Ne, no tak já to všechno nechci jmenovat, protože to bych tady seděla hodně dlouho, ale Slávek Šimek a Luděk Sobota a Jirka Cízler a Jirka Krampol a Jirka Bednář a doktor Plzák, do toho jsem byla i jednu dobu zamilovaná, ale jenom tajně, protože jsem věděla, že ten by si ze mě hodně utahoval.
0: Říká Uršula Kluková, náš dnešní host. Vybrala si tedy Pepu Fouska. Můžeme s ním pokračovat dalším vyprávěním o Austrálii, anebo si dáme vyprávění o strachu a hrůze. Nebojte se, bude to vtipné, protože to na starost může mít Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák. Ukázka z roku 1977. Vy rozhodujete na telefonním čísle, však už ho dobře znáte, ale připomenu 731 800 900 nebo SMS-kou, kterou pošlete na číslo 90 011 04 s heslem To musí být humor mezera A na konto Josefa Fouska nebo humor mezera B pro dvojici Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák. No ušlo mi to, teď budeme sčítat a brát ty telefony, jo?
1: Ano.
0: Výborně, tak jdeme na to a vy nám pomožte, těšíme se.
3: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Ve studiu je Patrik Rozehnal a
5: Uršula Kluková.
4: A na telefonu v této chvíli kdo? Kdo by nám chtěl něco říct a prozradit, pro koho hlasuje? Vítejte.
6: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Uršulku.
4: Ano.
5: Děkujeme.
6: Které přeji k jejím narozeninám pondělním hlavně hodně zdraví a úsměvu do dalších let.
5: Děkuju moc.
4: A co vybíráte, Honzo?
6: A vybírám určitě dál Pepíka Fouska, to je další velká osobnost.
4: Dobře, děkujeme za to, děkujeme. Ať se daří i vám. A další telefon, další hlas, kdo to je?
7: Dobrý den, Breno z Martina.
5: Dobrý den.
7: Hlasujem za Ačko a prajem vám pohodový víkend. Dovidenia.
5: Děkujeme.
4: Ať se vydaří, děkujeme moc, mějte se pěkně. Dobrý den, kdo pak tu je?
8: Dobrý den, Dajenda, Orlický hory. Já vás zdravím, Patriku, i paní Uršulu, abatyši českého humoru. Přeji všechno nejlepší, hodně zdraví, aby tady hodně rozdávala radost. Je dobře, že jste se vy dva potkali, protože dřív by to nešlo, protože svatou Uršulu stěli 2 roky předtím, než se Patrik narodil. A tadyhle ta jedna taková předvolební, ale to je od Jana Amose Komenského. Hlavně, že je koryto, ale svině se už vždycky najdou.
4: Ano. Dobře.
8: A uvidíme se u Kinskýho na zahradě v parku asi.
4: Ano, oslava 10 let pochodkové roku, tak se těším a děkuju, ať se daří.
5: Děkujeme.
8: A Pepu Fouska samozřejmě.
4: Ano, pochopil jsem i podle toho básnění. Mistra. Výborně, zapsáno, děkuju.
5: Děkujeme.
4: Pravda, příští sobotu 29. oslava 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí od 11 hodin. Kromě těch věcí, které avizujeme, tak třeba i kouzelník, bubeníci, karikaturista. Kdo je na telefonu teď?
9: Dobrý den, tady Magdalena, já vás zdravím, určitě se přeju všechno nejlepšího.
5: Dobrý den, děkuju.
9: A prosila bych mého milovaného celého Fouska, žádný kousek.
4: Dobře, máte ho mít celého, celou tu ukázku o Austrálii.
10: Totiž já anglicky opravdu umím akorát take it easy a bye bye. A teď už umím víc, už mám 20 slov. A on se na mě podíval a pak come on. A já měl operaci sluchu taky z boxu, možná nevím. Ale měl jsem těžký dětství, že u babička mi koupala v makovině, abych spal. A taky... tak on mi, opravdu mi pak come on, a já to blbě slyšel a já myslím, že mi říká kámo. A tak jsem tím přišel a pám Czech Republic. A on tak kategoricky mávnu rukou a pám depak, tady není legrace. Tak jsem se uklonil a on začal prohlížet všechno a moje manželka mi dala léky sebou a dala mi, protože já jsem kardiak, žiju po infarktu, tak užívám kardilán, diakordin, aspirin a takový ty věci, nitroglycerin. A jelikož jsem profesionál, to je má rodinu už celý život, téměř, tak jsem si to dal do takový, tak mi to dala do takový, dávám to pohromadě a chutám to vždycky chutí. A ona mi to dala do takový té skleničky a tam na tom byla napsáno majoránka. A on čet, ten celý se zarazil a povídá ten australský majoránka. Já pám, no Mariana, no, já normální člověk, já nemusím, mi stačí rum. Teď jsem viděl, jako, že to je vedle. A on začal hledat, už se vysypal ty prášky, bílý a povídá drugs. No a já, jako drogy, to je všude na světě, všechno jsou to lékařské věci, lékárenský. Mám yes, drugs. A byl jsem tam hodinu a půl navíc.
4: Humoriáda. Taky jsi zažila nějakou takovouhle důslednou kontrolu na hranicích?
5: Na hranicích jsem nezažila důslednou kontrolu.
4: A kde?
5: No, prostě já jsem někam...
4: To z toho vyplývá, že jsi zažila někde jinde důslednou kontrolu.
5: Jo, kontrolu jsem zažila, samozřejmě. Různé kontroly, no ale... Na hranicích ne.
4: Na hranicích ne.
5: Kontrolu u lékaře. Několikrát, no.
4: Jo.
5: Ano.
4: No, bolí mě v krku, svajkněte se. Něco takové jako důslednou kontrolu.
5: No, tak zase ne. Že jo. Ale svajkněte se bylo často.
4: A bojíš se doktorů?
5: Nebojím, proč? Ty se bojíš doktorů?
4: No co vím, tak ty se bojíš zubaře určitě.
5: No zubaře se bojím.
4: Já to nepočítám mezi doktory, víš?
5: No jistě, že ne, to je instalatér. No, ne, bojím se strašně doktorů zubařů, protože a přitom někdy může být i u zubaře sranda, že jo?
4: No
5: já tam přijdu, že jo, a teď oni se sedněte si a tohle a počkejte, vy jste přišla nějak dřív, to se mě jednou přihodilo takhle, já jsem tam, oni mě měli vyplachovat kanálek, ale já jsem tam přišla nějak dřív, tak tam byla nějaká paní, takhle tam ležela, dneska se u zubaře leží, že jo, dříve se sedělo a stálo.
4: No to, abys neutekla před zákrokem.
5: No právě.
4: To bylo horší.
5: Tak tam ležela nějaká paní, už tam byla vypláznutá celá a počkejte, tady dali mě kafičko ještě, jo, a dali tam takovou plentičku a teď já jsem poslouchala, protože cizí neštěstí se potěší vždycky, tak jsem, co se děje, a teď slyším, jak paní a pan doktor, no už to bude, tak klid, už to bude. No tak paní, prosím vás, neblázněte, teď za chvilku jste hotová. Pane doktore, už to nevydrží. No prostě, takhle to bylo za tou plentičkou, to musím se smát. Ale pak mě smích přešel.
4: Když jsi slehla místo paní ty a šla si na řadu, ano. Vážení, Uršula Kluková je naším hostem a teď řekl bych v podstatě i její kamarád hudebně, Dalibor Janda, ten ti napsal taky nějakou písničku,
5: ano,
4: co?
5: Ano, to byla taková písnička, kterou jsem musela taky zpívat trošičku, ale jenom trošičku, protože jsem se to naučila, on vždycky, než jsem tu začala zpívat, tak mě vždycky do mě trošku šťouch, abych viděla, že je u mě.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Co bychom si asi teď vybrali? Tuhle otázku teď dávám Oršule Klukové, to je dnešní host Humoriády. Mimochodem jenom připomínám, že oslavila s námi 85. narozeniny.
2: No, nemusíš to tak často říkat.
1: Ale tak jo, ať si posluchači uvědomí, jaký skvost tu máme dneska. Mm-hmm. Tak Oršule, koho bys připomněla?
2: No, já bych připomněla Laďku Kozderkovou. Protože tady je úžasná věc, tady Automoto Reví, Vlaďka Kosterková a Vladimír Bedrna.
3: Dále.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Vy jste vedoucí auto opravny?
3: Ano, prosím. Co si mě tak prohlížíte?
4: No, prejte děsnej průďac. Tak jako koukám, jestli jste.
3: Dejte, já tyhle ty finty, ty já znám.
4: Jo, to.
3: O co jde?
4: Rozbitý auto, pane vedoucí.
3: Prosím, a neříkejte. Neví.
4: No jo, říkám, tak já si dovolíte. Hanáková.
3: Ja. Havel, těší mě.
4: No, to vám to dlouho nevydrží.
3: Co?
4: No, myslím to potěšení. On ten auták, víte, on je na tom zle.
3: No, posaďte se.
4: Můžu?
3: No, prosím.
4: Můj kecoli. Dobrý den.
3: Vy jste bourala?
4: Já? No tak jo, no, to víte, no, tak. Když člověk jezdí, že jo, tak se stane ledacos, no, to znáte, ne?
3: No, když člověk jezdí, tak no. To jistě.
4: No, to víte.
3: To se stane ledacos.
4: No, no, no.
3: Ale když jezdí ženská, no. To je hotová pohroma. No. Víte, jestli si vybrala zrovna naší firmu, no. My tady na zázraky nejsme zavedený.
4: Oni v dílně říkali, že no. Ze mě nebudete mít radost. Vy nemáte, víte, no.
3: Nevím, proč bych měl jásat.
4: A počkejte, pane vedoucí, a opravujete opravdu všechno?
3: Tady nejsme kouzelníci.
4: No to já jako...
3: Tady je autoopravna.
4: No to si...
3: Podívejte se, když mi sem někdo přijede s rozbitou šunkou, tak od nás nemůže čekat, že mu z toho sestavíme Ford Escort, milostivá paní.
4: Pane vedoucí, já jsem slečna.
3: No tak to promiňte, já dívkám ve vašem věku už říkám paní.
4: A jo, no tak vážně, pane vedoucí. Jste začátečníci, nebo jste umělci, umíte to vůbec jako...
3: Já vůbec... Do teďka nevím, co chcete opravit.
4: No co? Bílýho Čikulika. Teda, pane vedoucí, počkejte, on, jako, že byl bílej, jo, tak to bílej byl. Ale že to je Čikulik, tak to už není moc poznat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: dokonce jsem ho i prodala.
1: Jezdila jsi s ním?
0: Ano, mě asi třikrát.
1: Ze servisu domů a pak zpátky a mezi tím na pumpu.
0: No, ze servisu domů, ne, to jsem si musela zavolat kámošku, aby s tím odjela. Protože já, když jsem to auto viděla zblízka, tak jsem se tak lekla.
1: Čeho?
0: No to, jak je to veliký.
1: A ty jsi neměla žádnou limuzínu, ne?
0: Ne, já jsem měla mikru.
1: No, ještě ten název. Žádnej tyrák nebo něco takového.
0: Ne, tyrák, dopak tohle.
1: Představ
0: ne,
1: si, že bys řídila autobus třeba. To. A že bys vezla kolegy na zájezd.
0: Ne, to vůbec bych si nepředstavovala, protože to je nesmysl, to by se nepovedlo. Já jsem teda řídila, já jsem jezdila ukázněně, pomalu, já jsem vůbec nenabourala a jezdila jsem asi 6 roků. A do Broumova. To je 200 kilometrů. A z Broumova, pochopitelně, takže to je 400 kilometrů. A nic se nestalo. Byla jsem pyšná.
1: Vozila jsi i někoho?
0: Ano, psa a kočku.
1: Ostatní se báli nastoupit, jo, nebo co?
0: Ne, tak ostatní jsem nezvala.
1: Uršula Kluková, se kterou je vždycky veselo vážení, vybrala tedy návštěvu automotoservisu, kde je Laďka Kozderková jako zákazník a jako vedoucí Vlastimil Bedrná. Ještě se tam vrátíme, abychom zjistili, jak to dopadne. Budete to chtít, pak hlasujte pro Ačko. Jestli chcete změnu, nabízím, a to možná potěší Uršulu, Miloslava Šimka, povídku Jak jsem se vyučil, to je varianta B. Tak Ačko nebo Bčko za slovem humor pošlou ti, co teď poslouchají, na číslo 90 011 04. SMS brána čeká. A taky studiové číslo 731 800 900 na vaše rozhodnutí. K tomu Leona Machálková, jedna písnička a pak vysíláme to, co si vyberete většinou. Taková je humoriáda.

0: Švédské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildbrantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Ono do té naší rozhlasové pozvánky se všechno úplně nevešlo, jak bohatá to akce bude právě toho 29. srpna, tak jenom doplním, že samozřejmě tady František Kinský ano, nebude chybět, bude tam dvakrát na takovou malou talk show, ale uvidíte třeba i kouzelníka, jedno z našich nejlepších, Michala Nesvedu. Zazní i koncert Bubenický od tam Batukáda a bude tam i Rychlo karikaturista, kromě těch dobrot, které budou v celém parku k dostání a vám k dispozici. Takže jste zváni a budeme tam v sobotu 29. srpna od 11 hodin, třeba taky proto, abychom vám představili speciálně tu naši poslední velkou kuchařku Sladké Česko se 170 sladkými recepty. Podrobnosti na webu pochoutkovýrok.cz a těším se osobně tedy příští sobotu, doufám, že se tam potkáme. Teď se potkáváme v Humoriádě s těmi, co hlasují buď pro Laďku Kozderkovou nebo Miloslava Šimka. Naslouchá dnes i Uršula Kluková a ptám se tedy, komu naslouchá, kdo teď rozhoduje. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Dana z Pardubic, já vás oba zdravím.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den, paní Klukové, přeju hlavně zdravíčko.
4: Děkuji.
3: To je nejdůležitější. Opatrujte se a dala bych Bčko.
2: Pana Šimka, děkujeme za to, za hlas a děkuju. Za hlasování.
4: Děkujeme.
2: Ano, děkujeme vám a přesouváme se za dalším, kdo nám tedy volá v této chvíli. Vítejte u nás, dobrý den.
5: Dobrý den, Patriku Božena, já se zdravím vás a především zdravím srdečně naši milou a usmívavou Uršulku, které přeji do jejich krásným narozeninám hlavně hodně zdraví, štěstí, radost a ať tady s náma jste hodně dlouho, protože smích a humoriáda s váma je něco úžasného a byla bych pro Bčko, tak jak jste si vypřála. Takže vám přeju opravdu krásné dny.
2: Děkujeme.
5: A hodně štěstí.
4: Já vám moc děkuju za všechno, děkuju.
2: Kdo dál?
6: Dobrý den, Patriku. Tady Alice z Kostelce.
2: Ano.
6: Dobrý den, Uršulko.
4: Dobrý den.
6: Přeji vám také hodně štěstí k narozeninám, hlavně zdravíčko.
4: Děkuju.
6: A hlavně buďte tady co nejdéle s námi. Máme
4: děkuju.
6: Vás všichni moc rádi.
4: Ani se nehnu.
2: Od té chvíle zůstává, ano. A co vybíráte?
6: Tak jo, a vybírám Bčko, prosím.
2: Dobře, děkujeme moc a uděláme změnu. Chceme Šimka, tedy chce veřejnost, hlasující a humoriádníci, tak jak jsem se vyučil, bude znít teď éterem.

0: Jak jsem se vyučil? Na formování mého charakteru v dospívání měli vliv tito lidé. Služebná Olga znalá věci, trafikant Vávra a hostinský Trejbal, jehož heslem bylo i dítě má žízeň. Nejvíce mě však ovlivnil strýček Urban Světoběžník. Pravda, u nás doma nebyl příliš oblíben, neboť jeho pověst kasaře nebyla pro náš rod tou nejlepší vizitkou, ale já ho miloval. Líbila se mi jeho sbírka falešných vousů, lesklé kasařské náčiní, kýchací prášek proti policejním psům, padělané bankovky všech měn, které stály za to, bodky s podpatkem vpředu ke zmatení stop, které nesundal z nohy, a dokonalá napodobenina uniformy seržanta zahraniční tajné služby. Na rozdíl od nás měl Urban vždy hodně peněz. Maminka se mi sice snažila namluvit, že její bratr hodně spoří, ale já dobře věděl, že bez ustání a bez ostychu krade. Ondy jsem si schoval za ucho žvíkačku a jedva mě strýc pohladil po hlavě se slovy si hodný a bohatý chlapec, už tam nebyla, a naopak Urbanovin se začaly pravidelně pohybovat čelisti. Tato a podobné příhody mě se strýčkem zblížily. Začínal jsem si jeho podivné práce vážit. Některé kousky mě přímo nadchly. Ku příkladu o Vánocích, kdy se v domě na 10 vteřin zhaslo, aby mohl Ježíšek nerušeně přijít, stačil ukrýt stromeček, ozdoby i cukroví, nehledě na to, že sousedé pohřešovali ryby a synků velocipe. Byl jsem proto nesmírně šťasten, když si mě strýček vyhlédl za učedníka, neboť, jak řekl rodičům, mám dlouhé štíhlé prsty, které jinde sotva najdou využití. Maminka sice mínila, že bych mohl být truhlářem, ale Urban se jen usmál a prohlásil, že lépe počkat, až stůl bude plný. Ani otec se nemohl smířit s myšlenkou, že budu šmatákem. Když máš štíhlé prsty, ať je hodinářem, není to krása takové zlaté hodinky? A zadíval se podivně na zápěstí. Nehledej, švagře, podával mu strýc hodinky společně i s plnicím perem. Víš, trénuji mezi řeči, abych nevyšel ze cviku. No, abychom tu trapnou debatu skončili, kluk se bude učit u mne a když se ti rozbijou hodinky, přinese ti jiné.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Kdy jsi měla první hodinky, Uršulo?
3: První hodinky jsem dostala, když mě bylo 18 a to mě dali naši.
2: Aby se zvrátila domů včas.
3: Ne, to ne. No, dali mi jenom tak jako, protože mi ho dali jako dárek, když mě bylo 18.
2: A dnes máš ty moderní, chytré hodinky?
3: To mám chytré, protože sama jsem blbá.
2: Vážení, tohle je Uršula Kluková ve svých 85. Tak čím to uzavřeme? Miloslavem Šimkem, tím jeho vyprávění o tom, jak se vyučil, anebo scénkou Žádlivý manžel s Daliborem Gondíkem a Adelou Gondíkovou, nabízím je taky proti varianta B. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Vybírejte, hlasujte a ať to stihnete.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Každý kluk

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Posloucháte Humoriádu. Ve hře Miloslav Šimek a pak na druhé straně Dalibor Gondík a Adéla Gondíková. Představte si, že si tady povídáme, byly tak přetížené linky, že nám zamrznul počítač, přes který přichází linky, ty telefonní do vysílání. My samozřejmě máme hlasů docela dost a už se nám vyrýsovalo i to vítězství,
2: jo.
1: Ale v tomhle počasí prostě počítač si normálně
2: zmrzne. No je to tak, prostě to, zmrzne to i v létě, když je to takhle, že jo?
1: Jo. Ale máme vaše hlasy do té doby zaznamenané a ty rozhodli o tom, že chcete pokračovat s Miloslavem Šimkem. Tak jak jsem se vyučil, dokončíme tu povídku.
2: Ano.
3: Přestěhoval jsem se tedy ke strýčkovi. Jak krásný byt to byl. 3 tajné vchody, 2 podlaha i strop, knihovna plná kriminalistických sborníků a tucty dalších lákadel pro mladého chlapce. Výuka začala hned ráno, neboť bylo třeba ukrást snídani. Půjdeme udělat samoobsluhu, rozhodl strýc, neboť tam si vybereš, co chceš. Chodím tam už 5 a používám stejný trik, zvaný těhotná žena. Dneska však zvolím jiný způsob. Vezmeš košík a naložíš ho, co hrdlo ráčí. A nějakou maličkost strč pro cvik za kabát. Byl jsem překvapen, že strýc hodlá platit, neboť zůstával u pokladny, rozmlouvá je s vedoucím o zločinnosti mládeže. Náhle, to už jsem měl koš vrchovatý a za kabátem mraženou kachnu vykřikl. Támhle je ta straka. Vrhl se na mě a na mou hlavu pršely pohlavky. Vyrval mi kachnu ze záňadří a mával s ní nad hlavou volal. Je to možný? Vlastnoručně ho nezdaru odvedu na policii a hnal mě ke dveřím. Za hodinu je tu zboží zpátky s pokutou, ujistil ještě vedoucího. Ale nebylo. Za hodinu jsme byli už po snídani a v troubě se pekla kachna. Strýc pak ještě vzkázal telefonicky do samoobsluhy, že vedoucí je vůl. Jak přijít rychle k penězům na cestách bez cestovní vkladní knížky, mě strýček naučil také záhy. Stačila k tomu páska pomocníka veřejné bezpečnosti a vybírání pokut za nepřiměřenou rychlost, kterou Urban odhadoval během vedle auta. Když se stmívalo a bylo třeba dopravit se domů, nechal posledního řidiče vystoupit z vozu, řka, že přeskouší, jak fungují brzdy. Automobil jsme pak prodali dychtivým servisům na součástky. Strýce Urbana provázelo při práci neobyčejné štěstí. Jen jednou se pamatuji, že padla kosa na kámen. To se totiž strýček zastavil u slepce na nároží a vsypal si obsah jeho klobouku do dlaně. Dřímající nebožák se vymrštil a začala honička, kterou by nikdo od invalidy nečekal. Za běhu po nás házel nevidomý dlažební kosky s nebývalou přesností, což svědčilo o tom, že ten člověk nejenom vidí jako sokol, ale že i ruce a nohy má v nejlepším pořádku. Strážníka na křižovatce tato situace vyvedla z míry natolik, že začal střídat světla na přechodech tak rychle, až slepci přecházel zrak. Díky zmatku jsme mu tedy unikli, ale přesto bylo slyšet, jak volá mávé bílou holí, že se ještě uvidíme. Tato nicotná příhoda se nám zdála velmi zábavná, ale bohužel jsme se slepcem skutečně ještě viděli. Moje učednická léta byla tak násilím přerušena. Strýc v nucené samotě, jak se zdá, zatrpkl, neboť na motáku z vězení se dal slyšet, že nemá cenu dělat poctivé řemeslo, když svět je plný podvodníků.
1: Humoriáda. Ta byla dnešní Humoriáda s Uršulou Klukovou. Ještě jednou všechno nejlepší, Uršule, se ti daří, hodně zdraví, štěstí a humoru do tvého života a přinesl i trochu nám zase někdy do rozhlasu.
2: Samozřejmě, že ale pomalu s tím humorem.
1: Opatrně dávkovat po troškách.
2: Ano,
1: po kapkách.
2: Po kapkách. Ne, ale jestli máte nějaký smutek na duši, pohleďte pejska a kočičku, nebo kočičku a oni vám to ocáskem všechno rozeženou. Říkala

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Policisté pátrají po 12-leté dívce, která odešla z teplické nemocnice. Práce na gymnáziu FX Šaldy v Liberci budou dražší. Technická univerzita připravuje nové bakalářské obory. Dnes bude zpočátku jasno, přes den polojasno a teploty do 22 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Policie pátrá po 12-leté Klaudii Mansfeldové z Ústecka. Ta včera v podvečer odešla z nemocnice v Teplicích, kde byla akutně hospitalizovaná. Naposledy ji pak viděli večer v Hostomicích na Teplicku. Pohřešovaná měří mezi 150 a 160 cm, na sobě měla tmavě červené krátké kalhoty a růžové tričko. Je silnější postavy, má modré oči a dlouhé vlnité vlasy, nosí dioptrické brýle. Jakékoliv informace o dívce volejte na 158. Její fotografii najdete na webu i rozhlas.cz. Krajští radní schválili další vícepráce za téměř 3 miliony korun u přístavby gymnázia FX Šaldy v Liberci. Celkové náklady tak stouply na 219 milionů korun, o 8 víc, než byla vysoutěžená částka. Stavbu provádí společnost Syner. Podle hejtmana Martina Půty ze starostů pro Liberecký kraj jde o peníze spojené s komplikacemi při stavbě, které nešly dopředu odhadnout. Termín dokončení nového pavilonu gymnázia se tím ale podle něj neposouvá.
2: Termín dokončení platí ten je konec října a škola počítá s tím, že v listopadu se do té budovy nastěhuje nábytek a někdy před koncem roku ji začne gymnázium FX Šaldy využívat. A my jsme pro veřejnost někdy na druhou polovinu září domluvili se zhotovitelem stavby nějaký den otevřených dveří, aby bylo vidět, v jaké stádiu ta budova je.
0: Technická univerzita Liberec chystá nové bakalářské obory na přírodovědně, humanitní a pedagogické fakultě. Jedním z nich bude příprava budoucích učitelů takzvaného science programu pro střední školy. Jde o předmět, který kombinuje přírodovědné disciplíny, jako jsou fyzika, chemie a biologie, s prvky techniky. Science se poslední 3 roky objevuje na stále více školách, chybí však dostatek patřičně vzdělaných učitelů v tomto oboru, uvedl prorektor Technické univerzity Otakar Ungerman.
3: Je to teď hodně osvědčený styl výuky, jak zpřístupnit na středních školách tyhle oblasti, které nejsou úplně populární. Takže chceme navázat na to. Problém se studenty si myslím, že zrovna v této oblasti úplně nebude. Program Science je hodně nosný téma.
0: Teherán tvrdí, že objevil obrovské ložisko zemního plynu. Palivo se má nacházet jižně od provincie Fars. Podle íránských médií to oznámil tamní ministr pro ropu Mohsen Paknežád. Hodnotu nálezu odhadl na desítky miliard dolarů. Agentura MER napsala, že íránský ministr plánuje co nejdříve zahájit produkci plynu a surovinu dodávat průmyslovým odvětvím.
1: Počasí.
0: Dnes bude zpočátku jasno, přes den bude většinou polojasno a na horách přechodně až oblačno. K večeru se opět vyjasní. Nejvyšší teploty dosáhnou 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou je uzavřený jeden jízdní pruh Pražské ulice, a to od kruhové křižovatky u Zeleného stromu po ulici v Aleji. Jezdí se protějším jízdním pruhem, uzavírka potrvá až do pátku.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Hezké ráno, vítejte do posledního prázdninového týdne a i ten začíná u nás v Českém rozhlase Liberec dobrým ránem s řadou zajímavých informací. Už za chvíli vám proto řekneme, že v kostele ve Vratislavicích nad Nisou je lépe vidět. Jak se to stalo, uslyšíte v první reportáži. Vypravíme se také do Krkonoš za starými zvyky, památkami a na pouť ke svatému Bartolomějovi. A máme pro vás i zábavu. Karel Štědrý vám bude před 6:00 vyprávět příhodu o autu a tramvajích, které byste jen těžko uvěřili. Více ale neprozradím a počkejte si. Teď už od nás Vítězslav Vávra a jeho dívka Gloria.
1: Dobré ráno s Janem Holubem.

0: 5 hodin 10 minut, s vámi je Český rozhlas Liberec a také nejchladnější ráno tohoto týdne, alespoň tak to říkají meteorologové v týdenní předpovědi počasí. O něm budeme mluvit až za chvíli, protože teď míříme do Svatostánku. Historický lustr v kostele ve Vratislavicích nad Nisou byl, dá se říct, v lázních. Protože křišťál už nebyl pod nánosem špíny prakticky vidět, tamní radnice, která kostel vlastní, poslala svítidlo na čištění a další zásahy k restaurátorům do kamenického Šenova na Českolipsku. V sobotu si mohli zájemci výsledek poprvé prohlédnout.
1: Udělali nám z něj vlastně úplně nový lustr, tak aby nám vydržel dalších 185 let.
2: Říká starosta Lukáš Pohanka z hnutí Lepší město, lepší život.
1: Je složen z 2116 komponentů, což je zajímavé. Váží přes 122 kg.
2: Kolem těch světel jsou taková stínidla ve tvaru květin a ty se musely nějaká nahrazovat, je to tak?
1: Ano, ano, to jsou ručně foukané skleněné růže. A ano, z těch 24 se muselo 8 v podstatě obnovit, nejenom renovovat, ale v zásadě obnovit.
2: V podstatě udělat znovu.
1: Udělat znovu, přesně
2: tak. A to s tím si asi skláří v kamenickém Šenově po...
1: Vypadá to, že ano, já se přiznám, že bych asi nepoznal, možná tam nějaké drobné niance jsou. Když se na to koukám, tak bych nepoznal, který je původní a který je ten obnovený.
2: Lustr je z roku 1841. Dlouho se nevědělo, kdo ho vlastně vyrobil.
3: My jsme vlastně o tom lustru nic nevěděli a původně si i v Preciosa Lighting mysleli, že by mohl být od Elias Palme firmy z kamenického Šenova.
2: Říká Lucie Firstová z organizace Crystal Valley.
3: Ale potom nám pomohli v Národním památkovém ústavu v Liberci, našli vlastně zápis kroniky. Ten zápis přesně říká, že za 80 zlatých, což byly zřejmě tehdy docela velké peníze, konvenční měny jej pořídil místní kaplan pan Kajetán Slavik a kronikář v tom německém záznamu uvádí také, kdo byl autorem. A byl tam mistr výroby z Josefova dolu na Smržovském panství a jmenoval se Josef Šírl.
2: Renovace lustru stála 310 tisíc korun. Prováděla ji restaurátorská dílna Preciosa Lighting pod vedením Tomáše Vávry. Z Vratislavic nad Nisou Jiří Jelínek, Český rozhlas.
4: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.
5: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední.

0: vámi je Český rozhlas Liberec, je minuta po čtvrt na šest, tak dnešku se váže pranostika na Bartolomě moc mraků, v zimě moc sněhu. Pokud máte rádi sníh a pranostika by se díky dnešnímu počasí vyplnila, tak raději neposlouchejte předpověď počasí pro dnešní den. Počasí. Ráno je chladné, teploty jsou teď jen mezi 5 a 8 stupni Celsia a během dne nám poskočí až na 22 stupňů. Obloha bude slunečná, přechodně může být víc mraků, pršet ale nebude a biopředpověď je na prvním stupni. A jaký je týdenní výhled, o kterém jsem před chvílí mluvil? Začneme klidným a převážně slunečným počasím. Postupně se bude oteplovat a ve druhé polovině pracovního týdne teploty dosáhnou i na tropickou třicítku. Vyloženě dlouhá vlna veder se ale nečeká, protože v pátek k večeru má od západu dorazit podle meteorologů studená fronta s přeháňkami a bouřkami a o víkendu se opět ochladí. Teď je ale teprve pondělí a po 13. hodině se u nás v Českém rozhlase Liberec můžete těšit na Oskara Hesse a jeho osobnost Česka. Která to bude dnes, prozradím už za chvíli.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Každé pondělí po 13. hodině pro vás vysíláme pořad Osobnosti Česka a dnešek není výjimkou. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly a jeho dnešním hostem bude herečka Kateřina Macháčková.
1: Jak často dabujete?
2: O mně se píše, že jsem dabingová herečka.
1: Je to tam? Je to tam
2: psáno? Já tomu rozumím, ale já jsem v podstatě nedabovala. A přišla nabídka Sám doma. A já si úplně jako dnes pamatuju, jak v rekvizitárně během zkoušky jsem se ptala, že mám dabovat a jak se to dělá. A že Sám doma. Oni řekli, je, to je teď takový slavný film. A řekli mi, že tam jako to, že tam budou nějaký kódy a tak.
1: A kolikrát jste musela říct tu větu, kde je Kevin? Pamatujete
2: to si? Jsme skoro moc neřekli, nebo Kevine.
1: Kevine.
2: Na koho jsme zapomněli? Na Kevina.
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tentokrát herečka dabérka Kateřina Macháčková. Teď už od nás pro klid a pohodu pondělního rána Karel Zich, Luxemburg nám hrál. No možná na tu dobu ještě pamatujete. Tak

0: Dobré ráno, tady je Český rozhlas Liberec a zjistili jsme, že doxy mají nové odpadkové koše. Podrobnosti od Miroslava Holubce ve zprávách.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Ode dneška můžou lidé znovu kupovat státní dluhopisy. Resort financí bude objednávky přijímat až do 4. října. Ve druhé vlně prodeje můžou lidé kupovat jen dluhopisy s 3měsíční splatností a s pevnou roční úrokovou sazbou 3¾%. V Rokenici nad Jizerou by mohla příští rok začít stavba 5hvězdičkového hotelu v areálu bývalé textilní továrny Seba. Společnost Trigema, která před 3 lety ský areál koupila, čeká na stavební povolení. Mohla by ho získat do konce roku. Technické služby v doxech na Českolipsku instalovaly 20 nových odpadkových košů na sídliště Pražská. Jde o zmenšenou verzi modelu z kovu a dřeva, který si město nechalo loni navrhnout od architekta. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes v Kyjevě přivítá takzvanou koalici ochotných. Zástupci Británie, Norska, Dánska nebo Litvy budou v Kyjevě jednat osobně. Většina dalších účastníků se zřejmě připojí online. Úřadující mistr světa Formule 1 Brit Lando Norris z McLarenu vyhrál velkou cenu Nizozemska. Druhý dojel Ital Kimi Antonelli z Mercedesu, třetí byl jeho týmový kolega Brit George Russell. Dnes bude zpočátku jasno, přes den polojasno, na horách přechodně až oblačno, k večeru se opět vyjasní. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je kvůli rekonstrukci mostu uzavřená ulice Vojanova, a to mezi křižovatkami s ulicemi Švermova a Vysoká. Uzavírka platí do konce srpna.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Po zprávách pokračujeme v našem pondělním dobrém ráno a za chvíli se vypravíme do Krkonoš za svatým Bartolomějem a máme pro vás také zábavu. Karel Štědrý bude mluvit o nehodě své manželky, které byste jen těžko uvěřili.
3: Nejhorší bylo, když jsem tam seděla a vždycky se postavil chlap před tu tramvaj, zakroutil hlavou a já mu odečítala zertu, jak říká, to je ale kráva.
0: Počkejte si, po 17:45 vám řekneme více, protože k celé události existuje dokonce i vzácná fotografie. Teď jsou 2 minuty po 17:30, zdravíme vás do pondělí 24. srpna a hrajeme vám Karla Gotta a jeho krásnou pohodovku Chci tě.

Michal Tučný koukal, jak celá země vstává. Na to koukáme i my z Českého rozhlasu Liberec, a tak můžu říct, že třeba na silnicích je aktuálně klid a nikde se nezdržíte a po ránu vám bude venku pěkné chladno. Teploty jsou totiž jen mezi 5 a 8 stupni. No, typické bartolomějské léto. Střídání horkých dnů s bouřkami a ochlazením. Ve starých pranostikách se tak označoval přelom mezi létem a podzimem. Jeden z posledních prázdninových výletů, tentokrát za svatým Bartolomějem jakožto partnerem Koželuhu a vinařů, začneme v Krkonoších

0: Na Benecku.
1: Když o takzvaném bartolomějském létě přijedete do Vysokého nad Jizerou nebo na Benecko, modrá nebe, hnědá kopců a rudá jeřábů, to je krásná kombinace. S Mirkou Chaloupskou jsme na Benecku.
2: Na Benecku je celá řada jeřábů směrem na Levínek, ale bývalo tady daleko víc jedlých jeřabin, ale v Krkonoších dodnes panuje, že když se pálí jeřabinové dřevo, listí, větve, tak se vyvolávají duchové.
1: A jeden krásný starý zvyk se udržuje. Jeřabinové věnce na dveřích a věštítech chalup na svátek svatého Bartoloměje 24. srpna. Ale pojďme do Pasek nad Jizerou, kde stojí nejinak než roztomilá novodobá světcová socha, jak se patří, s nožem a knihou. Vypadá trošku jako od Otto Gottfrieda. Svatý Bartoloměj léta páně 1981. Vedle kousíček jenom pěšinou chalupa Bartolomka, kterou zdědila paní Eva Vondrová.
3: Měl tady chalupu pan Bartoloměj Soukup, obrovský chlap, a v hlavě mýho táty se zrodil ten nápad, že si postaví svatýho Bartoloměje jako patrona té chalupy. A objevil člověka drobné sochařské a kamenické práce. Takže pak Bartoloměj jel vlakem do Roketnice a potom se z Roketnice z nádraží stěhoval sem do Pasek.
1: A s historikem Miroslavem Coganem od moderní památky hluboko do historie. Kostelík svatého Bartoloměje na Bradech. Kamená zeď, viniční terasy.
4: Bartoloměj se váže jako vinařský patron k té vinohradnické minulosti této lokality a v interiéru raně gotického kostela bohatý rozvilinový dekor s motivy bobulí a taky hrosnového vína.
1: Ten kosteliček jakoby korunuje ty viniční terasy.
4: Taky svátek Bartoloměje je přelomem klimatickým, kdy se léto mění v podzim, kdy se zahajují finální práce na vinohradech, a to je sběr úrody.
1: Z Krkonoš a pod Krkonoší Eliška Pilařová, Český rozhlas.
5: Také v Krkonoších máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Je přesně 6:45 a nový týden začneme teplejším počasím než o víkendu a oteplovat se bude i v dalších dnech. Ve čtvrtek by mohlo být před další studenou frontou až k tropické třicítce. To nám ale určitě budou meteorologové ještě upřesňovat. Počasí. Je před námi slunečný den. Obloha bude taková hezky česky letní, občas nějaký ten mrak pršet ale nebude a maxima se dostanou mezi 19 a 22 stupňů. Na horách budou teploty okolo 16 stupňů Celsia. Vítr jen mírný a biopředpověď na prvním, tedy na nejnižším stupni. Klíšťata mají aktuálně mírnou aktivitu, alergiky trápí pily ambrózie, travin a bylin a skvělá zpráva, po deštích se zvedla pravděpodobnost růstu hub. Přidám ještě rekordy, nejnižší teplotu jsme naměřili 24. srpna roku 1940. To bylo bez jedné desetiny jen 8 stupňů Celsia, asi tak, jako je teď po ránu. A naopak největší teplo, a to už je hodně dávno, tak to zapsal rok 1807, 34,2 stupně Celsia. No a od počasí už míříme do našeho archivu. Za chvíli bude Karel Štědrý s historkou o kuriozní nehodě své manželky.
1: Člověče, já jsem ti jel taxikem a oni ty taxikáři si mezi sebou říkali, hele, nejezděte přes újezd, tam stojí nějaká kráva mezi tramvajema a není to průjezdný. A říkal, a já jsem pak, jsem se dozvěděl, že ta kráva to si ty, řekl mý ženě.
0: Víc za chvíli v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: je fajn. Život je jako jahoda, co tě na šlehačku daj.
1: A takovou jahodu se šlehačkou pro vás teď máme. Je totiž přesně 5.50, s vámi je Český rozhlas Liberec a máme pro vás slíbenou zábavnou návštěvu v našem archivu. Už jste se někdy za volantem dostali do Lapálie, ze které nešlo ven? No mimochodem od toho je tady naše zelená vlna, tak stačí zavolat na číslo 800 553 553 a varovat i ostatní řidiče, kteří jsou napříjmu. Zpět ale k zábavě, potenciálně svízelných situací čeká na řidiče velká řada. Zapasovat ale Jeep mezi dvě tramvaje, to se nepodaří jen tak někomu. I proto musel zpěvák Karel Štědrý před lety v našem zábavném pořadu ujišťovat diváky, že fotka s dopravní nehodou jeho manželky je pravá. Díky archivu si tuto kuriozitu můžeme právě teď připomenout, a to třeba i u příležitosti Světového dne fotografie.
2: Já tu fotografii, ona se umístila na 6. místě na světě v nejkurioznějších bouračkách. A když mě volala a říkala mi, prosím tě, já jsem nabourala, a já povídám, no a nestalo se ti nic? A ona, ne, ale já jsem mezi dvouma tramvajema a nemůžu ven. A pak mi říkala, no, nejhorší bylo, když jsem tam seděla a vždycky se postavil chlap před tu tramvaj, zakroutil hlavou a já mu odečítala zertu, jak říká, to je ale kráva. A my jsme tady měli kamarády z Vancouveru poslední den a ten kamarád jel taxikem a říkal, člověče, já jsem ti jel taxikem, a oni ty taxikáři si mezi sebou říkali, hele, nejezděte přes újezd, tam stojí nějaká kráva mezi tramvajema a není to průjezdný. A říkal, a já jsem pak, jsem se dozvěděl, že ta kráva, to si ty, řekl mý ženě. Takže po celém městě to bylo rozhlášeno v taxikách a tak, a bohužel ta fotografie nám přišla z Ameriky a z Austrálie a tak, tak moje žena je slavnější než já.
1: To byl Karel Štědrý a historka o nehodě jeho manželky. Je 5.52, za chvíli od nás se další zprávy z Libereckého kraje a po 6. prolistujeme jako každý den kalendář a řekneme vám také, že české firmy zaměstnávají tisíce Filipínců. Kde a proč, to všechno a mnohem víc rozebereme. Teď už olympici a jejich 8. den a od nás z Českého rozhlasu Liberec přání krásného a klidného pondělí.

0: Říká se, že cizí neštěstí potěší. To rozhodně není cílem našich krimi příběhů. Chceme informovat, co se v našem kraji děje a na čem policie právě pracuje. A taky vás trochu pobavit, protože Miroslav Holubec řeší policejní případy pokud možno s úsměvem. Krimi příběhy o věcech vážných s lehkým nadhledem. Na naší stanici denně v 8.40.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Policisté pátrají po 12-leté dívce, která odešla z teplické nemocnice. Firmy z Libereckého kraje chtějí dodávat do továrny na čipy v Německu. Rusko i Ukrajina hlásí oběti vzájemných útoků. Dnes bude zpočátku jasno, přes den polojasno a teploty do 22 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Policie pátrá po 12-leté Claudii Mansfeldové z Ústecka. Ta včera v podvečer utekla z nemocnice v Teplicích, kde byla hospitalizovaná. Večery pak ještě viděli v Hostomicích na Teplicku. Dívka může být v ohrožení, říká krajský policejní mluvčí Václav Krieger.
3: Pořešovaná měla v době útěku na sobě tmavé červené kraťasy a růžové triko. Její výška je mezi 150 a 160 cm, je silnější postavy, má modré oči a dlouhé vlnité vlasy, nosí dioptrické brýle. Jedná se o osobu, která potřebuje zvláštní zdravotní péči.
2: Informace o dívce volejte na policejní linku 158. Její fotografii najdete na zpravodajském serveru i rozhlas.cz. Příští rok by měla spustit provoz továrna na výrobu čipů poblíž německých Drážďan. Za 10 miliard eur ji tam staví tajvanská společnost TSMC. Jde o největší projekt v oblasti polovodičů v Evropě. Prospěch z ní by mohly mít i průmyslové a výzkumné podniky v Libereckém kraji, které se specializují na nanomateriály, umělé krystaly nebo optiku. Továrna totiž potřebuje velkou síť dodavatelů. Lidé v Liberci můžou dnes ve 14 hodin navštívit vernisáž výstavy v galerii Johann v paláci Liebig. Nabízí ukázku svátečních čepců, které tradičně využívaly nevěsty, ženiši nebo hosté na svatbách. Všechny jsou zdobené krkonošskou skleněnou perličkou. Některé čepce popisuje scénograf výstavy s brazilskými kořeny Ricardo Hojnev.
4: Tak si představte, že to je takový košík, který má stuhy, aby se drželo ze zádu na hlavě. Na ten košík je nasazený prostě misa, která je celá poseta stovky barevných foukaných perlíček.
2: Rusko i Ukrajina hlásí oběti vzájemných útoků. Nejmín 3 lidé zemřeli na předměstí ukrajinského Charkova. V Rusku dopadly trosky ukrajinského dronu na budovu dětského centra ve městě Krasnodar. Zemřeli tam 2 děti, dalších 7 a také 2 dospělí jsou zranění. Ruské úřady uvedly, že trosky letounů zasáhly také bytové domy a sklady. Úder zároveň způsobil požár v logistickém centru druhého největšího ruského internetového prodejce Ozon.
1: Počasí.
2: Dnes bude zpočátku jasno, přes den většinou polojasno a na horách přechodně až oblačno. K večeru se opět vyjasní. Nejvyšší teploty dosáhnou 19 až 22 stupňů, na horách to bude 15 až 18 stupňů Celsia. Vár bude slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu. Odpoledne a večer se bude měnit na východní. Rozptylové podmínky, odpoledne místy dobré a biopředpověď dnes uvádí stupeň číslo 1, což je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Liberci je kvůli rekonstrukci mostu uzavřena ulice Vojanova, a to mezi křižovatkami s ulicemi Švermova a Vysoká. Uzavírka platí do konce srpna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Hezké dobré ráno, jsou 6:04 a po zprávách pro vás chystáme další informace z našeho kraje. V Železném Brodě na vás číhá uzavírka Nádražní ulice, v Liberci začíná oprava Kamenické ulice a bude nezvykle krátká a začíná také týden Křišťálového údolí. Nejen o tom vám řekneme v této hodině a přidáme také informaci, že české firmy zaměstnávají tisíce Filipínců. Na jaké problémy ale přitom mohou narazit, na to odpovíme v další reportáži. S vámi je Český rozhlas Liberec a nezapomeňte na Bartoloměje, má dnes svátek.
1: Dobré ráno s Janem Holubem.

0: Brontosauři a legendární lůže z papíru. A teď už míříme za cizinci u nás. Filipínci patří v Česku v posledních letech mezi nejžádanější zaměstnance ze zemí mimo Evropskou unii. Úřady práce jich na našem území evidovaly letos v březnu už skoro 15 tisíc. Podle filipínských pravidel musí zaměstnavatelé v Česku zaplatit letenku, ubytování a další náklady, pokud je chtějí najmout. A Filipínci přitom můžou snadno změnit práci. Podle evropských pravidel totiž můžou u původního zaměstnavatele zůstat jen půl roku.
1: My máme příklady, stalo se nám třeba u jednoho zaměstnavatele, že mu odešlo 100 lidí.
2: Popisuje Jana Míčková-Sladká ze společnosti Grapecare, která filipínské zaměstnance zprostředkovává. Většinou ale podle ní Filipínci odcházejí v daleko menším počtu. Podle analýzy Ministerstva práce z loňského roku, takto krátce po příjezdu do Česka mění zaměstnání až 10% z nich. Nejčastěji kvůli lepší finanční nabídce, popisuje Martin Jánský ze Svazu personalistů.
3: Taky to ale často může souviset s tím, že Filipínci sem dost často přicházejí na práci, která není příliš oblíbená z pohledu mzdy, anebo je třeba fyzicky náročná. Takže oni sem přijdou, ale pak se tady zorientují a zjistí, že lze pracovat za lepších podmínek nebo případně na lehčí práci.
2: Filipínci jsou v Česku žádaní hlavně v průmyslové výrobě, ve stavebnictví nebo v logistice. Do Česka se ale dostávají i přes program Ministerstva průmyslu kvalifikovaný zaměstnanec. Jen do července v něm letos přibyly 4 000 Filipínců. Firmy v programu nesmí například porušit v posledních 2 letech žádné právní předpisy a Filipíncům navíc musí zaplatit výdaje za desítky tisíc korun, jako letenku, ubytování nebo třeba školení, pokračuje Jana Míčková-Sladká ze společnosti Grapecare.
1: A vedle toho je nějaký zaměstnavatel, který neprošel tím programem, on si počká, až ti zaměstnanci se tady zaučí, po 6 měsících třeba ho navštíví na ubytovně, nabídnou o 1000 korun víc, třeba ve mzdě, a tam je zaměstnance přetáhnou.
2: Pracovní víza dostávají Filipínci nejčastěji na 2 roky, právě proto firmy nechtějí, aby jim předčasně odcházeli. Filipínci často zůstávají ve vlastních komunitách a k nabídkám práce se dostávají právě přes známé z nich, popisuje viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Bohdan Vojnar.
4: To je možná problém celkově některých těch nelegálních agentur a agentur, které vlastně zneužívají té situace cizinců, kdy jim nabízejí podmínky, které se pak ukážou, že nejsou tak dobré. Jsou i případy, že Filipínci se vracejí zpátky.
2: Firmy můžou odchodům Filipínců podle Vojnara předcházet třeba tím, že jim pomáhají s problémy, se kterými se můžou setkat. Řešením by bylo taky prodloužení 6měsíční lhůty, kdy musí u původní firmy zůstat. To se ale podle Ministerstva průmyslu teď nepřipravuje. Někteří zaměstnavatelé se snaží Filipínce udržet protizákonně. Radiožurnál v červnu upozornil na síť nechtových studií na Ostravsku. Filipínky tam museli podepsat dohodu o dluhu, který by měli povinnost zaplatit, pokud by odešli dřív než za 2 roky. Vít Andrle, Český rozhlas.

0: vámi i ve čtvrt na sedm Český rozhlas Liberec a pronostika pro dnešní den říká, jaký čas jest na svatého Bartoloměje, takový celý podzimek bude. Tak co nám dnešní počasí napoví?
1: Počasí.
0: Ráno je chladné, teploty teď čekejte jen mezi 5 a 8 stupni Celsia a během dne nám poskočí až na 22 stupňů. Obloha k tomu bude slunečná, přechodně může být víc mraků, pršet ale nebude, aby jeho předpověď je na prvním a tedy na nejnižším stupni. Tak nápověda je jasná. A za chvíli v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec prolistujeme kalendář a připomeneme si i výročí Zizirky. Tak zůstaňte naladěni, ať vám v pondělí ráno nic zajímavého neuteče.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes je tomu 31 let, kdy v osadě Jizerka vyhořelo dům, kterému se říká Hnojový. To se psalo rok 1995. Po kolektivizaci zemědělství sloužil pro ustájení krav a jako skladiště hnoje, proto právě ta přezdívka Hnojový. V roce 1964 ho za 345 korun československých koupil cestovatel dobrodruh Gustav Ginzel, postupně vyčistil a opravil. A dopoledne po 10. hodině vám proto nabídneme také vzpomínku pamětníka. Teď je ale teprve 6:21 a další pohled do kalendáře přidává Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pondělí 24. srpna. Svátek mají nositelé aramejského jména Bartoloměj. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. První televizní signál byl zachycen na českém území před 90 lety v roce 1936. Byl to signál z olympijských her v Berlíně a zachycen byl na rozhledně na Děčínském Sněžníku. První člověk byl zastřelen při překonávání berlínské zdi před 65 lety v roce 1961. Pohraniční stráží byl zastřelen 24-letý krejčí Ginter Liftin. Vrah Johna Lennona, tehdy 26-letý Mark David Chapman, si před 45 lety v roce 1981 vyslechl před soudem verdikt. Doživotí. Příští rok v únoru má nárok na podmínečné propuštění. Po pokusu o komunistický puč v Sovětském svazu před 35 lety v roce 1991 rezignoval na post generálního tajemníka Michail Gorbačov.
4: Dragie soutěžníky, přijímají to řešení.
3: Událost znamenala definitivní rozpad Sovětského svazu. Svazové republiky Tádžikistán a Ukrajina ten den vyhlásili samostatnost. Pluto se stalo trpasličí planetkou před 20 lety. V roce 2006 vědci na Mezinárodním astronomickém kongresu v Praze tak rozhodli a Pluto vyřadili z planet sluneční soustavy. Před 5 lety zemřel bubeník nejstarší rockové kapely světa Charlie Watts z Rolling Stones. Bylo mu 80. Zlatá plavkyně z mistrovství Evropy z roku 2013 Simona Baumrtová, nyní Kubová, má 35. narozeniny. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.

0: Dobré ráno, s vámi je Český rozhlas Liberec a zjistili jsme, že v České Lípě bude fungovat poradna pro lidi s poruchou paměti. Podrobnosti přidává Miroslav Holubec ve zprávách.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Kabinet dnes bude jednat s odbory a zaměstnavateli o růstu platů ve veřejném sektoru. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO má představit první konkrétní návrhy. Podle něj půjde o jedno z největších navýšení za poslední roky. Oddělení dětské a adolescentní psychiatrie v krajské nemocnici Liberec personálně posílí. Nově by oddělení mělo mít 14 lékařů a 8 psychologů, to je 3x víc, než má nyní. V polovině září začne v České Lípě fungovat poradenské centrum pro lidi s poruchami paměti a jejich rodiny. Bezplatná služba bude provádět testy, na základě kterých může praktický lékař následně doporučit léčbu. Centrum paměti bude fungovat každé druhé pondělí v měsíci. Slovensko by dnes mělo jednat se společností ČEZ o odkupu jejího podílu ve firmě, která připravuje novou jadernou elektrárnu v Jaslovských Bohunicích. Dohodu ale brzdí spor o to, kolik má Slovensko české firmě zaplatit. Tereza Voborníková ovládla jako první Češka biatlonovou exhibici v Drážďanech. Bronzová olympijská medailistka z her v Miláně a Cortině d'Ampezzo vyhrála závod na kolečkových lyžích před Rakušankou Gandlerovou. Dnes bude zpočátku jasno, přes den polojasno, na horách přechodně až oblačno, k večer se opět vyjasní. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je v Jungmanově ulici kvůli práci na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá nejméně do října.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A ještě se koukám na 35 a její omezení. Před Libercem se ani v jednom ze směru nezdržíte. A tak vám k té pohodě za volant posíláme další hudbu. Kapela Holky nebo i Pavel Bobek. A přidáme další informace z našeho kraje. V Železném Brodě bude uzavřena Nádražní ulice a v Liberci Vesci Kamenická ulice. Proč? To vám řekneme za pár minut na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Tak si na to počkejte, ať to víte. 6 hodin 32 minuty, takový je přesný čas. A my vás pěkně zdravíme do pondělního rána.
2: Dobré ráno s Janem Holubem.

6 hodin 38 minut a Pavel Bobek víc nehledá, vy ale určitě hledáte další důležité informace z našeho kraje, které na jiné rozhlasové stanici jen tak neuslyšíte. Tak tady jsou. Liberec začíná s opravou Kamenické ulice ve Vesci, navazuje tak na dokončenou opravu Hodkovické a bude to oprava nezvykle rychlá, stejně jako v Lípové nebo v Železné ulici, kde rekonstrukce povrchu zabrala jen 3 dny a obešla se bez velkého a dlouhodobého omezení dopravy. V Liberci pokračujeme, tady dnes začíná Crystal Ville Week, velká přehlídka skla, šperku, bižuterie z celého křišťálového údolí. Kromě výstavy a expozic bude ulicemi města jezdit zdarma i historická tramvaj, která se promění ve festivalovou galerii a sveze vás mezi festivalovými místy v Liberci a do Vratislavic. Kompletní program je na webu festivalu. Z Liberce míříme do České Lípy, tady si můžete vypravit obdivovat krásu zdejších kostelů. Dnes od 10. hodiny si můžete s průvodcem prohlédnout kostel svaté Máří Magdalény. Kromě něho navštívíte také kostel svatého Kříže a narození Panny Marie. A z kostela do Turnova tady si můžete nechat zdarma forenzně označit kolo. Značení bude probíhat před služebnou městské policie u budovy Nové radnice ve Skálově ulici zítra a ve středu a znovu pak o víkendu. Služba je pro turnovské zdarma a je nutné se předem objednat a přijít s občanským průkazem a potvrzením o koupi kola. Označit si můžete nechat také elektrokoloběžky, elektrokola, koloběžky nebo i vozíky pro invalidy. Kompletní podrobnosti najdete na webu Turnova, tak se tam podívejte. A za chvíli další důležité informace z našeho kraje.

Před chvílí jsem vám říkal o ochraně kol a koloběžek v Turnově. Podrobnosti najdete na webu města, tak se tam podívejte. A teď už míříme do veřejné dopravy. Důležité upozornění totiž máme pro majitele Opus Card Plus. Řadě karet končí podle koridu v těchto dnech platnost. Pokud máte na této kartě dlouhodobý kupon, můžete si ho online v e-shopu převést na jiný identifikátor, a to i bez návštěvy kontaktního centra. Pokud používáte elektronickou peněženku, můžete si peníze převést na jinou kartu nebo nechat vyplatit. V takovém případě ale do zákaznického centra i dolů už musíte. Pro jistotu se tam zastavte nebo zavolejte, ať nejste zaskočeni případnou nefunkčností karty. A naskok ještě do autobusu zítra a ve středu počítejte se změnou zastávky pro vybrané linky kvůli opravě havárie elektrického vedení v Nádražní ulici v Železném Brodě. Zastávka Železný Brod Terminál bude přesunuta do Masarykovy ulice ke křižovatce s Nádražní. Linky 841, 842 a 851 jezdí beze změny. Za chvíli bude 6:45 a připravujeme pro vás i předpověď počasí, abyste věděli, jak se v pondělí ráno oblézt. Už za chvíli tady u nás v Českém rozhlase Liberec.

0: Český rozhlas Liberec je s vámi i pár vteřin po 6:45 a poslední prázdninový týden začneme teplejším počasím než o víkendu a oteplovat se bude i v dalších dnech. Ve čtvrtek by mohlo být před další studenou frontou až k tropické třicítce, to ale ještě budou meteorologové určitě upřesňovat. Jak bude dnes? Počasí. Je před námi slunečný den, obloha bude taková hezky česky letní, občas nějaký ten mrak, pršet ale nebude a maxima se dostanou mezi 19 a 22 stupňů. Na horách budou teploty okolo 16 stupňů Celsia. Vítr jen mírný a biopředpověď na prvním, tedy na nejnižším stupni. Klíšťata mají mírnou aktivitu a alergiky aktuálně trápí pily ambrózie, travin a bylin. A skvělá zpráva, po deštích se zvedla pravděpodobnost růstu hub. A na závěr přidám ještě rekordy, nejvyšší teplotu jsme naměřili 24. srpna roku 1940. To bylo bez jedné desetiny jen 8 stupňů Celsia, asi tak, jako je teď po ránu. A naopak největší teplo, a to už je hodně dávno, tak to zapsal rok 1807, 34,2 stupně. A počasí už u nás střídají děti, za chvíli se jich v anketě zeptáme třeba na to, co je to Pluto.
1: To je tam ten Mickey Mouse a tam je jeden ten koš a ten se jmenuje Pluto.
0: Vědí tedy děti, že je Pluto planeta, nebo spíš byla? Dozvíte se z Českého rozhlasu Liberec, když 5 minut počkáte.
2: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
3: Kolikrát nemůžu ani vstát.
4: Ale vstáš.
3: No nakonec jo, pač musím.
2: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
5: A na trátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
6: Haló. No co je?
7: Je doma Kája.
2: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Pondělí. Už od září.
8: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Argema a její Tohle je ráj. Je 6.52 a před zprávami v 7 míříme ještě za dětmi. Dnes je to přesně 20 let, co ze seznamu planet naší sluneční soustavy zmizelo Pluto. Mezinárodní astronomická unie ho na svém valném shromáždění v Praze 24. srpna roku 2006 zařadila mezi trpasličí planety a od roku 2008 patří Pluto mezi takzvané plutoidy. Na téma přímo vesmírné si s dětmi povídá naše redaktorka Tereza Brázdová.
1: Co je Pluto?
2: To je tam ten Mickey Mouse a tam je jeden ten koš a ten se jmenuje Pluto.
3: Pluto je taková malinká planeta, která je v naší Země.
1: A co je planeta?
3: Planeta je taková kulatá věc a na tom žijeme my. Veprostřed je Slunce a ta planeta se točí okolo Slunce.
1: A kolik těch planet je?
3: No tak asi 40, si myslím.
1: A ve vesmíru je kolik planet?
3: 50.
4: 10?
3: A já znám Pluto.
5: Já znám Merkur.
6: Mars.
7: Oni jsou nahoře, ty malteny, oni jsou v vesmíru.
8: Jsou zelený.
3: Zelený a mají takovej to prostě takovej čtveratý obličej a takový ty sucáky, nebo co to je.
1: A opravdu existují?
3: No, jsou to jenom převlečený lidi, takže ne.
0: To byla naše anketa, co na to děti, ptali jsme se jich na Pluto, na planety a na vesmír. Za chvíli bude 7, připravujeme pro vás další zprávy a v příští hodině Dobrého rána rubrika Co v učebnicích nebylo. A dozvíme se, proč jsou některé rostliny masožravé, tak to jsem sám zvědav. Teď už je Darina Rolincová a od nás od Českého rozhlasu Liberec přání krásného rána.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Policie pátrá po 12-leté dívce z Ústecka. V září bude znovu zavřený parkovací dům v liberecké nemocnici. Jilemnice chce 30. srpna slavnostně otevřít nový biotop. Dnes bude zpočátku jasno, přes den polojasno a teploty do 22 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Policie v Ústeckém kraji vyhlásila pátrání po 12-leté Klaudii Mansfeldové. Naposledy ji viděli kolem 7 večer v Hostomicích na Teplicku. Předtím utekla z teplické nemocnice. Podle policie může být v ohrožení, potřebuje zvláštní zdravotní péči. Dívka je silnější postavy, má modré oči, dlouhé vlnité vlasy a nosí dioptrické brýle. Na sobě by měla mít tmavě červené krátké kalhoty a růžové triko. Její fotografii najdete na serveru irozhlas.cz. Informace o pohřešované volejte na linku 158. Parkovací dům v areálu liberecké nemocnice bude znovu zavřený. Naposledy byl mimo provoz od února do poloviny července kvůli opravě vodovodu v Jablanecké ulici. Další omezení na zhruba měsíc začne v září, a to kvůli uzavírce křižovatky Jablanecká Kristiánova. Tou přitom jezdí sanitky k pavilonu D, kde je léčebna dlouhodobě nemocných, oční oddělení, obličejová chirurgie a další. Dočasně proto budou jezdit průjezdem u parkovacího domu, který se ale kvůli tomu musí pro veřejnost zavřít, vysvětluje za technickou správu nemocnice Petr Šmakal.
4: Budeme muset tu zdravotnickou dopravu přesunout do směru od parkovacího domu. A doprava a parkování sanitek není slučitelný s provozem parkovacího domu, takže z tohoto toho důvodu budeme muset od poloviny září ten parkovací dům zavřít.
2: Radnice v Jilemnici dokončuje stavbu nového koupacího biotopu za 75 milionů korun. Lidé se tam budou moci přijít podívat 30. srpna při slavnostním otevření. Letošní koupací sezonu ale město nestihne. Stavbu doprovázely více práce, například s odvodněním podloží. Biotop je rozdělený na tři části. Jsou tam dřevěná mola, skluzavka, vodní hřiště a zázemí se sprchami a toaletami, pokračuje starosta David Hlaváč z ODS.
5: Dvě dětská hřiště, jedno vodní, jedno takové hrací, navazuje na toto brouzdaliště, kde jsou už dneska nějaká ta skluzavka, hříbky. Potom je neplavecká část, která přímo souvisí s tou plaveckou částí.
2: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy chystá od ledna změny. Některé katedry a ústavy se mají sloučit a až 53 zaměstnanců může přijít o práci. Škola potřebuje šetřit. Studenti a pedagogové nicméně vedení fakulty kritizují kvůli rychlosti změn a obávají se o budoucnost některých oborů a výuky. O plánech na takzvanou reorganizaci se totiž dozvěděli na začátku léta. Mluvčí fakulty Ina Palacká nicméně zdůraznila, že se změny neobjevili bez předchozí komunikace a mají ušetřit desítky milionů korun ročně.
3: Počasí.
2: Dnes bude zpočátku jasno, přes den většinou polojasno a na horách přechodně až oblačno. K večeru se opět vyjasní. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřena ulice Jiráskova. Uzavírka platí až do září. Pokud se na svých cestách setkáte s dopravními komplikacemi, můžete zavolat na bezplatnou linku call centra Zelené vlny na číslo 800 553 553. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: 4 minuty po 7 vás zdravíme do nejchladnějšího rána tohoto týdne, alespoň tak to předpovídají meteorologové. A těch se v této hodině zeptáme, kam se dostanou odpolední teploty a jaké nás vlastně čeká počasí. Řekneme vám také o tom, že drábské světničky se po letech otevřou, nebo že v Jablonci nad Nisou zavedou školní ulici. To všechno ale předběhneme ještě zjištěním, jak si užívají volno naše jachtařky Burská a Tkadlecová. S vámi je Český rozhlas Liberec, přejeme krásné předposlední prázdninové pondělí a představte si, že dnes je také Mezinárodní den podivné hudby nebo Národní den vaflí.
3: Dobré ráno s Janem Holubem.

0: Od nás teď uslyšíte informaci o přesném čase 7 hodin 12 minut, tak tolik by měly ukazovat i vaše hodiny a hodinky. A na vlnách Českého rozhlasu Liberec šmíříme za sportem. Po historickém úspěchu 7. místě na mistrovství Evropy už české jachtařky ze Šaburská se Sárou Kadlecovou myslí na olympijskou kvalifikaci. Skrz ní se chtějí dostat na hry do Los Angeles 2028 a třeba ještě vylepšit svůj výkon z her v Paříži. Burská s Kadlecovou i proto v závěru léta zamíří na důležitou přípravu na následující sezónu, zjistil to náš redaktor Martin Charvát.
1: Teď aktuálně mám posledních 10 dní volna a na konci srpna už vyrážíme se Sárou do Švýcarska na trénink SSL, Star Sailors League. Hned odtamtud vyrážíme do Dánska, kde máme tréninkový kemp s Dánkama, Polkama a Norkama.
2: Vysvětluje Zoša Burská. To jsou všechno soupeřky, které byly i na posledních olympijských hrách a půjde tedy o kvalitní přípravu na olympijskou kvalifikaci. Ta bude v roce 2027 téměř ve všech sportech a pro jachtařky je nepříjemné, že jim půjde jen o jeden hlavní závod.
1: Je pravda, že kvalifikace je už příští léto? A proto pro nás bude teď nejdůležitější tady ta zimní příprava. Chceme opravdu strávit co nejvíce hodin a dní na vodě a bude to dřina. Nejdůležitější závody jsou pak až ta kvalifikace, což je mistrovství světa v Gdyni 2027.
2: Naproti tomu, 6. místo z posledního mistrovství Evropy je poměrně nadějné. Vždyť většina účastnických lodí v jejich třídě 49er FX byla na posledních hrách z Evropy. Zoša Burská netráví se Sárou Tkadlecovou všechen čas. Každá má svůj program a zatímco Tkadlecová teď byla na horách a posilovala, Burská se byla podívat na rozkoši, na mistrovství republiky juniorů.
1: Jsem tady jako trenérka, ale jsem taky vlastně tváří tady toho mistrovství, takže jsem tady mezi dětma a mládeží pořád a kdykoliv, kdokoliv potřebuje s čímkoliv pomoct, tak za mnou přijde. Nebo jen tak si popovídat o jachtingu, o kampani, o 49eru, tak jsem tady pro ně a vlastně s dětma tady trávím celý den a strašně moc si to užívám.
2: Říká Zoša Burská před přípravným kempem českých jachtařek.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Devadesátková vzpomínka Dr. Alban, It's My Life. Jsou 2 minuty po 7:45 a k dnešku se váže pronostika na Bartolomě, moc mraku, v zimě moc sněhu. Pokud máte rádi sníh a pronostika by se díky dnešnímu počasí vyplnila, tak raději neposlouchejte předpověď počasí. Počasí. Ráno je chladné, teploty jsou teď jen mezi 6 a 10 stupni a během dne nám poskočí až na stupňů 22. Obloha bude slunečná, přechodně může být víc mraků, pršet ale nebude, bio předpověď na prvním stupni. A počasí tedy ideální k tomu vyrazit si do přírody nebo i na další místa v našem kraji. O tom, kam si dnes můžete vyrazit, vám řekneme už za chvíli. A k tomu přidáme rubriku Co v učebnicích nebylo a zjistíme, proč jsou některé rostliny masožravé.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 7 hodin 22 minut, den je na svém startu a co s volným časem o předposledním prázdninovém pondělí v našem kraji? Začíná například program Křišťálového údolí a třeba ve Sklenicích botanické zahrady v Liberci budou až do konce září vystavena díla významných sklářských autorů. Děti mohou jít už od 9 hodiny tvořit do zahrady Paláce Líbek, mají tady celodenní tvořivé dílny. Odpoledne pak nabízí další komentovanou prohlídku libereckým Perštýnem po stopách Líbegu s rasy v 16 hodin na parkovišti pod Perštýnem. A pokud rádi pletete, neměli byste, milé dámy, chybět od 5. odpolední v Nejen kavárně. Tak taková je nabídka v našem kraji a v Českém rozhlase Liberec teď nabízíme rubriku Co v učebnicích nebylo. A potěšíme milovníky flóry.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Víte, proč jsou některé rostliny masožravé? Důvod, proč některé druhy loví hemis, souvisí s prostředím, ve kterém rostou. Zpravidla to bývá na rašelinných půdách nebo v tropických pralesích, které jsou na živiny velmi chudé. Hmyzožravé rostliny vyvinuly dvojí způsob výživy. Jednak autotrofní, kdy pomocí kořenů přijímají vodu a některé minerální látky, a pak heterotrofní, kdy rozkladem chycené kořisti doplňují některé chybějící živiny. K tomu jsou vybaveny různými lapacími orgány, někdy džbánovitou dutinou, jindy třeba rychle sklapovací pastí, lepkavými listy nebo sacími měchýřky. Tímto způsobem si rostliny opatřují především dusík, fosfor a draslík, které v půdách, na kterých rostou, většinou chybí. Při domácím pěstování v květináči si ale většinou poradí sami a dokrmovat hmyzem je není potřeba. Je také pravděpodobné, že původně hmyzožravost vznikla z obdobných podnětů jako obranné mechanismy. Při zkoumání rosnatky kapské se totiž zjistilo, že fyziologická reakce a elektrická signalizace jsou velmi podobné jak při lapení kořisti, tak při fyzickém poškození. Zajímavostí je i to, že rostlina umí kořist prostřednictvím specifických receptorů ochutnat.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Do pondělního rána vás zdraví Český rozhlas Liberec. Zjistili jsme, že v Turnově je hotová lávka přes Libuňku na zlaté stezce Českým rájem. Podrobnosti přidá Miroslav Holubec ve zprávách.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Ministři dnes budou na zasedání vlády jednat o doplňkovém penzijním spoření. Vláda chce zatraktivnit systém soukromého zabezpečení na stáří. Podle opozice jde návrh správným směrem, nesouhlasí ale se všemi změnami. V Rokytnici nad Jizerou by mohla příští rok začít stavba 5hvězdičkového hotelu v areálu bývalé textilní továrny Seba. Společnost Trigema, která před 3 lety sky areál koupila, čeká na stavební povolení. V Turnově je hotová lávka přes Libuň na zlaté stezce Českým rájem. Radnice starou lávku kvůli jejímu havarijnímu stavu nechala strhnout a postavit znovu. Práce trvaly od června a vyšly na zhruba 1 milion 300 tisíc korun. Kyjev dnes hostí setkání představitelů tzv. Koalice ochotných. Ti budou na 35. výročí nezávislosti Ukrajiny jednat v jejím hlavním městě o bezpečnostních zárukách pro zemi, která se už několik let brání ruské agresi. Druhou etapu cyklistické Vuelty vyhrál ve spurtu Brit Matthew Brennan. Slovinský favorit Tadej Pogačar byl třetí a dál vede průběžné pořadí závodu. Jediný český zástupce Jan Hirt obsadil 130. místo. Dnes bude většinou polojasno, na horách přechodně až oblačno, k večeru se opět vyjasní. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupně.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 1/14 v Rokytnici nad Jizerou v části Hranice dnes opravují povrch vozovky. Počítejte tu se zdržením.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Řidičům tedy přejeme šťastnou cestu a nejen vám, za chvíli řekneme, že v Jablonci nad Nisou zavedou školní ulici. Co to znamená? Uslyšíte. A řekneme vám také, že biotop v Dolánkách u Turnova má potíže. Podrobnosti hned jak vám dospívá Marek Ztracený nebo Petra Janů. Jsme Český rozhlas Liberec, hezké ráno přejeme.

Je 9 minut po půl osmé a máme pro vás další informace z Libereckého kraje. Další město zavádí školní ulici. Jablonec nad Nisou omezí během podzimu vjezd aut k základní škole Pasířská na sídlišti Žižkův vrch. Zakáže parkování před školou a auta sem nebudou moct vyjíždět v době vyučování mezi 7:30 a 8:00 ráno. Půjde o první takzvanou školní ulici ve městě. Důvodem je dlouhodobě komplikovaná dopravní situace v okolí školy. Teď do českého ráje dlouho zavřené drápské světničky se brzy otevřou. Lesy České republiky dokončují nové chodníky i zabezpečení. Hotové už jsou venkovní palisády, část schodů nebo chodníky a pracuje se také na konstrukcích uvnitř hradu. Památka by se po letech mohla otevřít v závěru září. Přesouváme se do Turnova. Zdejší nový biotop v Dolánkách má za sebou první týdny provozu a bohužel také první problémy. Ne všichni návštěvníci totiž respektují pravidla, která jsou pro správné fungování biotopu důležitá. Jak si můžete přečíst na našem webu liberec.rozhlas.cz, tak si k nám klikněte. A dozvíte se, že filtry, které čistí povrchovou vodu, se zanáší opalovacími krémy a problémy působí i vstupy návštěvníků do biologických zón a také děti, které rostliny trhají a lámou. Správce areálu je tak musel znovu dosazovat. Situaci mají pomoci informační cedule a město do budoucna nevylučuje ani změnu režimu. A nechci nikoho strašit, ale prázdniny se pomalu chýlí ke konci. Pro divadlo FX Šaldy v Liberci je konec srpna přípravou na novou sezónu. V čem bude výjimečné jeho zahájení, které se koná 30. srpna, na jaké tituly se návštěvníci mohou těšit a jaké má plány s libereckým divadlem nový ředitel Petr Michálek, to vše se dozvíme

hodinu před polednem. Tak poslouchejte Český rozhlas Liberec Ideál a náš host vám to všechno prozradí. 7 hodin 41 minut, za chvíli informace o počasí od těch nejpovolanějších od Českého hydrometeorologického ústavu.

0: Pohodovka od Cliffa Richardse na vlnách Českého rozhlasu Liberec. K dnešku je hodně pranostik, váže se k němu i ta, která říká svatý Bartolomy létu hlavu zlomí. Stane se tak? Zeptáme se v Českém hydrometeorologickém ústavu.
1: Počasí.
0: A na telefonu Českého rozhlasu Liberec je přesně ve 7:45 meteorolog Pavel Júza. Vítejte, dobré ráno.
2: Dobrý den.
0: Jaké jsou teď ráno v Libereckém kraji teploty, Pavle?
2: Tak v Libereckém kraji v současné době v nižších polohách je teplota většinou v rozmezí 7 až 11 stupňů. Na horách je o něco chladněji, takových zhruba 2 až 6 stupňů. A ojediněle v mrazových kotlinách, konkrétně na Jizerce, ještě teplota dosahuje kolem nuly.
0: Pěkně studené ráno, to mi přeběhl mráz po zádech. Jak bude během dne, kam až se dostanou teploty?
2: Tak dneska přes den očekáváme, že bude většinou pokračovat takové nějaké slunečné počasí, většinou polojasno, na horách by mohlo být přechodně až oblačno a maximální teploty 19 až 22 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů.
0: Ještě v rychlosti, jaký je výhled na poslední prázdninový týden? Pranostika zlomí svatý Bartolomy létu hlavu bude platit? Zlomí nám během tohoto týdne Bartoloměj to léto?
2: No, vypadá to, že se teď v současné době v nejbližších dnech bude oteplovat a nejtepleji bude buď ve čtvrtek nebo v pátek. V pátek už to vypadá, že přijdou nějaké srážky, nějaká větší oblačnost, srážky, možná bouřky nebo něco takového, takže tam bude záležet na tom, jak brzy to přijde, jestli už se v pátek ochladí, nebo jestli naopak bude pátek ten nejteplejší den, ale rozhodně do čtvrtka se bude oteplovat a ty teploty budou pravděpodobně výrazně přes 25 stupňů.
0: Předpovídá meteorolog Pavel Júza, děkujeme za váš čas a naslyšenou. To byla předpověď počasí a za chvíli další téma dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. A nastražit uši by měli zaměstnavatelé. Podle průzkumu totiž trápí zaměstnance stres nebo nejisté pracovní podmínky. Jak velký problém to je? Řekneme si za chvíli.
3: Jaro, léto, podzim, zima.
4: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: na čase být.
1: Lucie Bílá si vypila dobrý kafe a možná ho pijí i na personálním oddělení, kde by teď měli rozhodně poslouchat. Češi totiž žijí svou prací, ale zároveň je pro ně práce výrazným zdrojem stresu a vyčerpání a dovolená problém dlouhodobého přetížení neřeší. Tak by se daly shrnout závěry dvou průzkumů nálady zaměstnanců z poslední doby. Dlouhodobá nespokojenost v práci tak může vést i k syndromu vyhoření.
2: Skoro 3/4 českých zaměstnanců považují svoji práci za stresující a zhruba stejný počet dotázaných se z ní alespoň občas cítí vyčerpaně. Ukazuje to průzkum výzkumného ústavu STEM z konce června, ve kterém odpovídalo přes 1300 pracujících dospělých. Pětině dotázaných zaměstnanců narušuje práce výraznějším způsobem soukromý život a nedaří se jim ho sladit s pracovním. Nespokojení jsou v tomto ohledu hlavně mladí lidé mezi 18 a 29 lety, popisuje analytička ústavu STEM Kateřina Duspivová.
3: Alespoň občas nesoulad mezi prací a soukromím reportuje řádově 60% z nich. U lidí ve věku mezi 45 a 59 lety je to pro představu řádově 2/5.
2: Z dat platformy HEDEPI, která se zabývá duševním zdravím, vyplývá, že nálada zaměstnanců klesá dlouhodobě a koncem června byla nejhorší od začátku loňského roku. Hlavním důvodem je přitom dlouhodobé pracovní přetížení, které stojí téměř za třetinou negativních hodnocení. A jak říká spoluzakladatel platformy HEDEPI Lukáš Krčil, ani letní dovolená přitom nemusí být řešením.
4: Když se člověk na dovolené zaměří na to, aby odpočíval, měl by mít šanci úplně vypnout, nepoužívat telefon a práci úplně pustit. Pokud to tak není, tak vlastně ta dovolená má velmi malý dopad na jeho well-being.
2: Platforma HEDEPI čerpala z odpovědí 3000 zaměstnanců ze 40 firem, převážně z kancelářských profesí, jako jsou IT, obchod, marketing nebo finance. Dlouhodobé a neřešené přetížení v práci může v některých případech vést až k syndromu vyhoření a pomoct nemusí ani delší dovolená. Důležité je o problémech včas mluvit, popisuje psychoterapeutka a výzkumnice Národního ústavu duševního zdraví Monika Dvořáková.
5: To společné sdílení odpovědnosti mezi zaměstnancem a firmou je nejúčinnější cestou, jak riziko vyhoření podchytit dřív, než doopravdy zasáhne do toho zdraví toho jednotlivce a potažmo pak i do fungování celého týmu.
2: Že je přetíženost zaměstnanců nebo stres v práci velkým problémem českého pracovního trhu, potvrzuje i svaz personalistů. Jeho ředitel Martin Jánský popisuje, že problém je často ve vedení.
6: Není to ale jenom o objemu práce. Skutečným spouštěčem nejčastěji je toxický leadership. Podle našich dat totiž každý třetí zaměstnanec uvádí jako důvod odchodu z firmy právě špatné vedení. Lidé neopouštějí tak často firmu, ale spíše opouštějí špatného manažera.
2: Firmy nabízejí pro lepší psychickou pohodu zaměstnanců různé benefity, třeba online terapie. Ty podle odborníků můžou pomoct, ale jen krátkodobě. Důležitější je udělat systémové změny a problémy v práci řešit preventivně. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
1: A do 6 minut uslyšíte další zprávy a v příští hodině Dobrého rána Českého rozhlasu Liberec vám řekneme také o tom, proč a jak v Příbrami vyhodili před 48 lety do vzduchu sochu Klementa Gottwalda.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Detektivové pátrají po strůjci bombových útoků. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Utekl na pustý ostrov, ale v patách má bohatou manželku a neskrotnou blondýnu. Hvězdně obsazená komedie Divoch. A ČT Art uvádí populární komedii divadla Semafor s Josefem Dvořákem a Janou Paulovou v hlavních rolích. S Pidlou v zádech. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Policisté pátrají po 12-leté dívce z Ústecka, může být v ohrožení. Radnice v Doxech sjednocuje podobu košů na odpadky. V Liberci dnes začíná festival skla a bižuterie Crystal Valley Week. Dnes bude zpočátku polojasno, postupně na horách oblačno a večer se zase vyjasní. Teploty 22 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Policisté v Ústeckém kraji vyhlásili pátrání po 12-leté Klaudii Mansfeldové. Naposledy ji viděli kolem 7 večer v Hostomicích na Teplicku, předtím utekla z nemocnice v Teplicích. Dívka je silnější postavy, má modré oči, dlouhé vlnité vlasy a nosí dioptrické brýle. Na sobě by měla mít tmavě červené krátké kalhoty a růžové triko. Pohřešovaná potřebuje zvláštní zdravotní péči, říká mluvčí policie Václav Krieger.
4: Kriminalisté na vypátrání osoby intenzivně pracují, protože k hospitalizaci došlo z důsledků jejího jednání, což může vést k životu ohrožujícího stavu. Touto cestou se obracíme na všechny občany se žádostí o pomoc. Pokud jste tuto osobu viděli, kontaktujte neprodleně linku 158.
2: Fotografii dívky najdete na serveru irozhlas.cz. Technické služby v Doxech na Českolipsku instalovaly 20 nových odpadkových košů na sídliště Pražská, jde o zmenšenou verzi modelu z kovu a dřeva, který si město nechalo loni navrhnout od architekta. Už jsou na hlavní pláži a autobusovém nádraží a postupně by měly být v celém městě. Nezávislý místostarosta Václav Reinhardt uvedl, že tvar i konstrukce jsou reakcí na problémy s původními odpadkovými koši. Neosvědčilo se například provedení bez střechy, kde obsah rychle začal hnít. U sériových modelů se zase stávalo, že je výrobce přestal dodávat. Návštěvníci v Liberci a Vratislavicích nad Nisou můžou ode dneška zavítat na festival Crystal Valley Week. Letos jde o pátý ročník. Tématem je propojování kultur z celého světa. Liberec proto kromě českých sklářů a sklářských firm navštíví i brazilští domorodci z kmene Panará. Více o programu říká mluvčí festivalu Lucie Firstová.
5: Crystal Valley Week poskytne na 36 lokacích v celém Liberci více než 80 akcí, workshopů, komentovaných prohlídek, tvoření, ale i výstav a jejich vernisáží. Kromě toho multimediální show v nově zrekonstruovaném prostoru v Lidových sadech.
2: Festival potrvá do soboty a více informací o programu najdou lidé na webu festivalu. Přes 100 bývalých britských a francouzských diplomatů podle deníku Guardian vyzvalo své vlády, aby přistoupili k sankcím vůči Izraeli, a to včetně zbrojního embarga a pozastavení obchodních dohod. Diplomaté ve společném dopise obvinují Izrael z etnických čistek. Adresovali ho francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi a britskému premiérovi Andymu Barnhamovi.
3: Počasí.
2: Dnes bude většinou polojasno, na horách přechodně až oblačno, k večeru se opět vyjasní, nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Jablonci nad Nisou je uzavřená komunikace na Mírovém náměstí mezi ulicí Komenského a Dolním náměstím. Oprava plynovodu tam potrvá až do října.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Jsou 8:04, pondělí 24. srpna a svátek slaví Bartoloměj, tak mu popřejte, pokud nějakého znáte. A my se za chvíli podíváme na naši ověřovnu a řeč bude o dalším řetězovém mailu. V této hodině se také vypravíme na Jizerku, dnes je tomu totiž 31 let, co vyhořel zdejší hnojový dům, tak vám k tomu něco řekneme. A přidáme také vaše oblíbené krimi příběhy o tom, jak facebookový vydírač připravil ženu o peníze. Tak poslouchejte, ať vás žádný podobný podvodník také nezaskočí. S vámi je Český rozhlas Liberec a do pondělního rána hrajeme další písničky, které máte rádi.
3: Dobré ráno s Janem Holubem.

0: 8 hodin a 12 minut, do pondělí vás zdraví Český rozhlas Liberec. Česká republika je od svého vstupu do Evropské unie takzvaným čistým příjemcem. To znamená, že k nám proudí víc unijních peněz, než do Bruselu odvádíme. Po internetu teď ale šíří se opačná zpráva, která tvrdí, že jsme pro EU zlatým dolem a že nás unie okrádá. Že to není pravda, potvrdili kolegové ze serveru iRozhlas v dalším díle seriálu Ověřovna. A detaily teď s Jiřím Jelínkem. Dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Jak to tedy s příjmy a výdaji ve vztahu k rozpočtu Evropské unie Česko má, Jiří?
1: No, od roku 2004, tedy celých 22 let našeho členství v EU, Česko získalo víc než 2 biliony 390 milionů korun. Do unijního rozpočtu přitom země odvedla 1 bilion a 50 milionů. Z těchto čísel ministerstva financí vychází, že jsme výrazně v plusu, a to se chválí i ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Česko je podle ní dokonce druhým nejlepším státem v EU, co se týče čerpání peněz.
0: Co se na tom tedy autorovi toho řetězového e-mailu nezdá?
1: Tak tvrdí, že Česko posílá Evropské unii mnohem víc peněz, než kolik jich dostává nazpět. Za jakési 8leté období má jít celkem o 2240 miliard korun, tedy o 2800 miliard víc. Z EU má oproti tomu do Tuzemska za celé období putovat celkem pouhých 550 miliard korun, a to cituji, s velkou slávou a za značné mediální propagace. Už před chvílí jsme teda řekli, že skutečná čísla z dat ministerstva financí vypadají trošku jinak.
0: Kde na taková čísla pisatel přišel, víme?
1: V tom e-mailu se od počtu spojených s EU postupně přesouvá k počítání výdajů putujících z Česka takzvaně na západ v dividendách, které české firmy odvádějí svým mateřským společnostem do zahraničí. V tomto skutečně Česko vychází záporně, to znamená, že z Česka odteče víc dividend, než do něj přiteče z ciziny. To se ale nedá srovnávat. Proč, to vysvětluje ekonom Vilém Semerák.
2: Že na jedné straně srovnáváme příspěvky a platby z rozpočtu Evropské unie, na druhou stranu toho srovnání dáváme zisky firem z dříve investovaných investic v České republice. Jsou to firmy, jsou to soukromé peníze a nedá se to srovnávat s těmi penězi, co jsou v evropském rozpočtu.
1: Tyto výdaje soukromých firm sčítá autor s platbami České republiky do rozpočtu Evropské unie, čím se dostává ke zmíněným 2240 miliardám korun za 8 let. To je ale nesmysl a Vilému Semerákovi dává zapravdu i mluvčí ministerstva financí Gabriela Krušinová.
3: Tyto finanční toky nesouvisejí s členstvím v Evropské unii, ale byly by hrazeny daným vlastníkům firm bez ohledu na to, zda Česká republika je či není v Evropské unii.
1: Takže by ani nepomohlo, kdybychom vystoupili z Evropské unie, po čemž tedy autoři e-mailu volají. Peníze do zahraničních firm by totiž z Česka proudily i dál.
0: Vysvětluje náš redaktor Jiří Jelínek. Děkujeme za informace a hezké pondělí přejeme.
1: Pěkný den.
0: Koukám se na hodiny, ukazují 8.14. Za chvíli přidáme předpověď počasí pro Liberecký kraj.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: I 2 minuty po 8:45 vás do pondělního rána zdraví Český rozhlas Liberec a pranostika pro dnešní den říká, jaký čas jest na svatého Bartoloměje takový celý podzimek bude. Tak co nám dnešní počasí napoví?
1: Počasí.
0: Ráno je chladné, teploty se teď pohybují jen mezi 6 a 10 stupni Celsia a během dne nám poskočí na stupňu 22. Obloha k tomu bude slunečná, přechodně může být víc mraků, pršet ale nebude. Biopředpověď na prvním stupni. A za chvíli další naše téma, výročí zizerky nebo výročí výbuchu sochy Klementa Gottwalda. A nebylo tomu jen tak.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
1: a Petr Kostka. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

A vy sami nejste, v 8 hodin a 22 minut je s vámi Český rozhlas Liberec. A teď se podíváme na dvě velmi zajímavá výročí. Před 31 lety vyhořel v osadě Jizerka hnojový dům. Postaven byl na přelomu 17. a 18. století. Po kolektivizaci zemědělství sloužil pro ustájení krafa jako skladiště hnoje, proto také ta přezdívka hnojový. V roce 1964 za 345 korun československých koupil cestovatel a dobrodruh Gustav Ginzel a pomocí dvou horských potůčků, které sem svedl, ji vyčistil. 24. srpna roku 1995 ale hnojový dům vyhořel, a to právě v době, kdy byl majitel v Austrálii. Spolu s chalupou schořelo i jeho muzeum kuriozit. Po svém návratu Ginzel stavbu zastřešil, ubytoval se tam, přečkal v ní jizerskou zimu a později začal znovu budovat nový dům. Za dva roky byla dokončena roubená stavba, díky pomoci dobrovolníků i ze zahraničí pak opět stál nový hnojový dům i s novými exponáty v muzeu kuriozit. A vzpomínku pamětníka vám nabídneme v našem dopoledním vysílání po 10. hodině, tak určitě poslouchejte. A k dnešku se váže ještě jedna velká zajímavost. Možná o tom také nevíte, a mě to velmi překvapilo, že dnes je tomu už 48 let, kdy Ondřej Stavinoha a František Polák vyhodili do povětří sochu Klementa Gottwalda na náměstí VŘSR v Příbrami. Výbuch utrhl soše nohu a vyvrátili z podstav té a také poškodil okna bytovek a výloh na náměstí. Oba za to tenkrát dostali vysoké tresty a Ondřej Stavinoha navíc musel splácet i opravu sochy, která byla tenkrát ve výši 105 tisíc československých korun. Gottwaldova socha je dodnes umístěna ve skladu příbramských technických služeb. Tolik dvě výročí k pondělí 24. srpna, za chvíli od nás další zprávy. Blíží se totiž půl devátá.

0: Maucta, hledajte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
0: A hlavně za sucha, my máme nový trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
0: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Od dneška můžou lidé znovu kupovat státní dluhopisy. Rezort financí bude objednávky přijímat až do 4. října. Ve druhé vlně prodeje můžou lidé kupovat jen dluhopisy s tříměsíční splatností a s pevnou roční úrokovou sazbou 3¾%. Oddělení dětské a adolescentní psychiatrie v krajské nemocnici Liberec personálně posílí. Nově by oddělení mělo mít 14 lékařů a 8 psychologů. To je 3x víc, než má nyní. V Turnově je hotová lávka přes Libuňku na zlaté stezce Českým rájem. Radnice starou lávku kvůli jejímu havarijnímu stavu nechala strhnout a postavit znovu. Práce vyšly na zhruba 1 300 000 korun. Slovensko by dnes mělo jednat se společností ČEZ o odkupu jejího podílu ve firmě, která připravuje novou jadernou elektrárnu v Jaslovských Bohunicích. Dohodu ale brzdí spor o to, kolik má Slovensko české firmě zaplatit. Úřadující mistr světa Formule 1 Brit Lando Norris z McLarenu vyhrál velkou cenu Nizozemska. Druhý dojel Ital Kimi Antonelli z Mercedesu, třetí byl jeho týmový kolega Brit George Russell. Dnes bude většinou polojasno, na horách přechodně až oblačno, k večeru opět vyjasnění. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupně.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V libereckém Kristiánově je uzavřená Sadová ulice, objížďka vede ulicemi Komenského a Boželi Němcové. Omezení potrvá do konce září.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Pokud jste za volantem, tak se aktuálně zdržíte na 35 na příjezdu do Liberce ve směru od Turnova. V opačném směru je pak zdržení menší. Tak ty minuty za volantem navíc můžete strávit i ve společnosti Krimi příběhů. Za chvíli vám totiž v nich řekneme, jak facebookový vyděrač připravil ženu o peníze. S vámi nejen na cestách Český rozhlas Liberec přejeme hezké ráno. Dnes i

0: Je 8 hodin 39 minut a narozeniny dnes slaví pan Videostop a náš rozhlasový kolega. Jan Rosák, Rodákovi z Ivanovic na Hané, je dnes 79. V Československém rozhlase začínal v roce 71, odkud přišel do Československé televize. A určitě si pamatujete na zmíněný Videostop. A takhle Jan Rosák vzpomínal na to, jak někdy herci a zpěváci vymýšleli naprosto neuvěřitelné nápovědy a bylo pak jen na soutěžících, jestli jim uvěří nebo ne.
1: Nejmenší porodní váha dítěte se vypočítá následovně. Musí se vzít jako základ váha matky před početím, poté váha matky po početí, pak se to kombinuje Neumannovým koeficientem, ten představuje kapacitu manželovy spermatické banky, poté se to násobí koeficientem Dittrichovým, který je tuším 2,12, takže suma sumárum, moment, nejmenší předporodní váha povolená dítěte dělá tuším 12 děleno 2,35 kg. Samozřejmě po takový volovině, kterou na něj vychrlil ten Láďa, ten soutěžící řekl, no to ani náhodou, to je blbost. A bylo to správně. Akorát, že si k tomu vymyslel tu strašně pitomou omáčku, ale 2,45 kg bylo samozřejmě správně.
0: A od dnešního oslavence a Videostopu už míříme do světa krimi, sociální sítě. Snad kdysi dobrá myšlenka, dnes ale cesta do pekel. Jinými slovy, všechno dobré je k něčemu zlé. Tak například u sociálních sítí málo kdy víte, kdo je na druhé straně, s kým si to vlastně povídáte. A proto by mělo člověk být zvlášť opatrný. Příklad toho, jak může dopadnout taková neopatrnost, má pro nás Miroslav Holubec v dalším krimi příběhu.
2: Krimi příběhy.
3: Kdysi dávno mi někdo dal dobrou radu. Nepiš na Facebook nic, co by si nemohla přečíst tvoje babička nebo maminka, tedy za co by ses před nimi nemusel stydět. Ono to platí už od pradávna, od té doby, co začala fungovat celosvětová síť. Co se jednou objeví na internetu, to už tam zůstane na věky. Nejvíc se to týká případů, jako je ten dnešní. Jistá žena z Liberecka se na internetu seznámila s cizím mužem. Lépe řečeno, on ji oslovil na Facebooku a od té chvíle ji zasypával lichotkami a poklonami. Zkrátka vznikl klasický internetový vztah. Ten po nějaké době přerostl ve vztah intimní, ale stále internetový. To znamená, že si začali vyměňovat důvěrnosti a došlo i na fotografie. Na takovém vztahu není nic špatného, je relativně bezpečný, nemůže dojít k přenosu pohlavních chorob ani k nežádoucímu těhotenství. A nikdy

0: Kdo neříká, že z takového vztahu nemůže vzejít dlouholeté fungující manželství. S jedním důležitým ale. Oba zúčastnění to musí myslet vážně. A to je přesně to, co nikdy nevíte. Podle mě je na internetu daleko víc podvedených než šťastně oddaných. A bohužel potkalo to i ženu z Liberecka. Po nějaké době jí muž požádal o půjčku. Mladá žena odpověděla, že tolik peněz mu půjčit nemůže, jednoduše proto, že tolik nemá. Což je správná odpověď, když vás člověk, kterého jste nikdy neviděli, požádá o peníze. Jenže už tu byly ty intimní fotografie, které mu poslala, a Emilenec pohrozil, že je zveřejní. Žena si tedy peníze půjčila a poslala mu je. Jenže jak už to u vyděračů bývá, i tento chtěl další a další peníze. A tak se zoufalá žena obrátila na policii. Jak případ dopadl, zatím nevíme, ale měl by být pro všechny odstrašujícím příkladem.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Na taneční vlně je s vámi i minutu po 8:45 Český rozhlas Liberec a poslední prázdninový týden začínáme teplejším počasím než o víkendu a oteplovat se bude i v dalších dnech. Ve čtvrtek by pak mohlo být před další studenou frontou až k tropické třicítce. To nám ale budou meteorologové podle Pavla Júzy, jak nám před hodinou řekl, ještě upřesňovat. Jak tedy bude dnes?
1: Počasí.
0: Je před námi slunečný den, obloha bude taková hezky česky letní, občas nějaký ten mrak, pršet ale nebude a maxima se dostanou mezi 19 a 22 stupňů. Na horách je čekejte okolo 16 stupňů Celsia. Vítr jen mírný a biopředpověď na prvním, tedy na nejnižším stupni. Klíšťata mají aktuálně mírnou aktivitu, alergiky trápí pily ambrózie, travin a bylin a skvělá zpráva, po deštích se nám zvedla pravděpodobnost růstu hub, tak to běžte vyzkoušet. A přidám ještě rekordy, nejnižší teplotu jsme naměřili 24. srpna roku 1940. To bylo bez jedné desetiny jen 8 stupňů Celsia, taková dnešní minima. A naopak největší teplo, a to už je také hodně dávno, zapsalý rok 1807, 34,2 stupně Celsia. Tak tolik o počasí a v Českém rozhlase Liberec pro vás máme za malou chvíli třeba Lucii Vondráčkovou.
2: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
3: Kolikrát nemůžu ani vstát.
4: Ale vstáš.
3: No nakonec jo, pač musím.
2: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
5: A na trátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
6: Haló. No co je?
7: Je doma Kája?
2: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna a to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Už od září.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

čtvrt pondělní. Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec s datem 24. srpna se chýlí ke konci. Ještě vás pozvu k dopolednímu vysílání. Mluvit budeme o festivalu Křišťálového údolí, který právě dnes začíná. Vypravíme se také do Dox za obřími sochami z písku a jak jsem říkal, po čtvrt na devět je tomu 31 let, co vyhořel Hnojový dům na Jizerce. Přidáme proto rozhovor s pamětníkem a po 11. k nám přijde vzácný host, nový ředitel libereckého divadla FX Šaldy Petr Michálek. V neděli začíná nová sezóna, v čem bude výjimečná a jaké tady mají plány. Nejen na to se vaše dopolední společnice Iveta Kalátová zeptá, tak určitě poslouchejte. Jan Holub se loučí, přeji krásné pondělí v naší společnosti.

0: máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Je 9 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Policisté pátrají po 12-leté dívce, která odešla z teplické nemocnice. Obec Zahrádky bude solární energii sdílet s podnikateli. Turnov koupí areál Preciozy za 10 milionů korun. Dnes bude polojasno, večer se vyjasní, teploty vystoupí až na 22 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. Policie pátrá po 12-leté Klaudii Mansfeldové z Ústecka. Ta včera v podvečer odešla z nemocnice v Teplicích, kde byla akutně hospitalizovaná. Naposledy ji pak viděli večer v Hostomicích na Teplicku. Pohřešovaná měří mezi 150 a 160 cm, na sobě měla tmavě červené krátké kalhoty a růžové tričko. Je silnější postavy, má modré oči a dlouhé vlnité vlasy, nosí dioptrické brýle. Jakékoliv informace o dívce volejte na linku 158. Její fotografie najdete na webu irozhlas.cz. Elektřinu z nové fotovoltaické elektrárny chce obec Zahrádky na Českolipsku prodávat lokálním podnikatelům. O konkrétních podmínkách se rozhodne na zastupitelstvu v druhé polovině září. Nová elektrárna na budově hostince na Kovárně bude energií zásobovat také obecní úřad a školu, říká nezávislý starosta David Šmat.
3: Pronajeli jsme obecní pozemek, ty tam vybudujou doběcí stanici pro elektromobily. S tím, kdo ji tam zbuduje, tak s tím jsme domluvení, že jim vlastně poskytneme taky tu sdílenou elektřinu a je to ideální tam zaparkovat auto, nechat si ho nabít a jít se třeba projít po zahrádkách.
1: Turnovská radnice kupuje areál sklářské firmy Preciosa na Koňském trhu za 10 milionů korun. Zastupitelé na svém posledním jednání schválili kupní smlouvu. Pozemek je významnou součástí vize o výstavbě nové městské čtvrti. Je ale v aktivní záplavové zóně, proto by tam v budoucnu mohl vzniknout například městský park. Pokračuje starosta Tomáš Hoke ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: Areál Preciozy na Koňském trhu, stejně jako ostatní areály na Koňském trhu, nakupujeme z vizí nové městské čtvrtě, kterou bychom rádi postavili, anebo ji postaví ty další generace, které budou za námi.
1: Indonéská policie zatkla 72 lidí kvůli podezření ze založení rozsáhlých lesních požárů. Hasiči bojují s plameny hlavně na ostrově Kalimantan, také známém jako Borneo. Podezřelí podle vyšetřovatelů stojí za rozšířením téměř 9 požárů v této oblasti a také na ostrově Sumatra. Úřady upozorňují na to, že farmáři v Indonésii často úmyslně vypalují lesy kvůli zemědělské půdě. Oheň se žehl už více než 4 až 60 000 hektarů a dým se šíří i do okolních zemí. V sousední Malajzii kvůli špatnému ovzduší zavřeli přes 600 škol.
2: Počasí.
1: Dnes bude většinou polojasno, na horách přechodně až oblačno, k večeru se opět vyjasní. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách to bude 15 až 18 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je z důvodu dopravní nehody neprůjezdná ulice Jablonecká, a to před křižovatkou s ulicí Na Bídě. Střetla se tam dvě osobní auta. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Ano, šťastnou cestu a hlavně dobře naladěný poslech Českého rozhlasu Liberec, nejlépe na 97,9. To vám už teď v pondělním vysílání přeje Iveta Kalátová. Pondělí 24. srpna a před náma je řada zajímavých aktuálních informací a také hezkých písniček. A o čem bude řeč? Sklo, sklo a zase sklo. V Liberci a v Vratislavicích nad Nisou právě dnes začíná Crystal Valley Week, tehdy tedy týden křišťálového údolí. Návštěvníky čeká celkem 80 akcí, včetně workshopů, výstav i komentovaných prohlídek s umělci. Více se dozvíme za okamžik. No a také budeme s naším regionálním stopařem obdivovat úžasný svět písku v Doxech. To znamená obří sochy z písku s příběhem dávných dob úzce svázaných s kouzelnou krajinou okolo Máchova jezera. A mnozí z vás se určitě těšíte také na zámecké léto, které začíná ve 3/4 na 10. Hezký poslech.

0: Hezky se notovali Hana Zagorová a Karel Wagner. Hej mistře basu, v 9 hodin 11 minut v pondělním dopolední pod Ještědem. Tak to dnešní pondělí není zcela obyčejné, protože lidé v Liberci a v Vratislavicích na ní jsou, můžou právě ode dneška zavítat na festival skla a bižuterie Crystal Valley Week. Festival potrvá do soboty, lidé uvidí například výstavy známých i začínajících sklářů a designérů. Sklo si můžou také sami vyrobit, a to přímo na náměstí doktora Edvarda Beneše.
1: Crystal Valley Week poskytne na 36 lokacích v celém Liberci více než 80 akcí, workshopů, komentovaných prohlídek, tvoření, ale i výstav a jejich vernisáží.
2: Říká Lucie Firstová, mluvčí festivalu Crystal Valley Week. Název akce v překladu znamená Týden křišťálového údolí. Návštěvníci se proto v Liberci a ve Vratislavicích nad Nisou můžou setkat se známými umělci z oboru výroby i designu skla.
1: Máme takovou novinku, podtitul festivalu je Connecting Cultures. Přijedou k nám brazilští indiáni z kmene Panara a my je budeme mít součástí dvou akcí, budou na Křišťálovém náměstí představovat svoje šperky, protože oni pracují se skleněnou perličkou, budete moct zažít i jejich speciální rituály.
2: Součástí festivalu je taky několik výstav, třeba Sklo v přírodě, Příroda ve skle v botanické zahradě. Kurátorkou je Lenka Patková.
3: Výstavou navazujeme na historii umísťování uměleckých děl do veřejného prostoru. Důležitou úlohu sehrál právě Liberec, kde v 60. letech Hana Seifertová pořádala ve spolupráci s Ludmilou Vachtovou výstavy mimo galerijní síně. Těch subjektů, které se představí v botanické zahradě, nakonec bude 25, jak tedy sklářské firmy, tak skláští výtvarníci.
2: Dopravu mezi festivalovými místy návštěvníkům usnadní tradiční křišťálová tramvaj. Letos ji do stylu Orient Expressu vyzdobila sklárna Jilek. Jaké výtvory tam lidé uvidí, říká její jednatel Lukáš Polák.
4: Křišťálové tramvaj bude k vidění špetka Orientu, odkaz na takové ty doby ze začátku 20. století, kdy evropští boháči cestovali do Orientu a obdivovali jeho někdy přehnané a přepjaté barvy a dekory. Bude tam k vidění taky nejnovější kolekce, kterou jsme vytvořili s autorkou sklářskou Jitkou Skuhravou.
2: Křišťálová tramvaj bude od pondělí do soboty jezdit po trase mezi libereckou zastávkou Viadukt a Vratislavicemi nad Nisou Výhybna. Jízdní řád i celkový program festivalu lidé najdou na webu crystalvalleyweek.cz. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
5: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: No, venku se nám rýsuje krásné počasí, tak doufám, že si to náležitě také hezky užijete, pokud tady nejste právě v zaměstnání. Ale když třeba u takového Máchova jezera není plážové počasí a přesto chcete být obklopeni pískem, vyrazte do úžasného světa písku. Nachází se v bývalé tělocvičně nedaleko zámku Doksy. A co tam uvidíte a zažijete, to se vydal zjistit náš regionální stopař Českého rozhlasu Liberec Jaroslav Hoření, kterého zdravím. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne ze světa písku v Doksech. Jsem opravdu obklopen pískem, ale v takové nebývalé pevné formě. Prostě jsou tady z něj sochy a jsou soší. Celkem jich je tady 11. Vévodí tomu Karel IV. Všechno to tady vytvořil Tomáš Dostál, zvaný Bosambu, ale ten teďka někde pluje po Vltavě, ale to nevadí. My tady máme jinou hlavu a ústa, chytrá, moudrá a pomazaná a k výkladu schopná manželka Tomáše Dostála, Eva Burešová. Tak Karel IV. To je asi jasný zakladatel Máchova jezera.
3: Přesně tak, máme tady ústřední postavu Karla IV., to je 4-metrová socha, na kterou bylo použito asi 25 tun písku a je to zakladatel původně velkého rybníku, nyní Máchova jezera.
2: Pak tady vidím, řekl bych, asi hospitálek a to budou jeho zakladatelé?
3: Ano, jsou to zakladatelé, je to Marie z Vrbit a se svým manželem pánem z Hasensteinu, který založili tehdejší hospitálek, nyní je to památník Karla Hynka Máchy, který je nyní v rekonstrukci, ale jinak návštěvníci můžou každý rok v Doksech navštívit a je to zároveň nejstarší dochovalá budova v Doksech, která tady přežila oba dva požáry.
2: Dá se říct, že vlastně všechny sochy mají nějakou vazbu k Doksům, k Máchovu jezeru, minimálně k Máchovu kraji, prostě k tomu okolí tady. Tady máme sousoší tří mužů historických a Mašinka. A já, protože jsem byl nedávno na zámku, tak si myslím, že to budou Valštejnové.
3: Přesně tak, jsou to Valštejnové, kteří měli velký vliv na rozvoj tady vůbec našeho regionu. Albrecht z Valštejna, který byl zavražděn v Chebu a jejíž vrahové si rozdělili majetky a jeden z majetků připadl také samozřejmě jednomu jeho vrahovi tady na Doksku. Určitě významný je tady František z Valštejna, který nám tady založil železnici, která původně měla vést přes Dubou, ale zasadil se o to, že bude přes Doksy a Dubá teda nikdy neměla už od té doby železnici. A Ferdinand, který zachránil mimo jiné rozkrádání hradu bez děs.
2: My tady procházíme i kolem nářadí, které vlastně se používá k těm sochám. Velká žába, takhle kolečko. Jsou tady různé sochy, dělá se tady vašení. Teď se nám tady spustila nějaká muzika.
3: Ano, je to muzika našeho významného skladatele Bedřicha Smetany, který tady byl ke svým 200 let výročí narození a který dožíval kousek od Mladé Boleslavy a máme ho tady také proto, že jeho vlastně odborníky uznávaná opera Tajemství pojednává o podbezdězí a o tajných chodbách, které tady údajně vedou. Takže i Bedřich Smetana má velkou vazbu na náš region.
2: Nemůžeme samozřejmě zapomenout na Čtyřlístek a také bychom měli připomenout to, že každý rok je ta výstava trošku jiná, protože sochy se mění.
3: Ano, pan sochař se snaží sochy obměňovat a vždycky se snaží hledat nějakou regionální souvislost, aby i návštěvníci, když sem přijedou, tak aby si i něco zajímavého odnesli. Nejenom o tom, jak se staví sochy z písku a jak to může vypadat, ale i nějaké poznání, kde vlastně byly na své dovolené.
2: A těch soch je tady ještě celá řada dalších, tamhle vidím čerta a podobně, ale na to už se přijďte podívat sami do úžasného světa písku v Doksech.
1: A my moc děkujeme, tak to byla hodně zajímavá přednáška, tak prázdniny sice už jdou do finále, ale zdaleka ještě nekončí, tak pokud máte milí posluchači čas a chuť, tak můžete vyrazit nejenom sami, ale třeba i se svými dětmi či vnuky do těchto krásných míst. Tolik náš regionální stopař Jaroslav Hoření, tak děkujeme a přejeme krásný den, naslyšenou.
2: Naslyšenou odpoledne z Českého ráje.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pondělí 24. srpna. Svátek mají nositelé aramejského jména Bartoloměj. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. První televizní signál byl zachycen na českém území před 90 lety v roce 1936. Byl to signál z olympijských her v Berlíně a zachycen byl na rozhledně na děčínském Sněžníku. První člověk byl zastřelen při překonávání berlínské zdi před 65 lety v roce 1961. Pohraniční stráží byl zastřelen 24-letý krejčí Günter Liftin. Vrah Johna Lennona, tehdy 26-letý Mark David Chapman, si před 45 lety v roce 1981 vyslechl před soudem verdikt. Doživotí. Příští rok v únoru má nárok na podmínečné propuštění. Po pokusu o komunistický puč v Sovětském svazu před 35 lety v roce 1991 rezignoval na post generálního tajemníka Michail Gorbačov.
3: Drahé soutěžníci, přijímám toto řešení.
2: Událost znamenala definitivní rozpad Sovětského svazu. Svazové republiky Tádžikistán a Ukrajina ten den vyhlásil.

0: Německé léto.
1: Hezký den i hezký týden vám od mikrofonu přeje Pavel Kudrna. Jsme na konci druhého prázdninového týdne, před námi je poslední týden prázdnin a vlastně i toho našeho zámeckého léta, že to ale uteklo, vidíte. Ale užijme si ještě ten týden jak prázdninově, dovolenkově, tak i vlastně soutěžně. Zámecké léto, představujeme stále zámecké objekty, soutěžíme, no a v pátek nás čeká velké finále, protože budeme nejenom losovat z výherců tohoto týdne jednoho, kdo si užije soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského, ale také tři majitele poukazů na luxusní zámecký pobyt na zámku Třešť. Pobyt v zámeckém apartmá je pro dvě osoby na dvě noci s bohatou snídaní formou bufetu, privátním pronájmem, wellness, včetně lahve sektu, zábal z bahna z mrtvého moře pro dvě osoby, parkování zdarma, jedna tříchodová večeře při svíčkách, no co víc si přát. Já doufám, že jsem vás důkladně nalákal, můžeme tedy začít. František Kinský bude mít slovo a zve na další prázdninový objekt.
0: Zámecké léto.
2: Na dnešní výlet zamíříme na hrad později přestavěný na zámek, ležící na cestě mezi královskými městy Louny a Žatec. Jedná se o zámek Nový hrad. S jeho stavbou v 15. století vznikla i nová větev rodu. Páni novohradští z Kolovrat. Více nám už řekne Eva Bucharová.
3: Už více než 10 let mohou turisté navštěvovat zámek jménem Nový hrad v Jimlíně. I o tom si popovídám s jeho ředitelem Josefem Kabátem. Před těma rozsáhlýma opravama tady fungovalo co?
4: Zámek měl hospodářské využití, bývaly tady jednak byty zemědělců, byla tady traktorová stanice, kanceláře Národního výboru, stáje, chlévy, drůbežárna.
3: No podle toho, co říkáte, se nabízí další otázka. Čím jsou všechny ty prostory? Čím je to všechno vybavené?
4: Tady máme zapůjčený nábytek ze sbírek třeba Mosteckého muzea, muzea v Lounech, Teplického muzea, něco jsou výkupy z antiků.
3: Kolik těch místností se takový návštěvník může projít?
4: Kdyby si vybral všechny okruhy a všechny je absolvoval, tak stráví na zámku zhruba 3 hodiny. Počet místností desítky.
3: Co už na zámku vlastně bylo a zachovalo se jako původní, to jsou všudy přítomné trámy na stropech. Ty přehlédnout nelze a jsou něčím specifické.
4: Jsou unikátní. Je to zřejmě nejucelenější soubor manieristických trámových stropů, který se v České republice dochoval. Je jich celkem 13, každý je originál, každý je ručně malovaný. Mají na sobě třeba rostlinné motivy, motivy ovoce, motivy ptáků, anebo jenom ornamentální malbu.
3: Tyhle ty malby, o kterých mluvíte na těch trámech, museli tady projít rozsáhlou rekonstrukcí.
4: Je to tak, stropy byly vzhledem k předešlému využití zámku silně poškozeny, ale restaurátoři odvedli vynikající práci, takže jim vrátili jejich původní podobu.
3: Jedna z mnoha místností je lovecký salonek.
4: Lovecký salonek je zařízen právě v duchu těch loveckých zálib majitelů zdejšího panství Schwarzenbergů, kteří ho využívali jako lovecký zámek, pořádali tady pravidelné lovecké zábavy, na podzim pořádali tady plesy.
3: Tak my jsme teď prošli vlastně dvě kaple, jednu menší a teď jsme v té větší.
4: Ta první byla stará hradní kaple, která ovšem nestačila premonstrátům, kteří se v roce 1649 utekli ze Strahova před morem a začali budovat tuhle kapli novou, podstatně větší. Tuto kapli svatého Josefa dokončil až Gustav Adolf z Warensbachu, autor té barokní přestavby v roce 1687.
3: Tak, teď jsme v nejstarší části zámku ze 14. století, rytířský sál.
4: Přesně tak, nevím, jak jste to poznala.
3: Zřejmě takhle prázdně vypadaly ještě před pár lety všechny ty sály, všechny ty místnosti, že v nich byly vlastně jenom ty malované trámy na stropě.
4: Malované trámy a malované omítky, ano.
3: Tenhle krásný zvuk, to je poslední vlastně vstupní schod do věže.
4: Zámecká věž má původní gotický základ, byla součástí už toho hradu, který tady stával, je zakončená barokní bání.
3: Ve své době k čemu sloužila?
4: Byla to obrana hradní věž.
3: No a dneska je to obrovská turistická atrakce, protože výhled z venkovního ochozu, ten je opravdu famózní.
4: My se teď díváme na České středohoří, které začíná pár kilometrů od zámku. Raná, milá, Oblík, Košťálov, Házenburg, Uštěcké sedlo. Tamhle máme stolovou horu Markvarec, která je tady nedaleko.
3: Má zámek nějakou zahradu, park?
4: Máme tady zahrady dvě. Jedna je barokní Barbořina zahrádka, ta je volně přístupná z prvního nádvoří. A pak tady máme součástí druhého okruhu bylinkovou zásobní kuchyňskou zahradu.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Nový Hrad si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Já jenom ještě k tomu manýrismu, asi ne každý tuší, co to je, možná teď tápete, tak je to vlastně samozřejmě takový ten slohový styl 16. století, něco mezi renesancí, barokem. Místo těch renesančních, klidných, jasných pravidel ukazuje složité tvary, protáhlé postavy, divné nápady, přehnané zdobení, snaha ukázat jakousi dovednost, nepřirozené barvy, skryté těžké významy, třeba lušti. Tam pocit, že někdy se naše dámy některé oblékají a malují dost manýristicky. Tak dost k tomuto slohu, pojďme soutěžit. Soutěžní otázka už je připravena, doufám, že vy taky telefon znáte. Já myslím, že po těch dvou měsících soutěžení určitě už ano.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Tak co říkáte, dáme si do té soutěže. Já myslím, že ano, a víte, někdy jsou ty cesty náhody nevyzpytatelné, protože třetí volající pan Zdeněk je Střeště, o které jsem před chvílí mluvil v souvislosti s hlavními cenami. Pane Zdeňku, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: No, zámek Třeště, já doufám, že jste se tam byl podívat alespoň.
1: Určitě několikrát.
0: A pěkný, doporučíte?
1: No určitě, doporučím a doporučím i kuchyni, kterou tam mají. Aha. Dobrou.
0: Víte co, mě by někdy docela, jako já se takhle zeptám, a kdyby ten dotyčný třeba vyřekl, že nás to vůbec nestojí za to, to je příšerné, nevaří tam dobře a tak dále. Ne, tak prosím vás, všechno zalité sluncem. Pane Zdeňku, já se vrátím soutěži k tomu manýrismu. Kolik manýristických trámových stropů byste na zámku Nový Hrad v Jmlíně našli? Za A9, za B13, za C17?
1: Myslím si, že za B13.
0: A to je takové, když nevíš, dej B?
1: Není, já jsem poslouchal, takže doufám, že jsem poslouchal dobře.
0: Tak já vás nedechám dlouho tápat. Poslouchal jste dobře, škrtám tady pana Josefa náhradníka, může to zkusit zase zítra. Vy už to nemáte šanci zkusit, vy už jenom v pátek budete pozorně poslouchat, zdali vás čeká soukromá prohlídka na zámku, a nebo zdali tedy třeba vyhrajete i ten zámecký pobyt u vás, což by bylo docela komické. Tak se mějte krásně, hezký den i týden, naslyšenou.
1: Taky naslyšenou.
0: No a naslyšenou zase zítra. Zámek Dobříš, spisovatelský zámek nás čeká, tak si to určitě užijete. Užijte si dnešní den i celý týden. Těší se na vás zítra opět Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Policie pátrá po 12-leté dívce z Ústecka. V září bude znovu zavřený parkovací dům v liberecké nemocnici. Před začátkem školního roku se v Česku oteplí. Dnes bude polojasno, večer se vyjasní, teploty vystoupí až na 22 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. Policie pátrá po 12-leté Klaudii Mansfeldové z Ústecka. Ta včera v podvečer utekla z nemocnice v Teplicích, kde byla hospitalizovaná. Večer ji pak ještě viděli v Hostomicích na Teplicku. Dívka může být v ohrožení, říká krajský policejní mluvčí Václav Krieger.
3: Pořešovaná měla v době útěku na sobě tmavé červené kraťasy a růžové triko. Je silnější postavy, má modré oči a dlouhé vlnité vlasy. Nosí dioptrické brýle. Jedná se o osobu, která potřebuje zvláštní zdravotní péči.
2: Informace o dívce volejte na policejní linku 158. Její fotografii najdete na zpravodajském serveru irozhlas.cz. Parkovací dům v areálu liberecké nemocnice bude znovu zavřený. Naposledy byl mimo provoz od února do poloviny července kvůli opravě vodovodu v Jablonecké ulici. Další omezení na zhruba měsíc začne v září, a to kvůli uzavírce křižovatky Jablonecká Kristiánova. Tou přitom jezdí sanitky k pavilonu D, kde je léčebna dlouhodobě nemocných, oční oddělení, obličejová chirurgie a další. Dočasně proto budou jezdit průjezdem u parkovacího domu, který se ale kvůli tomu musí pro veřejnost zavřít, vysvětluje za technickou správu nemocnice Petr Šmakal.
4: Budeme muset tu zdravotnickou dopravu přesunout do směru od parkovacího domu a doprava a parkování sanitek není slučitelný s provozem parkovacího domu, takže z tohohle toho důvodu budeme muset od poloviny září ten parkovací dům zavřít.
2: Poslední prázdninový týden přinese v Česku postupné oteplení, rána ale budou chladná. Přes den bude kolem 20 až 24 stupňů, ve čtvrtek a v pátek se ale vrátí tropické teploty, teploměry ukážou až 32 stupňů Celsia. O víkendu pak teploty spadnou na 25 stupňů a přes Česko přejede studená fronta, která přinese i déšť. Novozélandská vláda dnes parlamentu předloží návrh zákona na zákaz užívání sociálních sítí pro děti mladší 16 let. Jeho součástí je například požadavek na ověření věku uživatelů. Za porušení zákazu by provozovatelům platform hrozila pokuta 10% z celkových tržeb. Podle novozélandského premiéra Christophera Luxna mají sociální sítě negativní dopad na duševní zdraví, spánek a vzdělání celé generace dětí.
1: Počasí.
2: Dnes bude většinou polojasno, na horách přechodně až oblačno, k večeru se opět vyjasní. Nejvyšší teploty dosáhnou 19 až 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V České Lípě v ulici Slovanka došlo k dopravní nehodě, při které byly poškozené závory. Na místě je policie, projížděte tudy opatrně. V Liberci se v Jedlové ulici střetlo osobní auto s autobusem. A na silnici 1/35 se před exitem 25 do Hodkovické ulice tvoří kolony. Počítejte s tím a jeďte tudy opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: To byly zprávy s Miroslavem Holubcem, zprávy 10. hodiny a pro změnu Iveta Kalátová už vás vítá v pokračování pondělního dopoledne pod Ještědem. Jak už u nás bývá dobrým zvykem, připomínáme si různá výročí, ani dnešek nebude výjimkou. Dnes je tomu 31 let, kdy vyhořel Hnojový dům. Jeden ze symbolů osady Jizerka v Jizerských horách, ve které žil dobrodruh, cestovatel a horolezec Gustav Ginzel. Ikona, postava Jizerských hor, no a události připomeneme už za chvíli. A protože máme pondělí, tak máme pro vás i nový seriál a s Patrikem Fischerem budeme mapovat cyklotrasy v Libereckém kraji. Dnes se zaměříme na cyklotrasu Odra-Nisa. Tak jste zváni k poslechu a já už vám popřeji dobře naladěný celý den.

0: Ne, to jak má být, Karel Zich ve vysílání Českého rozhlasu Liberec a já mám velkou radost, že kousíček toho léta trávíte s námi. Však také pro vás máme jeden zajímavý i tip na výlet a připomínku jednoho známého výročí. Tak jednou z nejslavnějších postav Jizerských hor byl bez pochyby cestovatel, horolezec, geolog, ale také originální vypravěč a pábitel Gustav Ginzel. Legendou byl i jeho hnojový dům, chalupa, která po odsunu sloužila k ustájení dobytka. To Gustav Ginzel koupil v 60. letech, vyčistil od nahromaděného hnoje a proměnil ji v neoficiální muzeum nejrůznějších kuriozit i ubytovnu svých nesčetných přátel z celého světa. Traduje se, že tam jednu noc dokázalo přespat až 150 lidí a právě tato pohostinnost se Gustavu Ginzlovi nejspíš stala osudnou. Přesně před 31 lety, když Ginzel pobýval v zahraničí, totiž hnojový dům vyhořel. Redaktorka Jana Švecová si o této události povídala s bývalým šéfem HKO Jizerské hory Jiřím Huškem.
1: S Jiřím Huškem stojíme před hnojovým domem na Jizerce, už před pouhou replikou toho původního Ginzlova hnojového domu, protože ten původní vyhořel v roce 1995. Vy jste byl tehdy přímo na Jizerce?
2: Ano, to jsem byl. No, my tam na Jizerku jsme pravidelně s rodinou jezdili na vedlejší chalupu a tu srpnovou noc nás tam někde okolo 3 hodiny v noci probudilo nějaké zvuky, hluky. To bylo praskání eternitové střechy na hnojovém domě, takže jsme okamžitě prostě vyběhli ven, běželi jsme na místo, ale už bylo vcelku jasné, že je dům prakticky nezachranitelný.
1: Vy jste tam vlastně byl dřív než hasiči. Říká se, že přijeli pozdě. Z jakého důvodu?
2: No,
1: možná bychom měli připomenout, jaké byly technické možnosti tehdy před 31 lety.
2: Určitě. To, že přijeli dlouho po začátku požáru, tak to mělo pochopitelně svoje důvody. Ten požár je potřeba ohlásit a na té Jizerce to tehdy nebylo tak jednoduché. Přímo v tom hnojovém domě vlastně tehdy bydleli nějací němečtí mladíci, asi 5 lidí tam bylo. Ti vyběhli a samozřejmě s určitou jazykovou bariérou začali schánět možnosti, jak to nahlásit, ale to není tak jednoduché, protože tehdy nebyla doba mobilních telefonů, ještě nebyly ani pevné linky. No a je potřeba taky říct, že nejbližší hasiči jsou přece jenom několik kilometrů daleko.
1: Gustav Ginzel byl v té době v Austrálii, měl jste možnost s ním potom mluvit, jak vlastně to bral, když mu schořel vlastně celý život vzpomínky?
2: No, na začátku to bral jaksi na to čekávání, smířil se s tím a měl vizi, že do roka nebo do 2 let, že prostě postaví dům nový.
1: Což se povedlo. Vy jste chodíval ke Gustavu Ginzlovi ještě do toho původního hnojového domu, kde byly prostě stovky různých artefaktů. Čeho vy osobně nejvíc lituje, protože schořilo všechno?
2: Určitě není velká škoda těch kuriozit, které tam Gustav měl, ty měly hodnotu akorát pro něj a pro návštěvníky, kterým tam vlastně nad těmi předměty vyprávěl neuvěřitelné historky a bájil. Ale co mělo hodnotu určitě, tak to byly historické artefakty, které se vztahovaly k Jizerským horám anebo k tomu životu Němců před druhou světovou válkou na Liberecku. Spousta archivních materiálů, knížek, starých map unikátních, byly tam fotografie, Gustav tam měl vlastně za celý svůj život sbírku diapozitivů a tak dále, takže to jsou tyhle ty věci, které určitě tu hodnotu mají a které jsou nenahraditelné.
1: Replika hnojového domu, kterou Gustav Ginzel se svými přáteli a dalšími dobrovolníky vystavil během 2 let, slouží dnes jako rekreační chalupa rodiny Ginzlů, potomků jeho sester a bratrů. Gustav Ginzel sám děti neměl. Zemřel v roce 2008 v Německu.
3: Také v Jizerských horách máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát?
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája?
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Pondělí. Už od září.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: lehce melancholická skupina Rangers neboli Plavci v našem vysílání Českého rozhlasu Liberec. Je tady s vámi dopoledne pod Ještědem, pondělí 24. srpna. Čekají nás ještě podle předpovědi opravdu ještě krásné letní dny. Ovšem to ochlazení, které přišlo v posledních dnech, může lákat k venkovním sportovním aktivitám. Oblíbená je například cyklistika, ať už rádi jezdíte po cyklotrasách nebo dáváte přednost jiným druhům. Náš aktuální seriál týdne bude pro vás tím pravým. Náš reportér Patrik Fischer se bude každý den hlásit z nějakého cyklistického místa, kde dnes to nám prozradí už on sám. Tak Patriku, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne od pramené Lužické Nisy, kousek od Nové Vsi nad Nisou na Jablonecku, kde začíná mezinárodní cyklotrasa Odra Nisa.
0: No a můžeš nám tedy tuto trasu blíže představit?
1: Popravdě on už ji dost představuje sám název, který prozrazuje mnohé. Jak už jsem říkal, začíná u pramene Nisy, kousek od Jablonce nad Nisou, také trasa potom vede. Z Jablonce vás zavede na Rádlo a poté do sousedního Liberce, odkud směřuje dále na sever a sleduje původní kupecké stezky, kterých tímto regionem procházelo hned několik. Poslední obcí na české straně je Hrádek nad Nisou, poté už vás značení zavede do Německa, konkrétně do Žitavy, kde končí první část trasy. Z Žitavy můžete jet do Zhořelce a dál přes například Frankfurt nad Odrou, kopírovat polsko-německou hranici a taky už zmiňovanou řeku Odru. Pokud jste dostatečně otužilí, můžete celý výlet zakončit koupačkou v Baltském moři, ale to si budete muset na cestu určitě vyhradit víc dní, protože celá cyklotrasa měří zhruba 630 kilometrů a hlavně její první část jede po horských hřebenech.
0: No tak to je tedy trasa pro opravdové zdatné cyklisty. Ovšem někoho třeba zajímají i pamětihodnosti. Jsou po trase nějaké pamětihodnosti, které bys třeba doporučil navštívit?
1: Určitě jich je několik. Kromě samozřejmě Jablonce a Liberce, tak například hned kousek za Libercem se můžete zastavit u zříceniny středověkého hradu Hammerstein. Pokud byste radši viděli hrad, který stále ještě stojí celý, můžete potom u Hrádku nad Nisou zajet na Grabstein. Pokud byste se chtěli po cestě vykoupat, první možnost je v Hrádku nad Nisou na koupališti Kristýna. Na německé straně bych se rozhodně nevyhnul prohlídce historického centra Žitavy a ještě pořád v horní Lužici najdete i kdysi české město Zhořelec, které kromě milovníků historie okouzlilo svojí zachovalostí i filmaře. A nevynechal bych ani malebné lázeňské městečko Bad Muskau nebo nejrůznější jezera, kterých po cestě potkáte spoustu.
0: No, zajímalo by nás také, ale s jakým povrchem bychom měli počítat?
1: Obzvlášť na začátku na té české straně se povrchy dost střídají od těch pevných, jako je asfalt nebo dlažební kostky, přes ty, které už tak pevné nejsou, tedy různé polní a lesní cesty, což platí třeba právě o začátku tady u pramene Nisy. Není to ale žádný náročný terén, celá trasa by měla být jízda i na silničním kole. V některých případech ale ta jízda nebude úplně komfortní. Lepší jsou proto spíš univerzální, třeba crossová, tracková, anebo v posledních letech čím dál tím oblíbenější gravelová kola. To horské kolo je naopak docela zbytečné. Tak na německé části už vás čekají skoro samé asfaltové cesty.
0: No, tak velice zajímavou cyklotrasu Odra Nisa nám představil Patrik Fischer. Moc za to děkujeme tady v seriálu týdne a budeme se těšit na zítřek. Už jsem teď zvědavá, jakou cyklotrasu nám představíš. Tak naslyšenou.
1: Také se na vás těším a nechte se překvapit.
0: Naslyšenou.
2: Léto s Českým rozhlasem Liberec.

0: Svět má ty chvíle rád, zpíval nám o tom Karel Gott ve vysílání Českého rozhlasu Liberec a my zase rádi vysíláme třeba o dobrých zprávách a hlavně o dobrých věcech, tak jednu z nich najdete zprávu i na našich webových stránkách liberec.rozhlas.cz. V kostele ve Vratislavicích nad Nisou je lépe vidět, protože silně znečištěný historický lustr restaurátoři kompletně rozebrali a vyčistili a právě tuto sobotu jste si možná mohli mnozí z vás výsledek jejich práce poprvé prohlédnout. Je opravdu nádherný, zdobí ho třeba ručně foukané skleněné růže a vy si ten lustr můžete prohlédnout právě i na našich webových stránkách liberec.rozhlas.cz a ještě si poslechnout reportáž. Ovšem těch reportáží a zajímavostí tam najdete mnohem více. My se teď ale budeme v příštích minutách už věnovat spotřebitelskému servisu. Vy se dnes ptáte na omyl u pokladny, kde bylo namarkováno jiné zboží. Jak bychom měli postupovat, abychom zbytečně nepřicházeli o peníze, doplní Josef Černý.
1: Paní Lucie v marketu uskutečnila větší nákup a teprve doma si všimla, že její pokladní namarkovala jiný typ ovoce, dražší. Paní Lucii se nevyplatilo jet několik kilometrů zpátky, ale stejně by jí zajímalo, jestli by měla nárok na vrácení rozdílu ceně. Paní posluchačko, nárok na vrácení rozdílu byste samozřejmě měla, ale je nutné si uvědomit, že omyl pokladní musíte prokázat vy, takže byste si rozdílu musela všimnout hned nebo alespoň ještě v marketu, pak by to problém nebyl. Ale při zjištění mimo market, tedy doma, byste omyl pokladní už asi těžko prokazovala.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: A nadchází čas ve vysílání Českého rozhlasu Liberec na recepty našich babiček. A my se dnes budeme věnovat obyčejům a pranostikám, které jsou spojené se svátkem svatého Bartoloměje. A s Vladimírou Jakoubovou a Jaroslavem Hořením se pustíme do příprav divokého králíka s jeřabinami.
1: V našem vyprávění o tom, jaké obyčeje měly vliv na to, co se připravovalo ve vesnických chalupách snědku, si připomeneme, že dnes má svátek svatý Bartoloměj. Ještě v nedávné minulosti to byl den, se kterým byla ve vesnickém prostředí spojena řada dnes už zapomenutých obyčejů, například pletení bartolomějských věnců.
2: V předvečer svátku chodili dívky na okraje lesů, aby natrhali větvičky jeřabin. Z nich pak pletly jeřábové věnce, které ještě před východem slunce zavěšovaly pod okénka ve štítu domu. Podle jednoduchého pravidla, kolik bylo ve statku dcer navdávání, tolik viselo ve štítě věnců. To, aby sousedé věděli.
1: Protože se jeřábu podle lidové věrouky přisuzovala ochranná moc, poskytovali zároveň věnce ochranu domu. Ze stejného důvodu se plody jeřabin přidávaly do krmení dobytku. Ochranou a léčivou moc mělo mít také máslo, které hospodyně sloukali ve svátek tohoto světce ještě před svítáním. Bartolomějské máslo se nepralo ve vodě, ale pouze se pečlivě zbavovalo pod máslí. Mazaly se s ním bolavé klouby a používalo se i k hojení ran. Zkušené bylinkářky z něj připravovaly léčivé masti, do kterých přidávali lichý počet léčivých bylin, nakoupených symbolicky za lichý počet krejcarů. V některých regionech se jedl chléb namazaný bartolomějským máslem na památku mučednické smrti světce. S bartolomějským svátkem podle hospodářského kalendáře pomalu končilo léto, proto je s ním také spojena řada pranostik, například Bartoloměj svatý léto nenavrátí, nebo na svatého Bartoloměje naplije jelen do řeky, to, aby se lidé už nekoupali. Co se tento den vařilo v kuchyni, to jsem nenašla. Tak co třeba zkusit něco s jeřabinami?
2: A ze starého receptáře vybíráme divokého králíka s jeřabinami.
1: Budeme potřebovat jeden králičí zadek nebo hřbet a běhy, 5 deka slaniny na špikování, 5 deka slaniny nebo uzeného bůčku pod maso, 2 stroužky česneku, 0,5 hrnku jeřabin nebo 5 lžic jeřabinového kompotu, 2 bobkové listy, 4 hřebíčky, 6 zrnek pepře, 6 zrnek nového koření, 1 špetku tymiánu, podle chuti sůl, pepř a špetku zázvoru. Králičí zadek odblaníme a prošpikujeme plátky slaniny, popepříme a osolíme. V pekáčku necháme zesklovatět na kostky nakrájený bůček nebo slaninu, přidáme jemně pokrájenou cibuli a plátky česneku. Krátce osmahneme a přidáme králičí maso. Zvolna dusíme pod pokličkou a mírně podléváme. Když je maso téměř měkké, přidáme oprané jeřabiny a ještě 10 minut dusíme. Podáváme s bramborovými knedlíky.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zase

Věřte tomu nebo ne, text k této písničce vznikal v autě cestou do Mikulova. Tak skupina Činasky Víno, no za chvíli už začne vinobraní, ať už ve Znojmě, v Mikulově a v jiných moravských městech, tak možná, že už se těšíte. Ale my se vrátíme zpátky do Libereckého kraje, protože mnozí z vás se už těšíte, až začne divadelní sezona. A právě o divadelní sezóně, ale nejenom o ní, o sezóně divadla FX Šaldy v Liberci se budeme povídat s panem ředitelem Petrem Michálkem, který nás také pozve na zahájení divadelní sezony. To zahájení se koná už 30. srpna před Libereckou radnicí, tak se určitě máme na co těšit.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 11 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Policie pátrá po 12-leté dívce z Ústecka. Jilemnice na Semilsku chce 30. srpna slavnostně otevřít nový biotop. V Liberci dnes začíná výstava ozdobných čepců. Dnes bude polojasno, večer se vyjasní, teploty vystoupí až na 22 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. Policie v Ústeckém kraji vyhlásila pátrání po 12-leté Klaudii Mansfeldové. Naposledy ji viděli kolem 7. večer v Hostomicích na Teplicku, předtím utekla z teplické nemocnice. Podle policie může být v ohrožení, potřebuje zvláštní zdravotní péči. Dívka je silnější postavy, má modré oči, dlouhé vlnité vlasy a nosí dioptrické brýle. Na sobě by měla mít tmavě červené krátké kalhoty a růžové triko. Její fotografii najdete na serveru irozhlas.cz. Informace o pohřešované volejte na linku 158. Radnice v Jilemnici dokončuje stavbu nového koupacího biotopu za 75 milionů korun. Lidé se tam budou moci přijít podívat 30. srpna při slavnostním otevření. Letošní koupací sezónu ale město nestihne. Stavbu doprovázely více práce, například s odvodněním podloží. Biotop je rozdělený na tři části. Jsou tam dřevěná mola, skluzavka, vodní hřiště a zázemí se sprchami a toaletami, pokračuje starosta David Hlaváč z ODS.
4: Dvě dětská hřiště, jedno vodní, jedno takové hrací. Navazuje na toto brouzdaliště, kde jsou už dneska nějaká ta skluzavka, hříbky. Potom je neplavecká část, která přímo souvisí s tou plaveckou částí.
2: Lidé v Liberci můžou dnes ve 14 hodin navštívit vernisáž výstavy v galerii Johann v paláci Liebig. Nabízí ukázku svátečních čepců, které tradičně využívaly nevěsty, ženíši nebo hosté na svatbách. Všechny jsou zdobené krkonožskou skleněnou perličkou. Některé čepce popisuje scénograf výstavy s brazilskými kořeny Ricardo Hojnev.
5: Tak si představte, že to je takový košík, který má stuhy, aby se drželo ze zádu na hlavě. Na ten košík je nasazený prostě misa, která je celá poseta stovky barevných foukaných perlíček.
2: Zásadami české diplomacie mají být podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů realismus, reciprocita a diverzifikace. Řekl to na výroční poradě velvyslanců v Černínském paláci. Vyzdvihl potřebu sledovat hlavně zájmy České republiky a mít širokou síť hospodářských partnerů, trhů a dodavatelských řetězců i v částech světa, které zcela nezdílejí názory Česka. Od velvyslanců Macinka očekává jejich vlastní úsudek o budoucím vývoji v zemích jejich působení.
3: Počasí.
2: Dnes bude většinou polojasno, na horách přechodně až oblačno, k večeru se opět vyjasní. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách to bude 15 až 18 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Jablonci nad Nisou je uzavřený jeden jízdní pruh Pražské ulice, a to od kruhové křižovatky u Zeleného stromu po ulici v Aleji. Jezdí se protějším jízdním pruhem a uzavírka potrvá až do pátku. A v Tanvaldu na Jablonecku je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřená ulice Školní. Uzavírka platí až do konce srpna.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Stále příjemný a poklidný poslech Českého rozhlasu Liberec i krátce po 11. hodině vám přeje ještě jednou Iveta Kalátová, tak jsem ráda, že jste se nás naladili, protože za chvíli už přivítáme hosta, který bude u nás úplně poprvé. Hostem bude totiž ředitel divadla FX Šaldy v Liberci Petr Michálek. Tak zatímco prázdniny se pomalu chýlí ke konci, pro divadlo FX Šaldy v Liberci je konec srpna přípravou na novou sezonu. V čem bude výjimečné její zahájení, které se koná už 30. srpna, na jaké nové tituly se můžeme těšit a jaké má plány s libereckým divadlem nový ředitel. Nejenom o tom si budeme povídat už za okamžik. Pěkný poslech.

0: Pondělní dopoledne pod ještědem pokračuje, teď máme 9 minut po 11. hodině, tak od pondělí do pátku vždy v tomto čase vítáme hosty. A není host jako host, jsou hosté, kteří si k nám razí cestu pravidelně, stále nám mají co říci a potom jsou hosté, kteří jsou zde úplně poprvé a doufám, že ne naposled. A já už jsem ráda, že můžu přivítat ředitele divadla FX Šaldy v Liberci, pana Petra Michálka. Dobrý den.
1: Krásné pondělí, děkuji za pozvání.
0: Jste nabit energií při pondělku, to je fajn.
1: Je to tak, já mám pondělí rád a vůbec začátky, takže jsem nabitý, ano.
0: Vy jste naprostá asi možná taková světlá výjimka. Pro někoho je pondělí takové trošku náročnější období, ale pro
1: rozumím,
0: vás
1: jako
0: to...
1: kvůli tomu rozjezdu po tom víkendu, myslíte?
0: Ano, ano.
1: Já to mám vlastně docela rád.
0: Tak to jsme rádi. No, když jsem se dívala na různé zdroje, jsem si říkala, musím se na vás trošku nachystat, tak mě přivítala taková uvítací zdravice z Malého divadla 1. srpna. To je datum, kdy jste nastoupil co by ředitel. A bylo to z Malého divadla a za vámi byl docela velký rachot. Co se to děje?
1: No, na Malém divadle, což doufám už posluchači Českého rozhlasu Liberec, ale i naši diváci vědí, probíhá dost velká rekonstrukce, která spočívá v zateplení budovy, ve výměně vzduchotechniky, ale je na to nabaleno i řada dalších jiných úprav. A pravdou je to, že tedy přijít, začít v tomto, když jako najednou v tom svém oblíbeném divadle v Malém, kde jste viděl ještě před chvílí krásná představení, najednou jsou tam prostě složené roury a kusy vzduchotechniky a všude je nepořádek, tak je docela výzva. I proto Malé divadlo začne letošní sezónu, tu novou vlastně, která za chvíli začne s malým zpožděním, ale musím říct i po dnešním kontrolním dnu, že pevně věřím, že to všechno stihneme tak, aby prostě divák měl ještě lepší komfort a užil si to.
0: No, tak začali jsme hezky. Já ještě o vás něco musím říct našim posluchačům. Vy jste bývalý rektor Janáčkovy akademie muzických umění v Brně a také jste byl 6 let ředitelem v Děčínském divadle a poté 12 let ve Zlínském divadle. No, to máte tady už dosti bohaté zkušenosti. Třeba Děčínské nebo Zlínské divadlo, kolik mají scén?
1: Tak, tam je potřeba říct, že Děčínské divadlo je takzvaná stadiona, to znamená nemá soubor.
0: Aha.
1: To, tam já jsem se vlastně začal učit, co to je být ředitelem a myslím si, že to byl úplně nejlepší možný start, protože to tím pádem byl o něco snažší úkol, jakkoliv tenkrát to pro mě také byla výzva. A byly to skvělé časy, skvělých 6 let, ale protože mě to táhlo k tomu, řekněme, živému divadlu a k souboru, tak jsem se tehdy přihlásil do výběrového řízení do Zlína a povedlo se a tam jsem byl 12 let.
0: To je poměrně hodně, to Zlínské divadlo, čím je zvláštní?
1: Zvláštní je, první mě napadla, nevím proč, architektura, protože to divadlo je umístěno v takovém kvazi funkcionalistickém objektu, mimořádně rozsáhlém. Mimochodem, abych ještě odpověděl na vaši otázku, tak tam je pouze činohra, ale právě ta budova architektem Řepou byla stavěna původně, bylo myšleno i pro orchestr a že tam jednou ta opera bude, což se nestalo. Já si myslím, že to je vlastně v pořádku, protože Zlíňáci mohou jet ať už do Olomouce nebo do Brna. A takže je tam jenom činohra, 100 zaměstnanců, ale i tak to bylo dost práce a mimořádně krásné práce. Já na to rád vzpomínám.
0: Tak, to rádi slyšíme. Naším dnešním hostem Českého rozhlasu Liberec je ředitel divadla FX Šaldy v Liberci, Petr Michálek.

0: Hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec je ředitel divadla FX Šaldy v Liberci Petr Michálek. Vy, pane řediteli, pocházíte z Hradce Králové.
1: Ano, narodil jsem se tam,
0: tak,
1: ano.
0: To je, co by kamenem dohodil do Liberce. Tak, ale my už jsme zmínili, vy jste byl 6 let ředitelem v Děčíně, poté 12 let ředitelem v divadle ve Zlíně, rektorem JAMU, Janáčkovy akademie muzických umění. To je trošku, jak se říká lidově, jiná liga asi.
1: Jiná liga a hlavně jiné prostředí. Takže pravdou je to, že já teď v Liberci i po těch pár dnech mám opravdu intenzivní pocit, že se vracím domů, jako i v tomto smyslu, že se vracím do divadelního prostředí a je mi v tom moc dobře.
0: No, teď už ale vás čeká poměrně i náročná práce, protože jsou to tři scény, balet, opera, činohra, tak nezalekl jste se toho trochu?
1: Naopak.
0: Naopak, výzva.
1: Naopak, já vím, že to je klišé a že se to slovo výzva používá velmi často, možná až příliš často, ale nic to nemění na tom, že mé vnitřní nastavení je takové, že já naopak pro svou práci, abych ji dělal oddaně, vášnivě a dobře, tak ten pocit výzvy potřebuju a ten v Liberci rozhodně mám, i proto jsem se hlásil do toho výběrového řízení, protože jsem nikdy neřídil takto složitý mechanismus, komplex a šíleně se na to těším.
0: No, to řízení se konalo letos, tuším v únoru to bylo, přihlásilo se vás jich 9 a vás prý odborná komise jednomyslně doporučila. Vy jste prý uspěl s koncepcí s názvem Srdce pro Liberec. Můžeme nahlédnout trochu do té koncepce?
1: Tak jednak chci říct to, protože já mám rád, když věci jsou transparentní, tak ta koncepce je k přečtení na našich webových stránkách, které jsou mimochodem nové. My je trošku ještě zlepšujeme, ale jsou nové a budeme rádi, když se tam podíváte a dáte nám na ně případně nějakou zpětnou vazbu. Takže je k přečtení. Základní ale teze je to divadlo. Přitom, to jsem chtěl dát ještě jakoby na úvod, že jako chci v tom nejlepším slova smyslu navazovat na mou předchůdkyni, Lindu Hejlovou Köppertovou, protože si její práce velmi vážím a myslím si, že za ty 4 roky udělala se svým týmem spoustu dobré práce. Takže to jsem měl říct jako na úvod, jako ten rámec, že si myslím, že není potřeba úplně něco jako radikálně měnit. Naopak, už to je ambiciozní na to v nejlepším slova smyslu navázat. A přesto jsem ale v té koncepci jako vypíchnul, že bych jako ještě malinko více chtěl to divadlo otevírat různým druhům spolupráce. Myslím si, že to je strategicky správně pro Liberecké divadlo a spolupracovat nejenom s institucemi, jako například Český rozhlas nebo univerzita samozřejmě, kde už jsem měl první jednání s panem rektorem, ale chtěl bych rozhodně otevírat dveře i více na sever, to znamená do Německa, do Polska a chystáme takový větší mezinárodní projekt, což je, myslím, i příležitost třeba pro operu a tak dále a tak dále. Takže tímto vysílám dosti intenzivní signál, že Liberecké divadlo bude velmi otevřené různým druhům spolupráce.
0: Myslíte jako spolupráce přeshraniční s divadly, anebo abyste nalákal třeba i zahraniční diváky? Že by byly třeba titulky někde ještě?
1: Jak se říká aj, protože k nám už jezdí diváci na operu, máme otitulkované některé opery a daří se to a chceme to rozhodně rozvíjet. Ale primárně jsem teď měl na mysli opravdu koprodukční projekt s divadly v těch zbývajících zemích.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Pondělní dopoledne pod ještědem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec pokračuje i s naším hostem, kterým je ředitel divadla FX Šaldy v Liberci, Petr Michálek, který uspěl s koncepcí s názvem Srdce pro Liberec. Pane řediteli, já jsem tak trošku nalédla do této koncepce. Mimo jiné, tam bylo samozřejmě peníze jsou až na prvním místě zajistit ekonomickou stabilitu divadla prostřednictvím více zdrojového financování. Tak jak si to máme představit?
1: To je vlastně takový první bod ke kroku, který si myslím, že pro Liberecké divadlo do budoucna je naprosto klíčový a budeme o něm jednat. A ten bod, který by to měl všechno zastřešit, se jmenuje Veřejná kulturní instituce, což je tam také popsáno v té koncepci a jsem rád, že i z tohohle důvodu jsem s ní uspěl. Jde o to, abych to stručně vysvětlil, že nechat tento typ domů, které stojí značné peníze, pouze na jednom zřizovateli, v tomto případě na městě, je podle mého názoru dlouhodobě neudržitelné a i podle názoru Asociace profesionálních divadel například. A vznikl nový zákon, který umožňuje tu příspěvkovou organizaci transformovat právě na veřejnou kulturní instituci, kde by ti zakladatelé v tomto případě byli už dva, ne pouze město, ale například i kraj. Což by byl ten další zdroj. Ne jediný, protože my například budeme velmi rozvíjet i náš fundraisingový program a získávání prostředků i ze soukromého sektoru. Ale toto, ta spolupráce dvou jaksi subjektů, to znamená kraje a města, si myslím, že je naprosto klíčová. Není to snadné, v tuto chvíli je v České republice zatím pouze jedno divadlo, které přešlo na VKIčko, jak se tomu říká, a to je Českobudějovické divadlo, což je fajn, protože to je také třísouborové, respektive čtyřsouborové, oni mají vlastně ještě to malé divadlo pro děti pod sebou, takže je to velmi srovnatelné a stalo se to, že založili VKIčko, ale pouze jako město, což je takový půlkrok pouze. A je otázka, jestli právě Liberec se zkušenostmi z Českých Budějovic, které se samozřejmě velmi rychle přenáší, protože jsme všichni v jedné bublině a snažíme si pomáhat, jestli Liberec by třeba nemohl být tím prvním městem, respektive Liberecký kraj, který by konečně naplnil podstatu a ducha toho nového zákona ve své podstatě, protože ty další benefity jsou například víceleté plánování, protože ředitel příspěvkové organizace, my v tuto chvíli samozřejmě musíme plánovat věci na srpen roku, respektive září roku 2027 a vůbec nevíme, jaký budeme mít rozpočet, takže jde i o to víceleté plánování dopředu a vlastně rozložit ty síly, mít třeba správní radu, to je v tom zákoně popsané a tak dál a tak dál. Těch benefitů by bylo mnoho. A mým úkolem teď bude přesvědčit město a kraj o tom, že by to bylo pro všechny zúčastněné výhodné.
0: To byste byla taková první vlaštovka, no?
1: Jo, jo.
0: V tom plném znění samozřejmě. Tak to držíme palce,
1: jak
0: se vám
1: moc,
0: to
1: děkuju.
0: Zadaří. Třeba zrovna teď nás poslouchá nějaký mecenáš, který holduje kultuře a řekne si, no tak já to divadlo podpořím.
1: Máme co nabídnout, rozhodně.
0: No, mimo jiné tam také popisujete, že byste rád posílil spolupráci mezi soubory, činohry, baletu, opery.
1: Ano, tady v tomto případě jde opravdu o rozvoj této myšlenky, protože to byla jedna z vlajkových lodí i mé předchůdkyně. Důkazem toho je například naplánovaný titul na tu sezonu, která v tuto chvíli začíná, a to je Šumař na střeše. Já si myslím, že to je velmi správná úvaha, tím spíš, když v Libereckém divadle jsou právě takoví šéfové těch jednotlivých uměleckých souborů, jací jsou, protože to jsou lidé, kteří opravdu jsou ochotni a schopni své ego upozadit a sloužit celku, což si myslím, že je velmi důležitá vlastnost.
0: Kateřina Dušková, Marika Mikanová a Karol Kevický.
1: Děkuju za zmínění jejich jmen.

0: Také se určitě těšíte, milí posluchači Českého rozhlasu Liberec, na novou divadelní sezónu. Však také divadlo FX Schalde nabízí řadu i premiér a také slavnostní zahájení. I o tom si budeme ještě povídat s naším dnešním hostem, kterým je ředitel divadla FX Schalde v Liberci, Petr Michálek. Ale ještě, pane řediteli, jak vlastně chcete třeba nalákat i mladou generaci do divadla? Protože chápu, že do divadla chodí určitá skupina lidí, ale přece jenom je tady další generace mladých, jak je natáhnout?
1: To je těžká otázka, ale je to jeden z pilířů celé mé koncepce a musím říct, že už během srpna jsem měl na toto téma řadu podstatných jednání, protože my opravdu chceme rozvíjet ten FX program, který v tuto chvíli v Libereckém divadle funguje, a zaměřit se právě na to, jak oslovit mladé. Nejlepší je dělat to s nimi. To je jedna z cest, protože myslím si, že to nejhorší je, že já, kterému bude příští rok 50, si budu myslet, co pro ně je nejlepší, jo, takzvaně. Myslím si, že je prostě dobré se jich ptát, jaké jsou ty bariéry. Protože já to dělám a dozvídám se například, že jít sám do toho divadla je divné. To znamená, já potřebuji někoho a to se mi těžko schání. Například. Nebo je tam jedna z těch bariér i to oblečení a vlastně ten odér té oficiálnosti. Nebo je bariéra, bude to dlouhé a nudné. A to je první krok, definovat si, pojmenovat si tyto bariéry a chytrými kroky je překonávat a ukazovat, že například, když přijdou na létající dítě na malém divadle, tak to není dlouhé, bude to o nich, budou tomu rozumět, bude to moderní, nebude to rozhodně nuda a nemusí být v obleku. Například, jo. A zjistí, že máme třeba program, že je opravdu výhodné jít ve dvou a vzít toho kamaráda, že něco ušetří a tak dál a tak dál. Takže toto budeme chtít rozvíjet. A to nejlepší, jenom abych to ještě jako domyslel, tak je potom jakoby vtahovat a rozšiřovat tu komunitu, což se děje díky našemu lektorovi, díky naší herečce Elišce Jancové. To znamená, pracujeme s nimi, mohou si podívat se do zákulisí, mohou si vyzkoušet jako hrát divadlo a tak dál a tak dál. To je úplně nejlepší.
0: To zní hodně lákavě. Teď ještě nejbližší premiéry, to bychom měli zmínit a zní velice lákavě. Já to nechám na vás.
1: Tak nejbližší premiéra bude Cirkus Umberto, což je opravdu symbolický začátek, respektive já to tak osobně chápu, protože ten titul byl nasazen s tím, že režisérka Kateřina Dušková a vlastně i dramaturg, který se podílel na té adaptaci nebo dramatizaci Jiří Janků, tak chtějí složit hold všem těm lidem, kteří třeba nejsou úplně vidět. Protože toto je téma, které si myslím, že není jenom divadelní. Ve smyslu, že dobře, tak na děkovačce se zatleskáme hercům a my vám chceme ukázat, že to, aby tady ten herec mohl stát, tak stojí práci mnoha a mnoha lidí, nejenom v kancelářích, ale techniku, osvětlovačů, zvukařů a tak dále, a tak dále. Ale když to vezmete metaforicky, tak si myslím, že to je téma, které je univerzální i pro dnešní společnost. Trošičku vnímat i ty lidi, na které třeba není úplně vidět na první dobrou. A navíc Kateřina Dušková, která je, myslím, mimořádně talentovaná režisérka a vynikající šéfka, tak myslí i na tu vizualitu toho cirkusu. A tady máme řadu tajemství pro diváky nachystané.
0: Teď už jenom v krátkosti, máma říkala, že bych neměla další premiéra.
1: To je hra, kterou já jsem nikdy nečetl, o to více na ní těším, neznámý, a jsem rád, že tam bude jistá dávka humoru v tom možná složitém tématu vztah matka a dcera, hraní si s časovými rovinami, takže na to já se třeba velmi těším.
0: A teď už to nejbližší, co nás čeká, ta nejbližší akce zahájení 143. sezony v Pokušení na divadelním náměstí tady před Libereckou radnicí teď v neděli od 15 hodin.
1: Přijďte, to je vynikající tradice Libereckého divadla, že prostě mezi radnicí a divadlem uděláme obrovský v podstatě happening, několika hodinový, začínáme ve 3, potom jsou tam různé koncerty, třeba i naší divadelní kapely, předávají se ceny tálie, je tam mimořádně impozantní program pro děti, takzvaný šalďák dětem, a budou to moderovat, to mohu prozradit, 4 naši noví herci, Michala Květáka už znáte například ze Žitkovských bohyň, ale ty 3 vidíte vůbec poprvé, takže pro ně to bude takový křest ohněm, jak moderovat takto složitou akci, protože vlastně všechny 3 soubory, jak balet, tak opera, tak činohra, tam velmi krátce a velmi vtipně představit jednotlivé tituly do další sezony a bude to i příležitost, jak si přímo na místě koupit předplatné třeba.
0: Výborný nápad. Myslíte na všechno už. Tolik ředitel divadla FX Šaldy v Liberci Petr Michálek, který nás volal už teď tuto neděli na zahájení nové sezony. Začíná se v 15 hodin před libereckou radnicí. Teď mám docela chuť vám na vaší nové cestě popřát všechno, co vám zadaří. Tvůj, tvůj, tvůj, takhle přejeme i hercům.
1: A já ale tím pádem musím říct čert vás svém, nezlobte se.
0: Děkujeme a naslyšenou.
1: Díky.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: A my přivítáme hosta i zítra po 11. hodině. Ano, ano, škola už pomalinku volá a naším hostem bude ředitelka pedagogicko-psychologické poradny v Liberci Jana Hlavová. Tak jsou děti, pro které může být odklad před nástupem do školy klíčový, tak můžou zůstat ve školce nebo nastoupit do takzvané přípravky, kde si postupně zvykají na školní režim. Takže v době, kdy se zpřísňují pravidla pro odklady, není jasné, pro které děti budou připravné třídy určené. A právě do novely školského zákona nahlédneme hodinu před polednem.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Babské rady.
1: Přeženeme lito s pobytem na slunci, trápí nás potom naplá zarudlá kůže. Jak se v tomto případě ulevit od popálenin od sluníčka? Jednoduše, domácím sprejem složeným ze stejného dílu jablečného octa a vody. Zmírní bolest a svědění. Tyto příznaky potlačuje také koupel z ovesných vloček. Stačí je namlet a přidat jich šálek či dva do vody při koupání. Osvědčeným prostředkem už našich babiček a maminek byl bílý jogurt. Aplikujte ho na místo spálené od sluníčka a nechte působit alespoň 10 minut. Podobně pomáhá také majonéza nebo vychlazené použité sáčky černého čaje. Spálená pokožka k regeneraci potřebuje vlhkost, kterou ztratila během pobytu na slunci. Nezapomínejte proto na dostatečný pitný režim. Naopak se obloukem vyhněte přímé aplikaci ledu, který by spáleným místům způsobil ještě větší poškození. Stejně tak může tuto citlivou kůži dráždit chlorovaná voda.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Píseň, která vznikla těsně po okupaci roku 1968, píseň Pro mne Václav Neckář. 11 hodin 52 minuty, tady s vámi pondělní dopoledne pod Ještědem a máme tady opět něco z našeho archivu. Už jste se někdy za volantem dostali do lapálie, ze které nešlo ven? Tak potenciálně svízelných situací čeká na řidiče velká řada. Zapasovat ale Jeep mezi dvě tramvaje, to se nepodaří jen tak někomu. I proto musel zpěvák Karel Štědrý před lety v našem zábavném pořadu ujišťovat diváky, že fotka s dopravní nehodou jeho manželky je pravá. Díky archivu si tohle kuriozitu můžeme právě teď připomenout, a to třeba u příležitosti dnešního Světového dne fotografie.
1: Já tu fotografii, ona se umístila na 6. místě na světě v nejkurioznějších bouračkách. A když mě volala a říkala mi, prosím tě, já jsem nabourala, a já povídám, no a nestalo se ti nic? A ona, ne, ale já jsem mezi dvouma tramvajema, nemůžu ven. A pak mi říkala, no, nejhorší bylo, když jsem tam seděla a vždycky se postavil chlap před tu tramvaj, zakroutil hlavou a já mu odečítala zertu, jak říká, to je ale kráva. A my jsme tady měli kamarády z Vancouveru poslední den a ten kamarád jel taxikem a říkal, člověče, já jsem ti jel taxikem, a oni ty taxikáři si mezi sebou říkali, hele, nejezděte přes újezd, tam stojí nějaká kráva mezi tramvajema a není to průjezdný. A říkal, a já jsem pak, jsem se dozvěděl, že ta kráva, to si ty řekl mý ženě. Takže po celém městě to bylo rozhlášeno v taxikách a tak, a bohužel ta fotografie nám přišla z Ameriky a z Austrálie a tak, tak moje žena je slavnější než já.
0: Tolik Karel Štědrý, no, opravdový příběh ze života, to opravdu ale nevymyslíte. Jisté je, že za 12, tedy po 12. hodině už se vám přihlásí Filip Majsla, bude se vám už věnovat v písničkách na přání. Iveta Kalátová se s vámi pro tuto chvíli loučí a zítra po 9. hodině opět naslyšenou.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: Policisté pátrají po 12-leté dívce z Ústecka. Může být v ohrožení. Obec Zahrádky na Českolipsku bude solární energii sdílet s podnikateli. Evropská komise schválila financování zbraní pro Ukrajinu v přepočtu za zhruba 150 miliard korun. A odpoledne bude většinou slunečné s teplotami u 22 stupňů. Polední zprávy jsou nachystané, u jejich poslechu vás vítá Lída Jiroutová. Policisté v Ústeckém kraji vyhlásili pátrání po 12-leté Klaudii Mansfeldové. Naposledy ji viděli kolem 7 večer v Hostomicích na Teplicku. Předtím utekla z nemocnice v Teplicích. Dívka je silnější postavy, má modré oči, dlouhé vlnité vlasy a nosí dioptrické brýle. Na sobě by měla mít tmavě červené kraťasy a růžové triko. Pohřešovaná potřebuje zvláštní zdravotní péči, říká mluvčí policie Václav Krieger.
2: Kriminalisté na vypátrání osoby intenzivně pracují, protože k hospitalizaci došlo z důsledků jejího jednání, což může vést k životu ohrožujícího stavu. Touto cestou se obracíme na všechny občany se žádostí o pomoc. Pokud jste tuto osobu viděli, kontaktujte neprodleně linku 158.
0: Fotografii dívky najdete na serveru irozhlas.cz. Elektřinu z nové fotovoltaické elektrárny chce obec Zahrádky na Českolipsku prodávat lokálním podnikatelům. O konkrétních podmínkách se rozhodne na zastupitelstvu v druhé polovině září. Nová elektrárna na budově hostince na kovárně bude energii zásobovat také obecní úřad a školu, říká nezávislý starosta David Šmat.
3: Pronajeli jsme obecní pozemek, ty tam vybudujou doběcí stanici pro elektromobily. S tím, kdo ji tam zbuduje, tak jsme domluvení, že jim vlastně poskytneme taky tu sdílenou elektřinu a je to ideální tam zaparkovat auto, nechat si ho nabít a jít se třeba projít po zahrádkách.
0: Návštěvníci v Liberci a Vratislavicích nad Nisou můžou ode dneška zavítat na festival Crystal Valley Week. Letos jde o pátý ročník. Tématem je propojování kultur z celého světa. Liberec proto kromě českých sklářů a sklářských firem navštíví i brazilští domorodce z kmene Panará. Festival potrvá do soboty a více informací o programu najdete na webu festivalu. Evropská unie vyčlenila na pomoc Ukrajině dalších více než 6 miliard eur v přepočtu bezmála 150 miliard korun. Oznámila to Evropská komise dnes, kdy si Ukrajina připomíná Den nezávislosti. Peníze mají směřovat na financování protivzdušné obrany, raket, munice a radarů. Evropská pomoc Ukrajině je podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové neochvějná a konkrétní. Ve svém prohlášení zdůraznila, že zatímco Rusko stupňuje své útoky, Evropa stojí při Ukrajině a dodá jí, co bude potřebovat.
1: Počasí.
0: A odpoledne bude většinou polojasno, hlavně na horách až oblačno. K večeru může být přechodně i více oblačnosti a teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů. Na horách dnes naměříme mezi 15 až 18 stupni Celsia. Vítr fouká slabý proměnlivý nebo severozápadní do 4 metrů za sekundu. Odpoledne a večer se bude měnit na severovýchodní. Rozptylové podmínky jsou převážně dobré a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A při výjezdu z Bohatic ve směru na Mimoň na Českolipsku se srazila dvě osobní auta. K nehodě došlo na silnici 268. A v Martinicích v Krkonoších policie vyšetřuje dopravní nehodu. Na místě jsou i hasiči a záchranáři. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Krásné polední poledne, tedy pondělní poledne a dobrou chuť, pokud právě obědváte. Někdo si samozřejmě k tomu obědu dopřeje denní tisk, já to občas také dělám, zrovna v pátek jsem si dopřál a tam se člověk dozví kolikrát tak zajímavé věci. Já jsem třeba v rychlém sledu hned pod sebou našel dva články. Titulek jednoho z nich říká: dokonalá atrakce pro děti čeká kousek za hranicemi Polska a hned pod tím v Polsku nedaleko hranic s Českem se zřejmě potuluje puma. Ano, to je skvělá atrakce, nejenom pro děti samozřejmě, ale někdo si kromě denního tisku u oběda dopřává také písničky na přání. Ty právě teď začínají v Českém rozhlase Liberec. Zdraví vás Filip Majsl a přeju hezký poslech.

Hana Zagorová, nic jí neschází, já doufám, že vám také nic neschází. Pravda je pondělí, což trochu kazí náladu, ale zase na druhou stranu po propršeném víkendu se nám zase objevilo sluníčko a navíc v Českém rozhlase Liberec začínají písničky na přání, takže všechno je, jak má být. Telefonní číslo do studia je 22 155 37 22. E-mailová adresa zahrajte.liberec@rozhlas.cz a můžete posílat také textové zprávy na SMS bránu 90 01 04, ovšem nezapomeňte, že musí být ve tvaru Zahrajte Liberec, mezera a potom následuje váš text. Já se na všechno vaše přání moc těším a přeju hezký poslech.

Kapela z Jihoafrické republiky Koleské Take Me Where the Sun is Shining. Já jsem jenom tak ze zvrhlé zvědavosti chtěl zjistit, co asi o téhle skupině ví umělá inteligence. Tak umělá inteligence mi oznámila, že je to buď světoznámý salát Koleslav a nebo zlomenina zápěstí, takzvaná Kolesova zlomenina. Tak se spoléhejte na umělou inteligenci, že? No my se spolehneme hlavně na náš hudební archiv, protože ten teď otvíráme písničkami na přání a začneme pěkně z hurta. Napsala nám paní Hana. Dnes bych ráda poslala všem posluchačům a vám v rozhlase song The One I Love od jedné z mých oblíbených skupin, a to R.E.M. Snad se v archivu najde. Našla se, ano. A ještě si prosím všimněte, že dnes touto písní ani neklepu koberce, ani nehoním pavouky ze všech koutů a zatím několik smajlíků. Ano, dnes jenom velmi jemně čechráte polštáře, tak tady R.E.M. The One I Love.

Nestárnoucí skupina R.E.M., The One I Love, taková méně hraná, ale stejně krásná písnička v repertoáru naší posluchačky, která si o ní napsala, a samozřejmě v archivu Českého rozhlasu Liberec, kde se najde ledacos. Teď máme minutu po čtvrt na jednu a budeme hrát výroční písničku. Chtěla bych nechat zahrát svému milovanému manželovi Milanovi k zítřejšímu výročí naší svatby. Slavíme 24 let od svatby a stále ho moc miluji. Děkuji, Eva B. Paní Evo B., my samozřejmě moc gratulujeme, vybrala jste k tomu krásnou písničku, tak trochu nenápadně jste sama sebe zařadila mezi báječné ženské, ale tak tomu určitě je. Tak tady Michal Tučný, a když si báječnou ženskou vezme báječný chlap.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Výkvět americké hudební scény v 80. letech USA for Africa, We Are the World, písnička, kterou určitě není třeba dlouze představovat. Za 4 minuty bude 12:30 a teď se vrátíme do českých hudebních luhů a hájů a to je rarita, kterou nám vybrala jedna z našich posluchaček, tedy několik našich posluchaček, protože v e-mailu stojí, mohl byste nám zahrát písničku Dlažební kostka od skupiny Brutus, děkují holky z CISu. No nemáte zač, tak ke zpěvu připravit 3, 4.

0: Brutus, no tak to už je letitá big beatová česká kapela. Ona začínala už před 60 lety a to vlastně skoro přesně, tenkrát pod názvem Mandragora, ale mohli jste ji slyšet vystupovat tak, ne, také pod názvem Electronic, pak zase Brutus, pak Kyklo, pak znova Brutus od roku 1989 a tak tomu je až do dneška. Tohle byla jejich dlažební kostka, která se tak trochu vymyká těm našim zvyklostem, ale od toho konec konců písničky na přání jsou. A co budeme hrát dál, tentokrát to bude, řekněme, poněkud konvenčnější písnička, napsal nám pan Jan Sklatov, že by chtěl zahrát písničku od Pokáče v lese a písnička bude pro všechny posluchače.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: krutnou nudu.
1: No tak pokáč, rodák z Prahy, ten se v lese nudí. Vy jste se určitě na jeho čtvrtečním vystoupení na nadvoří Vodního hradu Lipí v České Lípě nenudili. A věřím tomu, že nenudit se budete i dál při poslechu Českého rozhlasu Liberec. Pokračují písničky na přání. Tentokrát nám napsal pan Ben. Tady je posluchač Ben z Hrádku nad Nisou, je mi 29 let a chtěl bych nechat zahrát písničku mou oblíbenou od Věry Špinarové Slunečné pobřeží. Všem posluchačům Českého rozhlasu Liberec i vám do rádia. Mám doma rádio a poslouchám vás moc rád, líbí se mi vaše pořady, Zámecké léto, Zlatá láska a tak dále. Jste skvělé rádio a přeji vám spoustu věrných posluchačů. Pane Bene, moc krát děkujeme, posíláme písničku a budeme se těšit na další e-maily.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na trátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája?
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna a to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Už od září.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Já.

12 hodin 47 minut, Vanastovy věci už předvedly své kouzlo v písničkách na přání a teď nás čeká kouzlo, panečku. My se vlastně přeneseme do vánočního času, ano. Napsal nám totiž pan Petr, který poprosil, abychom zahráli Davida Dejla Svatý čas. No konec konců v písničkách na přání je možné všechno a navíc dnes je 24. a to znamená, že do Vánoc zbývá přesně 4 měsíce a já myslím, že už je jenom otázka času, kdy se na nás ze všech stran začnou hrnout reklamy lákající na vánoční slevy. Takže já vám přeju šťastné a veselé a David Dale je tady.

Daviny Dale, Svatý čas. Já bych řekl, že to je taková hudební extravagance, kterou si můžeme dopřát tak maximálně 24. každého měsíce. Jinak máme samozřejmě 24. srpna, to znamená, že do Vánoce ještě spousta času a spousta času samozřejmě ještě před námi během dnešního odpoledne a jako každé pondělí se po 13. hodině můžete těšit na Oskara Hesse a osobnosti Česka. A koho pak si to dnes pozve k mikrofonu? Ano, herečku Kateřinu Macháčkovou. Filip Majsl vám přeje stále krásné a pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Liberec a po 14. hodině se budu těšit opět na slyšenou.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas. Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Policisté pátrají po 12-leté dívce, která odešla z nemocnice v severočeských Teplicích. Zkušební provoz vodní elektrárny s hořelým mlýnem spustí Turnov až ke konci roku. Na silnicích zemřelo o víkendu 7 lidí. Řadí se tak mezi tragičtější volné dny v letošním roce. A odpoledne bude většinou slunečné, více oblačnosti čekáme k večeru a na horách. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů. Jsou tu zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké odpoledne. Policie pátrá po 12-leté Klaudii Mansfeldové z Ústecka. Ta včera v podvečer odešla z nemocnice v Teplicích, kde byla akutně hospitalizovaná. Naposledy ji pak viděli večer v Hostimicích na Teplicku. Pohřešovaná měří mezi 150 a 160 cm. Na sobě měla tmavě červené kraťasy a růžové tričko. Je silnější postavy, má modré oči a dlouhé vlnité vlasy. Nosí dioptrické brýle. Jakékoliv informace o dívce volejte na linku 158. Její fotografii najdete na webu irozhlas.cz. Testovací provoz malé vodní elektrárny s hořelým mlýn musí radnice v Turnově odložit. Původně plánovaný termín v září nejde stihnout. Podle nezávislého místostarosty Jana Lochmana vzniklo zdržení kvůli problémům s polovolovacím procesem.
2: Především z důvodu povolování strany životního prostředí, kde jsme měli velké problémy s ochranou některých živočichů, kteří se najednou vyrojili, že tam někde výzeře jsou, tak se museli řešit nějaká opatření, proto se to celé protáhlo. Ale směřujeme k tomu, abychom to stihli alespoň v tomto roce.
1: Rekonstrukce malé vodní elektrárny přijde Turnov na 53 milionů korun. Vyrobenou elektřinu chce město použít pro koupaliště, zimní stadion a technické služby a případné přebytky prodat. Oddělení dětské a adolescentní psychiatrie v krajské nemocnici Liberec personálně posílí. Nově by oddělení mělo mít 14 lékařů a 8 psychologů. To je třikrát víc, než má teď. Posílení týmu souvisí s modernizací budovy dětské psychiatrie, kde se počet lůžek zvýší téměř dvojnásobně. I když nové prostory budou hotové až na jaře příštího roku, nemocnice posiluje lékařský tým už teď, říká primářka dětské psychiatrie Šárka Konečná.
3: Nemocnice je svolná nabírat nové lékaře, nové psychology i sestřičky už teď, abychom je měli, protože je samozřejmě stesný myslet si, že když otevřeme, tak tady nastoupí spousta jiných nově. Potřebujeme zvládnout nějaké vzdělávání před tím, než se přestěhujeme, tak abychom ty lékaře a psychology měli k dispozici.
1: O víkendu zemřelo na českých silnicích 7 lidí, což ho řadí mezi ty tragičtější v letošním roce. Z policejní statistik vyplynulo 5 lidí, zemřelo už v sobotu. Další 2 lidé pak při nehodách v neděli. Podobný počet mrtvých evidovala policie už o víkendu před 2 týdny a taky na přelomu července a srpna. Počasí. A odpoledne bude většinou polojasné a hlavně na horách až oblačné. K večeru může být přechodně i více oblačnosti. Teploty dnes vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách naměříme mezi 15 až 18 stupni Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A v Liberce je kvůli rekonstrukci mostu uzavřena ulice Vojanova, a to mezi křižovatkami s ulicemi Švermova a Vysoká. Uzavírka platí do konce srpna. A ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřena ulice Jiráskova. Tam uzavírka platí do konce září.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázali. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Regionální stanice Českého rozhlasu vám představují osobnosti Česka. Významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Příjemný poslech vám přeje Oskar Hess a mým dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den.
2: Krásný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Kateřina Macháčková je česká herečka, publicistka, spisovatelka a profesorka na Pražské konzervatoři. Je dcerou významného divadelního režiséra a herce Miroslava Macháčka a operní pěvkyně Věry Štiborové. Ještě za studií na DAMU hrála v několika filmech, jako byl Bylo čtvrt a bude půl, Svatá hříšnice nebo třeba v televizním seriálu Život na zámku. Má za sebou i dubbing, například roli matky Kevina ve filmu Sám doma, ten film miluju, a aktuálně účinkuje v divadle v Řeznické a v divadle Mana. Kateřino, vy jste vyrůstala stejně jako já v umělecké rodině. Má člověk nějakou jinou možnost být někým jiným než hercem v takovém nastavení?
2: Tak já jsem vyrůstala v trošku jiný době a vyrůstala jsem vlastně částečně u babičky v Rakovníku, kde pojem herec bylo něco opravdu vyvrhal, takový komediantům a hercům do města vstup zakázán, jo, takovýhle úplně nefungoval žádný jako takový časopisy, který jako furt zviditelňují herce, nebo co táta v podstatě tehdy, jako když jsem já byla mladá, natočil jako film Ďáblovou pásta, vlastně nebyl známý, pak jsem byla v Budějovicích, tam jsem teda i hrávala už jako v divadle dětský role, ale stejně, a tam v těch Budějovicích to bylo úžasný, protože tam tehdy to divadlo tvořili tři budovy a uzavřeli dohromady dovnitř dvůr a na tom divadelním dvoře se skladovaly kulisy. A my jsme jako divadelní děti, tam jsme si v těch kulisách hráli ty originální představení. No. Jako, já si pamatuju hlavně na to, že jsme hráli jako činoherní verzi Rusalky a že jsem hrála asi třetí vílu a že jsem měla strašný mindrák, ale že jsem si to potom jako nějak nahradila, když jsem v té Rusalce hrála v televizi tu hlavní roli. Ale takže tehdy to bylo, že ten pojem nebyl nějakým způsobem jako herec nebo něco, že to něco výlučného, výjimečného. No a mě taky teda bavila matematika, takže já jsem jako tak si ráda luštěla jako slovní úlohy a podobně. Takže ale vlastně jako svým způsobem jako je ta cesta jako dost jako tak jako prošlápnutá na to, aby to potom to dítě dělalo teda to.
1: Důraz na hereckou poctivost, techniku a špičkové provedení hereckého výkonu. To jsou věci, které lidi napadnou, když slyší vaše jméno. Jste jako profesorka spíš postrach nebo miláček studentů? Co myslíte?
2: Letos jsem byla postrach. No,
1: jak to?
2: Ale no ne, tak já jsem jako v podstatě jako jsou ty děti trošku ležérnější, nebo co, a já právě dbám zaprvé na to, aby jak se jako byla nějaká disciplína, aby se chodilo včas, aby byly ty děti připravený, není to všecko normadicky teď, jo, aby se bohužel nečtou a tak jako to, ale a aby jsme opravdu tam pracujeme zevrubně, jo, na každý tý herecký, snažím se jim opravdu jako hlavně ze svých zkušeností jim ty věci předat, učíme opravdu jako důkladně a jsem nemilosrdná. Mám teda kolegu Pavla Žimáka, který je ten hodnej, jo, a já jsem takovej ten sekerník.
1: Ten ras. A když bych se vás zeptal, jak taková výuka, nemusíte to samozřejmě brát nějak jako ze široka, ale tak v rychlosti, jako jsou nějaký přijímačky,
2: no,
1: pro posluchače, který si to neumí představit, tak ty lidi přijdou. Vy jste teda součástí i té komise na těch přijímačkách.
2: Letos jsem byla jeden den, a nebo když třeba máme ten budoucí ročník učit, tak jsme tam jako v té přijímací komisi jako po všechny dny. No. Hmm. Je to velmi náročný. Bohužel teda ty děti, to tady bych apelovala na, já nevím, jestli by to zrovna ty děti poslouchali, ale jejich rodiče, kterých třeba děti jako budou mít zájem tohle dělat, že je důležitý, aby třeba jako když dělají nějaký monolog nebo něco, aby tu hru znali, aby to nebylo jako vytažený jenom z internetu, protože důležitý jsou ty okolnosti daný a všecko to okolo, že jo. V podstatě děti chodí dost z těch základních školek, nebo školek, to ono to je jako školky, škol jako méně a méně nějakým způsobem připravený do života vzdělání. Jo? Že to je dost povrchní. To učím 15. rok tam, o 15. školní rok a jako cítím ten pokles, jo? Jako těch všeobecných znalostí, ale vůbec, jo.
1: Jak poznáte ten talent na těch přijímačkách? Si řeknete, tyjo, to je člověk, který by to měl dělat. Jako, Jak vy to poznáte vlastně?
2: No tak většinou se to pozná, shodneme se na tom, ku podivu, potom jako všichni, tak je důležitý, oni často přicházejí připravený a my už máme takový jako problém, že se jich nesmíme ptát, kdo je připravoval. Ale to pozná člověk, že nevím kdo, ale že jsou připravený a že to třeba je umělý. Jo. Tak ta schopnost, když jim dáte jiný okolnosti, to třeba na místě předělat. Jo?
1: Reagovat na připomínku.
2: Být kontaktní, jo, tam zaimprovizovat, ale to dejme tomu v tom prvním kole. Není tam, přijde, já nevím, 30, teď jsme měli asi 39 dětí na ten jeden, já na to jedno odpoledne a z těch jsme vybrali, já nevím, asi 15, jo, nebo kolik, jo. Takže to je dost náročné, ale ono se to většinou jako pozná, takový ten základní. Ale potom, když se máte vtěsnat do těch 12, 6 a 6, tak to někdy bývá jako problém. Ale pamatuju se, že ročník, který absolvoval asi před 6 lety, že tam byl jeden 13. neustále nám, nebudu ho jmenovat, ale on docela hodně hraje v muzikálech a tak. A ten nám vždycky říkal, jsem 13. a ten se v podstatě skoro uplatnil z toho ročníku nejvíc, jo, potom. Jo, že ono to je i, ono bohužel to dává jako to přijetí ty zkoušky, že jo. Ale oni ty děti, který třeba chtějí a úplně se jim nezadaří ve zpěvu nebo něco, to opravdu zkusí příští rok znovu. No.
1: Já už jsem se tady ptal Nadě Konvalinkové, tak se zeptám i vás, vnímáte rozdíl mezi dnešní generací herci a tou herců a tou vaší generací? A jestli ano, tak jaký?
2: To určitě. Podle mě jako hlavním slovem je pokora. My jsme jako byli vděční, my jsme všechno poslouchali, snažili jsme se na ty věci si dělat názor, byli jsme připravení, byli jsme aktivní, nabízeli jsme věci. Jo, teď my máme před maturitou mnozí ti maturanti, kteří budou za 14 dní maturovat, neznají text, jo. Nechodí třeba jako včas úplně, nebo já to nechápu, je to taková ledabilost a já myslím, že to je i taková ta krátkodobá sláva z těch seriálů nebo z nějakých jako, jo, takových jako chvíli oslavovaných projektů, že oni mají pocit, že teď je to ono. Ale vlastně ten herec, to říkával i můj táta a to podle mě je zásadní. Když večer zažijete úspěch, jako celý soubor v nějakém představení a tak můžete to oslavit, mluvit o tom, ale druhý den je další den a musíte začít znovu. Nesmíte hrát výsledky toho, co bylo třeba dobrý minule, ale zase začít od toho sestavování na základě textu, vnitřních pocitů a všeho. A zase to znova vystavět.
1: Ano, protože každý den je jiný. Divák je
2: no,
1: jiný.
2: No ne diváky, ale i během představení za hodinu je jiná jako nějaká situace a jiná atmosféra v tom sále.
1: Naprosto,
2: tohle.
1: S tím úplně souhlasím.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Kateřina Macháčková. V divadle v Řeznické hrajete monodrama Jeden německý život. Jaké to je stát na jevišti sám, udržet si diváckou pozornost?
2: No, ještě, když vám řeknu všechny ty okolnosti, tak je to hodně náročný. Ale přišlo to v době covidu, čili vlastně měl jsem za sebou zkušenost jako s tou Sandovou, kde jsem ovšem nebyla sama. Teď to byla 102letá žena, byl covid, takže jsme to vlastně s režisérem Radimem Špačkem a Ivetou Srbovou, dramaturgyní a ředitelkou jako divadla v Řeznický, připravovali jako dlouho. Seděli jsme opravdu každý z růžku takhle na dálku. Tak ten text jako byl nejdřív takovej, to napsal Christopher Hampton, ale jako bylo pro Maggie Smith, jako bylo to úžasně napsané, ale tam to bylo jako, že ona sedí v kuchyni a vlastně všecko to tam jako připravuje nějakou snídaní nebo nějaký, jako nějakou kávu a takhle, ale my jsme to vlastně potom všecko oklestili a zůstalo to v tom, že já vlastně jenom sedím, nehejbu se, teď to těm divákům tam to musí vzniknout a jenom třikrát se napiju. Nic jiného. Nejdřív tam měly být nějaký projekce, jakože, já nevím, tam pochodujou jako na cestě a něco, nic tam není. Nic tam není. A my jsme, já jsem i potom, tak to, jako abych, že stará hlava, tak jako jsem si to tak snažila, tak jako aby ten text, aby to jedno vycházelo z druhého, jakože třeba říkám, že teda jakože jsem si nějakým zašíváním punčoch krátila při náletech čas. No a potom ještě jsem právě, to je jako monodrama a ona tam má jako jakoby najednou začne odpovídat, jako jestli cítí vinu. A mně připadalo strašně důležitý, aby v podstatě na to se jí tam zeptal někdo nečekaně. Aby ona to neměla připravený, jako já jsem byla taková a taková, nemohla jsem nic udělat. Ale aby se jí někdo z patra zeptal, takže vlastně tam do toho vstoupil Radim Špaček, a ono to, režisér, a ono to monodrama vlastně vzniklo podle jako nahrávky s autentickou tou Brunhildou Pomselovou, když jí bylo právě těch 102 let, ona zemřela ve 106. A takže tam to reportér jaksi uváděl. Takže tam jako by pár otázek má i ten Radim a právě já jsem mu tam posadila do hlediště s tím textem a tak naštěstí, no uvidíme jak dál, jsem ho zatím nepotřebovala, no ale takže, ale hlavně si myslím, že je podstatný a cítíte vinu a teď co? No, to je právě. No, a teď tam od jakýkoliv, tam jsem si uvědomila, že vlastně já musím mít, nejen, že u mě ten text, ale musím mít v hlavě ještě jakoby scénář jako vnitřní.
1: Ano.
2: Kdy, protože ty texty nezačnu říkat hned, ty vzniknou, až když jako mě něco napadne. Jo. Čili já vlastně podstatný je to, co se odehrává ve mně a z toho vyvěrá nějaký text.
1: No. A umíte třeba improvizovat, když zapomenete text, tak si nějak vzpomenete, nebo máte tam nápovědu v divadle?
2: Umím to i přehodit. Jo, já totiž i z kraje jsem říkala, že to nebudu, tak já to už víceméně říkám věrně, ale že vlastně, jako aby to bylo svobodný, takže ty úplně ty texty třeba nebudou jako tak přesný, ale jsou. A já vnímám, co říkám, a takže když to tam řeknu už jednou, tak už to nezopakuju. Tak stalo se mi asi říkala, že jsem nějaký, protože tam je tisíce jmén a hrála jsem souběžně jako ještě show doktorky Ruth a tam byli jako nepřátelé Němci, když to tady byli nepřátelé Rusové, byli stejný, jako stejná data, jo a teď tam bylo opravdu a opravdu stejný pasáže, takže tam hrozilo, že to přehodím, jo ano. Takže takhle, no, ale jako, a tam na tom, na té růd jsem si ještě jako tak jako trošku jako prověřila žánr stand-upu, jo, že vlastně tam jako se na ty lidi podívám, kteří to většinou nesnášeli, že jo, tak se jako jsem měla pocit, že všichni spějí, ale když se rozsvítilo, tak ku podivu byli vzůr.
1: Jak na to reagujete, když takhle třeba divák zívne, že mně se to taky stává, jo, občas, jo. Že mám v jednom představení právě tu interakci mezi hercem a divákem. A když tam někdo na mě kouká jako, že to úplně nenávidí, tak já mám, jako se ve mně probouzí prostě spousta emocí samozřejmě.
2: No, já to chápu. Já. No, my jsme teďka hráli, my hrajeme v Březnický jako poslední premiéru hru Monstrum, což je velice zajímavý, je to o nepřizpůsobivém 13-letém chlapci, se kterým si neví rady babička, maminka spáchala sebevraždu jeho vychovatel, jo, a celý to je to psychodrama, jo. A teď tam máme režisér Lukáš Pečenka tam jako posadil, jako jak je to Řeznická taková opravdu těsná, tak ještě na jeviště diváky. A teď jsme tam v posledním představení nejvíc na ráně, jako místem, kudy jako v okolo nich procházíme, seděl pán, který jako byl furt takový křičovitým posazu. To furt vnímáte, když hrajete, že jo. A teď jako já jsem místy jsme měli pocit, že má nějaký takový jako záchvaty, jako epileptický nebo něco, jo. A já jsem tak jako to tak se mu přiděkovat, se řekla, my se vám omlouváme. On tam seděl ještě 3 hodiny po představení, furt děkoval, jak to bylo báječný, ale my jsme tam jako s Tomášem Havlínkem a tak to bylo pro všechny nesnesitelný. Ono stačí, i když třeba u té Brunhildy si sednu a teď já jako nevnímám publikum. Nicméně vidím, když třeba mají lidi bílí tenisky metr přede mnou, jo. A teď vidím, jako jestli jsou klidní, sedí klidně, nebo jo.
1: Jestli těma nožkama hejdu,
2: no, jasně. Všecko vidíte.
1: No. Tam se, kolik představení do měsíce máte? Kolik tak jako zvládnete, aniž byste z toho byla jako vyčerpaná?
2: No ne, tak já už jsem teď hodně vyčerpaná, jakoby, že třeba učíme ve škole skoro 5 hodin odpoledne. Tak
1: každý den?
2: Ne, 2x v týdnu. Tak vím, že ten den už jako dopoledne nemůžu zkoušet, večer nemůžu hrát. Před tím německým životem určitě jako si dávám nějak, jako nemám celý den, nic nemůžu dělat, jo. Já jsem nějakým způsobem i teď jako omezila nebo jako vůbec přestala jezdit na zájezdy, protože ty zájezdy, ono hlavně to je potom třeba nějak naplánovaný a potom to nějak koliduje a ty věci se nahrnou takzvaně, no. Takže já hraju, dejme tomu, takových 7 představení měsíčně, 2x v týdnu učím, jo, k tomu třeba nějaký takový drobný vystoupení, ale je to měsíc od měsíce, jo.
1: Jste typ herečky, která si role nosí domů, nebo se z toho dokážete jako nějakým rituálem, ať už sprchou, nebo nějakým očistným rituálem, každý herec má svůj, tak jestli máte nějaký očistný rituál?
2: Nemám. Nemáte. Já to mám furt v sobě.
1: Furt to máte v sobě, ano. I doma. Nosíte
2: Ne. To jsou pak nebezesný noce.
1: Fakt jo.
2: No, ale to je tak, jako, že do toho se tak vžiju. Teď já jsem si myslela, to Monstrum, tam mám 3 výstupy, to bylo úplně, jsme všichni z toho kaput.
1: Opravdu si to nosíte domů, zdá se vám o tom prostě?
2: No ne, a tak já hlavně jsem třeba nemůžu spát, jo, anebo jsem to, anebo se strašně, já jsem jako ve znamení Střelce, čili Ritz-Pitz, ascendant rak, čili já udělám Ritz-Pitz a pak jako udělám krok zpět a 10 let přemýšlím, kde jsem udělala chybu, jo. Čili já si neustále každou jako tu věc, co se jako tam nějak jako si myslím, že se nepodařila. Když potom ale mluvím třeba s divákama, tak se podařila. To člověk ještě ten jako názor je různý, no, tak to jako, tak mi to furt, pak si vykládám v noci karty, jestli to bylo tak strašné. No ne, šílená. Ale je to stále horší, Oskar, stále horší.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A naším dnešním hostem je herečka Kateřina Macháčková. Já se ještě dostanu k vašemu tatínkovi, protože váš otec je obrovské téma. A ani my se mu tady prostě nevyhneme, nemůžeme. Měla jste dobu, kdy jste nebyla ráda, že se vás lidé na otce ptají, nebo si na ně vždycky ráda vzpomenete? Jak to máte dnes?
2: Tak víte co, když jsem byla mladá, tak pravda, když jsem se dostala, když už jako z gymnázia nás dělalo několik jako zkoušky na domu, dostali jsme se já a Eva Vosková, tak pochopitelně jsme byli ty protekční, že jo. A furt i na domu bylo takový to, ale přitom ku podivu, já jsem od 4-5 let s tátou jako nežila, vlastně jsem, jo. Nebylo to tehdy, když jsem byla, když mi bylo, já nevím, 10-15, tak opravdu ty herci nebyly populární, jo. Nebyly jako tady Blesky, Supry a já nevím co všecko, jo. Nebyl Bulvár a vlastně to ani nebylo ničím atraktivní, to bylo v podstatě jako takový, jako to přežívalo furt takový, jako nic, jako, no. Takže tady to a potom dál, jako on, je něco zvláštního, jako okolo mýho táty. Ono tak jako polovina lidí, včetně kritiků a tak, jako obdivovalo, dělalo s ním ráda a polovina ho nesnášela, jo. Byť kritiků nebo teoretiků divadelních nebo tak. A vlastně jsme si se synem Petrem Svojitkou, který je taky režisér, jsme si vlastně řekli, jako by se to furt jako přineslo i na nás. Hmm. Jo, že mě řada, jako, jo, to se, je to nějaký podvědomý pocit, jako těžko to, jako vyjádřím slovy, ale jestli mi rozumíte, nebo co tím myslím.
1: Je to nějaká tíha, nebo?
2: Je to nějaký zatížení.
1: Nějaký zatížení.
2: Zatížení, já nevím, rodový, osudový, nebo něco takového.
1: A jak dneska svého otce ještě po těch letech poznáváte i třeba z různých historek, které s ním mají vaši kolegové, nebo máte ho už jako spíš jakousi legendu, kterou znáte spíše z vyprávění?
2: Já jsem ho velice jako důvěrně, důkladně poznala, protože vlastně já jsem v dobu, kdy on zemřel, moc nehrála, měla jsem doma jeho pozůstalost, a hledala jsem si hlavně, co si myslela o mně a tak, jako v té korespondenci a našla jsem deník, jako který si psal v Bohnicích a já jsem, jako to řekla synovi, ten zrovna dělal žurnalistiku, protože já jsem nechtěla, aby šel k divadlu, tak on tak jako, abych se za nějakým způsobem jako tak jako zabavila, tak říkala piš, jo. Tak já jsem to začala přepisovat a začalo mě to strašně jako tak zajímat a bavit. Tak jsem mu to přinesla nějak jako přepsaný a on, jo, fajn, někdy se na to podíváme. A jednou u něj v noci jako přespával Jarda Sedláček, nyní šéf dramaturg, jako televize a tak, který spolu dělali právě tu žurnalistiku, ten si to přečet a řekl, že bych to měla vydat. No a já jsem s tím šla do Českého spisovatele a vyšlo to za 4 roku jako mimo ediční plán. Pravda, se synem jako jsme to potom ještě nějakým způsobem jako dělali korekce a jako pak dramaturg a teatrolog Hedbávný jako mě taky k tomu jako nějak jako, takže vyšel první díl, protože jsem to celý nenašla. Jo. A tam už jsem ho začala poznávat, ale to byl rok, tady to se odehrávalo v roce 75 a tohle to jsem já psala, vyšlo to v 95, takže 93-4, jo. A to ještě mi přišlo, že není od té revoluce, od té doby tak daleko. A teď bylo, v roce 22 bylo z té výročí a já jsem předtím asi rok jako zahlídla někdy v době toho covidu, tady nějaký sešitek a říkám si, to by mohl být druhý díl toho. Tak jsem si to začetl.
1: Pardon, když jste to četla,
2: no.
1: Ty deníky, tak co vás tam jako nejvíc zaujalo?
2: No, zaujala mě osobnost táty. Je, on byl takovej ten, totiž on to tam hned začal, nechci říct žrát, jo. Ale on byl hned takovej, že si z toho všechno vzal, že tam v podstatě byl vedoucí světnice. On tam byl navíc, ale to nebylo žádný to. On tam v podstatě všechny ty terapie, co dělali, tak to měl rozepsaný metodicky. Teď tam psal, co každý den viděl v televizi. Kdo zajímavý, jestli Kačer nebo Sean tam za ním přišel, o čem mluvili. Jako teď tam reflektoval, v podstatě to byla reflexe celý té doby, Jo? Mm-hmm. Celý ty doby, jedno, který tak jako divadelníci za ním chodili, on jako, že tak rozebíral ty televizní věci, přenosy a tak. Takže to bylo jako komplexní znalost. I toho, jaký on byl jako člověk a k tomu přistoupil. Jo? Protože on tam jako z protekce, aby ho nevyhodili z Národního, tam byl hospitalizovaný. No ale teď právě jsem v tom roce 2021 jako našla to pokračování. A já jsem četla úplně jinou věc. Jak mezi tím uplynulo jako tolik let, jo, 30 let vlastně, tak vlastně úplně jiný nazírání. Teď on potom už tam jako začal ty věci psát ve zkratkách, o těch lidech, o těch a celý to úplně změnilo charakter. A přitom to bylo, takže to mě strašně zaujalo.
1: Jak často dabujete?
2: O mně se píše, že jsem dabingová herečka.
1: Je to tam?
2: Já jsem.
1: Je to tam
2: psáno? Já tomu rozumím, ale já jsem v podstatě nedabovala. A přišla nabídka Sám doma. A já si úplně jako dnes pamatuju, jak v rekvizitárně během zkoušky jsem se ptala, že mám dabovat a jak se to dělá. A že Sám doma. Oni řekli, je, to je teď takový slavný film. A řekli mi, že tam jako to, že tam budou nějaký kódy a tak. No a my jsme se potom, to bylo ještě takový jako starobylý, že jsme se sešli opravdu.

0: trošku jako tak jako dělal, no, jako že sám, že soukromně něco dělali, jako ty natáčeli. No bylo to, jako by vlastně, tak říkali všichni, to budeš, teď budeš dabovat. No dabovala jsem za rok druhý díl, no.
1: A ale pak to je ještě asi tři film. Věci.
0: No je, a já jsem, no a tak mě všichni chválili právě za ten, no ne, protože já jsem to hrála.
1: Vy jste to víc hrála, nežli dabovala.
0: Ano.
1: A kolikrát jste musela říct tu větu, kde je Kevin? Pamatujete
0: to si? Jsme skoro moc neřekli, nebo Kevine.
1: Kevine.
0: Kevine.
1: Kevine.
0: Ano. Na koho jsme zapomněli? Na Kevina.
1: Ano, ano, to je. Já vám moc krát děkuju, že jste si udělala čas a dorazila k nám do Osobností Česka. A přeju vám, ať se vám všechno krásně daří, ať máte spoustu energie a sil.
0: Děkuji za pozvání, mějte se krásně.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: páté narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Policie dál pátrá po 12-leté dívce, která utekla z nemocnice v Teplicích. Zoologická zahrada jedná o nových lachtanech, kteří nahradí uhynulého samce Huga. Mladí lidé by mohli mít lepší podmínky při spoření na penzi, schválila to vláda. A v úterý čekejme polojasno, postupně přes den bude přibývat oblačnost. Teploty letní 22 až 25 stupňů. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji klidné odpoledne. Policisté pátrají po 12-leté Klaudii Mansfeldové z Ústecka. Včera odpoledne utekla z nemocnice v Teplicích a může být v ohrožení. Dívka na sobě měla tmavě červené kraťasy a růžové tričko. Měří kolem 170 cm a vypadá přibližně na 13 až 15 let. Je silnější, má modré oči a dlouhé vlnité hnědé vlasy. Nosí dioptrické brýle. Pohřešovaná potřebuje zvláštní zdravotní péči, říká policejní mluvčí Ilona Gazdošová.
2: Kriminalisté na vypátrání osoby intenzivně pracují, protože k hospitalizaci došlo v důsledku jejího jednání, což může vést k životu ohrožujícímu stavu. Policisté zjistili, že byla spatřena kolem 19. hodiny v Hostomicích. Další směr odchodu a pohyb není známý.
0: Informace o dívce volejte na linku 158. Fotografii pohřešované najdete taky na zpravodajském serveru irozhlas.cz. Liberecká zoologická zahrada začala hledat nové lachtany. O posledního samce lachtana hřívnatého Huga přišla koncem týdne. Pitva ukázala, že snědl hlavu plastové panenky. Její tělo chovatelé z bazénu vylovili ve čtvrtek. Podle zahrady lachtan neměl zjevné obtíže a jeho úhyn byl nečekaný. Aktuálně vedení zoo jedná s koordinátory chovných programů a dalšími zahradami o pořízení nových zvířat. Podle hlavního zoologa Luboše Melichara už se ale lachtani hřívnatí do Liberce nevrátí.
3: V zoologických zahradách se jim ne až tak úplně daří, takže hřívnatí lachtani budou nadále umístitelní jenom do zařízení, které mají dispozice pro větší skupinu, protože tak je to pro ně přirozené a čím dál víc se tlačí i takový ten fenomén slané vody, čímž my samozřejmě disponujeme.
0: Zoo zvažuje chov lachtanů kalifornských. Podle Melichara by mohl být bazén vhodný například pro skupinu chovných samců. Zoo zázemí výběhu opravuje, přidat chce mimo jiné i další kamery, které mají podobným neštěstím zabránit. Turnovská radnice kupuje areál sklářské firmy Pracioza na koňském trhu za 10 milionů korun. Zastupitelé na svém posledním jednání schválili kupní smlouvu. Pozemek je významnou součástí vize o výstavbě nové městské čtvrti. Je ale v aktivní záplavové zóně, proto by tam v budoucnu mohl vzniknout například městský park. Pravidla penzijního spoření by se od příštího roku mohla změnit, počítá s tím návrh zákona, který schválila vláda. Mladí lidé by podle něj dosáhli na vyšší podporu. Zároveň by měli klesnout poplatky odváděné penzijním společnostem. Ty novelu kritizují, varují, že můžou mít problém s pokrytím svých nákladů. Návrh teď projedná sněmovna.
1: Počasí.
0: A zítra po ránu čekejme místy až polojasno, přes den bude většinou oblačno a odpoledne bude oblačnosti dále přibývat. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A stavba okružní křižovatky omezuje dopravu v Nádražní ulici v Chrastavě na Liberecku. Uzavřený je sjezd do ulice ze silnice číslo 35 i výjezd ve směru na Bílý kostel, Hrádek nad Nisou a Děčín.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: V rámci vašich možností příjemné a pohodové pondělní odpoledne. Máme 4 minuty po 14. a ta následující hodina by se vlastně mohla nést v duchu dětské písničky Prší, prší. Tedy ne, že by pršelo, venku je vše zalité sluncem. O víkendu jsme měli nějaké srážky, to ovšem nic nezměnilo na tom, že některé obce na Českolipsku se potýkají s nedostatkem pitné vody. A to hlavně Stvolínky a blíže Vedly. Jak situaci řeší, to nám za chvíli nastíní naše kolegyně Anna Podhorná. No a pak vyrazíme na Luka a regionální stopař zakuká. On se totiž vydal sondovat, jak se mění druhová pestrost českorajských luk a my se krátce po čtvrt vypravíme za ním. Pak nastane vlastně, řekněme, začátek konce zámeckého léta, tedy toho letošního. My vyrazíme na Nový Hrad a pro obveselení nebude chybět dětská anketa. Filip Majsl vám přeje hezké odpoledne.

0: S Věrou Martinovou baš na vrcholky hor v Českém rozhlase Liberec. Máme 14 hodin a 12 minut a vyrážíme na Českolipsko. Některé obce v tomto regionu se potýkají s nedostatkem pitné vody a dovoduje mu jít tam vodárna dováží cisternami, a to hlavně do Stvolínek nebo blíže Vedel. Podle severočeských vodovodů a kanalizací tam vysychají lokální zdroje a jezdí tam i víckrát denně. Jednou z takových obcí je i část Kravař, Janovice.
1: V Janovicích protéká návsí potok a je po dešti. Z kohoutku tu ale teče pitná voda dovážená cisternami do vodojemu, a to už několik let. Důvodem jsou vyschlé místní zdroje. To se dotýká nejen Janovic, ale i sousední části Kravař Rané.
2: Do toho Raného se ještě nemusí dovážet, ale předpokládá se to a kolísá tam kvalita. V Janovicích tam už se musí dovážet a je to samozřejmě drahý provoz.
1: Shrnul situaci v Kravařích nezávislý starosta Robert Lůžek. Dlouhodobé dovážení vody cisternami je podle něj jak drahé na provoz, tak logisticky komplikované. Například k janovickému vodojemu bylo nutné zpevnit polní cestu štěrkem. Na mapě starosta ukazuje vodovodní síť.
2: V Janovicích je vodojem tady nahoře a z něj je voda sem dolů. Ale protože je tady velký statek, tady byla dole posilovací stanice, která čerpala vodu z Krava.
1: Právě s obnovou přečerpávací stanice, která se od 90. let nepoužívá, počítají plány na zlepšení dodávek vody.
2: Takže ta poslouží vlastně a to se projektuje. Ta se vystrojí, opraví se páteř vodního řadu. Ale my jsme získali 8-metrový pás tady z Janovic do obce Rané. Kudy povede ten vodovod?
1: Podobná je situace v sousedních Stvolínkách. Severočeská vodárenská společnost je tam ale řeší budováním nového vrtu.
3: My jsme na tom spolupracovali, my jsme vlastně získali ten pozemek, na kterým vlastně vznikl ten nový vrt, a za symbolickou cenu jsme jim to předali.
1: Říká nezávislá starostka Pavlína Ištoková a dodává, že nový vrt by měl být za 4 až 5 let. Kdy mohou očekávat další vývoj obyvatelé Janovic, to citujeme z e-mailu od mluvčího severočeské vodárenské společnosti Mária Bémeho.
4: Inženýrsko-projektová činnost na akci čerpací stanice Janovice bude dokončena na konci roku 2027 a na akci Kravaře Janovice Rané vodovodní řad bude inženýrsko-projektová činnost dokončena na konci roku 2029.
1: Obce a vodárenské společnosti tak reagují na vysychání lokálních zdrojů vody, které jsou třeba právě na Českolipsku zásadní. Chybí tam totiž velký povrchový zdroj vody, třeba vodní nádrž. Z Českolipska a na Podhorná Český rozhlas.
5: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Kopretiny, pampelišky, zvonky, jetel a další druhy travy na byliny dávají loukám nejenom barevnost, ale především druhovou rozmanitost. Ta se ale z přírody poněkud vytrácí. Proč a jaké to má následky, se vydal do českého ráje zjistit regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne z českorajských luk. Asi jste si také všimli si toho i věci, že opravdu druhová pestrost se nejen z českorajské, ale vůbec z celé české přírody na lukách vytrácí. Proč tomu tak je, tak jsem se vydal zjistit s botanikem CHKO Český ráj Janem Vyšínským. Je to jenom dojem, nebo se opravdu proměnily louky v posledních, řekněme, desetiletích?
3: Určitě v posledních desetiletích se ty louky proměňují. Je to samozřejmě z několika důvodů. Samozřejmě může to být i intenzifikace péče o ty louky. Samozřejmě jedna součást může být to, že se i třeba méně suší seno. Takový můj osobní názor je, že i jak se dělají takové ty plastové balíky, tak se s nima právě odvážejí ty semena, které se dříve ze sena vysypávaly. A samozřejmě pokud máte jednoleté, dvouleté druhy, tak ty potom ty současné louky můžou pomalu opouštět.
2: Takže vlastně dřív se to několikrát otočilo, pak se to ještě odváželo někam dál, takže cestou prostě se ty semínka trousily a tak se to třeba i míchalo?
3: Samozřejmě dřív probíhal ten pohyb těch semen po té krajině mnohem více, protože cestoval samozřejmě s vozy, s kupci, každý potřeboval pro ty zvířata seno a i v dnešní době je v krajině vidět, kde byly třeba překladiště nebo přepřahání těch zvířat, protože jsou tam třeba zajímavé druhy rostlin, které se tam nikde v okolí nevyskytují a nějakým způsobem se tam museli dostat.
2: Ta intenzifikace využívání nejenom luk, to je věc, která vlastně už delší dobu je zná v přírodě.
3: Ano, samozřejmě, ono je několik způsobů, není to jenom intenzifikace, ono říkám, že před těmi 100 lety lidi využívali tu krajinu co nejintenzivněji, ale přesto z našeho pohledu to bylo extenzivní. Například jeden z nejšetrnějších způsobů, jak i pro obnovu toho koroporostu, je kosa, potom třeba lištová sekačka a pak nastupují takové ty různé rotační stroje a podobné, kteří podporují a pomáhají spíše těm travinám a těm jednoděložným rostlinám.
2: Vy se alespoň v chráněné oblasti, ale snažíte vlastně zase o to, aby ty louky se navrátily k tomu pestrému a vlastně živému tvaru.
3: Samozřejmě snažíme se o to, někdy se nám to daří více, někdy méně. Samozřejmě záleží na lokalitě, protože často obhospodařujeme obtížně dostupné lokality a pokud to jde, tak využíváme různé věci jako ruční seč anebo třeba mozaikovou seč, kdy zůstávají stát jednotlivé pásy, kdy se tam ty kytky můžou vysemenit a tak podobně. Zase nechávat celý porost do dalšího roku taky nepomáhá právě těm dvouděložním, těm kvetoucím kytičkám, který se potom vytrácejí v té konkurenci těch trav.
2: Takže když budu mít doma nějakou louku nebo prostě nějaký kus zeleného, kde nechávám růst trávu, co bych měl dělat?
3: Určitě se zamyslet, kolikrát ročně budu sekat a určitě část zahrady nechávat stát třeba jenom na dvouroční seč. Suché louky se můžou sekat jednou ročně, vlhké se můžou sekat klidně i třikrát, ale nesekat to opravdu každý 14 dní, protože to opět pomáhá těm trávám. A samozřejmě v dnešní době jsou i různé seminářské závody, kdy se může koupit druhově bohatá směs a ten trávník případně i nějakým způsobem obohatit, pokud už je nějakým výrazně ochuzenějším stavu.
2: Druhou je obohatit, ale pokud možno tím, co do té vaší zahrádky, do té vaší oblasti patří. Nicméně doufejme, že louky se nám zase na jaře krásně zabarví do zelena a také do barevna až na rozkvetou.
1: Tak to nás informačně obohatil náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Moc krát děkujeme. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezké odpoledne.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Českém rozhlase Liberec 8 minut po půl třetí, Pavel Bobek, muž na konci světa. Mezi tím jsou děti už téměř na konci letních prázdnin a jak pomalu končí prázdniny, s nimi se blíží i závěr našeho zámeckého léta. Na šlechtická sídla vás budeme zvát ještě celý tento týden a kam se vydáme tentokrát, to už je otázka pro našeho průvodce Františka Kinského.
1: Zámecké léto.
2: Na dnešní výlet zamíříme na hrad později přestavěný na zámek, ležící na cestě mezi královskými městy Louny a Žatec. Jedná se o zámek Nový Hrad. S jeho stavbou v 15. století vznikla i nová větev rodu, páni Novohradští z Kolovrat. Více nám už řekne Eva Bucharová.
3: Už více než 10 let mohou turisté navštěvovat zámek jménem Nový Hrad v Jimlíně. I o tom si popovídám s jeho ředitelem Josefem Kabátem. Před těma rozsáhlýma opravama tady fungovalo co?
4: Zámek měl hospodářské využití, bývaly tady jednak byty zemědělců, byla tady traktorová stanice, kanceláře Národního výboru, stáje, chlévy, drůbežárna.
3: No podle toho, co říkáte, se nabízí další otázka. Čím jsou všechny ty prostory? Čím je to všechno vybavené?
4: Tady máme zapůjčený nábytek ze sbírek třeba Mosteckého muzea, muzea v Lounech, Teplického muzea, něco jsou výkupy z antiků.
3: Kolik těch místností se takový návštěvník může projít?
4: Kdyby si vybral všechny okruhy a všechny je absolvoval, tak stráví na zámku zhruba 3 hodiny. Počet místností desítky.
3: Co už na zámku vlastně bylo a zachovalo se jako původní, to jsou všudy přítomné trámy na stropech. Ty přehled

0: podobu.
1: Jedna z mnoha místností je lovecký salonek.
0: Lovecký salonek je zařízen právě v duchu těch loveckých zálib majitelů zdejšího panství Schwarzenbergů, kteří ho využívali jako lovecký zámek, pořádali tady pravidelné lovecké zábavy, na podzim pořádali tady plesy.
1: Tak my jsme teď prošli vlastně dvě kaple, jednu menší a teď jsme v té větší.
0: Ta první byla stará hradní kaple, která ovšem nestačila premonstrátům, kteří se v roce 1649 utekli ze Strahova před morem a začali budovat tuhle kapli novou, podstatně větší. Tuto kapli svatého Josefa dokončil až Gustav Adolf z Warensbachu, autor té barokní přestavby v roce 1687.
1: Tak, teď jsme v nejstarší části zámku ze 14. století, rytířský sál.
0: Přesně tak, nevím, jak jste to poznala.
1: Zřejmě takhle prázdně vypadaly ještě před pár lety všechny ty sály, všechny ty místnosti, že v nich byly vlastně jenom ty malované trámy na stropě.
0: Malované trámy a malované omítky, ano.
1: Tenhle krásný zvuk, to je poslední vlastně vstupní schod do věže.
0: Zámecká věž má původní gotický základ, byla součástí už toho hradu, který tady stával, je zakončená barokní bání.
1: Ve své době k čemu sloužila?
0: Byla to obrana hradní věž.
1: No a dneska je to obrovská turistická atrakce, protože výhled z venkovního ochozu, ten je opravdu famózní.
0: My se teď díváme na České středohoří, které začíná pár kilometrů od zámku. Raná, Milá, Oblík, Košťálov, Házenburg, Uštěcké sedlo. Tamhle máme stolovou horu Markvarec, která je tady nedaleko.
1: Má zámek nějakou zahradu, park?
0: Máme tady zahrady dvě. Jedna je barokní barbořina zahrádka, ta je volně přístupná z prvního nádvoří. A pak tady máme součástí druhého okruhu bylinkovou zásobní kuchyňskou zahradu.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Nový Hrad si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Liberec doslova nebeská píseň Briana Adamse, Heaven, a teď by se hodilo říct k nebi hleď a do našeho zorného pole by se dostala planeta Pluto, tedy planeta, ono je to vlastně dnes přesně 20 let, co ze seznamu planet naší sluneční soustavy Pluto zmizelo. I když pro nás starší ročníky to je rána, protože my jsme se ještě učili, že Pluto je prostě devátá planeta naší sluneční soustavy a tak už to asi zůstává. Na věky. No ano, toto je na téma přímo vesmírné s dětmi diskutovala redaktorka Tereza Brázdová.
1: Co je Pluto?
2: To je tam ten Mickey Mouse a tam je jeden ten koš a ten se jmenuje Pluto.
3: Pluto je taková malinká planeta, která je v naší země.
1: A co je planeta?
3: Planeta je taková kulatá věc. A na tom žijeme my.
2: Ve prostřed je slunce a ta planeta se točí okolo slunce.
1: A kolik těch planet je?
2: No tak asi 40, si myslím.
1: A ve vesmíru je kolik planet?
3: 50.
4: 10?
3: A já znám Pluto.
5: Já znám Merkur.
6: Mars.
7: Oni jsou nahoře, ty malkeny, oni jsou v vesmíru.
8: Jsou zelený.
2: Zelený a mají takovej to prostě takovej čtveratý obličej a takový ty cucáky, nebo co to je.
1: A opravdu existují?
2: No, jsou to jenom převlečený lidi, takže ne.
9: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Detektivové pátrají po strůjci bombových útoků. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Utekl na pustý ostrov, ale v patách má bohatou manželku a neskrotnou blondýnu. Hvězdně obsazená komedie Divoch. A ČT Art uvádí populární komedii divadla Semafor s Josefem Dvořákem a Janou Paulovou v hlavních rolích. S pidlou v zádech. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
2: Mautsta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Policie našla pohřešovanou dívku z Ústecka, předali ji zdravotníkům. Minimální mzda by se příští rok mohla zvýšit o 2,5 tisíce korun. Shodla se na tom tripartita. Radnice v Novém Boru na Českolipsku musí postavit přes 20 nových sloupů veřejného osvětlení. A zítra bude polojasno, postupně čekejme přibývání oblačnosti. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Jsou to zprávy Českého rozhlasu Liberec a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobré odpoledne. Policisté vypátrali pohřešovanou 12-letou dívku z Ústecka. Hledaná byla od včerejšího odpoledne. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Ilona Gazdošová. Dívku policie předala do péče zdravotníků. Minimální mzda by se příští rok mohla zvýšit o 2,5 tisíce korun na 24 900 korun. Shodla se na tom tripartita, tedy zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů. Po jejich jednání to řekl prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jiří Horecký. Minimální mzda se zvedá automaticky. Do roku 2029 by se postupně měla dostat na 47% průměrné mzdy. V Česku bere nejnižší možný výdělek zhruba 180 tisíc lidí. V několika ulicích v Novém Boru na Českolipsku nebude na co věšet lampy veřejného osvětlení. Společnost ČES ukládá v ulicích Žižkova, Komenského a Lidická vedení elektřiny do země a chce nechat zbořit původní betonové sloupy, na kterých kromě vodičů visí i svítidla. Radnice proto nakoupí 22 nových stožárů.
5: Nové vedení elektřiny už se v lokalitě kope. Demontáž původních a instalace nových sloupů by pak měly vzájemně navazovat. Město na stožáry nakoupí i nová úspornější svítidla. Podle mluvčího města Jiřího Lebiše bude výsledkem modernější, bezpečnější a estetičtější veřejný prostor. Radnice za to zaplatí bezmála 2 miliony korun. Z Nového Boru Jiří Línek, Český rozhlas.
4: Radnice v Jelemnici dokončuje stavbu nového koupacího biotopu. Lidé se tam budou moci přijít podívat 30. srpna při slavnostním otevření. Letošní koupací sezónu ale město nestihne. Stavbu doprovázely více práce, například s odvodněním podloží. Biotop je rozdělený na tři části. Jsou tam dřevěná mola, skluzavka, vodní hřiště a zázemí se sprchami a toaletami. Pokračuje starosta David Hlaváč z ODS.
6: Dvě dětská hřiště, jedno vodní, jedno takové hrací. Navazuje na toto brouzdaliště, kde jsou už dneska nějaká ta skluzavka, hříbky. Potom je neplavecká část, která přímo souvisí s tou plaveckou částí.
3: Počasí.
4: A v úterý bude místy až polojasno, po ránu čekejme mlhy, přes den pak čekejme většinou oblačno a odpoledne bude oblačnosti dále přibývat. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách se rtuť teploměru zastaví v rozmezí 18 až 21 stupňů Celsia. Vítr po ránu a večer slabý, přes den mírný východní. Rostrové podmínky ráno místy mírně nepříznivé, jinak dobré odpoledne až velmi dobré a biozátěž bude zítra mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: A se zdržením počítejte, v Bílém kostele nad Nisou v části Pekařka, tam havarovalo osobní auto a před Hodkovicemi nad Mohelkou ve směru na Liberec je neprůjezdný levý jízdní pruh, a to kvůli překližce, která leží na vozovce. Jezděte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Krásné pondělní odpoledne, máme 24. srpna a zrovna k tomuto datu se váže jedna významná událost, dá se říci, a až astronomické velikosti. Přesně před 20 lety se astronomové v Praze usnesli, že Pluto nepatří mezi planety. Poprvé v historii totiž určili, co to planeta vlastně je, a my o tom budeme mluvit krátce po čtvrt. Začneme ale smutnou zprávou. V zoologické zahradě v Liberci uhynul 17-letý lachtan hřivnatý Hugo. Pitva odhalila v jeho trávícím traktu hlavu panenky. Víc k tomuto tématu už za pár minut kolegyně Kateřina Kubíčková. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Odpolední společnost vám dělá Český rozhlas Liberec, je 10 minut po 14., tedy vlastně už po 15. hodině, to letí. Liberecká zoologická zahrada začala hledat nové lachtany, kteří nahradí uhynulého samce Huga. 17-letý lachtan hřivnatý zemřel v noci z pátku na sobotu. Následná pitva ukázala, že měl v břiše plastovou hračku. A detaily teď přidá redaktorka Kateřina Kubíčková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Hugo byl posledním lachtanem, kterého liberecká zoo měla. Chovatelé ho našli v sobotu ráno bez známek života v bazénu. Pozdější pitva ukázala, že v jeho žaludku je plastová hlava panenky, která pravděpodobně smrt zapříčinila. Aktuálně se ale ještě provádí laboratorní testy, které by mohly ukázat víc. Plastová hlava patřila panence, jejíž tělo chovatelé z bazénu vylovili ve čtvrtek. Podle hlavního zoologa Luboše Melichara ale lachtan nejevil známky jakéhokoliv problému.
2: Nic nás nevarovalo, že by měl být zdravotně nějak v jakýkoliv indispozici, fungoval, normálně přijímal krmení, den předtím žádný problém nebyl.
1: Podle Melichara by bylo zároveň u lachtana velmi náročné provádět jakákoliv kontrolní vyšetření. Zvíře musí být pod narkózou, kterou často velmi špatně snáší. Současně podle zahrady neexistuje spolehlivý nástroj, který by plastovou věc v žaludku zvířete dokázal odhalit.
0: A bude zahrada dělat nějaká bezpečnostní opatření, aby se podobné situace nestávaly?
1: Podle ředitele zoo Davida Nejedla chce zahrada především apelovat na návštěvníky, aby se nebáli nahlásit, že jim do bazénu nebo jiného výběhu cokoliv spadlo. Podobné incidenty by mohly pomoct odhalit taky kamery, které chce zoo u bazénu posílit. Cizí předměty nenašla v břiše lachtanů poprvé. Už v roce 2007 v Liberci uhynula samice Maravilla. V jejím břiše se tehdy našla například pamětní mince, tuška nebo peněženka. Kvůli tomu zahrada následně upravila skleněné zábrany u bazénu tak, aby lépe bránily pádu předmětů do vody.
0: Zahrada už hledá nové lachtany, kteří se do bazénu nastěhují. Odkud by mohli být?
1: Vedení zoo jedná s koordinátory chovných programů i s dalšími zoologickými zahradami. Hugovi bylo 17 let a podle chovatele Melichara byl už starší jedinec. Lachtani hřívnatí se podle něj dožívají 15 až 20 let. Přesto byl Hugo vitální a zahrada ho připravovala i na případné uchovnění v některé z jiných zahrad. I z toho důvodu už jednání o nových lachtanech zahájila na začátku letošního roku. Prozatím ale není jasné, odkud by mohla nová zvířata být. Před jejich nastěhováním chce taky zoologická zahrada bazén a jeho zázemí opravit.
0: A půjde opět o lachtany hřivnaté?
1: Tento druh už se do Liberce nevrátí. Podle Melichara jsou na jejich chov přísné požadavky, které bohužel Liberec nenaplňuje. Týkají se zejména velikosti bazénu a apel je taky na slanou vodu. Tu Liberec nemá. Hugo byl tak posledním lachtanem hřívnatým v Liberci. Nahradit by ho mohli lachtani kalifornští. Pokud se nepodaří nové lachtany sehnat, tak se podle ředitele Nejedla nabízí taky možnost přesunout do bazénu tučňáky. Touto cestou se vydala například zoo v Lešné ve Zlíně.
0: Říká naše reportérka Karolina, tedy Kateřina Kubíčková. Já moc krát děkuju a přeju naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
3: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Jaro, léto, podzim, zima. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: I dále ladíte odpolední pohodu s Českým rozhlasem Liberec a my jsme v našem vysílání mimo jiné třeba i v dětské anketě mluvili o tom, že Pluto nepatří mezi planety a dnes je to přesně 20 let. O tom tenkrát rozhodla Mezinárodní astronomická unie na svém zasedání v Praze. Zároveň ale tehdy odborníci vytvořili nové pojmenování trpasličí planety. Kromě Pluta, pro kterého to asi taková cena útěchy, tam zařadili i další kosmické objekty.
1: Mezi planety sluneční soustavy ode dneška už nepatří Pluto.
2: Oznámili rozhlasové ozvěny dne 24. srpna 2006. Ten den to odhlasovalo valné shromáždění Mezinárodní astronomické unie. O tom, kolik je kolem Slunce planet, ale diskutovali už dlouho předtím, říká Petr Šajrich z Astronomického ústavu Akademie věd.
3: To byla doba, kdy se za Neptunem, kde se teda nachází i Pluto, začaly objevovat podle mě velká tělesa. Jestli teda i těm nově objeveným tělesům budeme říkat planety?
2: Potíž je, že až do roku 2006 nikdo nestanovil jasná kritéria, co planeta je a co není.
3: Planety se definovaly jenom výčtem. Byla to prostě básnička, kterou se děti učili.
2: Na pražském setkání pak astronomové během několika dní narychlo vymýšleli, jak planety vymezit lépe. Napjatou atmosféru tam sledoval a v našem vysílání popsal astronom Pavel Suchan.
4: To byl skutečně překvapivý vývoj v odborných, ale také poměrně ostrých, velmi napínavých debatách, kdy byly fronty u mikrofonu a kdy se k tomu vyjadřovali účastníci valného shromáždění.
2: Nakonec odborníci stanovili poměrně přísné podmínky pro planety, na které Pluto nedosáhne.
3: Těleso, které obíhá kolem Slunce, musí být laicky řečeno kulaté, musí mít dostatečnou hmotnost, aby se do takového tvaru sformovalo. A zároveň musí být dostatečně hmotné na to, aby vymetlo na podobných drahách kolem Slunce menší tělesa.
2: Kromě toho vědci zavedli zvláštní kategorii trpasličích planet. Jsou dost hmotné na to, aby se zakulatily, ale o oběženou dráhu se dělí se sousedy.
3: Na těch jejich površích se děje řada věcí, které známe u běžných planet, například na Plutu. V minulosti zřejmě tekly řeky kapalného dusíku, doteď jsou tam ledovce z dusíku, které se neustále pohybují.
2: Do dneška někteří lidé s vyřazením Pluta z planet nesouhlasí, hlavně ve Spojených státech, odkud pocházel objevitel tělesa. Patřím do tábora, který chce Pluto zase planetou, prohlásil administrátor NASA Jared Isaacman v Senátu Spojených států. Američtí vědci by to ale podle Petra Šajricha většinou už neměnili. Martin Srb, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 15 hodin 38 minut, Marie Rotrová a Petr Němec mají ranní loučení za sebou, no a my tady máme odpolední vítání ve vysílání v rámci rubriky Co je nového. Vítáme Renatu van Vliet z informačního centra Bedřichov. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne všem posluchačům.
0: My jsme spolu mluvili naposledy na začátku léta a já jsem vám na konci toho rozhovoru přál krásné a úspěšné prázdniny. Tak jaké byly? Byly krásné a úspěšné v Bedřichově?
1: Já myslím, že ano. Byly krásné, co se počasí týče a co se návštěvnosti týče, spokojenosti návštěvníků. Já mám z prázdnin a vlastně z naší práce a z pocitu návštěvníků dobrý pocit. Takže myslím, že bylo fajn.
0: No a kromě pocitu, máte i nějaká čísla?
1: Ano, připravila jsem se.
0: To jsem od vás také očekával.
1: Zkoušela jsem zjistit vlastně, zda návštěvnost v červenci a v srpnu byla vyšší než minulý rok. A musím říct, i přesto, že nemáme konec měsíce srpna, tak už jsme ta čísla z minulého roku předčili. A v tuto chvíli máme asi 5350 návštěvníků za tyto dva měsíce.
0: To je ale krásné, tak samozřejmě gratulujeme. A čím si to vysvětlujete? Protože tím, že bylo docela velké horko, člověk by očekával, že všichni budou u vody a oni místo toho všichni byli v Bedřichově.
1: To tak všichni úplně ne. Ale myslím si, že Bedřichov je pro rodiny s dětmi velmi dobře připraven, co se týká těch doprovodných programů. Takže máme dětské stezky a opravdu nám přelákali spoustu návštěvníků. A pak i další doprovodný program, jako jsou pondělky, tvořivé pondělky a tvořivé čtvrtky, kdy si děti nebo i jejich maminky, babičky mohou vytvořit skleněný produkt z korálku anebo ty čtvrtky skleněnou kytičku, což je jako prýma suvenýr z Jizerských hor.
0: Takže chápu to správně, že tyto akce pořád u vás trvají.
1: Ano, dnes máme poslední tvořivý pondělek s firmou JM Korál, ale do konce

0: sezóny do sezóny.
1: Ano, ono u nás vlastně díky sportovcům, kteří nás navštěvují, tak těch akcí se průběžně pořádá celkem hodně. Příští sobotu se můžeme těšit na velkou běžeckou akci Běhy lesy po stopách jizerské padesátky. Tam určitě všechny návštěvníky moc ráda pozvu. A pak úplně úžasná akce nás čeká v září, respektive 5. září v sobotu, kdy na Kristiánově proběhne tradiční sklářská slavnost. A v letošním roce je v duchu 250. výročí od zahájení tavení skla v tamnější huti. A ten program bude velmi bohatý a je přislíbena i účast potomků rodiny Rýdlu. Takže to by si určitě návštěvníci Bedřichova neměli nechat ujít.
0: No to jsou rozhodně šťavnaté akce a my moc krát děkujeme za pozvání. Já vám samozřejmě přeju krásný zbytek léta i přechod do toho podzimního času a zase někdy příště v Českém rozhlase Liberec naslyšenou.
1: Já vám moc děkuji, přeji všem krásný konec prázdnin a potom i babí léto a na viděnou v Bedřichově.
0: Říká Renata van Vliet z informačního centra Bedřichov.
2: Léto s Českým rozhlasem Liberec.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V zámeckém

parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

Creedence Clearwater Revival, Who Stop the Rain? Kdo zastaví déšť? To je otázka, no venku neprší, čili není co zastavovat, ale kdyby přeci jen sprchlo, mám pro vás pozvánku na jednu krásnou fotovýstavu, kterou pořádá fotoklub Safír Turnov, a je to výstava oceněných děl z Národní soutěže fotografie 2026, kterou můžete navštívit už od této středy, tedy 26. srpna až do konce září ve foaje Střelnice v Turnově. Tak se dobře bavte a stále hezkou zábavu a příjemné odpoledne s Českým rozhlasem Liberec.

Skupina Činasky, tak už tady víme, co každé ráno dělá Michal Malátný a co budeme dělat my dnes odpoledne. No, budeme se královsky bavit u další humoriády, ve které se nás zhostí mužné duo, které tvoří moderátor Patrik Rozehnal a herec Martin Zounar. Filip Majsl vám s Českým rozhlasem Liberec přeje stále krásné a pohodové odpoledne a po 17. hodině ve Dni v kraji opět naslyšenou.

0: Servis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Zkušební provoz vodní elektrárny Shořelý mlýn spustí Turnov až ke konci roku. V polovině září bude znovu zavřený parkovací dům v krajské nemocnici Liberec. Obec Zahrádky na Českolipsku bude solární energii sdílet s podnikateli. A v úterý čekejme polojasno a postupně přes den bude přibývat oblačnost. Teploty letní 22 až 25 stupňů. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji klidné odpoledne. Testovací provoz malé vodní elektrárny Shořelý mlýn musí radnice v Turnově odložit. Původně plánovaný termín v září nejde stihnout. Podle nezávislého místostarosty Jana Lachmana vzniklo zdržení kvůli problémům s povolovacím procesem.
3: Především z důvodu povolování strany životního prostředí, kde jsme měli velké problémy s ochranou některých živočichů, kteří se najednou vyrojili, že tam někde výzeře jsou, tak se museli řešit nějaká opatření, proto se to celé protáhlo. Ale směřujeme k tomu, abychom to stihli alespoň v tomto roce.
2: Vyrobenou elektřinu chce město použít pro koupaliště, zimní stadion a technické služby a případné přebytky prodat. Parkovací dům v areálu liberecké nemocnice budou znovu uzavřený. Naposledy byl mimo provoz od února do poloviny července kvůli opravě vodovodu v Jablonecké ulici. Další omezení na zhruba měsíc začne v září, a to kvůli uzavírce křižovatky Jablonecká Kristianova. Tou přitom jezdí sanitky k pavilonu D, kde je léčebna dlouhodobě nemocných, oční oddělení, obličejová chirurgie a další. Dočasně proto budou jezdit průjezdem u parkovacího domu, který se ale kvůli tomu musí pro veřejnost zavřít, vysvětluje za technickou správu nemocnice Petr Šmakal.
4: Budeme muset tu zdravotnickou dopravu přesunout do směru od parkovacího domu a doprava a parkování sanitek není slučitelný s provozem parkovacího domu, takže z tohohle toho důvodu budeme muset od poloviny září ten parkovací dům zavřít.
2: Elektřinu z nové fotovoltaické elektrárny chce obec Zahrádky na Českolipsku prodávat lokálním podnikatelům. O konkrétních podmínkách se rozhodne na zastupitelstvo v druhé polovině září. Nová elektrárna na budově hostince na kovárně bude energii zásobovat také obecní úřad a školu. Světová moře jsou nejteplejší v měření historie, vyplývá to z dat Evropské služby pro sledování klimatu Copernicus. Ta v sobotu naměřila průměrnou denní teplotu na povrchu oceánu a moří 21,1 stupně Celsia. Tím tak o jednu setinu postupně padl dosavadní rekord z března 2024. Stoupající teploty oceánu podle služby Copernicus zvyšují riziko extrémních povětrnostních jevů, včetně intenzivnějších srážek a případně i k zesílení bouří. Teplejší oceán navíc může méně účinně pohlcovat oxid uhličitý z atmosféry.
1: Počasí.
2: A zítra po ránu čekejme místy až polojasno. Přes den bude většinou oblačno a odpoledne bude opět oblačnosti přibývat. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Na horách naměříme mezi 18 až 21 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A ulice Ještěcká v Liberce kvůli práci na inženýrských sítích zúžena na jeden jízdní pruh. A pokládka kabelů uzavřela ulici Dědřichovskou v Liberci. Objížďka je značena a vede ulicemi Hejnická, Studánecká a Ztracená.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: končí. Končí, končí.
5: Já mám nalíkají.
0: Slyšte z toho zdruna.
6: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
7: Začíná další díl, už Bůh ví, kolikátý v pořadí, a taky už se to docela dobře zabydlo, už ho slyšíte podle hlasu. Martin Zounar je tu i dnes, vítá ho Patrik.
8: Já vás všichni zdravím, Patičku, taky tě zdravím, vypadáš výborně, ty kluku, jenom.
7: Ty taky, ty jsi tím nahubenější.
8: No, to je super.
7: A vyřeji, je svalnatější.
8: To víš co, to, jak to bylo přikrytý jogurtem, jo? Tak teďka jo, a tím vanilkovým pudingem, tak to všechno leze ven, čověče. Ono to tam je. Ale prosím vás, já samozřejmě zdravím a chtěl bych popřát ještě krásný zbytek léta a mám takový jenom apel, mírný apel, nebo respektive pekelný apel, protože já sem jezdím na skutru, ty moc dobře víš. Prosím vás, vážené dámy i pánové, i boltové a já nevím, všechny možný dopravci, přestaňte držet ale ty mobilní telefony a psát zprávy. Dneska jste mě skoro třikrát porazili.
7: Pozorně
8: ale
7: to.
8: Opravdu.
7: Ano.
8: A já tě upozorňuji. A ať to kurňa vláda vezme. Zadržení telefonu v ruce při dopravě. Z místa normálně 5000, ale bez debat. A ono, kdyby na ně pitomí přišlo do manželského rozpočtu minus 20 000, protože čtyřikrát byla chycena.
7: Tak už je to velký zásah.
8: No, já myslím, že manželi bude mít tak rád, až z toho nebude kamarád. Tak pojďme nějak trošku,
7: ať
8: jo?
7: Ať k tomu nemusí dojít, tak prostě
8: no, jistě,
7: budeme dodržovat
8: pravidla. No, ne, nedodržovat, no,
7: dodržovat,
8: prostě. A nějaký trestík, trošku zvednou tresty, no. Tak jo,
7: začíná
8: pojďme
7: Humoriáda.

0: Začíná Humoriáda už naplno. Patrik Rozenl, ještě jednou vítá vás všechny, co posloucháte. Jsem rád, že ve studiu je Martin Zounár.
1: Já vás také zdravím a pojďme se do toho pustit.
0: Ano.
1: Tak já vidím, že tady Lust visí na háku. Ne, ve vlaku, promiň. Já taky, víš, člověče, já se horším vyčtení. Já jsem měl vždycky dyslektik, jo, ale a to vůbec nevím, jak jsem mohl dělat dubbing. A takových dílů jsem nadaboval, rozumíš, ale tady je Lust visí hák ve vlaku a já vidím Lust visí na háku. Že jo, takže, a to bude něco s očima, člověče. Lubomír Lipský, tak se to pustíme, jo. Já vás všichni zdravím.
2: Jo, tak tomuhle říkám štěstíčko. Všude narvaný a tady je prázdný kupé. Trošku si se Fredo, jako na Kamčatce. No jo, nějakej chytrák dal páčku v otopení na chladno. To jsou lidi neuznalí v tomhle počasí. Tak si to pěkně přepneme na teplo. Tak, a za chviličku je tady teplíčko, jako pod peřinou.
3: Dobrý den, jízdenky prosím.
2: Jenom jednu, pane dráha, cestuju sám.
3: Nechci vás podezírat, ale co máte v tom lodním kufru?
2: No, tam mám potvrzení, povolení, zdůvodnění a řadu jiných dotazníků. Já budu totiž stavět.
3: No, vidíte, celý život jsem o tom snil a nikdy jsem neměl dost peněz, abych si postavil rodinný domek.
2: Ale já taky nebudu stavět rodinný domek.
3: Ne, a na co potom vezete tolik úředních listin?
2: No, to všechno jsou žádosti, povolení a plánky na pařeniště, které si chci založit na zahrádce.
3: No, alespoň z toho budete mít nějaký zážitky.
2: To máte pravdu. Pařeniště postavím za půl dne, ale povolení jsem scháněl 3/4 roku.
3: No, nenaříkejte, alespoň budete mít o čem povídat za dlouhých zimních večerů vnoučatu.
2: No jo, ale vnuci jsou ve věku, kde víc zajímají holky než mrkev.
3: Inu.
2: Prosím?
3: Každý chvilku tahá pilku. No, tak tady máte ten přeštípnutý lístek.
2: No, chtěl jsem se zeptat, a vy byste to mohl vědět, pane průvodčí, v kolik asi budeme v Brně?
3: No, tak asi v 10, když to pojede normálně.
2: Ale podle jízdního řádu bysme tam měli být už 9.
3: No, podle jízdního řádu, ale skutečnost je jiná, s tím se už musí počítat.
2: No, jiná. Tak na co vydáváte jízdní řády, když podle nich nejezdíte?
3: No, a kdybychom je nevydávali, tak jak byste poznal, že podle nich nejezdíme? Aha.
2: No, když vás tak poslouchám, tak už se nedivím, že na železnici dochází k neštěstí.
3: Jo, tak to máte pravdu. Zrovna nedávno došlo k jednomu neštěstí. V těch tunelech před Brnem to jeden pán chtěl políbit jednu slečnu a v té tmě si ji spletl s vlastní manželkou.
2: Jo, tak to není neštěstí, pane průvodčí, to je horor šmrsnutej katastrofou.
3: Jo, skoro jo, protože ta jeho začala lapat po dechu a volala: drahoušku, musíme více jezdit vlakem, ty jsi ve vlaku vášnivý jako gerendáš.
2: Jo, a gerendáš je vášnivý?
3: No tak to já nevím, to křičela ta paní.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Co ty ve vlaku?
1: Ježišmarja, to jsem zase... Hele, já vlak miluju. Já ti můžu říct a opět...
0: Jako, že by si byl schopen jít i na železniční dovolenou.
1: No, je to zajímavý. Je to zajímavý, moc bych toho neviděl. Teda viděl bych cestu určitě do jídelního vozu.
0: Jo, to by bylo zajímavé. To je hezké cestování, co, ale ne každý vlak to má.
1: No ne, tak já myslím, tak dovolenou říkáš, tak ne, hele, já ti řeknu jednu věc. My jak jezdíme hodně zájezdy, samozřejmě z nejlepší komedie CZ, tak fakt je ten, že kdyby Pendolino, český dráhy, jako jeli ve 9:45 třeba z Ostravy do Prahy, ty si myslíš, že by člověk jako jel tam autem? Jenže on se nic nevrací, poslední penďák nebo jakýkoliv to, jede prostě v půl devátý, nebo aby byl tady do 12 hodin.
0: Víme dobře, co vystupuje.
1: Víš co, a je to škoda, protože no nemůžeš jít sběrným vlakem, ty vole, to přijedeš 6 ráno, že jo, to nejde. Ale, a teďka, že jo, s kým, to bude skvadra Azura. Ale musím říct, že tohle to mě teda ten opravdu rychlovlak v noci, aby si byl v 10:30, 11:30, 12:00, no seš doma. No. Tady na Laváku. Tak to by nebylo špatný. A jinak já vlak mám rád a pamatuju si ještě hochu, protože mě bude 60 příští rok. Já si pamatuju...
0: Jo,
1: no jistě, a vítla mě jiskra do boka. Že babička říkala, nečum z toho okna, Martinku, a já čuměl.
0: Počkej, ještě mi řekni, že pamatuješ 3. třídu a dřevní lavice.
1: Prosím tě, proč no ano, a držá kalamáře, ty vole, no opravdu.
0: Nebo... A do školy se nosil dřevěný penál.
1: Ne, to jsem... Ne, ten jsem měl po dědovi, jsem zjedil. Ne, ale pamatuju si, a pozor, po dědečkovi, to byl Karel Rozinek z Osečnice, můj dědeček, tak já si pamatuju, jak on měl špičky dřevěný na cigára.
0: No.
1: No, tak jsem to hnedka zkusil.
0: No, už tady
1: jsem zkoušel spoustu věcí.
0: Vážení, čím budeme pokračovat? Ještě hlustvě se hákem ve vlaku, anebo půjdeme do prodejny jízdních kol za Miloslavem Šimkem a Uršilou Klukovou?
1: A já to mám taky nějaký historky, kdyby chtěli diváci, tak můžu.
0: Máte nad čím přemýšlet. A dejte nám vědět 731 800 900, telefon do studia, SMS-kové číslo 90 Děkuji. 011 04. Humor mezera A nebo B.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci na Torlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: A já to ještě doplním, že tam taky bude karikaturista, bude dělat rychlo karikatury, bude tam bubenická show, bude tam i kouzelník Michal Nesveda a samozřejmě spousta dobrého jídla a pití v dalších stáncích a taky František Kinský na rozhovor. Prostě bude toho dost a dost, takže od 11. hodin 29. Ano, ano. Tak Martin Zounár vybral Lubomíra Lipského, já jsem proti nasadil Miloslava Šimka a Uršulu Kukovou v Humoriádě a vy můžete hlasovat na telefonu 731 800 900 ještě dál. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Kdo pak tam je na telefonu? Propojení je? Nikdo asi netuší, že s námi
4: mě.
2: Tak jdeme dál z dalšího, kdo je rychlejší, svěžnější a ozve se nám. Dobrý den.
5: Dobrý den. Simona, Frýdecko, Místecko.
3: Dobrý den.
5: Zdravím vás, Martine.
3: Také.
5: A i teda pana moderátora. Chtěla bych hlasovat pro Bčko.
3: Bčko.
5: A chtěla jsem moc poděkovat za krásné vystoupení panu Zounarovi Bílá paní na vdávání kravatých. Bylo to boží a my jsme se tak smáli, že to víc ani nešlo.
6: Tak já vás pozdravuji v rámci Háni. No. Božský Háňa.
2: Kdo další hlasuje v Humoriádě a vybírá?
7: Dobrý den.
2: Dobře, zapisujeme mu bod. Ještě někdo se ozývá?
8: Dobrý den, zdravím.
3: Dobrý den.
8: A přeju krásný den, taky pondělní, po víkendu. A asi Ačko.
2: Asi Ačko vyhrává, musím to říct, Lipský a Hlustvisihák ve vlaku. Ještě jednou, pokračujeme.
9: Víte, pane průvodčí, že jsem mohl být na vašem místě?
10: No počkejte, já mám 5 dětí.
9: Ne v rodině, já vaši paní neznám. No, ale tady jsem mohl stát s těma klesičkama a dělat svák a svák. Jo, já v mládí měl strašně rád ty anekdoty z tunelu.
10: A co vás toho vyvedlo? Políbil jste v tunelu slečnu omylem?
9: No, právě, že tohle se mě nikdy nevyplnilo a potom táta to ze mě vytlouk řemenem.
10: No jo, neměl rád aj zboňáky.
9: Ne, poznal maminku v tunelu.
10: Tak to chápu. Já poznal tu mou v průjezdu a docela mi to stačí.
9: Jo, koukám tak, že jste na tom jako souse Zindulka.
10: No tak toho neznám.
9: Toho jsem tohle potkal na nádraží. A já vám ho skoro nepoznal.
10: Z toho si nic nedělejte, já taky ne.
9: Já mám na něj kouk, bílej jako křída. Pojídá mu, co ti je, že jsi bílej jako křída. A ještě ti ulítli včery. On tak na mě smutně kouká, povídá. Manželka mě hodíří do lázní. Ty troubo, povídám, to by skákal 1,90 m do vejšky. Ona mě tak kouk, znova tak debilně a povídá. Však já taky budu, ale musím počkat, až vody je vlak, ve kterým sedí.
10: Vy jste veselý cestující. Veselý cestující já mám rád. Podívejte se, jen to obejdu, aby někdo nejel na černo a neokrádal dráhu a zase se tady stavím. Tak kontrola jízdenek, prosím.
11: Promiňte, je zde volno.
9: Jo, prosím, vezměte místo.
11: Není třeba, já si hned sednu.
9: Tak fajn.
11: Ale argo, tady je vedro jako v sauně. No jo, no jo, no podeď by nebylo, pane. Vždyť vy máte puštěný topení na plný pecky. Jestli proti tomu nic nemáte, jo, dal bych ten regulátor na chladno.
9: Žil se ho považte, sundejte si ten kožich.
11: Ale prosím
9: to, počkejte, to je z Berana?
11: Ne, z Bulharska.
9: No to se potom nedívte, žije vám horko. Vovčí kožich a ještě z Bulharska od Černého moře, já se tam potil v plavkách.
11: Tak já to hodím na chladno, jo.
9: Ne, chraň vás právní řád, sundejte si kožich, když je vám horko.
11: To víte, vy chytré, já si sundám kožich a někdo mě ukradne.
9: Kdo by vám ho ukrad, když jsem tady jenom já?
11: No právě.
9: Počkejte, jak to myslíte?
11: No, když chodíte po pobřeží Černého moře v plavkách, tak bych se ani nedivil, že jste se zhlédl v mém kožichu.
9: Vy šašku jeden pošmáraný.
11: Co jste to řekl?
9: Já nic. Co pak si můžu z 60 kg hmotnosti dovolit říct, když vidím na protilehlý hlavice tohle kupe 130?
11: Fertik, tak dáme páčku na chladno.
9: Počkejte, jestli jste demokratický, tak tomu potřebujete nadpoloviční většinu.
10: Ale pánové, snad byste se neprali.
9: Ne, my budeme hlasovat.
10: A o čem, smím-li vědět?
11: Ale o ničem, já tady dám páčku na chladno a není o čem hlasovat.
10: Ale pánové, v tomhle kupé je proto tak prázdno, protože tu topení nefunguje.
2: Co dělá Martin Zumnar v létě? Cestování vlkem jsme probrali.
3: Prosím tě, to ti mohu říct. Pravidelně už 10 let v podstatě máme buď to Bílou paní navdávání, anebo Strašilo kentrilské, které je beznadějně vyprodaný, všecko to prostě funguje. Takže to mám 35 dnů, pracuju o prázdninách. Ale
2: to hrajete na Zámcích a na Hradech?
3: Jenom na Zámcích a jenom v létě.
2: A prosím tě,
3: a mezi tím mám 4 týdny volna, ale úplnýho volna.
2: A podíváš se i na ten zámek nebo hrad, když přijedeš tam hrát, máš tu šanci?
3: No v rámci toho, že 10 let už jsou to skoro vlastně ty samý, občas třeba 5 zámků se vždycky vymění, a takže je znám a musím říct, že třeba v Lednici paní Kastelánka,
2: ano.
3: Tak když řekne přijďte, já vás provedu. Takže mimo teda to, tak máme takovou jako protekci, takže a neuvěřitelný příběh. A většinou, jak, nebo se setkáš osobně s těmi majiteli zámku, jako, jak bych to řekl, knížaty nebo hrabaty. Nebo,
2: ano, ano.
3: Tak je to, já ti musím říct, třeba paní majitelka Ravenka na Blatné, kde jsme hráli.
2: Jana Germany z Hilprantová.
3: Ano.
2: Úžasná dáma.
3: Ano.
2: Jo.
3: Ale já ti můžu říct, ono jako kdyby ta modrá krev, já nevím, jak to, prostě jo, ty lidi jsou kultivovaní.
2: Mají
3: jsou,
2: to v sobě. No.
3: Mají to, ano. Člověče, jo.
2: Na blesu.
3: Jako, a jsou nesmírně jako v tomhle pokorní. A můžu ti říct třeba, jsem slyšel z té Lednice příběh, jak oni si vážili, jak když to řeknu takhle, poddaných, oni měli sociální systém, když u nich jenom pracoval a to, tak se mu dělalo normálně jako důchod. Jako pozor, to nebylo jako robot byla, ale pak už nebyla.
2: Starali se o ně.
3: Ano.
2: Ano.
3: Že si vážili, že ty lidi pro ně pracují a oni si vážili, že mají práci. To dneska člověče, aby si lidi prosili, aby přišli vůbec něco dělat, že jo? Tak se najímají jako cizí lidi úplně zbytečně. Češi musí pracovat. Takže tohle to si myslím, že to jsou úžasné příběhy. A samozřejmě já volno mám, říkám 4 týdny, teďka pánský týden. To většinou jsme jezdili na kanál do Holandska s Filipem Blaškem, ale Filip pracuje a točí seriál krásně detektivní. Takže tento týden od 1. září do 12. já budu něco budovat a kolem baráku a tak se těším jako.
2: Netlačte se, přistavte si.
3: A ne, to ne.
2: Oštok vejš.
3: Ale pozor, a když vozák, tak ve oci. Ne, a jezdím na kole, na silničce.
2: Jo.
3: A to jsem jako zažívám
2: kolik
3: krásně.
2: Kolik toho ujedeš?
3: Hele, já razím věc, že každý kilometr denně je víc než nula. Takže jestli je to 10 nebo 20, především jsme se měli 45, je to furt lepší než nula. Takže pozor, můžete mě potkat, jsem taková velká vosa na bomboně.
2: Martin Zounár, náš host v Humoriádě, už za chvíli bude vybírat další ukázku, poslouchejte dál.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, ukázka číslo 3 před námi, tak teď ji vybírá zase Martin Zounár, náš host.
2: Hele, počkej, Peťa Novotný, na ně, ježišmarie, tak na to rád zavzpomínám, na Petra a setkání se, pozor, a železný zekon.
1: Ano.
2: Tak vážení přátelé.
1: Dobré o tobě.
2: Jsme spolu, ne, no, hele, my jsme spolu zažili takový 3 turné, kdy jsme vlastně dělali opravdu asi 20 vystoupení v rámci Grillmánie a on opravdu všechno táhl, rval ty seznamy, ty telefonní. To je neuvěřitelný. To tě úplně v zubech vohnul tyče. Pak jsem zjistil, že tam má normálně kovovou násadu, že jo? Nemá, on to opravdu... A pozor, tadyhle, jak máš, jak se tomu říká tady, klíční kostel, tady máš tu jamku.
1: No.
2: Tak on do toho dal normálně nůž, tyč.
1: No, opřel se o to.
2: Opřel se a vohnuli, ale to byly ty tyče, co dělají teďka ty železobetonové mosty. Mm-hmm. Já jsem říkal, to kdyby mu proklouzlo, tak jsem mu říkal, Zeky, a co ses? Říkal, to je to dvakrát, on takhle mluví, on by takhle velký, on je normálně velký, ale takhle mluví, když mu někdo stojí na koulích. A říkal, kemle, jedno mi to ujelo a normálně mě to probíchlo. To bylo strašné, čeviče. Nemohl jsem dýchat, tak mě zachraňovali. Takhle on mluví, no.
1: Tak jo, tak setkání se Zekonem pohovoří tedy Petr Novotný.
2: Ano, to je Petě, jasně. Ano. No tak to je to.
1: Dobře.
3: Víte, co o mě napsali už do 5 let jedny bulvární noviny? Že prý já jsem se naplno smál i tehdy, když jsem se houpal skrvavený nad Máchovým jezerem na tom dně. Jsem skákal ten bungee jumping. Prosím vás, zase nemusíte všechno novinám věřit. Ale tohle jim věřit můžete. Já jsem se opravdu řezal strašně smíchy. Mně to přišlo strašně legrační, jak to duclo. Samozřejmě nevěděl, že mám otevřenou hlavu. Když jsem to pak zjistil, tak už jsem se culil trochu míň. Ale pozor, pokračování této příhody po 5 letech, jo. Ta samá agentura, co tenkrát tam dělala tyhle ty rekordy, při kterých já jsem skákal bungee jumping, ta mi volala, jestli bych nechtěl uvádět den rekordů na náměstí v Pelhřímově. Já jsem říkal, chlapci, je to bezpečné. A oni říkají, normálně uvádět slavnostní finálový večer, přehlídka nejlepších. Dobrý, hele, v Pelhřímově je narváno celý náměstí, tisíce lidí. A já jsem to uváděl, teď tam všichni zase rozstavovali ty auta, znáte to, na hlavu si dávali cihly, prostě kdo váže víc kravat, no prostě jeli ty své věci. Já to uváděl. V průběhu vystoupení se ke mně osobně dostavil hlavní showman večera, blázen zvaný Železný Zekon. Říká, Peťo, nevadilo by ti, kdybych tě na konci svého vystoupení vynesl v zubech? Říkám, to je taková zvláštní nabídka, já ti nerozumím. Taková prča nakonec. Tě vynesu v zubech až dozadu, víš? Říkám, takhle je to poslední, já už se budu stejně loučit, tak já se rozloučím a ty mě vyneseš také do zákulisí. No tak dobrý. Říkám, musíš se to zkoušet? Ne, člověče, to není. Jenom až budeš ve vzduchu, tak se trochu na mě jako zakloň, jo? Abys mě to ulehčil. Závěrečné vystoupení, já jdu, začnu se loučit s lidma. Nejenom jsem tím, že mě takhle někdo zezadu ošahává. Co říkám, Kerry, prase. On to Zekonův asistent mě začal obepínat takhle širokým koženým pásem. Tak široký ten pás byl dost, jo, ale dlouhý asi takhle. Oni jsou zvyklí tenhle trik dělat s holkama nebo s dětma, jo. No on by to chtěl, no, tak to mi takhle sahalo sem, takhle do půli přichází, jo. Teď slyším, jak ten asistent říká Zekonovi, šéfe, ono to nende. Zekon se ke mně přitočil, zezadu mi takhle chyt oba ty konce toho pásu. Říká, Peťo, můžu? Říkám, jo. A on rup autách to, hele. A já měl takovýhle vosí pas, že se takhle vyvalilo to břicho. Nemohl dejchat. Říkal jsem si, no to je jasný, to je, že mi to nenapadlo, přece mě nechytne zasako v těch zubech. Musím tam mít nějakou uchytku, ale už jsem nemohl mluvit, ale naštěstí jenom poslední věta. Budu si ji dlouho pamatovat. Řekl jsem, a já myslím, že už jsem toho tady dneska napovídal. A že už je nejvyšší čas, aby mě odsud někdo vynesl v zubech na shledanou. A lup, a už jsem byl ve vzduchu. Takhle jsem se zaklonil, abych ulevil. Zekon takhle roztáhl ruce, takhle jako začal vyvažovat. A místo, aby se mnou odešel takhle do zákulisí, šel rovnou dopředu a zřítil se mnou z toho 3metrového jeviště na tu dlažbu do náměstí v Pelhřímově. On mě naštěstí při tom letu z těch zubů pustí. Takže já jsem dopadl sem, on žuchnul vedle mě, to byla klika, ten žuchnout na mě, tak se do konce života budu živit reklamama na placky. Ještě mě říká, Peťo, dobrý. Říkám, dobrý, ty vole. To byl potlučený, no smál jsem se, no, tak co se je, vstal jsem rozesmátej, takhle jsem zamával celému náměstí, jakože takhle ten trik děláme vždycky, jo. Jsem vypadl z jeviště do auta a pryč, já myslím, že někteří diváci tam skoprněli v tom Pelzimově, z tohohle show stojí ještě teď, jo. A já jsem už opouštěl Pelzimo, byl jsem asi 10 kiláků za městem, volala mi ta agentura, že prý ze konce omlouvá, že prý netušil, že jsem tak těžkej, že prý jsem mu odkrvil mozek a nevěděl, kam jde. Ještě mě z té agentury prosili, jestli bych zase někdy s nima nechtěl spolupracovat. Já jsem říkal, jistě kluci, zavolejte zase za 5 let, já si musím od vás trochu odpočinout. Jsem přišel domů, no potlučený, v šoku, teď jsem se chtěl svěřit ženě, protože ona samozřejmě musí mít trochu soucitu a ona taková jemná a ona vám mě říká, hele, taťko, tímhle už mě nedojmeš, hele. Ty už si hodil držku tolikrát, že by se s nima dala vařit polívky.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše no, přání.
2: To prostě,
1: taky s tebou něco takového dělal?
2: Nedělal, ale byl jsem u několika zábavných pořadů, které točil, vystupoval jsem tam, účinkoval a to je opravdu, nebo byl samozřejmě v rámci toho, že už nevystupuje už delší dobu, je nemocný vážně, ale musím ti říct, že to byl druhý menšík, to opravdu ta slovní zácovon dokázal vytvořit.
1: Teď mluvíme o Petrovi.
2: Ano, o Petrovi, no, tím, samozřejmě. Tak to je neuvěřitelný, to byl opravdu zážitek a on dokázal ty situace tak číst a tak je rozkošatět a měl neuvěřitelný tak na bránu. To je bomba, no, to byla bomba.
1: Tak mu třeba dáte další hlas, protože je ve hře Petr Novotný. Ano, navigace přesně. A odchody z domu. A nebo nám bude vyprávět o moci režiséra při natáčení Pepa Dvořák.
2: Tak uvidíme.
1: Vyberte si 731 800 900 volání do studia napřímo a nebo SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A nebo B a my budeme ty hlasy sčítat v pořadu s názvem
0: Humoriáda.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: No, hlasujte dál, vybírejte si 731 800 900, Petr Novotný nebo Josef Dvořák. Dobrý den.
4: Miroslav Karvine, dobrý den, pánové, zdravím vás oba dva do studia.
5: Děkujem.
4: A volím Petra Novotného, pokračování.
5: Super,
3: dobře,
5: díky.
3: Děkujeme za to hlasování. Patrik Rozehnal, Martin Zounar ve studiu, na telefonu teď kdo?
5: Dobrý den. No.
3: Někdo tam je a nemluví na nás. Tak dáme ještě šanci, jestli se probudí, jestli neusnul, ale zdá se, že ano, tak někdo rychlejší na telefonu, kdo čeká. Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Dobrý
3: ano.
6: Slyšíte mě?
5: Ano, slyšíme vás.
6: Ano.
5: My vás i vidíme, vy jste menší blondýnka s modrýma očima.
6: Já bych vás, Zounar, i ráda viděla, nejenom slyšela.
5: No však si koukněte na kameru. My vás vidíme. A nejeste u toho, když telefonujete. Odložte ten talíř s tou vidličkou.
6: Už to mám pozdě.
5: Tak co budete losovat?
6: Takže, skutečně vás zdravím. Zdravím i Patrika.
5: Ano.
6: Jste správný chlap. Mám vás ráda a přeji, ať se vám daří. A vybírám pana Novotního pokračování.
5: Děkuji mnohokrát.
3: Taky, děkujeme moc. A ještě někdo, dobrý den, rychlý hlas.
7: Dobrý den, tady Petr Zezdolnek, já vás oba dva zdravím, je tam pečo u vás, jak slyším, a dal bych Novotnýho.
5: No to je taky Petr.
3: Tak jo, dáme ho, vybrali jste si ho. O navigacích a odchodech z domu.
8: Moje paní mě třeba rozčiluje tím, jak ona, když naviguje v autě a čte z mapy, ona ji furt otáčí. Víte proč? Že když jedeme takhle a ta mapa je takhle, tak ona si neumí představit, že vlevo je vpravo a furt tím točí. Potom má v obráceně ty ulice i ty města a už jedeme do pytle, jo? Ale chci vám říct především pánům, nechte manželky, ať vás v autě navigujou. Manželka v autě s mapou má jednu obrovskou výhodu. Mlčí. To je dokázaný, to totiž souvisí s hemisférama, víte? Máme dvě hemisféry, každá řídí fůru činnosti a nemůže řídit dvě najednou. A u žen je v levé hemisféře centrum pro čtení z map a promluvení současně. A žena dělá jenom jedno, ideální cestování. Chlapovi to je fuk, ten čte z mapy, mluví ještě přitom i řídí, to je v pořádku. My chlapi máme taky nějaký problémy s hemisférama, nevyslete si. Chlap zase třeba nemůže současně mluvit a poslouchat. Proto když běží televize a zazvoní telefon, tak ono zvedne a řekne, slumte to, já neslyším, jo, já mluvím. Manželce to naprosto nevadí. Tam jede normálně Izabela Manuela, ona si mele svý, prostě televize jede. To je v pořádku. Tady jsou ještě, já jsem si to tak úplně, jsou to jenom body, no, tak co mi ještě vadí. Nedala mi najíst, ne, tak to je nic, ale. Nepustila mě s Vondráčkovou na nudistickou pláž, to sem taky nepatří, to jsou moje poznou. Aspoň jednou měsíčně, to ani nevím, proč jsem si sem napsal. Počkejte, tak já hledám nějaký. Víte, co hledám prostě? Hledám takový nějaký poznámky, co se týká jako obecně manželek. Jo, tohle. O tom já jsem nemluvil vlastně ještě, myslím, nikdy, jo. To jsou ty společné odchody manželů večer do divadla, na večírky a podobně. To je přece taková hrůza. Oba manželé svátečně v oblečení opouští v podstatě dům. A manžel najednou čeká venku a žena nikde. To jsou ale, když se to sečte, už hodiny, co my jsme prostáli v předsíni před barákem, proseděli v autě. A ta ženská nikde. Kde je? Co dělá? Pan Horníček má na to nádhernou odpověď. Říká, že každá žena má někde ukryty dobře utajené housle. A pač se za ně trochu stydí, tak na ně hraje pouze v těch chvílích, kdy má jistotu, že je doma sama, protože manžel čeká venku. To je nádherná teorie. Jestli na ně jenom trochu pravdy, tak moje žena má doma filharmonii a diriguje. A jak ona to dělá, já to vůbec nejsem schopný pochopit. Jak se oblíkáme a najednou ona nikde. Já jsem si jednou lehl nahej na gauč. Měli jsme jít do divadla. Nahej jsem ležel na gauči, neholenej, a sledoval jsem,

0: ona se komplet oblíkla, nalíčila, vzala si lodičky, odešla do předsíně. V tu chvíli já jsem se vymrštil, prolít jsem koupelnou a šatníkem během 3 minut jsem oblečenej seděl v autě a ona nikde. Já jsem za ní vešel do domu, kde je, a našel jsem ji v koupelně, jak klečí u pračky a něco do ní rve. Já už jsem ji tolikrát chtěl nějak vytrestat. Já jsem si jednou vymyslel exemplární trest, nerad to dělám, jo, ale chtěl jsem, aby si to pamatovala na celý život. Zase jsem seděl v autě v oblečené, měli jsme jít na večírek. Říká, mámo, kde jsi? A ona, prosím tě, ještě 5 minut. Já jsem říkal, víš co? Opravdu 5 minut. A potom já odjíždím a nemůžu na tebe čekat. 5 minut jsem v tom autě seděl, nastartoval, ižvu. S těžkým srdcem, jo. Samozřejmě jsem nejel na večírek, já nejsem takový zvíře. Ale odjel jsem aspoň za 2 baráky, tam jsem v ulicích v autě. Čekal 30 minut, jo, abych ji pěkně vydusil. Pak jsem se zase vrátil a když jsem přijížděl z baráku, ona zrovna vycházela. S úsměvem mi říká, bylo to 5 minut nebo díl?
1: Patriku, viď.
2: Odchody z
3: domu. Měl pravdu, to je to tak jenom.
2: No jo, potvrzuješ to, že
3: no já to potvrdím, vy jste to neslyšeli, zapať pámu, co jsme tady s Páťou říkali, ale vidíte, Patrik se směje a znamená, že jsme měli každý nějaký komentář a Patrik třeba říkal, já jsem říkal, hele, já jsem to řešil tak, že jsem normálně prostě odjížděl, jo, a byl jsem, od té doby jsem hodně často vlastně chodil do divadla sám, protože bych to nikdy nesl.
2: Prostě si říkal, odej, tak si odešel.
3: No ne, já nerad chodím, nesnáším pozdě. Radši dřív, bo 5 minut, než pozdě. A jo, a to, no a tak se to nějak nesešlo párkrát, a takže jsem odjel a v podstatě jsem pak jenom ty divadelní představení zažíval sám. To byl takový klečeveče.
2: Jaký byl pak návrat domů?
3: No tak já jsem to vzal trošku ještě oklikou, ale ne, to bylo kdysi, to teďka vlastně já jsem pořád v divadle, nebo že hraju,
2: ano.
3: Tak ti musím říct, že to v jedné věci mě to omezuje a to je v tom, že vždycky kolegové říkají, někteří tak to se vídáme, ne v našem divadle, protože jsme furt spolu, ale říkají, ale viděl jsi to představení, to je krásný, čověče, já čověče neviděl, vlastně jsem zjistil, že když mám volný dny, třeba 2-3 dny, to bych musel být přeci úchyl, kdybych šel do
2: zase
3: divadla,
2: do divadla.
3: Šel, to bych byl blázen. Takže to jsem rád, že jdu na večeři s kačkou, nebo že prostě člověk se tak jako věnuje tomu, že si i čteš.
2: Ano, nebo uklízí.
3: Nebo uklízí, no ne, já ne. Ne, ale prostě, že se věnuješ sám sobě. Oh.
2: Martin Zounar je naším hostem. Do hry vracím teď ty ukázky, které v těch předchozích 2 soubojích nevyhrály.
3: No, počkej, říkej.
2: Takže Miloslav Šimek, Uršula Kluková teď mají Ačko proti Josef Dvořák a vy si vyberte z této nabídky poslední dnešní ukázku. 731 800 900, SMS-kové číslo 90 01 04. Humor, mezera A nebo B a k tomu písnička naší kolegyně.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Ještě rychlé hlasování, buď pro Miloslava Šimka a Urošu Klukovou, nebo pro Josefa Dvořáka. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Kdo tam je, ptáme se s Martinem Zunarem.
2: Jo, dobrý den, telefonu Jitka. Zdravím oba dva pánové. Děkujem. A přála bych si Ačko a přeji pěkný den.
3: Děkujeme.
1: Vám taky, děkujeme. Ještě jeden hlas, dobrý den.
4: Honzo, dobrý den.
3: Dobrý den, Honzo.
4: Zdravím vás, pánové, také. A já bych také Ačko.
1: Taky Ačko. Děkujeme za zavolání do Homoriády. Zase příště s pomocí můžete. No a máme rozhodnuto, bude to Ačko. Dlouhá řada hlasů pro Miloslava Šimka a Uršulu Klukovou, tak aspoň na chvilku v prodejně jízdních kol se ocitneme.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, já zkouším zvonky.
5: Ano.
6: Některé zvoní málo, některé vůbec ne.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, co pak si přejete?
5: Prosím vás, já bych sem chtěla jít, mohl byste mi otevřít dveře?
6: Ať už jste uvnitř.
5: Ano, ale já mám venku majetek.
6: V zahraničí?
5: Ne, před obchodem.
6: No a co s tím máme společný?
5: To pochopíte, pojďte mi otevřít ty dveře.
6: Já jsem vedoucí, já zkouším zvonky. Na dveře máme jiný.
7: Pepo, otevři dveře.
8: Spěchám.
7: Rychle, Pepo, rychle.
6: Pani, co nám to sem vezete? To je monstrum, to není kolo, tady je prodej na nových bicyklů, tady není opravná nízkovna.
5: Ano, právě proto já sem vezu kolo, chci ho vrátit na záruku.
6: Tohle to chcete vrátit na záruku?
5: Ano.
6: Pepo, já si to vemu na starost. Tady máš zvonky, jdi
9: pane
6: to zkusit.
9: Pane vedoucí, nedal byste mi dovolenou.
6: Dneska dovolenou.
9: Já tuším nepříjemnost.
6: Neboj se, Pepo, já to urovnám. Zvonky a zkoušej to vzadu. Tak tohle kolo, paní, chcete vrátit na záruku, ano?
5: Ráda bych.
6: Už má něco naslouženo, co? Není to nejmladší ročník, který myslím to kolo. Pubertu už má za sebou. Kolik je let vašemu kolu?
5: 8.
6: 8. A je vám známo, že záručičku poskytujeme půlročičku?
5: Ano, to mi je známo.
6: Takže umím-li počítat, jsme záručičku ve vašem případě překročili o 6,5 ročičku.
5: Asi neumíte, pane vedoucí, patrně budete zblblej z těch zvonků a ventilů. Překročili jsme o 7,5 ročičku.
6: Tím spíše. Kovošrod je za rohem, paní.
5: Já jsem slečna zatím.
6: To je jedno, kovošrod je tam stejně, nashledanou.
5: Ale pardon, světlo mám taky od vás a dala jsem ho tam teprve včera a zde nám záručička ještě nevypršela, přestože včera pršelo. Když dovolíte.
6: Prosím. No dobře, a co vám to dělá?
5: Mně to nic nedělá.
6: Vám to nejezdí?
5: Jezdí.
6: Jezdí vám to, na co si stěžujete teda?
5: Já si stěžuju na světlo.
6: Teď vám jezdí.
5: No jo, ale nesvítí.
6: A máte zmačklý dynamo?
5: To nemám. Já ho mám nový, pane vedoucí.
6: Vy mi nerozumíte. Já myslím, jestli vaše dynamo vstoupilo ve styk s vaší pneumatikou.
5: Ach, to ne. Já bych mu dala.
6: Prosím vás, chceme-li, aby svítilo světlo, tak ho musíme rozsvítit, ne?
5: Ano, to ano, ale...
6: No tak, máme lampu, tak zmačkneme vypínač, ne?
5: No, ale tady žádný vypínač není.
6: Ale je zde dynamo.
5: Ale dynamo není vypínač.
10: Pani, já vás nemám rád, nezlobte se.
5: Pane vedoucí, já taky nechci, abyste si mě vzal za ženu, já potřebuji, aby mě svítilo světlo u kola.
1: Humoriáda. Scénku si dohráme někdy příště, v tomhle jen kousek. Tak a na skok tu byl na hodinu času vysílacího Martin Zounar.
3: Já vás zdravím, děkuju za to, že jsme se mohli slyšet. A každopádně 11. září jsem tady zase. Patriku, vydržíš to beze mě?
1: Budu muset.
3: Tak zase na příští Humoriádě.
1: Ale na vás, milí posluchači, se těším už zase zítra. Toto jako host ve studiu bude Kateřina Macháčková. Mějte se moc pěkně, poslouchejte dál Český rozhlas. Ať se daří a vysíláme pro vás non-stop.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Minimální mzda by se příští rok mohla zvýšit na 24 900 korun. Radnice v Novém Boru na Českolipsku musí postavit přes 20 nových sloupů veřejného osvětlení. Jelemnice na Semilesku chce 30. srpna slavnostně otevřít ten nový biotop. A zítra bude polojasno, postupně čekejme přibývání oblačnosti a teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Liberec a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobré odpoledne. Příští rok by se minimální mzda mohla zvýšit o 2,5 tisíce korun na 24 900 korun. Shodli se na tom zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů. Po jednání tripartity to řekl ministr práce Aleš Juchelka z ANO. V roce 2028 by pak mohla minimální mzda vzrůst o další 2 tisíce korun. Rok na to by měla dosáhnout 47% průměrné mzdy. Předseda odborových svazů Josef Středula dohodu vítá. Zároveň ale řekl, že bude usilovat o další navyšování minimální mzdy.
3: Budeme požadovat evoluci minimální mzdy a to po roce 2029, aby rostla dále na hranici 50%, která je doporučena Evropskou komisí ve směrnici, kterou přijala Evropská unie v době českého předsednictví.
2: V několika ulicích v Novém Boru na Českolipsku nebude na co věšet lampy veřejného osvětlení. Společnost ČES ukládá v ulicích Žižkova, Komenského a Lidická vedení elektřiny do země a chce nechat zbořit původní betonové sloupy, na kterých kromě vodičů visí i svítidla. Radnice proto nakoupí 22 nových stožárů. Demontáž původních a instalace nových sloupů by měly vzájemně navazovat. Radnice v Jelemnici dokončuje stavbu nového koupacího biotopu za 75 milionů korun. Lidé se tam budou moci přijít podívat 30. srpna při slavnostním otevření. Letošní koupací sezónu ale město nestihne. Stavbu doprovázely více práce, například s odvodněním podloží. Biotop je rozdělený na tři části. Jsou tam dvě dřevěná mola, skluzavka, vodní hřiště a zázemí se sprchami a toaletami. Pokračuje starosta David Hlavač z ODS.
4: Dvě dětská hřiště, jedno vodní, jedno takové hrací. Navazuje na toto brouzdaliště, kde jsou už dneska nějaká ta skuzavka, hříbky. Potom je neplavecká část, která přímo souvisí s tou plaveckou částí.
2: Krajský soud v Brně prodloužil Tomáši Jiříkovskému vazbu o další 3 měsíce v souvislosti s bitcoinovou kauzou. Jednání doprovázela zvýšená bezpečnostní opatření, nádvoří soudu policie zcela uzavřela. Podle obžaloby se dnes programátor Jiříkovský poprvé k případu vyjádřil. Podrobnosti ale státní zastupitelství neřeklo.
1: Počasí.
2: A v úterý bude místy až polojasno, po ránu čekejme mlhy, přes den většinou oblačno a odpoledne bude oblačnosti dále přibývat. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách naměříme mezi 18 až 21 stupni Celsia. Vítr ráno a večer slabý, přes den mírný, východní, rostlové podmínky ráno místy mírně nepříznivé, jinak očekáváme dobré odpoledne až velmi dobré a biozátěž bude zítra na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A jsou to ještě informace pro řidiče. Padlý strom přes silnici, odklízejí hasiči v Ponikle na Semilsku. V úseku se lehce zdržíte. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
5: A přejeme také hezké pondělní odpoledne, je 24. srpna, 4 minuty po 17. a jako tradičně v tomto čase začíná den v kraji. Některé obce na Českolipsku se potýkají s nedostatkem pitné vody. Dnes je tomu 31 let, kdy vyhořel hnojevý dům, jeden ze symbolů osady Jizerka v Jizerských horách. I o tom budeme kromě dalšího mluvit v následující hodině, kterou otevřel Jída Jiroutová a souhrn regionálních zpráv. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
1: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Hezké odpoledne, počet lékařů na dětské psychiatrii v Liberci se strojnásobí. Nově by oddělení mělo mít 14 lékařů a 8 psychologů. Posílení týmu souvisí s modernizací budovy dětské psychiatrie, kde se počet lůžek zvýší téměř dvojnásobně. Pokračuje primářka dětské psychiatrie Šárka Konečná.
2: Nemocnice je svolná nabírat nové lékaře, nové psychology i sestřičky už teď, abychom je měli. Potřebujeme zvládnout nějaké vzdělávání před tím, než se přestěhujeme, tak abychom ty lékaře a psychology měli k dispozici.
1: Turnovská radnice kupuje areál sklářské firmy Preciosa na Konském trhu za 10 milionů korun. Zastupitelé na svém posledním jednání schválili kupní smlouvu. Pozemek je významnou součástí vize o výstavbě nové městské čtvrti. Více říká starosta Tomáš Hoke ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Areál Preciosa na Konském trhu, stejně jako ostatní areály na Konském trhu, nakupujeme s vizí nové městské čtvrtě, kterou bychom rádi postavili.
1: Liberecká zoologická zahrada začala hledat nové lachtany. O posledního samce lachtana hřívnatého Huga přišla koncem týdne. Pitva ukázala, že snědl hlavoplastové panenky. Zoo zvažuje chov lachtanů kalifornských. Více informací uslyšíte od naší redaktorky krátce po půl šesté. Parkovací dům v areálu Liberecké nemocnice bude znovu uzavřený. Další omezení na zhruba měsíc začne v září, a to kvůli uzavírce křižovatky Jablonecká Kristiánova. Návštěvníci v Liberci a Vratislavicích nad Nisou můžou ode dneška zavítat na festival Crystal Valley Week. Letos jde o pátý ročník. Tématem je propojování kultur z celého světa.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Jak nabádala skupina Rangers, zvedáme kotvy a jdeme se podívat na počasí. Předposlední srpnové pondělí nás zalilo sluncem, jestli nás dál bude zalévat slunce, případně srážky, to už prozradí Pavel Júza z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Nejprve k tomu, co nás čeká v nejbližších hodinách. Co tedy v Libereckém kraji nastane večer, v noci a ráno?
2: Tak teď v současné době je tak nějak většinou zhruba polojasno, někde možná až oblačno a teplota dosahuje asi tak 18 až 21 stupňů, na horách kolem 14 stupňů. A v nejbližších hodinách to nevypadá na nějakou radikální změnu, bude možná trošičku přechodně přibývat oblačnost, ale jinak nejvyšší denní teploty už zřejmě máme za sebou, takže během noci se bude zvolna ochlazovat.
1: No a jaké bude tady úterý 25. srpna?
2: Tak v ráno očekáváme tak nějak většinou polojasno, možná oblačno, ojediněle v údolí se může někde vyskytnout mlha a teploty by měly klesnout na 14 až 11 stupňů, v údolích při uklidnění větru ojediněle může být až 7 stupňů a zítra přes den zpočátku oblačno, místy až polojasno, během dne bude přibývat oblačnost a odpoledne a k večeru se očekává od jeho západu místy déšť, nedá se vyloučit i bouřka. A teploty budou zhruba podobné jako dneska, maximální teploty asi tak 19 až 22 stupňů.
1: Tak to vidí Pavel Júza z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Moc krát děkuju. Naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: to prostý.
1: Ano, je to prosté, posloucháte Český rozhlas Liberec a Den v kraji. Některé obce na Českolipsku se potýkají s nedostatkem pitné vody. Do vodojemů jim tam vodárna dováží cisternami, a to hlavně na Stvolínkách nebo blíže vedlých. Podle severočeských vodovodů a kanalizací tam vyschly lokální zdroje a jezdí tam i víckrát denně. Jednou z takových obcí je i část Kravař, Janovice.
2: V Janovicích protéká návsí potok a je po dešti. Z kohoutku tu ale teče pitná voda dovážená cisternami do vodojemu, a to už několik let. Důvodem jsou vyschlé místní zdroje. To se dotýká nejen Janovic, ale i sousední části Kravař Rané.
3: Do toho Raného se ještě nemusí dovážet, ale předpokládá se to a kolísá tam kvalita. V Janovicích tam už se musí dovážet a je to samozřejmě drahý provoz.
2: Shrnul situaci v Kravařích nezávislý starosta Robert Lůžek. Dlouhodobé dovážení vody cisternami je podle něj jak drahé na provoz, tak logisticky komplikované. Například k janovickému vodojemu bylo nutné zpevnit polní cestu štěrkem. Na mapě starosta ukazuje vodovodní síť.
3: V Janovicích je vodojem tady nahoře a z něj je voda sem dolů. Ale protože je tady velký statek, tady byla dole posilovací stanice, která čerpala vodu z Krava.
2: Právě s obnovou přečerpávací stanice, která se od 90. let nepoužívá, počítají plány na zlepšení dodávek vody.
3: Takže ta poslouží vlastně a to se projektuje. Ta se vystrojí, opraví se páteř vodního řadu, ale my jsme získali 8-metrový pás tady z Janovic do obce Rané. Kudy povede ten vodovod?
2: Podobná je situace v sousedních Stvolínkách. Severočeská vodárenská společnost ji tam ale řeší budováním nového vrtu.
4: My jsme na tom spolupracovali, my jsme vlastně získali ten pozemek, na kterým vlastně vznikl ten nový vrt a za symbolickou cenu jsme jim to předali.
2: Říká nezávislá starostka Pavlína Ištoková a dodává, že nový vrt by měl být za 4 až 5 let. Kdy mohou očekávat další vývoj obyvatelé Janovic, to citujeme z e-mailu od mluvčího severočeské vodárenské společnosti Mária Bémeho.
5: Inženýrsko-projektová činnost na akci čerpací stanice Janovice bude dokončena na konci roku 2027 a na akci Kravaře Janovice Rané vodovodní řad bude inženýrsko-projektová činnost dokončena na konci roku 2029.
2: Obce a vodárenské společnosti tak reagují na vysychání lokálních zdrojů vody, které jsou třeba právě na Českolipsku zásadní. Chybí tam totiž velký povrchový zdroj vody, třeba vodní nádrž. Z Českolipska a na Podhorná Český rozhlas.
6: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas Liberec, posloucháte Den v kraji, tím dnem je pondělí 24. srpna, to znamená, že prázdniny se pomalu ale jistě chýlí k závěru. No a konec srpna je také pro divadlo, konkrétně divadlo FX Šaldy v Liberci, přípravou na novou sezónu. V čem bude výjimečné její zahájení, které se koná 30. srpna, nebo na jaké tituly se návštěvníci mohou těšit? Na to se ptala moderátorka Iveta Kalátová, ředitele divadla Petra Michálka. Dnešní host hodinu předpolednem také řekl, jak chce do divadla nalákat mladou generaci.
1: Je to jeden z pilířů celé mé koncepce a musím říct, že už během srpna jsem měl na toto téma řadu podstatných jednání, protože my opravdu chceme rozvíjet ten FX program, který v tuto chvíli v Libereckém divadle funguje, a zaměřit se právě na to, jak oslovit mladé. Nejlepší je dělat to s nimi. To je jedna z cest, protože myslím si, že to nejhorší je, že já, kterému bude příští rok 50, si budu myslet, co pro ně je nejlepší, jo, takzvaně. Myslím si, že je prostě dobré se jich ptát, jaké jsou ty bariéry. Protože já to dělám a dozvídám se například, že jít sám do toho divadla je divné. To znamená, já potřebuji někoho a to se mi těžko schání. Například. Nebo je tam jedna z těch bariér i to oblečení a vlastně ten odér té oficiálnosti. Nebo je bariéra, bude to dlouhé a nudné. A to je první krok, definovat si, pojmenovat si tyto bariéry a chytrými kroky je překonávat a ukazovat, že například, když přijdou na létající dítě na malém divadle, tak to není dlouhé, bude to o nich, budou tomu rozumět, bude to moderní, nebude to rozhodně nuda a nemusí být v obleku. Například, jo. A zjistí, že máme třeba program, že je opravdu výhodné jít ve dvou a vzít toho kamaráda, že něco ušetří a tak dál a tak dál. Takže toto budeme chtít rozvíjet. A to nejlepší, jenom abych to ještě jako domyslel, tak je potom jakoby vtahovat a rozšiřovat tu komunitu, což se děje díky našemu lektorovi, díky naší herečce Elišce Jancové. To znamená, pracujeme s nimi, mohou si podívat se do zákulisí, mohou si vyzkoušet jako hrát divadlo a tak dál a tak dál. To je úplně nejlepší.
2: To zní hodně lákavě. Teď ještě nejbližší premiéry, to bychom měli zmínit a zní velice lákavě. Já to nechám na vás.
1: Tak nejbližší premiéra bude Cirkus Umberto, což je opravdu symbolický začátek, respektive já to tak osobně chápu, protože ten titul byl nasazen s tím, že režisérka Kateřina Dušková a vlastně i dramaturg, který se podílel na té adaptaci nebo dramatizaci Jiří Janků, tak chtějí složit hold všem těm lidem, kteří třeba nejsou úplně vidět.
2: Máma říkala, že bych neměla další premiéra.
1: To je hra, kterou já jsem nikdy nečetl, o to víc se na ní těším, neznám ji a jsem rád, že tam bude jistá dávka humoru v tom možná složitém tématu vztah matka a dcera, hraní si s časovými rovinami, takže na to já se třeba velmi těším.
2: A teď už to nejbližší, co nás čeká, ta nejbližší akce zahájení 143. sezony v Pokušení na Divadelním náměstí tady před Libereckou radnicí teď v neděli od 15 hodin.
1: Přijďte, to je vynikající tradice Libereckého divadla, že prostě mezi radnicí a divadlem uděláme obrovský v podstatě happening. Několika hodinový, začínáme ve 3, potom jsou tam různé koncerty, třeba i naší divadelní kapely, předávají se ceny tálie, je tam mimořádně impozantní program pro děti, takzvaný šaldák dětem a budou to moderovat, to mohu prozradit, 4 naši noví herci, Michala Květáka už znáte například ze Žitkovských bohyň, ale ty 3 uvidíte vůbec poprvé, takže pro ně to bude takový křest ohněm, jak moderovat takto složitou akci, protože vlastně všechny 3 soubory, jak balet, tak opera, tak činohra, tam velmi krátce a velmi vtipně představit jednotlivé tituly do další sezony.
3: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.
4: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: My to nemáme za tři, ale za šest. Za šest minut bude 6:45. Dál posloucháte Český rozhlas Liberec a Den v kraji. Liberecká zoologická zahrada začala hledat nové lachtany, kteří nahradí uhynulého samce Huga. 17-letý lachtan hřivnatý zemřel v noci z pátku na sobotu. Následná pitva ukázala, že měl v břiše plastovou hračku a detaily teď přidá redaktorka Kateřina Kubíčková.
1: Hugo byl posledním lachtanem, kterého liberecká zoo měla. Chovatelé ho našli v sobotu ráno bez známek života v bazénu. Pozdější pitva ukázala, že v jeho žaludku je plastová hlava panenky, která pravděpodobně smrt zapříčinila. Aktuálně se ale ještě provádí laboratorní testy, které by mohly ukázat víc. Plastová hlava patřila panence, jejíž tělo chovatelé z bazénu vylovili ve čtvrtek. Podle hlavního zoologa Luboše Melichara ale lachtan nejevil známky jakého v problému.
2: Nic nás nevarovalo, že by měl být zdravotně nějak v jakýkoliv indispozici, fungoval, normálně přijímal krmení, den předtím žádný problém nebyl.
1: Podle Melichara by bylo zároveň u lachtana velmi náročné provádět jakákoliv kontrolní vyšetření. Zvíře musí být pod narkózou, kterou často velmi špatně snáší. Současně podle zahrady neexistuje spolehlivý nástroj, který by plastovou věc v žaludku zvířete dokázal odhalit.
0: Bude zahrada dělat nějaká bezpečnostní opatření, aby se podobné situace nestávaly?
1: Podle ředitele zoo Davida Nejedla chce zahrada především apelovat na návštěvníky, aby se nebáli nahlásit, že jim do bazénu nebo jiného výběhu cokoliv spadlo. Podobné incidenty by mohly pomoct odhalit taky kamery, které chce zoo u bazénu posílit. Cizí předměty nenašla v břiše lachtanů poprvé. Už v roce 2007 v Liberci uhynula samice Maravilla. V jejím břiše se tehdy našla například pamětní mince, tuška nebo peněženka. Kvůli tomu zahrada následně upravila skleněné zábrany u bazénu tak, aby lépe bránily pádu předmětů do vody.
0: Zahrada už hledá nové lachtany, kteří se do bazénu nastěhují. Odkud by mohli být?
1: Vedení zoo jedná s koordinátory chovných programů i s dalšími zoologickými zahradami. Hugovi bylo 17 let a podle chovatele Melichara byl už starší jedinec. Lachtani hřívnatí se podle něj dožívají 15 až 20 let. Přesto byl Hugo vitální a zahrada ho připravovala i na případné uchovnění v některé z jiných zahrad. I z toho důvodu už jednání o nových lachtanech zahájila na začátku letošního roku. Prozatím ale není jasné, odkud by mohla nová zvířata být. Před jejich nastěhováním chce taky zoologická zahrada bazén a jeho zázemí opravit.
0: A půjde

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló.
5: No co je?
4: Je doma Kája.
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Pondělí. Už od září.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dál vám dělá společnost Český rozhlas Liberec. Jednou z nejslavnějších postav Jizerských hor byl bez pochyby cestovatel, horolezec, geolog a originální vyprávěč a pávitel Gustav Ginzel. Legendou byl jeho hnojový dům, chalupa, která po odsunu sloužila k ustájení dobytka. Gustav Ginzel ji koupil v 60. letech, vyčistil od nahromaděného hnoje a proměnil v neoficiální muzeum nejrůznějších kuriozit i ubytovnu pro přátele z celého světa. Traduje se, že tam jednu noc dokázalo přespat až 150 lidí. A právě tato pohostinnost se Gustavu Ginzlovi nejspíš stala osudnou. Přesně před 31 lety, když cestoval po Austrálii, totiž hnojový dům vyhořel. Redaktorka Jana Švecová si o této události povídala s bývalým šéfem chráněné krajinné oblasti Jizerské hory Jiřím Huškem.
1: S Jiřím Huškem stojíme před hnojovým domem na Jizerce. Už před pouhou replikou toho původního Ginzlova hnojového domu, protože ten původní vyhořel v roce 1995. Vy jste byl tehdy přímo na Jizerce?
2: Ano, to jsem byl. No, my tam na Jizerku jsme pravidelně s rodinou jezdili na vedlejší chalupu a tu srpnovou noc nás tam někde okolo 3 hodiny v noci probudilo nějaké zvuky, hluky. To bylo praskání eternitové střechy na hnojovém domě, takže jsme okamžitě prostě vyběhli ven, běželi jsme na místo, ale už bylo vcelku jasné, že je dům prakticky nezachranitelný.
1: Vy jste tam vlastně byl dřív než hasiči. Říká se, že přijeli pozdě. Z jakého důvodu?
2: No,
1: možná bychom měli připomenout, jaké byly technické možnosti tehdy před 31 lety.
2: Určitě. To, že přijeli dlouho po začátku požáru, tak to mělo pochopitelně svoje důvody. Ten požár je potřeba ohlásit a na té Jizerce to tehdy nebylo tak jednoduché. Přímo v tom hnojovém domě vlastně tehdy bydleli nějací němečtí mladíci, asi 5 lidí tam bylo. Ti vyběhli a samozřejmě s určitou jazykovou bariérou začali schánět možnosti, jak to nahlásit, ale to není tak jednoduché, protože tehdy nebyla doba mobilních telefonů, ještě nebyly ani pevné linky. No a je potřeba taky říct, že nejbližší hasiči jsou přece jenom několik kilometrů daleko.
1: Gustav Ginzel byl v té době v Austrálii, měl jste možnost s ním potom mluvit, jak vlastně to bral, když mu schořel vlastně celý život vzpomínky?
2: No, na začátku to bral jaksi na to čekávání, smířil se s tím a měl vizi, že do roka nebo do 2 let, že prostě postaví dům nový.
1: Což se povedlo. Vy jste chodíval ke Gustavu Ginzlovi ještě do toho původního hnojového domu, kde byly prostě stovky různých artefaktů. Čeho vy osobně nejvíc litujete, protože schořilo všechno?
2: Určitě není velká škoda těch kuriozit, které tam Gustav měl, ty měly hodnotu akorát pro něj a pro návštěvníky, kterým tam vlastně nad těmi předměty vyprávěl neuvěřitelné historiky a bájil, ale co mělo hodnotu určitě, tak to byly historické artefakty, které se vztahovaly k Jizerským horám anebo k tomu životu Němců před druhou světovou válkou na Liberecku. Spousta archivních materiálů, knížek, starých map unikátních, byly tam fotografie, Gustav tam měl vlastně za celý svůj život sbírku diapozitivů a tak dále, jo. Takže to jsou tyhle ty věci, které určitě tu hodnotu mají a které jsou nenahraditelné.
1: Replika hnojového domu, kterou Gustav Ginzel se svými přáteli a dalšími dobrovolníky vystavil během 2 let, slouží dnes jako rekreační chalupa rodiny Ginzlů, potomků jeho sester a bratrů. Gustav Ginzel sám děti neměl. Zemřel v roce 2008 v Německu.
3: Také v Jizerských horách máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.
0: Ano, v Jizerských horách jsme tedy udělali poslední zastávku dnešního dne v kraji. Dál budeme pokračovat zprávami a lifestyleovým magazínem Charm Lady Klokočníkové. No a zítra se určitě podíváme na zahájení liberecké výstavy Crystal Valley Week, také na vrcholící přípravy na krajské dožínky v Jilemnici a určitě vás budeme informovat o velkých změnách, které čekají vlakovou dopravu na trati Liberec-Pardubice. Filip Majsl vám přeje s Českým rozhlasem Liberec krásný zbytek dne a zítra popoledni naslyšenou.
3: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Obec Zahrádky na Českolipsku bude solární energii sdílet s podnikateli. Liberecká zoo opraví expozici po uhynulém Lachtanovi. Penzijním společnostem se kvůli novému zákonu nevyplatí penzijní spoření. A v úterý čekejme polojasno, postupně přes den bude přibývat oblačnost. A teploty letní 22 až 25 stupňů. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji příjemný podvečer. Elektřinu z nové fotovoltaické elektrárny chce obec Zahrádky na Českolipsku prodávat lokálním podnikatelům. O konkrétních podmínkách se rozhodne na zastupitelstvu v druhé polovině září. Nová elektrárna na budově hostince na kovárně bude energii zásobovat také obecní úřad a školu, říká nezávislý starosta David Šmat.
2: Pronajeli jsme obecní pozemek, ty tam vybudujou dobíjecí stanici pro elektromobily. S tím, kdo ji tam zbuduje, tak si jsme domluvení, že jim vlastně poskytneme taky tu sdílenou elektřinu a je to ideální tam zaparkovat auto, nechat si ho nabít a jít se třeba projít po zahrádkách.
0: Liberecká zoologická zahrada opraví expozici lachtanů. Doposud jí obýval samec Hugo. Ten ale o víkendu zemřel po tom, co pozřel plastovou hračku. Zahrada začala expozici opravovat už na jaře. Kvůli Hugovi ale dělníci pracovali v omezeném režimu a nakonec museli práce zastavit úplně. Znovu se do zahrady vrátí v září. Práce za zhruba 3 miliony korun potrvají pravděpodobně do poloviny listopadu, říká ředitel zahrady David Nejedlo.
3: Je potřeba zrekonstruovat celý ten vnitřní prostor, včetně střechy. Když teď se stalo, co se stalo, tak tu rekonstrukci uděláme trošku zevrubnější. Změní se sklo, opraví se prostředí té vyhlídky podvodu, která tam je, a doplníme kamerové systémy.
0: Zoo aktuálně schání nové lachtany, kteří Huga v expozici nahradí. Podle jejího vedení to už nebudou lachtani hřivnatí. Pro ty zahrada nemá vhodné podmínky. Technická univerzita Liberec chystá nové bakalářské obory na přírodovědně, humanitní a pedagogické fakultě. Jedním z nich bude příprava budoucích učitelů tzv. Science programu pro střední školy. Jde o předmět, který kombinuje přírodovědné disciplíny, jako jsou fyzika, chemie a biologie s prvky techniky. Science se v poslední 3 roky objevuje na stále více školách. Chybí však dostatek patřičně vzdělaných učitelů v tomto oboru. Kvůli novému zákonu o doplňkovém penzijním spoření se produkt penzijním společnostem nevyplatí, tvrdí to prezident Asociace penzijních společností Radek Moc. Návrh vlády některé poplatky snižuje a další ruší. Podle Moce tak nebudou penzijním společnostem stačit příjmy ani na pokrytí základních nákladů. Každý nový klient tak podle něj bude pro penzijní společnost znamenat ztrátu.
1: Počasí.
0: Noc bude s malou oblačností, k ránu se ojediněle bude tvořit mlha a teploty klesnou na 11 až 8 stupňů, v údolích při uklidnění větru až na 6 stupňů Celsia. Zítra po ránu čekejme místy až polojasno, přes den bude většinou oblačno a odpoledne bude oblačnost dále přibývat. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A jsou tu ještě informace pro řidiče. Ulice Lidická a Dolní náměstí v Jablonci nad Nisou jsou uzavřeny kvůli práci na inženýrských sítích. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Šarm.
4: A i dnes vám hezké chvíle plné šarmu přeje Lada Klokočníková. Už jen měsíc máte na to poslat hlas v naší anketě Šarmantní osobnost roku. My naopak po celé prázdniny desítku šarmantních představujeme v úvodu našeho magazínu. Dnes to bude oblíbená, usměvavá a vždy pozitivně naladěná moderátorka a novinářka Lucie Výborná. Hned po ní si 30-letou historii ankety připomeneme v rozhovoru s prvním vítězem ankety Markem Ebenem. Taky se můžete těšit na módní trendy podzimu, ve kterých probereme boty a kabelky. S expertem na etiketu Danielem Šmídem povíme, jak si u stolu poradit s naservírovaným kuřetem, pizzou nebo krevetami. A s novinářkou Pavlou Apostolaky navštívíme Madeiru. Teď už Krištof a tak nějak málo tančím.

0: Usínání dne, válení se na louce, odřený kolena, borůvkové knedlíky, vůně táboráku, nohy v potoce, nenadále setkání, noc pod hvězdami, se kterými se někdy necítím sama. Sláva, toulání, léto, budiš pochváleno. Tak to jsou slova, která na svůj Facebook napsala před několika hodinami moderátorka a novinářka Lucie Výborná. Další nominovaná osobnost v naší anketě. Lucie, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dá se říct, že to, co jsem teď četla, co jste napsala, je vlastně odpověď na otázku, jaké je to vaše letošní léto?
1: Je to přesně tak, protože letos, já většinou hodně se pohybuji třeba v Alpách a v horách, kde mám ještě pár horolezeckých cílů, ale letos nám ty hory začaly tát velice brzo. A já jsem si uvědomila, jak krásné hory máme doma. Tak jsem vyrazila do hor, které mám velice ráda, a to i díky knize Miloslava Neverlého, kniha o jezerských horách. A říkala jsem si, tak se tam trošičku zatoulám a všechno to, co jsem tam napsala na ty svoje sociální sítě, tak to se skutečně vyplnilo úplně bezvýhradně.
0: Co ta odřená kolena?
1: Tak prosím, odřená kolena, to je moje specialita. Ono, když je člověk v tom pohybu hodně aktivní, tak tyhle ty věci to sebou přináší. Mně se podařilo urvat přehazovačku na mojem kole a moje kamarádka mi půjčila svoje kolo. Všem ona má na kole takzvané kufry, to je taková ta mechanika, kterou si zaklapnete rovnou do boty a velice špatně se z toho vystupuje. No a já jsem jela z takového neúplně prudkého kopce, ale po šotolinové cestě plné kamení a nějak jsem nezvládla prostě vystoupit.
0: A je to tady. No, zákony schválnosti asi fungují. No, vrátím se ještě k těm Perzeidám. Při tom pozorování hvězd přejete si ještě?
1: Přeju si, ale bude mi za 3 roky 60 let a já se snažím už si nepřát blbosti. To ležení pod nebem plným hvězd v tichu, protože jizerská louka je tichá, protože jizerská louka je úplně tmavá, ty chaloupky zhasnou, tam není žádná veřejná síť osvětlení, tak najednou ty Perzeidy působí jako takové kouzelné tříbení toho, co v životě doopravdy chcete. Protože si říkáte, teď si budu přát tohle, a pak si říkáte, na to, ale úplná blbost, přece tak to ne. A já jsem nakonec teda vyloučila sebe a přála jsem si pro pár lidí kolem sebe, o kterých vím, že jsou v různých nesnázích. Takže tak.
0: Přeju si podobně, máte pravdu. No, když jsme se dostali k tomu toulání, vy už jste se zmínila, kde se ráda touláte, kde se ještě budete toulat teď do konce léta?
1: Teď do konce léta se budu toulat po Šumaví, protože jsem tam narazila na jeden extrémně zajímavý lidský příběh. My jsme točili s jedním pánem, který seká louky a je to, myslím, že snad jeden z mála profesionálních sekáčů u nás. A on mě navedl na jednoho ze svých sousedů, který, když jsme jenom stáli mezi dveřma té chaloupky a vyprávěli jsme si, tak mě úplně spadla čelist a říkala jsem si, to není možný takový příběh, takže tam se budu určitě vracet. Potom se pravděpodobně objevím v Adršpachu, protože tam chci natáčet s jednou úplně fantastickou, extrémně odvážnou ženou, lukostřelkyní, sedlačkou, matkou, prostě úplně neuvěřitelnou bytostí. Já už se budu spíš toulat tak pracovně. A potom se budu toulat do Bílovic, protože v Bílovicích u Zlína je každý rok, letos 10. rokem festival Vifič a já tam mám svoje hosty pozvané. Letos tam mám Ivu Bytovou a na to se extrémně těším.
0: No, takže toho těšení se je hodně, no, nezmínila jste jednu věc a to manželský expres v Hradci Králové.
1: Manželský expres v Hradci Králové vznikl na můj popud, protože my jsme s mým manželem jeli do Finska na mistrovství světa v běhu s manželkou, což je naprosto paradoxní, kuriozní, šílená disciplína, kdy manžel uchopí manželku, před ním je 400-metrový okruh s několika překážkami a poměrně hlubokým vodním příkopem a musí tu manželku prostě přenést, aniž by se dotkla země. No a já jsem říkala svým kamarádům, kteří jsou teď organizátory té věci, říkám, pojďte to udělat, teď pojďme ukázat, že se umíme bavit a umíme si dělat srandu. Takže letos se to jmenuje Manželský expres, aby jsme si vyzkoušeli, kolik tak lidí na to přijde. A příští rok už to bude normálně oficiální mistrovství České republiky v běhu s manželkou.
0: No, nádhera. Manželský expres tedy s Lucií Výbornou, tak si to nenechte ujít. No a já se, Lucie, moc těším, že doufám, budeme mít to štěstí, že 23. října si spolu takhle hezky budeme povídat také na našem gala večeru Šarmantní osobnost roku, protože jste jednou z 10 nominovaných osobností, za což jsme velice rádi.
1: Hradec je moje rodné město, přijedu s velikou radostí a všem, kteří nás teď poslouchají, přeju krásné léto.
0: Vám také krásné léto, co nejméně odřených kolen, no a co nejvíce krásných zážitků pod hvězdami. Mějte se hezky, Lucie, a děkujeme. Naschledanou.
1: Hezký den, naschledanou.

0: Co má v létě ráda, Lucie Výborná, víte, a pokud ji máte rádi, můžete jí do konce září poslat hlas v naší anketě Šarmantní osobnost roku. Jak hlasovat, povíme v konci Šarmu, kdy taky jednoho z vás odměníme. V tuto chvíli ale bych vám ráda nabídla rozhovor s prvním šarmantním mužem v historii ankety, a tím je herec, hudebník, skladatel a vynikající moderátor Marek Eben. Ani se nechce věřit tomu, že je to 30 let. K mikrofonu ho pozval Tomáš Peterka.
1: Je to 30 roků. Když se tak ohlédnete, je to hodně nebo málo?
2: Jak se na to podíváte? Z jednoho pohledu to je hodně a z druhého pohledu si říkáte, to snad bylo včera. Moji rodiče to vždycky takhle říkají, moje maminka říká, víš, on ten život je hrozně dlouhý a zároveň hrozně krátkej. A myslím si, že to přesně platí. Že to je podle toho, z jakého pohledu se člověk podívá. 30 let je dlouhá doba, protože když si vezmu, co se všechno za tu dobu odehrálo, spousta práce a co člověk prožil, tak je na co vzpomínat, ale zároveň máte pocit, jako kdyby to bylo včera.
1: Když se řekne šarmantní osobnost, tak jaký má být člověk, který je šarmantní osobností podle vás?
2: No, kdybych já měl hledat šarmantní osobnost, tak asi bych hledal někoho, kdo má charisma, že prostě přijde a vy to hned vidíte. Je to zvláštní, ale většinou to je vidět na první pohled, že někdo přijde a zaujme vás. Jiří Bartoška, když přišel do společnosti, tak já jsem ho nikdy neviděl, že by seděl sám u stolu. To se nikdy nestalo, protože kdykoliv si sedl, už u něj někdo seděl. Když ten chlap má šarm, tak přitahuje ty ostatní jako magnet. A víte, že se s ním nebudete nudit a že se pobavíte a že to bude zajímavé, že se něco dozvíte. Takže asi je to takový komplex vlastností. Charisma může být různého druhu. Může být taky negativní charisma. To teda taky funguje. U mnohých státníků jsme to viděli, že?
1: A vidíme.
2: A vidíme, že někdo má prostě negativní charisma a jde vám strašlivě na nervy, ale díváte se na něj. Ale já mám radši teda to pozitivní. Já si myslím, že je to něco, za co člověk tak úplně nemůže, že to dostane darem. Může to samozřejmě zkazit. Může to zkazit špatným životem nebo špatnými rozhodnutími, nebo že udělá spoustu špatných voleb. Ale pokud se snaží žít slušně a poctivě a ještě dostane od Pána Boha charisma, no tak na co by se stěžoval?
1: A komplex máme kompletní. Kdybyste vy byl ten, který má tu moc nominovat šarmantní osobnost pro letošek, koho byste tak viděl u nás v Čechách jako šarmantní osobnost roku?
2: No tak těch je spousta. Já bych chtěl vybrat někoho z těch mladých, ale ty já už moc neznám. Pro mě šarmantní osobnost třeba Karel Plíhal, který má zvláštní kouzlo. Není to šarmér v tom prvním slova smyslu, ale je to člověk, který má úžasný talent a zvláštní druh uvažování. A když mi zavolá, tak vím, že se po celý ten telefonní hovor nebudu nudit vůbec, nikdy. A že vždycky se výborně pobavím.
1: To je zajímavý tip pro naše posluchače, protože ti nominují. A ten by mě nenapadl, ale máte pravdu, protože jeho básničky mají charisma.
2: Podle mého názoru Karel Plíhal by pro mě stál v první řadě, kdybych měl hledat nástupce Jiřího Suchého. Tak bych řekl Karel Plíhal jednoznačně.
1: Poslední otázka. Vy asi nepřijedete. Vy máte Stardance 23. října, že?
2: No jo, to je zoufalé. Jo, ono to vždycky vychází proti Stardance, takže a to my jsme v začátcích. To bývá nejtuší, to bývá taková ta deprese, že skončí ten první přenos. Já jsem šťastný, že ho mám za sebou a to štěstí trvá tak 5 minut. A pak si řeknu tak ještě 9krát. No to je strašné.
1: Tak my budeme držet pěstě, ať se nic, jak se říká, nepodělá.
2: Taky vám držím.
1: A třeba na příštím ročníku.
2: Třeba jo, taky držím palce, ať se to všecko v Hradci pěkně vydaří.
1: Děkujeme.
2: Díky.
3: Na louce vyrostla květina nebývalého druhu. Když si ji nakrájíš do vína, uvidíš v pokoji duhu. Marný jsem listoval v herbáři, vypadá trochu jak jetel. Rostlin od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Duhová štáva kapesní utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš Plíhale zpití. Jenže proč by se krucinál nesmělo,
4: vysní psi kouzelný kvítí, přece mítí svou duhu kapesní. To je dnes určitě terno, nebuďme přátelé adresní. Ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet. Na louce vyrostla květina, la la la la la la la.
5: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
6: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
5: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Jak už jsme slíbili s modní návrhářkou Jitkou Šedovou, kterou vítám v Trendech. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A dnes to budou podzimní kabelky a boty. Kde začneme?
1: Určitě každá žena miluje boty, když se chce uklidnit, tak myslím si, že navštíví obchod s obuví a nějaký pár si tam vyzkouší a určitě něco si i odnese. Takže začneme u těch bot. Když si vezmeme elegantní kostým, k tomu obujeme sportovní boty, vypadá to fantasticky, můžeme k tomu vzít i sukni, nosí se hodně ta kůže, jak jsem zmiňovala, takže i k té kůži ty sportovní boty vypadají fantasticky, ale nejde to už v té bílé barevnosti, ale jsou tam různé barevnosti jako podzimní, takže do hněda laděné, třeba s bežovýma různýma detailama, tmavě šedá, světle šedá a vypadá to zajímavě. A je to takové trošku neotřelé. Potom milovnice podpatků určitě přivítají, že jsou nižší podpatky i vyšší podpatky. Jdou stále víc ty špalkové podpatky, hranatější, ale i extravagantnější, třeba oválné, kulaté, popřípadě geometricky tvarované. A z toho léta zase ta proplítaná kůže se nám promítá i do té podzimní obuvy, takže jdou tam různé ty mokasíny, nazouváky ještě v té broušené kůži a může to být jako buď z jednoho kusu, anebo zamořeně i jakoby proplétané. Takže tam záleží na nás, co nám vyhovuje, protože proplétanou kůži už jsme si užili i teďka v létě, ale tam jsme ji měli, že tam byly otvory, dírky, aby nám to větralo na ten podzim, je to víc uzavřené. Samozřejmě špička jako špičatá, to je nadčasovost, takže pokud takové boty se vám někde zalíbí, určitě si je kupte, protože zkrátka s nima projdete všechny možné trendy, ať už dekulatá nebo hranatá nebo nějaká jinačí, ale samozřejmě vrací se nám teďka i jako takové ty trošku seseknuté špičky, takže dalo by se říct, že hranaté. A balerinky, ty vždycky budou v okulaté špičce, i když taková ta vyloženě baletní špička, co známe z piškotu, že to trošku jakoby tam seseknuté, tak jde taky. Takže dalo by se říct, že zkrátka v těch trendech jsou víc vlastně potom takhle ty seseknuté hranaté špičky. Mm-hmm.
0: Co ty jehly, na které byly ženy dlouhá léta zvyklé?
1: Jehlový podpatek štíhlý, krásný, je klasika. Je to nadčasovost, kterou vezmete k čemukoliv. Samozřejmě asi na podzimní plískanice to není zrovna jakoby praktická záležitost, ale do společnosti určitě jenom jehlový podpatek, nikdy ne jakoby žádnej špalkovej, seč by byl i zdobený, to můžete vzít do divadla nebo na nějaký party, ale do společnosti jako takové vysoké společnosti, vždycky tam je dress code, jehlový podpatek. Ano. Ale zároveň potom pro běžný užití obuvy pak je lepší nějaký ten širší, jdou samozřejmě boty typu koně, takže tam je široký nižší podpatek, takový mohutnější a ještě doznívají jsou takové, jakoby, že ty kačenky a to je takový ten nízoučkej podpatek, který je široký a jde nám do úzka, takže to je taky taková záležitost, která zase je trošičku nadčasová, vrátila se nám a tak trošku nám těma trendama bude proplouvat chvilku.
0: No ještě velice krátce kabelky, které dnes začneme a asi příští týden dokončíme.
1: Kabelky jsou minimalistické, jsou hlavně o tom, že jsou v těch podzimních tónech, jsou kožené a buď jsou velké, nebo jsou i malé. Ideálně, pokud máte ve stejném stylu jak velkou, tak malou, protože tu malou můžete vložit do té velké, chvilku si ponosit, ale vlastně zároveň to vypadá krásně, když třeba to dáte malou kabelku i na crossbody, tu velkou máte v ruce, jenom místo nějaké papírové tašky nebo místo igelitky. A zároveň potom zase ta protilehlá váha tady těch minimalistických kabelek jsou zdobné kabelky a můžou být designové, můžou být kostkované, můžou být vyšívané s květinovým vzorem. Tam už zase záleží na tom, co nás baví, ale je to ta záležitost té sezóny, kdy ta nadčasovost potom se jakoby smívá. Ale zase je to krásný doplněk, kdy ta kabelka je šperkem. Takže pokud máte možnost si pořídit jednu takovouhle kabelku v této sezóně, tak neváhejte a hurá do ní.
0: Říká Jitka Šedová, se kterou se na kabelky, ale i na boty, jak je kombinovat, jak je nosit, kam je vynést, zaměříme i za týden. Těším se. Měj se hezky, Jitko, děkujeme.
1: Já děkuji za pozvání a přeju všem krásný den. Naschledanou.

0: A na dnešní díl s expertem na etiketu Danielem Šmídem jsem se obzvlášť těšila. Dobrý den.
1: Dobrý den, taky
0: protože
1: já.
0: My si dnes pochutnáme.
1: Ano, budu se těšit na
0: budeme
1: dnešní
0: si povídat
1: menu.
0: Ano, o tom, co jíst, jak si počínat, když si s některým jídlem, které se nám objeví na talíři, nevíme rady. Nejprve tedy otázka, která se objevuje velice často. Co můžeme jíst ve společnosti rukama?
1: Obvykle u stolu jíme rukama to, co na první pohled je tak malé nebo tak obtížné k napíchnutí nebo rozříznutí příborem. Takže konkrétně malé ovoce, oříšky, ulomená sousta pečiva. Můžeme pomocí rukou vkládat do úst u stolu třeba malé kousky zeleniny, takzvané krudité, které namočíme třeba do nějaké omáčky. To jsou věci, tedy malého významu, co se objemu týče. A zároveň spousta lidí je přesvědčena o tom, že třeba může jíst pomocí prstů kuře nebo drůbež obecně. Drůbež vždy jeste příborem. Nikdy nejeste rukama, protože to nebude nikdy vypadat dobře. Už od dob středověku není přijatelné, abychom okusovali kosti. Objednávejte si jenom to, co umíte jíst a to, co víte, jak jíst správně.
0: Co se týká pici, tam víme, že ta by se měla také jíst ve společnosti nebo v restauraci příborem. Ano. Dostávám se k domácí etiketě. Co doma s picou?
1: Doma by nemělo být extra odlišné od toho, jak to máme dělat venku, protože potom se nám to bude plést, nebudeme to mít natrénováno. Umožněte třeba malým dětem si pizzu vzít po kouscích a ukusovat, pokud je to pizza, která půjde jíst po kouscích, ale sami jim ukazujte, že pizzu jíme příborem. Pizzu v Itálii každopádně jeste rukou.
0: Takže Itálie je Itálie.
1: Itálie je Itálie.
0: Dobře. No, jak si počínat v čínské restauraci, pokud nám přinesou hulky a nic jiného?
1: No, pokud je to tak a donesou vám jenom hulky a nejsou na dohled příbory a vy hulky neovládáte, tak potom si vyžádejte příbor. Jsme přece jenom v Evropě a i Asiaté, kteří vědí, že to moc nezvládáme, moc to neumíme, tak mají připravené příbory.
0: Jak jíst mušle a krevety? Jezdíme do zahraničí, ale i tady u nás jsou teď dost často večery, kdy mají exotická jídla a podobně. Poraďte.
1: Mušle sami o sobě, pokud to jsou ty malé mušle, tak je vlastně pomocí jedné z těch skořápek vyndáváme a jíme vlastně tou skořápkou. Co se týče velikých mušlí, tak tam je vlastně vléváme polité citronovou šťávou už do úst, přímo zase teda z mušle. Co se krevet týče, tak úprava krevet a velikost krevet je nejrůznější. Jde-li o krevetový koktejl, který já osobně považuji za velmi chutný, tak ten jíme pochopitelně vidličkou, samostatnou vidličkou v dominantní ruce. Jde-li o krevety, které jsou podané jako loupané, třeba na salátu krevetovém, tak zase vidličkou. Ty veliké tygří krevety, které musíme vyloupnout, tak tam můžeme použít ruce a toho koríše zlomit. A zároveň už potom ten zbytek bychom měli napíchnout vidličkou nebo z toho krunýře vytáhnout vidličkou ten kus, ten sval, který chceme pozřít.
0: Ano, v tomto případě asi by bylo dobré, aby nám byla nabídnuta voda, nějaký šálek s vodou, ano, ve které ano. Si můžeme ty ruce potom ošetřit.
1: Bývá umít. To obvykle. Na druhou stranu setkal jsem se i s restaurací, které vám naservírují i zástěru, aby to, ta šťáva mohla opustit ten prostor toho talíře. Nedovedu si představit jíst v zástěře, takže já bych se osobně tomu vyhnul a objednal si jiné jídlo.
0: Dobře, Daniel Šmíd nám dnes radil, jak si počínat, pokud se dostavíme do restaurace a dostaneme mnohdy jídlo, se kterým si nevíme rady. My za to mnohokrát děkujeme a těšíme se za týden. Nashledanou.
1: Děkuji mockrát také. Naslyšenou.

0: Jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec.

0: Poznáte Šarm, magazín o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Zelený klenot Atlantiku nám dnes v cestovatelském magazínu představí náš host, novinářka Pavla Apostolaky, kterou vítám v Šarmu. Dobrý den.
2: Krásný den.
1: Třetí díl seriálu a vy jste se na něj určitě, Pavlo, velmi těšila. Vidím to na vašem úsměvu. Madeira.
2: Ano, Madeira, protože je to ostrov věčného jara, říká se mu také ostrov věčného mládí a já jsem tam strávila neskutečný, krásný týden.
1: Proč navštívit Madeiru z vašeho pohledu?
2: Protože je to ostrov, kde je toho strašně moc k vidění, k ochutnání a také je to ostrov, kde žijí velmi pozitivní a příjemní lidé. Posluchačky určitě budou zajímat květiny, kterých tam roste strašné množství. Zrovna tak ty květiny se dají zakoupit na trzích, hlavně tedy na trhu ve Funchalu v hlavním městě. A také se tam dají zakoupit různé sazaničky, jenže potíž je v tom, že je to subtropické pásmo a tak asi zřejmě budete muset doma mít skleník, aby vám tyhle rostlinky v Čechách vykvetly.
1: No ale já si myslím, že tohle to už ženy krásně dovedou a poslouchají nás i muži. Pozor, co byste doporučila mužům?
2: Mužům bych určitě doporučila víno madejrské, které je vynikající. Tam se vyrábí i v té sladké variantě jako dezertní víno. Potom je tam spousta výborných likérů. Ty jsou bylinkové nebo se dělají z různých druhů koření. A já osobně jsem si oblíbila nápoj zvaný ponča, což je směs bílého rumu, citronové šťávy, medu a cukru.
1: Dovedli bychom si ho udělat i tady doma u nás?
2: Ano, ale nebude to chutnat tak jako na Madejře.
1: Madejra je Madejra. Která místa máte nejradši na Madejře?
2: Mně se velmi líbil Funchal, hlavní město, protože se vlastně rozkládá i na svazích. Obyvatelé tam bydlí až do výšky 1200 metrů nad mořem. A pomocí lanovky se dá dojet do těch horních částí, do čtvrti zvané Monte, která je trochu spojená i s našimi dějinami, protože v místním kostele je pohřben poslední rakouský císař,

0: Karel I. Habsburský, který mimo jiné také sídlil v Brandýse nad Labem. A pak se mi strašně líbila vlastně i cesta jeepem, protože jsme projeli severní pobřeží, kde je spousta eukalyptových lesů. Jsou tam také přírodní lávové bazénky, ve kterých se lze vykoupat přímo v Atlantiku a samozřejmě jsou tam i vinice. Ta nejlepší sezóna, kdy se tam chytne to nejlepší počasí, je zhruba od konce dubna do konce listopadu. Protože tím, že Madeira je v Atlantiku a je tam takové mikroklima, počasí se tam velmi mění. Ve Funchalu můžete mít 24 stupňů sluníčko, ten je na jihu, ale jakmile vyjedete do hor, tak se výrazně ochladí, přijdou třeba nějaké přehánky a je potřeba s touto eventualitou počítat. I co se týká oblečení.
1: Tak to byla Pavla Apostolaky, novinářka, která nás dnes vzala na Madeiru, ostrov věčného mládí. Příště nás čeká Švýcarsko.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.
1: A přede mnou už leží knížka Odvaha, kterou jsem slíbila poslat za hlas do naší ankety, tak komu ji věnujeme? Na naši adresu sarm@rozhlas.cz přišel hlas pro Lucii Výbornou, poslala ho Monika Hrubá, která také zdraví celou redakci rozhlasu. My za to děkujeme a posíláme vám, Moniko, knížku Odvaha, kterou jsem slíbila minulý týden. A tu další knížku věnujeme opět za týden, kdy se na vás těší Lada Klokočníková. No loučím se s tradičním přáním, abyste mysleli na druhé, ale nezapomínali ani na sebe. Mějte se pěkně.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Platové tabulky by se mohly od ledna změnit, odborům a zaměstnavatelům to navrhla vláda. V polovině září bude znovu zavřený parkovací dům v krajské nemocnici Liberec. Turnov koupí areál Preciosi za 10 milionů korun. A zítra bude polojasno, postupně čekejme přibývání oblačnosti a teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobrý večer. Od ledna by se mohly změnit platové tabulky. Po jednání tripartity to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Žádný tarif by podle návrhu neměl klesnout pod úroveň minimální mzdy. Ta by se v příštím roce měla zvýšit na 24 900 korun. Podle reformy by se měl taky výdělek nově pravidelně upravovat po 5 letech praxe. Odbory považují návrh za revoluční, zaměstnavatelé za odvážný krok. Parkovací dům v areálu liberecké nemocnice bude znovu zavřený. Naposledy byl mimo provoz od února do poloviny července kvůli opravě vodovodu v Jablonecké ulici. Další omezení na zhruba měsíc začne v září, a to kvůli uzavírce křižovatky Jablonecká Kristiánova. Tou přitom jezdí sanitky k pavilonu D, kde je léčebna dlouhodobě nemocných, oční oddělení, obličová chirurgie a další. Dočasně proto budou jezdit průjezdem u parkovacího domu, který se ale kvůli tomu musí pro veřejnost zavřít, vysvětluje za technickou zprávu nemocnice Petr Šmakal.
2: Budeme muset tu zdravotnickou dopravu přesunout do směru od parkovacího domu. A doprava a parkování sanitek není slučitelný s provozem parkovacího domu, takže z tohohle toho důvodu budeme muset od poloviny září ten parkovací dům zavřít.
0: Turnovská radnice kupuje areál sklářské firmy Preciosa na Koňském trhu za 10 milionů korun. Zastupitelé na svém posledním jednání schválili kupní smlouvu. Pozemek je významnou součástí vize o výstavbě nové městské čtvrti. Je ale v aktivní záplavové zóně, proto by tam v budoucnu mohl vzniknout například městský park. Pokračuje starosta Tomáš Hoke ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Areál Preciosy na Koňském trhu, stejně jako ostatní areály na Koňském trhu, nakupujeme s vizí nové městské čtvrtě, kterou bychom rádi postavili, anebo ji postaví ty další generace, které půjdou za námi.
0: Radnice v Jelenici dokončuje stavbu nového koupacího biotopu za 75 milionů korun. Lidé se tam budou moci přijít podívat 30. srpna při slavnostním otevření. Letošní koupací sezónu ale město nestihne. Stavbu doprovázely více práce, například s odvodněním podloží. Biotop je rozdělený na tři části, jsou tam dřevěná mola, sklozavka, vodní hřiště a zázemí se sprchami a toaletami.
1: Počasí.
0: A v úterý bude místy až polojasno, po ránu mlhy, přes den čekejme většinou oblačno, odpoledne bude oblačnosti dále přibývat. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách naměříme mezi 18 až 21 stupni Celsia. Vítr ráno a večer slabý, přes den pak mírný východní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A v Lučanech nad Nisou, v blízkosti městské knihovny, jsou kvůli lešení zužené jízdní pruhy, dopravní omezení tam skončí na konci září. A v Pertolticích pod Ralském na Českolipské kvůli havarijnímu stavu uzavřen most přes Panenský potok.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: V jednom z novinových titulků bylo nedávno slovo svoloč. A to hodně zaujalo paní magistru, protože si říkala, jestli ještě třeba mladá generace tomuto slovu rozumí. Tak paní magistro, dá se říct, že slovo svoloč, než se mu budeme věnovat, je archaismus?
2: No, zastaralo určitě a já si myslím, že je spíš součástí pasivní slovní zásoby dneska už. Že ho patrně pochopíme hlavně díky kontextu, ale nejsem si jistá, jestli se ještě příliš užívá. Takže možná ne archaismus, ale určitě se tam tím směrem ubírá.
1: Takže zastarává, tak by se dalo říct. Kdybychom to pojmenovali jako proces, z kterého jazyka vlastně tohle slovo dokážu, troufnu si odhadnout, že ruština?
2: Ano, je to přejímka z ruštiny, ale původně to bylo odvozeno od praslovanského výrazu volčiti, to je tedy sloveso zrekonstruované, řekněme, ale vzhledem k tomu, že se vyskytovalo v různých slovanských jazycích, tak nějaký ten společný výraz být musel předtím. A my máme třeba v češtině dneska od tohoto slovesa slovo vláčit.
1: No a to by jeden neřekl, kolik různých hanlivých označení je původem ze slovanských jazyků.
2: Tak když zůstaneme u toho slova svoloč, tak právě k němu máme různá původem slovanská synonyma, například chátra, nebo sebranka, nebo holota.
1: Holotolína se říká.
2: Případně zběř, nebo chamrať.
1: No, řekl bych, že to všechno zastarává trošku, že už to nepoužíváme běžně, spíš to dokážeme vnímat pasivně.
2: A ještě jsme si k tomu tady našli dvě synonyma ve stejném významu, nebo v hodně podobném významu z jiných jazyků a ta jsou na tom jistě lépe. Z němčiny tady máme lůzu, s tou se stále setkáváme s tímhle slovem a pak z francouzštiny přes němčinu k nám přišel výraz pakáž.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč jsou některé rostliny masožravé? Důvod, proč některé druhy loví hemis, souvisí s prostředím, ve kterém rostou. Zpravidla to bývá na rašelinných půdách nebo v tropických pralesích, které jsou na živiny velmi chudé. Hmyzožravé rostliny vyvinuly dvojí způsob výživy. Jednak autotrofní, kdy pomocí kořenů přijímají vodu a některé minerální látky, a pak heterotrofní, kdy rozkladem chycené kořisti doplňují některé chybějící živiny. K tomu jsou vybaveny různými lapacími orgány, někdy džbánovitou dutinou, jindy třeba rychle sklapovací pastí, lepkavými listy nebo sacími měchýřky. Tímto způsobem si rostliny opatřují především dusík, fosfor a draslík, které v půdách, na kterých rostou, většinou chybí. Při domácím pěstování v květináči si ale většinou poradí sami a dokrmovat hmyzem je není potřeba. Je také pravděpodobné, že původně hmyzožravost vznikla z obdobných podnětů jako obranné mechanismy. Při zkoumání rosnatky kapské se totiž zjistilo, že fyziologická reakce a elektrická signalizace jsou velmi podobné jak při lapení kořisti, tak při fyzickém poškození. Zajímavostí je i to, že rostlina umí kořist prostřednictvím specifických receptorů ochutnat.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Liberecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Na pražskej letnej scéne Vyšehrad môžete 30. a 31. augusta navštíviť predstavenie, ktoré sa volá Všetko o mužoch. V inscenácii o tom, ako muži sami seba vidia, za čo sa hanbia i nehanbia, účinkujú Tomáš Novotný a slovenskí herci Ján Jackuliak a Peter Pecha. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Vláda, odbory a zástupci zaměstnavatelů se shodli na změně platů v oblasti veřejné sféry. Hydrologické sucho v Česku přetrvává, víkendové deště pomohly jen omezeně a počasí zítra postupně od jeho západu oblačno až zataženo, k tomu déšť maxima kolem 23 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Žádné platy ve státní správě a ve veřejném sektoru by neměly klesnout pod minimální mzdu. Návrh pojednání vlády s odbory a zaměstnavateli představil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Podle reformy by měl od ledna příštího roku nejnižší platový tarif odpovídat minimální mzdě. Ta by se pro příští rok mohla podle návrhu vlády zvýšit o 2,5 tisíce korun na 24 900, říká ministr Juchelka.
3: Tabulkové platy už nikdy nebudou nižší, než je minimální mzda. A osobní příplatky a odměny budou opět sloužit k motivaci zaměstnanců, nikoli jen k dorovnávání základního platu. A zvyšování minimální mzdy bude fungovat jako automatická každoroční valorizace platů.
2: Hydrologické sucho v České republice stále přetrvává. Víkendové deště pomohly jen omezeně. Po jednání Ústřední komise pro sucho to dnes řekl ředitel povodí Vltavy Petr Kubala. Podle něj například právě v povodí Vltavy spadlo v minulých několika dnech od 30 do 50 mm srážek, ojediněle kolem 90. To ale pomohlo jen dočasně.
4: Ta situace už je nyní taková, že jsme opravdu opět na výrazném poklesu průtoku. Už máme zase plno profilů, které jsou na hranici sucha a dá se předpokládat vzhledem na to, jaká je teďka predikce předpovědi na následující 3 dny, že ta situace se nám v podstatě vrátí zase do toho, co bylo před těmi srážkami.
2: Na 9,5 roku do vězení dnes poslal Olomoucký krajský soud mladistvého Hocha. Přiznal se, že loni na podzim ukopal na ubytovně v Zábřehu na Šumbersku 57-letého muže. 2 týdny předtím okradl a zranil 3 muže. Jeden z nich na následky později zemřel. Mladíkovi bylo v době činů 15 let a podle soudce Petra Sušila měl na svědomí také 2 loupeže a 1 případ výtržnictví.
5: Soud zvažoval i uložení trestu na samé horní hranici, to znamená či 10 let, ale vzhledem k tomu, že u hlavního líčení došlo k prohlášení viny ze strany obžalovaného ve vztahu ke všem bodům. K doznání se k jednání, to znamená, jakým způsobem musí reagovat, proto je to 9 roku a 6 měsíců.
2: Rozsudek ale zatím není pravomocný. Obžalovaný si totiž ponechal lhůtu na podání odvolání.
1: Počasí.
2: V noci na úterý čekáme v České republice postupně většinou oblačno až zataženo, v severovýchodní polovině republiky zpočátku ještě polojasno až skoro jasno a kránu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty nad ránem mezi 16 a 12 stupni při zmenšené oblačnosti ojediněle kolem 9. Zítra přes den oblačno až zataženo, ojediněle přeháňky nebo déšť, od jeho západu postupně srážky častější. Maxima zítra většinou mezi 21 a 26 stupni. V místech, kde bude delší dobu pršet jen kolem 20, mírný vítr od východu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Silnice číslo 15 za Terezínem na Lovosice zůstává po vážné nehodě motorkáře v obou směrech uzavřená. Objížďka vede buď přes Nové Kopisty nebo přes Mlékojedy. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Už po písničce vám nabídneme reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem. Dobrý večer a příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Regionální stanice Českého rozhlasu vám představují osobnosti Česka. Významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Příjemný poslech vám přeje Oskar Hess a mým dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den.
2: Krásný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Kateřina Macháčková je česká herečka, publicistka, spisovatelka a profesorka na Pražské konzervatoři. Je dcerou významného divadelního režiséra a herce Miroslava Macháčka a operní pěvkyně Věry Štiborové. Ještě za studií na DEMU hrála v několika filmech, jako byl Bylo čtvrt a bude půl, Svatá hříšnice nebo třeba v televizním seriálu Život na zámku. Má za sebou i dubbing, například roli matky Kevina ve filmu Sám doma, ten film miluju, a aktuálně účinkuje v divadlech v Řeznické a v divadle Mana. Kateřino, vy jste vyrůstala stejně jako já v umělecké rodině. Má člověk nějakou jinou možnost být někým jiným než hercem v takovém nastavení?
2: Tak já jsem vyrůstala v trošku jiné době a vyrůstala jsem vlastně částečně u babičky v Rakovníku, kde pojem herec bylo něco opravdu vyvrhal takový komediantům a hercům do města vstup zakázán, jo, takovýhle úplně nefungoval žádný jako takový časopisy, který jako furt zviditelňují herce, nebo co táta v podstatě tehdy, jako když jsem já byla mladá, natočil jako film Ďáblovou pásta, vlastně nebyl známý, pak jsem byla v Budějovicích, tam jsem teda i hrávala už jako v divadle dětský role, ale stejně, a tam v těch Budějovicích to bylo úžasné, protože tam tehdy to divadlo tvořili tři budovy a uzavřeli dohromady dovnitř dvůr a na tom divadelním dvoře se skladovaly kulisy. A my jsme jako divadelní děti, tam jsme si v těch kulisách hráli ty originální představení. No, jako já si pamatuju hlavně na to, že jsme hráli jako činoherní verzi Rusalky a že jsem hrála asi třetí vílu a že jsem měla strašný mindrák, ale že jsem si to potom jako nějak nahradila, když jsem v té Rusalce hrála v televizi tu hlavní roli. Ale takže tehdy to bylo, že ten pojem nebyl nějakým způsobem jako herec nebo něco, že to něco výlučného, výjimečného. No a mě taky teda bavila matematika, takže já jsem jako tak si ráda luštěla jako slovní úlohy a podobně. Takže ale vlastně jako svým způsobem jako je ta cesta jako dost jako tak jako prošlápnutá na to, aby to potom to dítě dělalo teda to.
1: Důraz na hereckou poctivost, techniku a špičkové provedení hereckého výkonu. To jsou věci, které lidi napadnou, když slyší vaše jméno. Jste jako profesorka spíš postrach nebo miláček studentů? Co myslíte?
2: Letos jsem byla postrach, no.
1: Jak to?
2: Ale no ne, tak já jsem jako v podstatě ty jako jsou ty děti trošku ležernější nebo co, a já právě dbám zaprvé na to, aby jak se jako byla nějaká disciplína, aby se chodilo včas, aby byly ty děti připravený, není to všecko normadicky teď, jo. Aby já se bohužel nečtou a tak jako to, ale a aby jsme opravdu tam pracujeme zevrubně, jo, na každý tý herecký, snažím se jim opravdu, jako hlavně ze svých zkušeností, jim ty věci předat, učíme opravdu jako důkladně a jsem nemilosrdná. Mám teda kolegu Pavla Žimáka, který je ten hodnej, jo, a já jsem takovej ten sekirník.
1: Ten ras. A když bych se vás zeptal, jak taková výuka, nemusíte to samozřejmě brát nějak jako ze široka, ale tak v rychlosti, jako jsou nějaký přijímačky, pro posluchače, který si to neumí představit, tak ty lidi přijdou. Vy jste teda součástí i té komise na těch přijímačkách.
2: Letos jsem byla jeden den, a nebo když třeba máme ten budoucí ročník učit, tak jsme tam jako v té přijímací komisi jako po všechny dny. No. Hmm. Je to velmi náročný. Bohužel teda ty děti, to tady bych apelovala na, já nevím, jestli by to zrovna ty děti poslouchali, ale jejich rodiče, kterých třeba děti jako budou mít zájem tohle dělat, že je důležitý, aby třeba jako když dělají nějaký monolog nebo něco, aby tu hru znali, aby to nebylo jako vytažený jenom z internetu, protože důležitý jsou ty okolnosti daný a všecko to okolo, že jo. V podstatě děti chodí dost z těch základních školek nebo školek, to ono to je jako školky, škol jako méně a méně nějakým způsobem připravený do života, vzdělaný. jo? Že to je dost povrchní. To učím jako 15. sezónu, 15. rok tam, o 15. školní rok a jako cítím ten pokles, jo, jako těch všeobecných znalostí, ale vůbec, jo.
1: Jak poznáte ten talent na těch přijímačkách? Si řeknete, tyjo, to je člověk, který by to měl dělat, jako, jak vy to poznáte vlastně?
2: No tak většinou se to pozná, shodneme se na tom ku podivu potom jako všichni, tak je důležitý, oni často přicházejí připravený a my už máme takový jako problém, že se jich nesmíme ptát, kdo je připravoval. Ale to pozná člověk, že nevím kdo, ale že jsou připravený a že to třeba je umělý. Jo.
1: Jo.
2: Tak ta schopnost, když jim dáte jiné okolnosti, to třeba na místě předělat. Jo?
1: Reagovat na připomínku.
2: Být kontaktní, jo, tam zaimprovizovat, ale to dejme tomu v tom prvním kole. Není tam, přijde, já nevím, 30, teď jsme měli asi 39 dětí na ten jeden, na to jedno odpoledne a z těch jsme vybrali, já nevím, asi 15, jo, nebo kolik, jo. Takže to je dost náročný, ale ono se to většinou jako pozná, takový ten základní. Ale potom, když se máte když to máte vtěsnat do těch 12, 6 a 6, tak to někdy bývá jako problém. Ale pamatuju se, že ročník, který absolvoval asi před 6 lety, že tam byl jeden 13. neustále nám, nebudu ho jmenovat, ale on docela hodně hraje v muzikálech a tak. A ten nám vždycky říkal, jsem 13. a ten se v podstatě skoro uplatnil z toho ročníku nejvíc, jo, potom. Jo, že ono to je i, ono bohužel to dává jako to přijetí ty zkoušky, že jo. Ale oni ty děti, který třeba chtějí a úplně se jim nezadaří ve zpěvu nebo něco, to opravdu zkusí příští rok znovu. No.
1: Já už jsem se tady ptal Nadě Konvalinkové, tak se zeptám i vás, vnímáte rozdíl mezi dnešní generací herci a tou herců a tou vaší generací? A jestli ano, tak jaký?
2: To určitě. Podle mě jako hlavním slovem je pokora. My jsme jako byli vděční, my jsme všechno poslouchali, snažili jsme se o těch věcech, na ty věci si dělat názor, byli jsme připravení, byli jsme aktivní, nabízeli jsme věci. Jo, teď my máme před maturitou mnozí ti maturanti, kteří budou za 14 dní maturovat, neznají text, jo. Nechodí třeba jako včas úplně, nebo já to nechápu, je to taková ledabilost a já myslím, že to je i taková ta krátkodobá sláva z těch seriálů nebo z nějakých jako, jo, takových jako chvíli oslavovaných projektů, že oni mají pocit, že teď je to ono. Ale vlastně ten herec, to říkával i můj táta a to podle mě je zásadní. Když večer zažijete úspěch, jako celý soubor v nějakém představení a tak můžete to oslavit, mluvit o tom, ale druhý den je další den a musíte začít znovu. Nesmíte hrát výsledky toho, co bylo třeba dobrý minule, ale zase začít od toho sestavování na základě textu, vnitřních pocitů a všeho. A zase to znova vystavět.
1: Ano, protože každý den je jiný. Divák je jiný.
2: No ne diváky, že... ale i během představení za hodinu je jiná jako nějaká situace a jiná atmosféra v tom sále.
1: Naprosto,
2: tohle.
1: S tím úplně souhlasím.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Kateřina Macháčková. V divadle v Řeznické hrajete monodrama Jeden německý život. Jaké to je stát na jevišti sám, udržet si diváckou pozornost?
2: No, ještě, když vám řeknu všechny ty okolnosti, tak je to hodně náročný. Ale přišlo to v době covidu, čili vlastně měl jsem za sebou zkušenost jako s tou Sandovou, kde jsem ovšem nebyla sama. Teď to byla 102letá žena, byl covid, takže jsme to vlastně s režisérem Radimem Špačkem a Ivetou Srbovou, dramaturgyní a ředitelkou jako divadla v Řeznický, připravovali jako dlouho. Seděli jsme opravdu každý z růžku takhle na dálku. Tak ten text jako byl nejdřív takovej, to napsal Christopher Hampton, ale jako bylo pro Maggie Smith, jako bylo to úžasně napsané, ale tam to bylo jako, že ona sedí v kuchyni a vlastně všecko to tam jako připravuje nějakou snídaní nebo nějakou kávu a takhle, ale my jsme to vlastně potom všecko oklestili a zůstalo to v tom, že já vlastně jenom sedím, nehejbu se, teď to těm divákům tam to musí vzniknout a jenom třikrát se napiju. Nic jiného. Nejdřív tam měly být nějaký projekce, jakože, já nevím, tam pochodujou jako na cestě a něco, nic tam není. Nic tam není. A my jsme, já jsem i potom, tak to, jako abych žil stará hlava, tak jako jsem si to tak snažila, tak jako aby ten text, aby to jedno vycházelo z druhého, jakože třeba říkám, že teda jakože jsem si nějakým zašíváním punčoch krátila při náletech čas. No a potom ještě jsem právě, to je jako monodrama a ona tam má jako jakoby najednou začne odpovídat, jako jestli cítí vinu. A mně připadalo strašně důležitý, aby v podstatě na to se jí tam zeptal někdo nečekaně. Aby ona to neměla připravený, jako já jsem byla taková a taková, nemohla jsem nic udělat, ale aby se jí někdo z patra zeptal, takže vlastně tam do toho vstoupil Radim Špaček a ono to, režisér, a ono to monodrama vlastně vzniklo podle jako nahrávky s autentickou tou Brunhildou Pomselovou, když jí bylo právě těch 102 let, ona zemřela ve 106, a takže tam to reportér jaksi uváděl. Takže tam jakoby pár otázek má i ten Radim a právě já jsem mu tam posadila do hlediště s tím textem a tak naštěstí, no uvidíme jak dál, jsem ho zatím nepotřebovala, no ale takže, ale hlavně si myslím, že je podstatný a cítíte vinu a teď co? No, to je právě. No, a teď tam od jakýkoliv, tam jsem si uvědomila, že vlastně já musím mít, nevím, že umět ten text, ale musím mít v hlavě ještě jakoby scénář jako vnitřní.
1: Ano.
2: Kdy, protože ty texty nezačnu říkat hned, ty vzniknou, až když jako mě něco napadne. Mm. Jo. Čili já vlastně podstatný je to, co se odehrává ve mně a z toho vyvěrá Nějaký text.
1: No. A umíte třeba improvizovat, když zapomenete text, tak si nějak vzpomenete, nebo máte tam nápovědu v divadle?
2: Umím to i přehodit. Jo, já totiž i z kraje jsem říkala, že to nebudu, tak já to už víceméně říkám věrně, ale že vlastně, jako aby to bylo svobodný, takže ty texty třeba nebudou jako tak přesný, ale jsou. A já vnímám, co říkám, a takže když to tam řeknu už jednou, tak už to nezopakuju. Tak stalo se mi asi třikrát, že jsem nějaký, že tam je tisíce men a hrála jsem souběžně jako ještě show doktorky Ruth a tam byli jako nepřátelé Němci, když to tady byli nepřátelé Rusové, byli stejný, jako stejná data, jo a teď tam bylo opravdu opravdu stejný pasáže, takže tam hrozilo, že to přehodím, jo ano. Takže takhle, no, ale jako, a tam na tom, na té růdce jsem si ještě jako tak jako trošku jako prověřila žánr stand-upu, jo, že vlastně tam jako se na ty lidi podívám, který to většinou nesnášeli, že jo, tak se jako jsem měla pocit, že všichni spějí, ale když se rozsvítilo, tak ku podivu byli vzůr.
1: Jak na to reagujete, když takhle třeba divák zívne v hledě, že mně se to taky stává
2: jo,
1: občas,
2: jo.
1: Že mám v jednom představení právě tu interakci mezi hercem a divákem. A když tam někdo na mě kouká jako, že to úplně nenávidí, tak já mám, jako se ve mně probouzí prostě spousta emocí samozřejmě.
2: No já to chápu. No, my jsme teďka hráli, my hrajeme v Březnicky jako poslední premiéru hru Monstrum, což je velice zajímavý, je to o nepřizpůsobivém 13-letém chlapci, se kterým si neví rady babička, maminka spáchala sebevraždu jeho vychovatel, jo, a celý to je to psychodrama, jo. A teď tam máme režisér Lukáš Pečenka tam jako posadil, jako jak je to Řeznická taková opravdu těsná, tak ještě na jeviště diváky. A teď jsme tam v posledním představení nejvíc na ráně, jako místem, kudy jako okolo nich procházíme, seděl pán, který jako byl furt takový křičovitým posazou. To furt vnímáte, když hrajete, že jo. A teď jako já jsem místy jsme měli pocit, že má nějaký takový jako záchvaty, jako epileptický nebo něco, jo. A já jsem tak jako to tak se mu přiděkovat, jsem řekla, my se vám omlouváme. On tam seděl ještě 3 hodiny po představení, furt děkoval, jak to bylo báječný, ale my jsme tam jako s Tomášem Havlínkem a tak to bylo pro všechny nesnesitelné. Ono stačí, i když třeba u té Brunhildy si sednu a teď já jako nevnímám publikum. Nicméně vidím, když mají lidi bílý tenisky metr přede mnou, jo. A teď vidím, jako jestli jsou klidný, sedí klidně, nebo jo.
1: Jestli těma nožkama hejbu, no, jasně.
2: Všecko vidíte.
1: No. Zeptám se, kolik představení do měsíce máte? Kolik tak jako zvládnete, aniž byste z toho byla jako vyčerpaná?
2: No ne, tak já už jsem teď hodně vyčerpaná, jakoby, že třeba učíme ve škole skoro 5 hodin odpoledne. Tak...
1: Každý den?
2: Ne, 2x v týdnu. Tak vím, že ten den už jako dopoledne nemůžu zkoušet, večer nemůžu hrát. Před tím německým životem určitě jako si dávám nějak, jako nemám celý den, nic nemůžu dělat, jo. Já jsem nějakým způsobem i teď jako... omezila nebo jako vůbec přestala jezdit na zájezdy, protože ty zájezdy, ono hlavně to je potom třeba nějak naplánovaný a potom to nějak koliduje a ty věci se nahrnou takzvaně, no. Takže já hraju, dejme tomu, takovejch 7 představení měsíčně, 2x v týdnu učím, jo, k tomu třeba nějaký takový drobný vystoupení, ale je to měsíc od měsíce, jo.
1: Jste typ herečky, která si role nosí domů, nebo se z toho dokážete jako nějakým rituálem, ať už sprchou, nebo nějakým očistným rituálem. Každý herec má svůj, tak jestli máte nějaký očistný rituál.
2: Nemám. Nemáte. Já to mám furt v sobě.
1: Furt to máte v sobě, ano. I doma. Doma nosíte
2: ne,
1: si to
2: ne,
1: furt.
2: Ne. To jsou pak nebezesný noce.
1: Fakt jo.
2: No, ale to je tak, jako, že do toho se tak vžiju. Teď já jsem si myslela, to Monstrum, tam mám 3 výstupy, to bylo jak úplně, jsme všichni z toho kaput.
1: Opravdu si to nosíte domů, zdá se vám o tom prostě?
2: No ne, tak já hlavně jsem třeba nemůžu spát, jo, anebo jsem to, anebo se strašně, já jsem jako ve znamení střelce, čili Ritz-Pitz, ascendant rak, čili já udělám Ritz-Pitz a pak jako udělám krok zpět a 10 let přemýšlím, kde jsem udělala chybu, jo. Čili já si neustále každou jako tu věc, co se jako tam nějak jako si myslím, že se nepodařila. Když potom ale mluvím třeba s divákama, tak se podařila. To člověk ještě ten jako názor je různý, no. Tak to jako, tak mi to furt, pak si vykládám v noci karty, jestli to bylo tak strašný. No ne, šílená. Ale je to stále horší, Oskar, stále horší.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A naším dnešním hostem je herečka Kateřina Macháčková. Já se ještě dostanu k vašemu tatínkovi, protože váš otec je obrovské téma. A ani my se mu tady prostě nevyhneme, nemůžeme. Měla jste dobu, kdy jste nebyla ráda, že se vás lidé na otce ptají, nebo si na ně vždycky ráda vzpomenete? Jak to máte dnes?
2: Tak víte co, když jsem byla mladá, tak pravda, když jsem se dostala, když už jako z gymnázia nás dělalo několik jako zkoušky na domu, dostali jsme se já a Eva Vosková, tak pochopitelně jsme byli ty protekční, že jo. A furt i na domu bylo takový to, ale přitom ku podivu, já jsem od 4-5 let s tátou jako nežila, vlastně jsem, jo. Nebylo to tehdy, když jsem byla, když mi bylo, já nevím, 10-15, tak opravdu ty herci nebyly populární, jo. Nebyly jako tady Blesky, Supry a já nevím co všecko, jo. Nebyl Bulvár a vlastně to ani nebylo ničím atraktivní, to bylo v podstatě jako takový, jako to přežívalo furt takový, jako nic, jako, no. Takže tady to a potom dál, jako on, je něco zvláštního, jako okolo mýho táty. Ono tak jako polovina lidí, včetně kritiků a tak, jako obdivovalo, dělalo s ním ráda a polovina ho nesnášela, jo. Byť kritiků nebo teoretiků divadelních nebo tak. A vlastně jsme si se synem Petrem Svojitkou, který je taky režisér, jsme si vlastně řekli, jako by se to furt jako přineslo i na nás. Jo, že mě řada, jako jo, to se, je to nějaký podvědomý pocit, jako těžko to, jako vyjádřím slovy, ale jestli mi rozumíte, nebo co tím myslím.
1: Je to nějaká tíha, nebo?
2: Je to nějaký zatížení.
1: Nějaký zatížení.
2: Zatížení, já nevím, rodový, osudový, nebo něco takového.
1: A jak dneska svého otce ještě po těch letech poznáváte i třeba z různých historek, které s ním mají vaši kolegové, nebo máte ho už jako spíš jakousi legendu, kterou znáte spíše z vyprávění?
2: Já jsem ho velice jako důvěrně, důkladně poznala, protože vlastně já jsem v dobu, kdy on zemřel, moc nehrála, měla jsem doma jeho pozůstalost, a hledala jsem si hlavně, co si myslela o mně a tak, jako v té korespondenci a našla jsem deník, jako který si psal v Bohnicích a já jsem, jako to řekla synovi, ten zrovna dělal žurnalistiku, protože já jsem nechtěla, aby šel k divadlu, tak on, tak jako abych se za nějakým způsobem jako tak jako zabavila, tak říkala piš, jo. Tak já jsem to začala přepisovat a začalo mě to strašně jako tak zajímat a bavit. Tak jsem mu to přinesla nějak jako přepsaný a on, jo, fajn, někdy se na to podíváme. A jednou u něj v noci jako přespával Jarda Sedláček, nyní šéf dramaturg, jako televize a tak, který spolu dělali právě tu žurnalistiku, ten si to přečet a řekl, že bych to měla vydat. No a já jsem s tím šla do Českého spisovatele a vyšlo to za 4 roku jako mimo ediční plán. Pravda, se synem jako jsme to potom ještě nějakým způsobem jako dělali korekce a jako pak dramaturg a teatrolog Hedbávný jako mě taky k tomu jako nějak jako, takže vyšel první díl, protože jsem to celý nenašla. Jo. A tam už jsem ho začala poznávat, ale to byl rok, tady to se odehrávalo v roce 75 a tohleto jsem já psala, vyšlo to v 95, takže 93-4, jo. A to ještě mi přišlo, že není od té revoluce, od té doby tak daleko. A teď bylo, v roce 22 bylo z té výročí a já jsem předtím asi rok jako zahlídla někdy v době toho covidu, tady nějaký sešitek a říkám si, to by mohl být druhý díl toho. Tak jsem si to začetla.
1: Pardon, když jste to četla, no.
2: Ty
1: deníky, tak co vás tam jako nejvíc zaujalo?
2: No, zaujala mě osobnost táty. Ja, on byl takovej ten, totiž on to tam hned začal, nechci říct žrát, jo. Ale on byl hned takovej, že si z toho všechno vzal, že tam v podstatě byl vedoucí světnice. On tam byl navíc, ale to nebylo žádný to. On tam v podstatě všechny ty terapie, co dělali, tak to měl rozepsaný metodicky. Ty tam psal, co každý den viděl v televizi, kdo zajímavý, jestli Kačer nebo Sean tam za ním přišel, o čem mluvili. Jako teď tam reflektoval, v podstatě to byla reflexe celý té doby, Jo? Mm-hmm. Celý ty doby, jedno, který tak jako divadelníci za ním chodili, on jako, že tak rozebíral ty televizní věci, přenosy a tak, takže to bylo jako komplexní znalost i toho, jaký on byl jako člověk a k tomu přistoupil, jo. Protože on tam jako z protekce, aby ho nevyhodili z Národního, tam byl hospitalizovaný. No ale teď právě jsem v tom roce 2021 jako našla to pokračování. A já jsem četla úplně jinou věc. Jak mezi tím uplynulo jako tolik let, jo, 30 let vlastně, tak vlastně úplně jiný nazírání. Teď on potom už tam jako začal ty věci psát ve zkratkách, o těch lidech, o těch a celý to úplně změnilo charakter. A přitom to bylo, takže to mě strašně zaujalo.
1: Jak často dabujete?
2: O mně se píše, že jsem dabingová herečka.
1: Je to tam,
2: já tomu rozumím, ale já jsem v podstatě nedabovala. A přišla nabídka Sám doma. A já si úplně jako dnes pamatuju, jak v rekvizitárně během zkoušky jsem se ptala, že mám dabovat a jak se to dělá. A že Sám doma. Oni řekli, je, to je teď takový slavný film. A řekli mi, že tam jako to, že tam budou nějaký kódy a tak. No a my jsme se potom, to bylo ještě takový jako starobylý, že jsme se sešli opravdu na Smíchově ve studiu. Měli jsme velký plátno před sebou, mikrofony. A tam vlastně se ty situace, tam se to hrálo. Jo, to nebylo jako, že na kód a že si celý film namluvím já a s nikým nepřijdu do kontaktu. Tam je přece důležitý i v tom dabingu přijít do kontaktu s tím partnerem, vidět mu do očí chvíli, jo? Pokud teda nekouká do textu. Jo? No a to se tam vlastně, sice ten, bohužel ten chlapec, ten Kalous, jako, tak skončil, jako to je tak jako smutný, ale s ním to ještě pan režisér Henke trošku jako tak jako dělal, no. Jako, že sám, že soukromně něco dělali, jako ty natáčeli. No bylo to, jako by vlastně, tak říkali všichni, to budeš, teď budeš dabovat. No dabovala jsem za rok druhý díl. No.
1: A ale pak ještě asi tři film.
2: Věci. No je, a já jsem, no a tak mě všichni chválili právě za ten. No ne, protože já jsem to hrála.
1: Vy jste to víc hrála, nežli dabovala.
2: Ano.
1: A kolikrát jste musela říct tu větu, kde je Kevin?
2: To jsme skoro moc nebo Kevine.
1: Kevine.
2: Ano. Na koho jsme zapomněli? Na Kevina.
1: Ano, ano, to je. Já vám moc krát děkuju, že jste si udělala čas a dorazila k nám do Osobností Česka. A přeju vám, ať se vám všechno krásně daří, ať máte spoustu energie a sil.
2: Děkuji za pozvání, mějte se krásně.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Mladí lidé v České republice by mohli mít lepší podmínky při spoření na penzi, schválila to vláda. V Pardubickém kraji letos meziročně výrazně poklesl počet nakažených žloutenkou typu A a počasí zítra postupně přibývání oblačnosti, od jeho západu déšť, maxima kolem 23 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Pravidla penzijního spoření v České republice by se od začátku příštího roku mohla změnit. Počítá s tím návrh zákona, který právě dnes schválila vláda. Mladí lidé by podle něj dosáhli na vyšší podporu, zároveň by měli klesnout poplatky odváděné penzijním společnostem. Ty ale novelu kritizují, varují, že mohou mít problémy s pokrytím svých nákladů. Návrh teď projedná sněmovna. Počet nakažených žloutenkou typu A v Pardubickém kraji letos meziročně výrazně klesl. Vyplývá to z údajů krajské hygienické stanice. Ta v loňském roce registrovala více než 90 případů, letos zatím pouze 11.
3: Nejvíce nakažených v loni bylo právě o prázdninách, kdy se žloutenka potvrdila u 50 lidí. Podle údajů za letošní červenec to byl jediný člověk. Pardubický kraj má v celostátním srovnání druhý nejnižší počet případů. Nejvíc jich je naopak na jižní Moravě. Pardubic, Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: Dlouhodobé velmi teplé počasí mělo vliv také na návštěvu koupališť po celém Ústeckém kraji. Už teď některá z nich odhadují rekordní návštěvnost. Blížší data ale budou mít až v září. Vedoucí letního koupaliště Litoměřice Marek Opluštil dodává.
4: V letošním roce při první vlně VDR jsme zaznamenali návštěvnost 2x přes 2000 lidí, což se v minulých letech úplně nedělo.
2: Podobná situace je také na jezeře Barbora na Teplicku nebo v Brně na Ústecku. Sport. Fotbalisty druholigové Viktorie Žižkov povede nově Radek Kronďák. Nahradil Jindřicha Tichaje, kterého klub odvolal před týdnem. Pražané o tom informují na svém webu. V uplynulé sezóně byl Kronďák trenérem Táborska. Počasí. V noci na zítřek bude v České republice většinou oblačno až zataženo, pouze v severovýchodní polovině republiky zpočátku ještě polojasno až skoro jasno, kránu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty většinou mezi 16 a 12 stupni, při zmenšené oblačnosti ojediněle kolem 9. Zítra přes den oblačno až zataženo, ojediněle přehánky. Od jeho západu postupně srážky častější, maxima mezi 21 a 26 stupni. V místech, kde bude déle pršet, jen kolem 20. Mírný vítr od východu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na silnici číslo 9 Praha Mělník pozor na nehodu za Neratovicemi. Před křižovatkou na Obříství zasahují záchranáři u nehody osobního vozidla s motorkářem. Místo je s opatrností průjezdné. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná pořad Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
5: Zveme vás na návštěvu k manželskému páru, kde jemu je 80 a ona už má za sebou 81. narozeniny.
6: Znali se sice už od dětství, ale zakoukali se do sebe až ve 20 na kolotoči při jedné pouti.
5: Tanec, mužská rozhodnost a dívčí něha rozhodli, že se zamilovali a zůstali spolu dodnes. Lásku si hýčkají už 60 let.
6: Jak napsal americký spisovatel Nicholas Sparks, když jsem s tebou, cítím, jako bych našel to, co jsem celý život hledal.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Příjemný poslech vám přejí Petr Kostka
1: a Carmen Majerová.
0: Je těžké ze všech možných lidských příběhů vybírat 15 nejtklivějších.
1: Ale rozhodli jsme se mezi ně zařadit také povídání manželů Jaroslavy a Jiřího Henčlových.
0: Jejich láska je plná porozumění, tance, zpěvu a odhodlání udělat něco pro toho druhého a pro své děti.
1: A tak se za nimi na náš poput do Rosic u Brna do jednoho z činžovních domů vydal náš kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, vítáme vás.
4: No, vítáme vás.
5: Pojďte dál.
3: My jsme se přivítali s psím členem rodiny. Kdo to je?
5: No, to je odcelý pejsek.
3: Máte nahlídání?
5: Nahlídání, no. Máme.
3: On je tady jako na dovolený u vás?
5: Ne, on je, my ho hlídáme, jako když jsou v práci, no.
4: Když jsou v práci, to je náš ochranka.
5: Náš ochranka.
4: No a jo. Platí to.
3: Tak já doufám, že teď ztratíme ostych, stud, všechno a možná, že to odbourá i kytička, kterou jsem vám přines. Jaroslavu.
5: Moc děkuju, nádhera. Krásný jste hodný.
3: Máte ráda kytky?
5: Mám ráda, máme zahrádku, děkuju moc.
3: Staráte se o zahrádku ještě?
5: No,
4: co, 53 let?
3: Co tam všechno máte?
4: Všechno.
3: Všechno. Dobře, tak nebude to o zahrádce, není to hobby magazín, je to Zlatá láska, bude to o vás a budeme si povídat za malou chvíli.
5: Dobře, dobře.
3: Jste připravený?
5: No, nevím.
4: Nevím, mamka prvně nechtěla, ale...
5: Vidím, nejak to dopadne, si říkal.
4: To je kamoška.
3: Životní, že jo, už tolik let, jak dlouho?
4: 59,5.
3: To zvládnete, přece věříte svému muži, ne?
5: Jo, doteďka jo.
4: Zkrátka dobře jsem to napsal, nic jsem jí neřekl, nic neviděla. Až s celou jsem to dokutil. Já říkám, Miri, furt to poslouchám v rádiu a nevím, jestli mám nebo nemám. Taťko, pojď na to. Tak mě to trochu upravila a poslali jsme to.
1: Jaroslava se s Jiřím znali od svých 4 let od mateřské školky. Bydleli ve stejném městě.
0: Tehdy ještě netušili, že se jednou jejich cesty skříží a vymění si pohled, který je k sobě upoutá na 60 let.
1: 10. srpna 1965 jel 20-letý voják na opušťák domů. Na pouti u Brna potkal o půl roku starší slečnu.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Tam jsme tančili, hýřili a kolotoč. Jo, kolotoč.
5: Chodili jsme spolu na kolotoč, no a nějak jsme se zblížili.
3: Jak se na kolotoči lidé zblíží?
5: Já nevím, tak to bylo hezky.
4: Já jsem navazoval.
3: Jako pouštěl dopředu a chytal.
4: No, to bylo, kdybychom jezdili jen tak, na nic.
5: Ne, to bylo takový, to bylo poprvé, když jsme tak spolu, jako, že jsme byli dva, no. Takhle jsme se předtím, to tak nemuselo být, ale to jsme byli. A potom už to bylo takový, už jsme jako na sebe víc mysleli, nebo když přišel, tak už jsme šli spolu a to byl takový začátek, bych řekla, no.
3: To znamená, tam jste se domluvili, že si dáte rande?
5: No, domluvili ani ne, protože já jsem neviděla, ještě byl na vojně, kdy jako přijede. A když přijel, tak si třeba pamatuju, že jsme stáli u kostela, je taková studna, a tam jsme si povídali a bylo to takový hezký. A bylo to od té doby, už to bylo takový už, že jsme dva, no já nevím. No.
3: Jak se pozná to hezký?
4: Bylo to krásný. Bylo to moc fajn. Vždycky jsem se těšil. To bylo těšení, jo? A těšení je nejlepší. Takový, že jsem byl z toho vyvalený a bylo to moc hezký, no. Ale snažil jsem se, abych zaujmul, že jo? Já bych holka, ale znali jsme se, takže jako já nevím, jak říct, ale...
3: Jak to prožívala Jarka?
5: Jak? No, těšila se zase, že přijede, nebo že se uvidíme a že to bude zase pěkný, no, tak těšení, jako je to radost, nebo, no, je to tak, já nevím, jak to říct.
3: Pamatujete si první pusu, kde to bylo? Přímo na kolotoči nebo někde při tanci?
5: Tak to úplně ne, ale tak jsme se šli projít od kolotoče kousek.
3: Abyste měli klid.
5: Asi.
4: Jo. Jo. Bylo to dobrý, no. Bylo to moc fajn, no. Podívejte se, že ještě teďka si držíme ruku. Holka dobrá.
3: Jak vám se líbil jako kluk potom, když už jste spolu chodili, jako co jste na něm obdivovala třeba, nebo jaký byl, jak vypadal jako štramák?
5: Vypadal hezky, ale nejvíc u něho já toto, když něco řekne, tak to splní. Úplně na 110%. Tak jak dnešní mladí něco jako my přijdem a nemusí to být pravda, ale tady jeho slovo, nebo co řekl, bylo pravda. To jsem se mohla jako, to bylo takový jako jistý u něho, jo, že doteďka jako, to si na něm vážím, jako, to si takový každý není. Za toho mám ráda doteď.
3: A to je dobře. Byl to svým způsobem i gentleman, galantní no, chlapec?
5: To je, myslím, že může o něm říct celý okolí, že takový jako je. No. A já mám to štěstí, že je můj.
3: Když už jste věděli, že spolu chodíte, vy jste se vrátil z vojny, jak pak to chození vypadalo, domlouvání třeba rande, nebo jak ten pár funguje před tou svatbou, když už ví, že k sobě patří?
5: No, tak šli jsme jako ven, nebo jsme si řekli, že půjde ven a to bylo snadné, to říkám, v jedné dědině to je úplně nic jiného.
3: A co se dělá venku?
5: Co se dělá? Někam dojde.
4: No, a? No, taky
5: povídáme
4: bylo, no.
5: Si, no, dáme si pusu, je to hezky.
4: No, a bylo tam taky ještě něco víc, ale dobrý, no. A jo, já jsem si pořád říkal, že tam mám písek, tak jsme zkoušeli furt pryč. Zkrátka dobře, písek nebyl, no, a v září potom...
5: No, že jsme byli brzy, jako jsme měli...
4: No, naši nebyli rádi teda.
5: No jo,
4: takže... Ale potom to, jo, vzali to.
3: Takže z vaší lásky se zrodil nový život celkem brzo, můžu to tak říct?
5: Jo, no jistě, jo. To byla rychlovka.
4: Od Silvestra, že jo, tak nějak, no.
5: Září se narodil první syn.
3: Jak jste zjistila, že jste těhotná?
5: No jak? No tak jako, když to nepřijde, tak je podezření, jde se... Doktorovi, no a tam se to pozná už, no, jak.
3: A teď, když vám to doktor řekl, na plná ústa, jo. Co to s vámi udělalo?
5: Jo, na to si pamatuju. To jsme jeli ve vlaku, tak jsme stáli v uličce a já mu říkám, Jirko, já jsem to nedostala. A on říká, no a tak co, teď na to jsme dva. Jo, to když mě řekl, tak to bylo takový hezký, doteďka to mám tady, že... To opravdu, jako kdyby, že se k tomu postavil hned... Tak jako no, no a potom už to bylo, že už jsme to viděli a už jsme se těšili, zaháněli na svatbu a už jsme to všem řekli, ale tady ty slova, které řekl, ty byly od něho moc hezky, že to tak nemuselo být, jo.
3: Já si myslím, že pro tu ženskou je to potvrzení toho, že si dobře vybrala, když chlap takhle zareaguje, ne?
5: No určitě jo, to bylo takový, mohlo to dopadnout úplně jinak, nebo říct něco jiného a už člověk by přemýšlel všelijak, ale... Toto byla v něm taková jistota, jako u mě, tak si mě jako získal. No.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh vyprávěný dnes patří Jaroslavě a Jiřímu Henčlovým z Rosic u Brna.
2: Znali se od 4 let. Ve 20 mezi nimi přeskočila jiskra a pak už to šlo hopem, jak se říká. Tak rychle, že ani ne po půl roce čekali miminko.
1: Rodiče byli jejich radostí trochu zaskočeni, ale oběma přáli a začali jim pomáhat se svatbou.
2: V obřadní den 26. března 1966 podstoupili dokonce starou svatební tradici. Museli odprosit rodiče.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Krát, teta, my jsme na to nebyli nachystaní a ona jako je zvyklá, že se odprošuje, my jsme nic neviděli, tak to bylo takové malé zmatek, no ale tak přežili jsme to, jo. Že nás tam nahnala do ložnice, dala nám stoličky a že si máme kliknout a odprošovat rodiče a to nám nikdo neřekl předtím, takže my jsme byli z toho trochu špatní, ale přežili jsme to.
4: Co se tedy po vás žádalo?
3: No jako aby jsme ty rodiče jim poděkovali za výchovu a tak to tak se dělávávalo. Ale nám to neřekli dopředu, že to bude. Ona byla tady ve Želešic a tam asi ten zvyk funguje. A tak má poté tady stoličky toto a teď nás tam nahnala do ložnice a teď my jsme měli něco říkat a byli jsme z toho teda pěkně.
5: Nikdy jsem to neviděl.
3: Dopředu nám to nikdo neřekl, takže jsme to byli jak trubky, no. Museli jsme říct, že děkujem za výchovu, ne? Jako, no tak to tak nějak tam zadrmolí, ale něco.
5: Já už nevím.
3: Bylo to bez přípravy, no, tak když něco děláte takového, tak to tak vypadá.
4: Ale svolení jste dostali?
3: Dostali, určitě, jako to dostali, ale tady to trochu nás zaskočilo.
4: A to už jste byli oblečení v tom svatebním?
3: Jo, no.
4: No povězte, jak vám to slušelo? Nebo jak to slušelo Jarušce?
5: Mně se líbila. Jestli já nevím, ale asi jo, no.
4: Co jste měla za šat?
3: No takový, no bílý, ale byl to jako kostýmek, šaty a kabátek, no.
4: Dostali jste od rodičů třeba nějakou radu do života v souvislosti se svatbou?
5: No, naši si mysleli, že je to brzo, a já jsem si říkal, že je to akorát, no. Naši to vystrojili. No a měli jsme autobus, že jo, nás bylo 50 nebo kolik. A svatba byla v Rosicích na radnici a potom v kostele. A z radnice jsme šli a ten ministrant chtěl prstínky. Tato sundala, ale já jsem to nemohl sundat. Já jsem to šlínil, ježišmarja, to bylo těsně před kostelem, ministrant už byl opocený, jak ta krava, a já jsem to teda sundal, tak jsem mu to prdla a on šel to dát farářovi, ne?
4: Při tom obřadu, dostalo vás to osobně nějak, dojalo vás to, nebo dolehlo na vás najednou, že teď je to ten náš den a my se opravdu berem, nebo jak jste to prožívali? Co se tak odehrává v té hlavě, v srdci?
3: To nedokážu, ale bylo to hezký, jako, když to můžu zhrnout, hezký, jako, nebo jsme si to přáli a už to bylo, takže...
4: Bylo všechno v pohodě, netřásla jste se třeba nervozitou nebo tak?
3: Tak to jistě, to je jako taková nějaká nervozita, ale to by se toho asi nejde. No.
4: Řekli jste dostatečně nahlas ano?
3: Jo, já myslím, že jo, že to slyšeli.
5: Já si myslím, že to slyšel na poprvní, no.
4: Co jo. Polibek, jak si ho pamatujete, jo, ten manželský?
3: Rychle. To bylo, aby to bylo.
5: Já jsem to odhanul a hlup a hotovo. Žádný zdržování.
4: Nechal jste závoj nahoře?
5: Já nevím už.
3: Jo, to se tak dělalo, ne? Směla. Jo.
5: A pak jsme šli k fotografovi, No tam čekali moji kamoši, to byla, oni měli muziku, hráli tam před fotografem a šli na pivo. Tam je Lidový dům hned vedle a my jsme jako jim šli dát výplatu, ne nějak. Pivo stálo korun 50, jo. Tak se mi dali 300 a potom jsme měli svatbu a oni přišli ještě na svatbu, potom a 6 tam přišlo, no.
4: První tanec novomanželský. Vy jste rádi tančili, tak jak si na to pamatujete, Jaruško?
3: Jo, tak to bylo hezký, no. Tak jak vždycky.
4: Vyzval vás tedy k tanci?
3: Jo, tak.
4: Čím takový svatební den končí, ta zábava, ta hostina, jak se to ukončuje?
5: No, to byla sranda. No, my jsme jeli dom, no.
4: Kam? Vy jste jeli na svatební noc?
5: No.
3: Tak my jsme jeli, jako, kde jsme bydleli, k rodičům, jako manžela, a jenomže my jsme chtěli tam být dřív než ten autobus. Ale nevzali jsme si klíče od baráku. Takže my jsme přelezli plot a potom manžel šel normálně do toho, kde jsou slepice, a od slepic vzal ten žebřík a my po tom žebříku jsme lezli oknem. Okno bylo pootevřené, takže my jsme tím posraným žebříkem lezli dom. A ještě jsme nebyli ani vysvědčeni, ani se autobus už tam byl.
4: Vy jste na svatební noc lezli jak do kurníku, jo?
3: Tak jak zloději. Jo, protože jsme neměli, nemohli jsme si, my jsme chtěli mít náskok, ale dopadlo to jinak.
5: To je pravda.
3: Jo, jo.
5: A naši z toho byli vyvaleni, že jsme tam, že se svítí vzadu, že? To už jsme měli ty místnost, ne? No, zkrátka dobře, bylo to takový napínavý trochu.
4: A pak co, šup do postele?
3: No,
5: jo, bylo to dobrý.
3: To nebylo poprvé.
5: Jako bylo to hezký.
2: Jedním z důvodů, proč se Jaroslava s Jiřím brali už půl roku po seznámení, byl očekávaný potomek.
1: Jaké to bylo, když se v září téhož roku narodil malý Jiří?
3: Hezký, no tak jak jsme si těšili. Doteďka jsme rádi, že je máme. No, už máme 3 velké děti a už máme vnuky a už máme pravnuky.
4: Co se tak změní ve vás? Jak se objeví v ženě manželce máma, když se narodí první dítě?
3: No tak trochu starost taková, jako aby bylo všechno jak má, no. Těší se na to, no.
5: Tam byla opora hodně babička, matka. Tam moje mamka, ta dělala v JZD, ta byla nějaká skupinářka nebo něco, tak byla pořád pryč. No a jejich babička jako byla doma. No a když jsme potřebovali, tak kdykoliv, jakkoliv, pomohla. Přišla, pomohla. To byla babka. Fajn. Nej. Já jsem měl jako babi, jako švígere, mě rád moc. Fajn.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Zlatá láska je pořadem o dlouhotrvající lásce pečetěné zlatou svatbou.
2: Svůj osud nám líčí a své city odhalují Jaroslava a Jiří Henčlovi.
1: Brzy oslaví diamantovou svatbu. Dokázali by poradit, jak si lásku uchovat do vyššího věku a na čem v životě záleží?
3: Na čem záleží? Na štěstí záleží. No. Jak poradit? To nejde poradit. No. Tady můžeme přát všecko. Nevím.
4: Má se člověk řídit rozumem, srdcem, intuicí? Čím?
3: Jakým vším dohromady. No.
5: Intuici a nepodrazit. Nebýt zákeřné, nebýt být kamarádský, a jako já jsem vycházel vždycky. Já mám rád srandu.
4: Jiří se občas zpívá, má to rád?
5: No, já rád zpívám, no.
4: Co byste své ženě teď zaspíval?
5: A mamko moja, já se vydávat mám. Mamko moja, já se vydávat mám. Chodí za mnou z javoriný cigán. Chodí za mnou z javoriný cigán. A cigán samý prevelice lůví. A cigán samý a prevelice lubí, protože má pěkné bílé zuby.
3: Dobrý.
4: To bylo pro vás.
3: To bylo pro mě, děkuji.
4: Měl by být chlap jakousi skálou ve vztahu, oporou?
3: Měl, no.
4: A je?
3: Tento jo? Každý ne. Nemůžu říct ani o nic špatného.
4: Byl starostlivý táta?
3: Jo, je doteď. Není to, že by byl sám za sebe. Pořád má tu starost.
4: Bála jste se o něj někdy?
3: Pořád. No vždycky se bojím. Vždycky se bojím, když se něco stane nepředvídaného, když cokoliv. No, jak... Byli jsme na dovolené s autem, kde jsme byli, u Prahy někde to. A mistr světa hrál volejbal s mladěžkama a snažil se a vyskočil a utrhl si tady achilovku, jo. Toho odvezli do nemocnice, do Příbrami, tak tam byl ale dva dny, potom to...
5: Týden,
3: já si to nepamatuju také.
4: Bála jste se třeba, že by opravdu nemusel chodit?
3: No tak já jsem neviděla, jak moc to je, nebo nerozumím tomu, ale bylo to takový jako z hezkýho špatný, jo, to bylo, tam jsme šli, všechno bylo v pohodě a dopadlo to úplně jinak, no.
4: Uvědomili jste si někdy v životě, jak ten život, ten vztah je křehký, že stačí třeba chvíle, hodina, jeden den a všechno se může změnit? Ověřili jste si to u něčeho?
5: Jo. Já jsem teďka dvakrát spadl. Teďka byli broskve, tak tam byla halus. Seděl jsem na prdeli najednou. Tak a jo, a je starostlivá holka. Je fajn.
3: No ale... protože zapomněl, kolik je mu let. Jo, zapomněl. Mu říkám, nelez tam, sletíš z toho. Jo, nedá si říct a potom sedí na zemi a se dívá, že na zemi.
5: A největší.
3: Ale i mně se stane. Mně, tam jsme sázeli brambory a mě říká, pojď posunem to takhle. Tady měli jsme tam takovou věc, nějakou, že to zvedneme a dáme dál. A pichlo mě v zádech a už byl konec světa. Už jsem se nenarovnala, už jsme museli, nechtěla jsem do nemocnice, protože jsem byla špinavá, tak říkám, tam nepojedu až zítra, no tak potom jsme tam jeli, ale moc to nepotřebuje, tady toto by bylo, jako, že se něco může stát, tady po všem, jako, stačí málo, no.
4: Uvědomujete si to s věkem víc a víc?
3: Určitě. Se o sebe bojíme už, protože jako za ty leta tady zůstat sám, to už jako vůbec jako ani náhodou si představa. To už je...
4: Uvažuje tak člověk už?
3: Asi jo.
4: Co vás tak napadá v tu chvíli, aby nám ten osud ještě nadělil dost těch let být spolu a v klidu, nebo...
3: A ještě by to chvíli vydržel. Takový přání.
4: Je to tak?
5: Jistě. Ne, je to krásný. Ne, je to krásný. Ne, já si myslím, že jsme spolu prožili fajn 59,5 zatím. No, v březnu máme mít diamantovou, kurňa, to je. No, já všem se to počítá, no.
3: Já si ani rád. Nejde tak jako ona, já říkám, to každému se nepovede tolik roku. A spíš, aby to nějak v klidu dopadlo, no. Spíš tady, já nevím, no. My už musíme být rádi za to, co bylo.
4: A za co jste v životě tak nejvíc rádi?
3: Pořád u sebe stojíme, jako jo, bo... Můžu říct, že pořád jako to nepřestalo.
4: Ale to je přece důkaz lásky a to je krásný.
3: Asi jo.
4: Vás to dojalo úplně. Jste ráda, že máte takovýho chlapa vedle sebe?
3: Jo, to určitě.
5: Ne, já jsem rád, že máme zdraví děti. Že je to všechno jako, jak má být a nemůžu říct na mamku ani půl slova špatného a jsem šťastný, že ho mám. To je všechno.

0: Jedna indická moudrost zní: láska se neptá, proč se co děje. Když zleje, na pomoc spěje.
1: Bylo vám osobně někdy třeba do breku úzko a přišel Jirka, pomohl?
2: Určitě. No, tak víc toho bylo za ten život. Jako. Ježiš, já to nechcu. No, Evička, když byla, to je takový špatný.
3: Nebyl jí rok.
2: Začala běhat, bydleli jsme na městě tady, měli jsme všechno jako nové bydlo, začala běhat a měla jsem tam sousedku, uvařili jsme si takhle kafe a teď jí říkám, Jiřiny, dívej se, ona už chodí. No a ona se upustila, v obě jsme takhle seděli, dívali se na ňu a ona šla a ty kroky tam a jde zpátky a teď přišla k tomu stolu a takhle brnkala rukama do toho talíře a to kafe se na ňu vylilo. Jo, takže to bylo, jako já úplně husí kůži, teď z toho mám ještě pořád. Jdu takhle do obličeje vlastně a no už bylo po radosti. Jsme v práci, ne?
3: No, poslal Mirečku jako tu starší o 10 let, abych přišel dom, že se Evičce, a oni už jeli do dětské nemocnice do Brna. Jsem přijel dom, počkal jsem, až sanitka je doveze, z toho sousedko taky. No a pak jsme vezli věci tam, jako ty, toto a to bylo, ale co jsme měli starý auto, tenkrát ještě jsme v Bosonách měli problém s autem. No to bylo, to lílo jak svíňa.
1: Měl jste strach?
3: No jo, ježišmarja, to bylo, ale to byl takový moment, nešťastná náhoda, no. Ne, to byl blbý den, no.
2: Chudák, každé, komu se něco takového stane, no.
3: Jako doktoři to udělali dobře, že jako jí tím chlazením, nebo já nevím, těma léčem. No. Takže neměla žádný, akorát tady pod krkem má trošku, jako, ale jinak. To zaplať vám už, že to dopadlo, jak to dopadlo.
2: Takový špatný chvíli jako z toho, jo? Tak když se něco takového stane, nebo když se to musí řešit, tak to teda jako jde o moc, no, už to je jako...
1: To si i máma pobrečí, ne?
2: No, tak ježišmarja, kdyby to pomohlo, tak ještě teď.
3: Pobrečili oba dva.
2: Ale to se stane. A i když jsme ju měli tak, jak vlastně byla po 10 letech, jsme měli Jirky, potom byla rok a půl, byla tam Jelečka a potom za 10 let jo, takže to bylo všichni kolem ní a čím, no a stane se, no.
4: Zlatá láska.

0: námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlataláska.cz.
1: Tyto příběhy jsou pro nás inspirací a důkazem, že opravdová láska existuje.
2: Dnes o té své mluví manželé Jaroslava a Jiří Henčlovi. Jejich příběh nás oslovil už v dopise, který Jiří poslal.
1: A my jim za to chceme poděkovat a posíláme dárek v podobě dvou zlatých hrnečků zlaté lásky, které jim předá Patrik Rozehnal.
3: Cože?
4: A proč?
5: No, protože jste fajn.
3: Co to je? A jo, hrničke, já se musím podívat. A jo, děkujem, krásný.
4: Tak díky.
3: To je zlatý. Ježiš, no pravý zlato, nádhera.
4: Mamo, s toho musím snídat. Každý ráno.
5: Na piano.
3: Děkujem.
4: Každý ráno, mamko.
3: Tak to každý nemá teda.
5: No.
4: Fakt?
5: No jasně.
4: Kecáte.
5: No nekecá. To je od Petra z Carmen. A ještě jedna věc. Ještě jeden dárek, který společně užijete a na kterém si třeba budete moci poslechnout. I tenhle pořad, to je nové digitální rádio.
3: Ne.
4: A počkat, jak to funguje?
5: Jednoduše, zapojí se to do sítě, připojí se to k síti, má to obyčejné knoflíky, jak jiná rádia, ale jenom lepší, kvalitnější, čistý příjem.
3: To snad ne.
4: Jo. A proč to nám to dává ty?
5: To posílá Petr z Carmen.
3: No moc děkujem, no tak to jsme nečekali.
5: Užijete to?
3: Určitě.
4: Jo. Vezmem na zahrádku. Jo. Tam valíme, budem kopatí a pracovatí a poslouchatí.
3: Moc děkujem.
4: Děkujem.
2: Jaroslava a Jiří Henčlovi jsou manželé už téměř 60 let.
1: Tolik desítek let spolu. Pamatují si ještě na své začátky? Poznali se za ten čas důkladně a ví o tom druhém opravdu všechno?
2: Ověříme si to v manželském testu. Otázky každý z nich dostal od Patrika Rozehnala zvlášť. Navzájem se neslyšeli. Až teď.
5: Co jste od Jarky dostal kdysi, když jste spolu začali chodit na památku?
4: No fotku určitě. Fotku jo.
3: Tak asi fotku nějakou v tom.
4: Fotku jo.
5: Kde nebo na jakém místě jste si nejčastěji domlouvali rande?
4: No přišla na dědinu a šli jsme spolu, no.
3: Tak jsme šli ven, tak jsme šli třeba, tam se říká, kde se hrál fotbal na Výsek, tak jestli tam někam.
5: Jakou tehdy měla kabelku?
4: Kabelku nenosila, to ne.
3: No měla, ale že bych, když bych šla s ním na rande, tak určitě jsem kabelku neměla. To spíš tak kapesník.
5: Kdo víc žárlí?
3: To nevím, jestli on žárlí.
5: Takže vy.
3: Takže já, nebo já nevím, no.
4: Já si myslím, že mamka.
5: Kde jste trávili své první Vánoce?
4: První Vánoce? Jo, to jsme byli u kamoša, u křivánku.
3: Možná u kamarádu, jestli tam u těch křivánků.
4: Tak jsme tak toto a pak jsme šli doma a bylo to nějak takový hezký, no.
5: Kdo chodí s košem?
4: Oba dva.
3: Tak to já mu vždycky nachystám, když jde ze psem.
5: Na co je, jak se říká, levej?
3: Třeba na úklí. Takový blbosti, no.
5: Na co jste levý?
4: Na prádlo, na úklid, tak vysávám to, jako vysaju vzorně, ale že bych nějak...
5: A co je její libůstka při uklízení?
4: Čistý prádlo.
3: To nevím, teda já si myslím, že nemám uchy.
5: Tak na čem jako lpíte nejvíc, co tak vás těší při úklidu, jako aby to bylo eňoňuňo?
3: No, aby to bylo tak, jak chci já.
5: Jak dlouho si češete vlasy?
3: To moc tomu nedávám teda vlasům.
5: Jak dlouho si češe vlasy? Nebo je schopná česat vlasy?
4: A pak ji jdu zkontrolovat a vzadu jí to opravím jako a jako jí nabarvím vlasy, když

0: Jako?
1: A když chcete novou barvu?
2: No tak si to nabarvím a manžel mě to nabarví vzadu.
0: To dělám poctivě, no.
1: U čeho se nejvíc směje?
0: No sranda, tanec a tak všechno dohromady, no. Tončíme, hýříme. Já jsem rád, když se usmívá, když je spokojená. A tak spolu, a nejradši si fakt spolu zatancujeme.
2: Čeho? Na televize.
1: Kolikrát měsíčně chodíte do hospody?
0: Chodil jsem, teď nechodím vůbec. Vůbec.
1: Chodí teď?
2: Ne. My si dáme spolu pivo každé půl.
1: Raději večer nebo ráno?
2: Večer, v klidu.
0: Ráno.
3: Jo.
0: Ráno.
2: Ráno ne.
0: Ráno.
1: Kdo vyžadoval více něžností?
2: Tak asi já. Asi já.
0: No, mamka trochu, no.
2: Jak kdy, jak to mám říct, no, jak je bylo počasí.
1: Jak vám romanticky říká?
2: Jari mě řekne jedině, jak.
0: Jari.
1: Co děláte s rukama, když se líbáte?
0: Ježišmarja. No, ruky šmátralky.
2: Já ani nevím, kde je má.
0: No, všude, no. Jak se dá, no.
1: Jaké je jeho pohlazení? Jak byste ho popsala?
2: No, hezky. Hezky je to, no.
0: Pozná, že nejsme si cizí, no. Máme se rádi, no. To je všechno.
4: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
5: Milují se natolik, že se snaží co nejvíce času trávit spolu. Ať už doma, nebo na jejich milované zahrádce.
6: Za pár týdnů je čeká nádherná diamantová svatba. Mají ještě nějaký sen, co prožít, udělat nebo se naučit?
2: Já bych chtěl, aby to zůstalo tak, jak to je, aspoň jako chvíli, ale takový sny to už ne. Kdyby to mohlo být tak, jak to je, no, ale to mě nikdo nezaručí.
0: No, já...
1: Co byste si pro svou ženu přál ještě v životě?
0: Aby byla zdravá a fajn baba. Zdravá.
1: Našli jste v tom svém životě nějaký návod na šťastné manželství? Co byste poradili těm mladším?
2: Každá dvojice to má jinak, to se nedá. To.
1: A jak to máte vy?
2: No, jak vám říkám, no. Děláme, co může.
0: Nevyčítali jsme si nic, jako nebo nějak...
2: Nemáme o toho nějaký velký představy, žádný velký.
0: Jsme normální, já nevím, jsou rád, že děcka jsou rádi, když k nám přijdou, dáme jim něco na paštu a jako takový kamarádský, ze zahrádky, já rád rozdávám. No, co je na zahrádce, nejradši rozdávám.
1: Kdyby byla možnost přetočit čas, zkusit něco změnit, šli byste do toho znovu? Do toho vašeho vztahu?
0: Jo.
2: Vám budu zaplať za to, co bylo.
0: No ne, já bych šel do toho znova, ty ne?
2: Ale jo, no ale ty to není možný.
0: No tak se ptá, jestli by to bylo možný, tak já říkám, no, tak já bych do toho šel, no.
2: No tak jo, no ale tak jo, no.
1: Na vás je hezké, jak se na sebe usmíváte a že se pořád tak, jako jak já říkám, otlapkáváte. Že se držíte za ty ruce.
0: Je fajn baba, no.
1: Patří v tomhle věku i k té lásce právě ten tělesný kontakt pořád? To, že se můžete přivinout, přitisknout, přitulit?
2: Jo. Určitě jo.
1: Je podle vás život krásný?
2: Je. No, musíme za něho poděkovat, no.
1: Za co byste mu poděkovala?
2: Já bych řekla za všechno. Jsou ráda, jaký je, tak bych řekla, jako ve srovnání, nebo to, co vidím, slyším, tak jsou ráda, že ho mám, že je takový, jaký je, se mě líbí.
0: Já jí děkuji za všechno, že jsem tak prošel ten život, protože pořád jsem měl jistotu, že mám v zádech někoho, kdo na mě čeká, kdo chce, abych přišel, kdo jsem byl rád, jsem se dom rád vracel. Bylo to nejlepší, co asi může být.
1: Je v tom pořád touha?
0: Jo, touha je, no, jo.
1: Je to tak, že na začátku si lidé neuvědomí, co v sobě mají a že čím jsou starší, tím přichází i ta úzkost a strach, že by se to mohlo ztratit?
2: No určitě. Říkám, pokud jako ta dvojice funguje, tak určitě to tak je. Jako když jednou na druhým záleží, tak jako je to... Měl by to tak být vždycky, no. Všude. Všichni by to tak měli. Jsem ráda, že ho mám, no. Neměnila bych tak.
1: Jste ráda, že jste se dožili tolika let spolu?
2: Určitě. Pán Bůh zaplať za to. Určitě. V životě by mě to nenapadlo ani tak, ale když to vidím kolem sebe všechno, jako ty.
1: Je to tak, že člověk někdy třeba i večer, když je ta chvíle nějakého usebrání, člověk uléhá, že i děkuje za to, že se dožil, že toho druhého vedle sebe má?
2: Denně.
0: Jako... Já myslím, že jsme spolu takové pár, akorát.
1: Milujete jí?
0: Jo, určitě jo.
1: Milujete Jirku?
2: Určitě. Moc. No moc, no.
1: Kdyby vám osud dopřál prostě být do té poslední chvíle spolu a pak jste se loučili tady na tom světě, jaká si myslíte, že by byla poslední slova, která byste své ženě chtěl věnovat?
0: Mamko, byla jsi moc fajn a měl jsem ti rád.
2: Děkuju. Děkuju za to, co bylo vůbec, protože se to každému tak nepodaří. Díky Bohu. Je to tak, no.

0: Jaroslava a Jiří Henschlovi svá srdce otevřeli jeden druhému na pouti a při svém putování životem si ověřili, jak je důvěra, starost a pomoc důležitá, aby láska vydržela 60 let.
1: Láska trvá, žije v nás, jak napsal Rainer Maria Rilke. Pravá láska neznamená mít, ale být.
0: K lásce a štěstí v životě stačí nám všem tak málo. Když toho druhého vezmete za ruku, podíváte se mu do očí, najdete tam všechno, co potřebujete a s čím překonáte každou překážku. To dobře vědí
1: i Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas zprávy.
1: Minimální mzda v České republice by se v příštím roce mohla zvýšit téměř na 25 000 korun. Omezení na železniční trati mezi Prahou a Českými Budějovicemi by mohlo trvat do středy. A počasí zítra postupně oblačno až zataženo, od jeho západu déšť, maxima kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Minimální mzda v České republice by se příští rok mohla zvýšit o 2,5 tisíce korun na 24 900 korun. Shodla se na tom dnes tripartita, tedy zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů. Do roku 2029 by se postupně měla dostat na 47% průměrné hrubé mzdy.
2: Tripartita se shodla na tom, že se minimální mzda bude postupně zvyšovat nejen příští, ale i přes příští rok, řekl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
3: To znamená, že by to mělo být v roce 2028 o další 2 tisíce korun navýšení.
2: Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly by měla v budoucnu růst minimální mzda ještě rychleji, tak, aby se víc přiblížila průměrné mzdě.
4: Budeme požadovat evoluci minimální mzdy, a to po roce 2029, aby rostla dále na hranici 50%.
2: Automatický vzorec podporují i zaměstnavatelé. Vývoj minimální mzdy tak podle nich bude předvídatelný. Jana Čermáková, Český rozhlas.
1: Železniční trať mezi Olbramovicemi a Benešovem u Prahy by mohla být plně průjezdná od středečního večera. Podemlala jí voda po páteční silné bouřce. Vlaky na koridoru mezi Prahou a Českými Budějovicemi proto jezdí pouze po jedné koleji, říká mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.
5: V neděli se povolal statik, potvrdil tedy, jak se ten břeh a ten železniční spodek má zajistit. Musí se tam dodržet nějaké technologické postupy, třeba co se týká tvrdnutí betonu a podobně. Ty práce tam tedy běží a budou běžet až do středy do večera.
1: Bourání zbytků vyhořelé 34. budovy ve Zlíně by mohla demoliční firma dokončit tento týden. Hořet tam začalo 9. července. Velká část stavby se přitom zřítila ještě při požáru. Společnost Cream, která tento objekt vlastní, se už připravuje také na odvoz asi 140 000 tun suti, říká mluvčí Marcel Schmidt.
6: Stále probíhají ty přípravné práce pro dotažení tendru, výběru dodavatele, způsobu třídění a odvozu. Co se týká demoličních prací, tak vlastně zbývá, řekněme, poslední čtvrtina toho východního křídla, takže řekněme nějaké 3x3 ty baťovské bloky.
1: Příčinu požáru stále zjišťují kriminalisté spolu s hasiči. Vyšetřování může trvat několik měsíců. Zatím není známá ani výše škody. Sport. Český tenista Vít Kopřiva odstoupil z turnaje v americkém Winston-Salemu. V prvním kole měl hrát proti Italovi Sonegovi. Do zápasu ale kvůli zranění vůbec nenastoupil. Organizátoři o tom informovali na síti X. Počasí. V noci na úterý čekáme v České republice většinou oblačno až zataženo, v severovýchodní polovině republiky zpočátku ještě polojasno až skoro jasno, kránu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 16 a 12 stupni, při zmenšené oblačnosti ojediněle kolem 9. Zítra přes den oblačno až zataženo, ojediněle přehánky nebo déšť, od jeho západu postupně srážky častější. Maxima zítra většinou mezi 21 a 26 stupni, v místech s deštěm pouze kolem 20. Mírný vítr od východu bude večer slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D10 ve směru z Mladé Boleslavy do Prahy vyšetřují nehodu za odbočkou na Starou Boleslav. Na kilometru 13 se srazilo osobní vozidlo s nákladním. Počítejte tam s omezením zdržení, ale není nijak dlouhé. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. Řeknu vám, že mám občas, když se tak probírám rozhlasovým archivem, takový příjemný pocit. Asi jako v dětství, v neděli na večer, tuším, že to bylo po 16. hodině, když televize vysílala film pro pamětníky. A já se těšil, že mezi jinými bude v titulkách i jméno mého oblíbeného Jaroslava Marvana.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Je to až neuvěřitelné, co všechno v herectví Jaroslav Marvan za život obsáhl. Od komedií a spolupráce s Vlastou Burianem přes Vinohradské divadlo až k Vltavě do Národního. A samozřejmě vedle mnoha filmů a televizních inscenací, je taky to bylo to velké finále na závěr v podobě policejního rady 20, jak si ho pamatujeme s ostatními pány na čtyřce. Ale víte co, když teď připomínám ty proslavené příběhy Jiřího Marka, proč si tu vzpomínku nedoplnit ještě o jednu typově podobnou detektivní povídku Karla Čapka?
2: Toho horkého srpnového večera bylo na Střeleckém ostrově plno lidí. A tak Mince a Pepovi nezbylo, než aby si sedli ke stolu, kde už seděl nějaký pán s tlustým a smutným knírem. S dovolením, řekl Pepa, a ten pán jenom tak pokýl. Ten protiva, řekla si Minka, zrovna u našeho stolu musí sedět. První věc tedy byla, že si Minka s gestem vévodkyně sedla na židli, kterou jí Pepa utřel kapesníkem. Druhá bezprostředně následující byla ta, že honem vytáhla pudřenku a pudrovala si nos, aby se jí pro boha v tom horku snad trochu neleskl. A přitom, jak tu pudřenku výjímala, vypadl jí z taštičky zmuchlaný lístek. Tu se ten pán s knírem schýbl a zvedl ten maličký lístek. Schovejte si to, slečno. Pepa považoval za svou rytířskou povinnost, jak si zakročit. A nač pak schovává takové hloupé papírky? Pravil, nedívaje se na toho pána. Člověk to má potom plné kapsy. To nevadí, mínil muž s knírem. To má někdy větší cenu, než já nevím co. Jako stopa. Já jsem totiž pan Souček od policie, víte? Teď zrovna jsme měli takový případ, řekl a mávl rukou. Člověk ani neví, co nosí v kapse. Jaký případ? Nemohl se zdržet Pepa. Ale s tou ženskou, co ji našli u Rostyl, řekl muž s knírem a chystal se umlknout. V Mince propukl náhlý zájem nejspíš proto, že šlo také o ženu. S jakou ženskou? Ale s tou, co ji tam tuhle našli. Bručel vyhýbavě pan Souček od policie a trochu v rozpacích vyhrabal z kapsy cigaretu. A tu se stalo něco naprosto nepředvídaného. Pepa vjel spěšně rukou do kapsy, rozžal svůj zapalovač a podával tomu člověku oheň. Děkuju vám, řekl pan Souček zřejmě dojat a poctěn. Víte, jak ženci našli v obilí tu ženskou mrtvolu mezi Rostyly a Krčí? A jak byla stará? Zajímala se Minka účastně. Asi 25, říkal doktor. Víte, podle zubů a takových věcí. A podle šatů to mohla být dělnice nebo služka, ale spíš služka, protože měla takovou jako venkovskou košili. A pak, kdyby to byla dělnice, tak by už asi byla po ní scháňka, protože dělnice se obyčejně drží na jednom místě nebo v jednom kvartíru. Ale taková služka, když jednou změní místo, tak o ní nikdo neví a nikdo už se o ní nestará. To je taková divná věc se služkama, že jo? Tak jsme si řekli, když se nikdo po ní 2 měsíce nescháněl, tak to nejspíš bude služka. Ale hlavní věc, to byl ten kupon. Jaký kupon? Zeptal se živě Pepa, neboť zajisté cítil v sobě hrdinou možnost být detektivem, kanadským zálesákem, lodním kapitánem nebo něčím podobným. A jeho tvář nabyla onoho soustředěného a energického výrazu, který už patří k věci. To je tak, řekl pan Souček, pohlíže zádumčivě k zemi. Ono se u ní nenašlo dočista nic. Ten, co jí to udělal, jí sebral všechno, co mohlo mít nějakou cenu. Jenom v levé ruce ještě držela utržený řemínek od taštičky a ta taštička bez řemínku se našla kus dál v žitě. On jí chtěl nejspíš vytrhnout i tu taštičku, ale když se řemínek přetrhl, tak už pro něj neměla žádnou cenu a zahodil jí do žita. Ale dřív z ní všechno vybral, víte? Tak v té tašce jenom zůstal zapadlý v takovém faldíčku lístek z tramvaje číslo 7. A takový ten kupón z jednoho obchodu s porculánem na 55 korun. Nic víc jsme u ní nenašli. Ale ten pro vás na krku, řekl Pepa. Zatím jste měli jít. Pan Souček potřásl hlavou. To byl jen kus šňůry na prádlo, to nic není. My jsme neměli dočista nic než ten lístek z tramvaje a ten kupon. No to se ví. Dali jsme do novin, že se našla ženská mrtvola stáří asi 25 let, šedivá sukně a proužkovaná blůza. A jestli se nějaká služebná asi 2 měsíce pohřešuje, tak ať se to oznámí na policii. Dostali jsme přes 100 udání. To víte, v květnu tyhle služky nejvíc mění místo. To nikdo neví proč. Ale pak se ukázalo, že to byly samé plané údaje. A co to dá práce, takové zjišťování, řekl pan Souček melancholicky. Než se taková káča, co sloužila v Dejvicích, najde zas někde ve Vršovicích nebo v Košířích, pane, to stojí jednoho člověka celý den běhání a nakonec to všechno je zbytečné. Ta pitomá řechtačka je živá a ještě se člověku vysměje. Teď hrajou pěkný kousek, poznamenal s libostí, kývaje hlavou do taktu k Wagnerovu motivu Valkýr, do něhož kapela na ostrově vkládala všechnu svou sílu. Ale ten vrah musel nechat nějaké stopy, mínil Pepa. Vidíte tamhle toho frajera? Pravil pan Souček se zájmem. Ten dělá pokladničky v kostelích. To bych rád věděl, co tu chce. Ne, ten vrah nenechal žádné stopy. Poslouchejte, když najdete zamordovanou holku, tak na to můžete vzít jed, že to udělal její milenec. To se tak obyčejně stává, řekl zádumčivě. Z toho si, slečno, nic nedělejte. Teda to my bychom věděli, kdo jí udělal. Ale dřív bychom museli znát, která ona je. V tom byla celá ta potíž, že jo? Ale na to, řekl Pepa nejistě, má přece policie své metody. No právě, souhlasil těžkomyslně pan Souček. Například takovou metodu, jako kdybyste hledal jednu kroupu v pytli s čočkou. To už musí být taková trpělivost, pane. Víte, já rád čtu tyhle detektivky, co tam je o těch drobnohledech a takových věcech, ale co byste si na té ubohé holce drobnohledem vykoukal? No a jak jste tedy na to šli? Vyptával se Pepa, sasi předem jist, že on by na to šel jinak. Jak jsme na to šli, opakoval pan Souček zamýšleně. Nejdřív jsme museli s něčím začít, že jo? Tak jsme tu měli předně ten lístek z tramvaje číslo 7. Tedy, dejme tomu, že ta holka, jestli to totiž byla služka, sloužila někde blízko té trati. Ono to nemusí být správné, protože po té trati jela třeba jen náhodou. Ale něco musíme ze začátku přijmout, aby se vůbec dalo začít, no ne? Jenže ona, ta sedmička, jezdí zrovna přes celou Prahu. Z Břevnova přes Malou Stranu a Nové Město na Žižkov. Teda to zas nic není. S tím se nedá nic dělat. Za 55 korun zboží. Tak jsme šli do toho obchodu. A tam si na ní vzpomněli, vyhrkla Minka. Co vás nemá, slečno, bručel pan Souček. Kde pak by se na ní pamatovali? Ale náš pan doktor Mejzlík, totiž to je náš pan komisař, ten se tam šel zeptat, jaké zboží se tak může za 55 korun dostat. To je různé, řekli mu. Podle toho, kolik kousků toho bylo, ale rovnou za 55 korun, to je jen taková anglická čajová konvička pro jednu osobu. Tak mě jednu prodejte, řekl náš pan doktor, ale ať je to šmízo, aby to tolik nestálo. Teda potom si mě pan komisař zavolal a povídá. Koukejte se, Součku, tohle je něco pro vás. Dejme tomu, že ta holka byla služka. Taková služka každou chvíli něco rozbije. A když se jí to stane potřetí, řekne jí paní Vyhuso, teď to půjdete koupit ze svýho. Teda taková holka jde koupit jenom jeden kus, zrovna ten, co rozbila. A za 55 korun je zrovna jen tahle čajová kombička. To je zatrápeně drahé, povídá mu. A on na to, člověče, to je právě to. Předně nám to vysvětluje, proč si ta služka ten kupon schovala. Pro ní to byla fůra peněz a třeba si myslela, že jí to jednou paní nahradí. Za druhé, koukejte se. To je čajová konvička pro jednu osobu. Teda buď to děvče sloužilo u osamělé osoby, nebo její paní měla na bytě osamělou osobu, která si v té konvičce nechávala nosit snídaní. A ta osamělá osoba byla nejspíš nějaká slečna, protože osamělý pán by si sotva koupil takovou drahou a pěknou kombičku, že jo? Páni si obyčejně ani nevšimnou, z čeho pijí. Ještě tak nejspíš to bude osamělá slečna, protože taková frajle v podnájmu má vždycky strašně ráda něco svého a pěkného. A pak si koupí takovou zbytečně drahou věc. To je pravda, zvolala Minka. Víš, Pepo, já ti mám takovou pěknou vázičku. Tak vidíte, řekl pan Souček, ale kupon od ní už nemáte. No a pak mě pan komisař povídá. Teď Součku budeme hádat dál. Ono je to zatrápeně nejisté, ale někde musíme začít. Koukněte se. Osoba, která vyhodí 55 korun za čajovou konvičku, nebude bydlet na Žižkově. Víte, to zas pan doktor Mejzlík měl na mysli tu trať číslo 7, totiž ten lístek z tramvaje. Ve vnitřní Praze tam máte málo podnájemníků a na Malé Straně bydlí jen takový, co pije kafe. Já bych nejspíš hádal na tu čtvrť mezi Hradčany a Dejvicemi, když už tu máme tu sedmičku. A skoro bych řekl, povídá, že ta slečna, co pije čaj z takovéhle anglické konvičky, nemůže jinde bydlet, než v takovém domku se zahrádkou. Víte, Součku, to už je taková moderní anglická kultura. Rozumíte, on náš pan doktor Mejzlík má někdy takové potrhlé nápady. Tak víte co, Součku? Povídám. Vemte tu konvičku a poptejte se po té čtvrti, kde tam bydlí v podnájmu takové ty lepší slečny. A kdyby některá měla právě takovou konvičku, tak se jí zeptejte, jestli od její bytné neodešla někdy v květnu služka. Je to po čertech slabá stopa, ale zkusit se to může. Tak jděte, fotr, to už je váš případ. Teda poslouchejte, já nemám rád takovéhle hádání. Pořádný detektiv přece není žádný planetář nebo jasnovidec. Detektiv nemá tak mnoho špekulovat. Někdy sice náhodou kápne na to pravé, ale náhoda to není poctivá práce. Ten lístek z tramvaje a ta čajová konvička, to je aspoň něco, co vidím. Ale to ostatní je jen dílo obraznosti, pravil pan Souček. Trochu se ostýchají užít tak vzdělaného slova. Teda já jsem na to šel po svém. Šel jsem v té čtvrtí dům od domu a ptal jsem se, nemají-li tam takovou čajovou konvičku. A představte si, v 37. domě, kam jsem po pořádku přišel, povídá služka, jej, zrovna takovou konvičku má naše slečna, co bydlí u naší paní. Tak jsem se nechal ohlásit u té paní. Ona to byla nějaká vdova po generálovi a pronajímala dva pokoje slečnám. A jedna ta slečna, nějaká slečna Jakoubková, profesorka angličtiny, měla právě takovou konvičku na čaj. Milost paní, povídám, neodešla od vás někdy v květnu služka? Odešla, řekla ta paní. Říkali jsme jí Mařka, ale jak se jmenovala dál, to už nevím. A nerozbila někdy předtím té slečně tu konvičku? Rozbila, řekla ta paní a musela ze svého koupit novou. Ale pro pána, jak o tom víte? Vidíte, milost paní, my se dozvíme všechno. Teda pak už to šlo lehko. Nejdřív jsem zjistil služku, se kterou ta Mařka kamarádila. Poslouchejte, každá služka má vždycky jen jednu kamarádku, ale té řekne všecko. A od té jsem se dozvěděl, že se ta holka jmenovala Marie Pařízková z Dřevíče. Ale nejvíc jsem chtěl vědět, se kterým mládencem ta Mařka chodila. Prý chodila s nějakým Frantou. Co ten Franta byl, to ta kamarádka nevěděla. Ale vzpomněla si, že byla s těmi dvěma jednou v Edenu. A tam jiný frajer křikl na toho Frantu. Těbuch, Ferdo! Teda tohle dostal do referátu nějaký pan Frýba od nás. Víte, on je znalec na tyhle alias. A ten Frýba hned řekl, Franta alias Ferda. To bude ten kroutil z Košíř, ale on se vlastně jmenuje Pastiřík. Pane komisař, já na něho jdu, ale to musíme být dva. Teda já jsem šel sebou, třeba, že to není můj referát. Čapli jsme ho u jeho milé, neřád. Chtěl střílet. Pak ho dostal do práce komisař Matička. Pane, to nikdo neví, jak tento dělá, ale za 16 hodin dostal z toho Franty nebo pastýříka všecko, že uškrtil na mezi tu Marii Pařízkovou a oloupil jí o těch pár stovek, zrovna když odešla ze služby. On jí totiž sliboval, že si ji vezme. To všichni tak dělají, dodal pochmurně. Minka se zachvěla. Pepo, vydechla, to je strašné.
3: Teď už ne,
2: pravil pan Souček od policie vážně. Ale víte, strašné bylo, když jsme tam nad ní stáli v tom poli a nenašli jsme nic než ten kupón a ten lísteček z tramvaje. Takové dva nicotné, bezvýznamné papírky. A přece jsme chudáka Mařku pomstili. Já říkám, nic nemá člověk zahodit. I ta nejzbytečnější věc může být stopa nebo svědectví.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Valdemar Matuška s touhle Dylanovkou nám krásně nahrál do noty a hlavně přesně vystihl atmosféru pro následující ukázku. Ta nám Jaroslava Marvana představí asi trochu jinak, než jak ho většinou známe. Totiž jako barona Trelawneyho, který chce získat tajemný poklad piráta Flinta ve Stevensonově dobrodružném příběhu Poklad na ostrově. Rozhlasová dramatizace románu v režii Karla Weinlicha vznikla už v roce 1966.
1: Tak ukážeme, po čem pásla ta pirátská cházka.
2: Je to docela obyčejný váček z plátna.
1: Barone Trelawney, řekněte poctivě, myslíte, že je to možné?
3: Říká se, že Flint byl nejkrvežíznivější pirát všech dob. Španělé před ním brali do zaječích, sotva se ukázali špičky jeho stěžňů. No, byl to Angličan.
4: Když si pomyslím, že si to všechno zavinil ty, Jimmy.
3: A Jim se zachoval skvěle, paní Hawkinsová.
1: Tak co máme uvnitř? Nějaká knížka, čmáranice. Tady je napsáno, už ani hltrumu.
4: Toho se teda nedržel.
1: Nějaký zápis u Caracasu, 66 stupňů, mrož. To byl Flintův koráb.
4: Nemá to hlavu ani patu.
1: Křížky, u toho nějaká jména. Číslice.
3: Ty, ale ano, já to mám, doktore. Já to mám.
1: Co máte?
3: Ty křížky. Víte, ty křížky to jsou jména lodí, které Flint přepadl. A ty číslice, víte, co jsou ty číslice? Podíl na kořisti.
1: 70 liber?
4: 70 liber.
3: Teď ještě mapu, honem mapu.
1: Vypadá ještě zachovale.
2: Ostrov, je na ní ostrov.
3: No, prosím.
1: Poloha je to udána přesně. 66 stupňů, 17 minut, 20 vteřin. Tady mělčina v zátoce. Poslyšte, to musí být pro lovce hotový ráj.
3: Na pro lovce. Dejte teď pokoj s vaším střílením.
2: Tady je zakreslen nějaký srub, že, pane doktore?
1: Počkej, nejdřív si přečteme, co je tu napsáno. Hlavní část pokladu...
3: Poklad! Je tam poklad! Ostrov kostlivců.
1: Čteme, barone, především čteme dál.
3: Čteme.
1: V je V 10 stop směrem k V, zlato v píšitém pahorku, 15 stop od Černé skály k východu zálivu. A tady podpis JF.
3: JF. John Flint. Paní Hawkinsová, blahopřeju vám. Jsme milionáři.
4: Mně stačí těch 15 guineí, co mi zůstal chudák pan Bones dlužen.
3: Nebuďte blahová, paní Hawkinsová, můžete jich mít 1000, 10 000, 100 000.
2: Zavřem hospodu a odstěhujem se do Bristolu.
1: Pro lovce to tam bude učiněný ráj.
3: Kopy zlata.
4: Já vím, někde v horoucích peklech. A i kdyby to byla pravda, jak se k tomu pokladu chcete dostat?
3: Paní Hawkinsová?
1: No, něco na tom je, barone.
3: Na tom není zhola nic, protože já, baron Trelawney, vám nabízím toto. Dáte mi, paní Hawkinsová, mapku ostrova, já okamžitě koupím loď a rovnou za pokladem. Doktor pojede jako váš důvěrník. O nález se rozdělíme rovným dílem. Ode dneška za rok se všichni koupeme ve zlatě.
2: Hurá, pojede se na moře, hurá.
4: Chovej se slušně, Jimmy, nikam se nepojede. Kdo by mi v kuchyni pomáhal? A vám řeknu, pane barone, na tyhle vtipy jsem trochu stará.
3: Paní Hawkinsová, o podobných věcech se neodváží vtipkovat žádný Angličan. Můžete mne vzít okamžitě za slovo. Doktore, vy doufám, souhlasíte.
1: Pro těch pár měsíců pověsím klidně frakci na hřebíček. Aspoň si jednou pořádně zalovím. A Jim, být na vašem místě, tak bych tomu chlapci nebránil, paní Hawkinsová.
2: Maminko, takovou příležitost už nebudu mít nikdy.
3: No, konec konců riziko nesu já.
4: No. Když mě tak přemlouváte. Ale Jimmy, to ti povídám. Pořádně se musíš na tu cestu obléknout.
2: Hurá!
3: Všechno půjde jak po másle. Ode dneška jsme už vlastně milionáři.
1: Barone, řeknu vám, jen z jednoho člověka mám v téhle chvíli strach.
3: Prosím vás, z koho?
1: Z vás. Tak se mi zdá, že samým nadšením neudržíte jazyk za zuby. A přitom ti lotři, co přepadli hospodu, půjdou třeba přes mrtvoly. A musíme si dát zatraceně dobrý pozor.

0: Ještě skleničku, pane.
1: Děkuji. Děkuji, už nebudu.
0: Dívám se na vás hezkou chvilku, jak si prohlížíte ten trojstěžník v přístavu. Chcete ho snad koupit?
1: Totiž už jsem ho koupil.
0: Blahopřeju. Nejlepší loď v přístavu. Jste znalec, pane.
1: Podnikám totiž plavbu. A nechcete se posadit?
0: Děkuju. Děkuju. Jestli se totiž neštítíte mrzáka. Já jsem přišel o nohu ve službách vlasti. Sám nesmrtelný admirál Hawks byl mým velitelem.
1: Bravo.
0: No, to už je za náma. Tak jo, býval jsem námořník. Kapitáni se o mě rvali. Dělal jsem ještě nějakou dobu lodního kuchaře, než jsem si koupil tuhle hospodu.
1: Prosíšte, pane...
0: Silver, říkaj mě, dlouhej Honza Silver.
1: Tak, prosíšte, pane Silvere, a kdyby vás teď někdo z čista jasna vyzval, pojeďte na moře, jel byste?
0: Co? Na moře? S dřevěnou nohou? No, toho blázna bych rád viděl.
1: No totiž, kdybych to byl já?
0: Vy, pane? Vždyť mě ani neznáte.
1: Poctivého chlapa poznám na první pohled.
0: No, to víte, že bych si dal říct. A kam by to bylo?
1: To jediné vám nemohu prozradit, Silvere.
0: Abych se do něčeho nenamočil, já mám živnost, pane.
1: No vím, Silvere.
0: Jsem poctivec, ptejte se po přístavu, pane.
1: Totiž poslyšte, pod slibem naprosté mlčenlivosti, ano?
0: Má ruka.
1: Podnikám se svými přáteli plavbu na jeden velice vzdálený ostrov. Kromě jednoho piráta na něm nikdo ještě nebyl. Víc neprozradím. Ale říkám vám, až se vrátíme, budeme mít o sebe všichni na do smrti postaráno.
0: To zní dobrodružně, pane, ale přesto přijímám.
1: Bravo.
0: S jednou podmínkou, prosím. Já mám papouška, pane. No a zvykli jsme si na sebe, tak toho bych jaksi chtěl sebou.
2: Papouška. No třeba 3, 4, 5, kolik se vám líbí.
0: Děkuju. A kdy vyjedeme?
1: No to je to. Myslel jsem, že už dávno budeme na moři, ale kapitán Smolec snad bude vybírat posádku do soudného dne. Poslyšte, Silvere, nevíte o námořnících?
0: Já, ale jistě, pane, mám tu spoustu známých, samý šikovný hoši. Třeba Gray by mohl jet a Morgan je taky volný, Arrow snad by si taky dal říct.
1: Přiveďte je, hned zítra je přiveďte. Mám už toho čekání v přístavu po krk.
0: Budou tam jak na koni, pane. Zítra na palubě.
1: Tomu říkám pohotovost. A teď, pane Silvere, teď si připijeme. Nazdar naší plavby. Nazdar naší Hispanioli.
3: Do toho, hoši, do toho. Ať zvedneme kotvy a ukážeme záda našemu špinavému Bristlu.
4: Dovedl jsi to vybrat, Honzo Silver. My se dřeme se sudy a ty s tou vařečkou vyžereš...
3: Snad nejsi netrpělivý, Morgne. Jestli se ti nelíbí sloužit se mnou na Hispaniole, stačí říct. Zařídím, aby z Bristlu zůstal.
4: Kdyby byla aspoň kapka rumu. Vidíš? Ten pták má rozum.
3: Flinte, kamaráde, co to meleš? Na palubě kapitána Smoleta se nepije ani náprstek.
5: Náprstek!
4: Potvoro jedna.
5: Potvoro!
3: A hele, Jim! No, hochu, ty jsi ale čilý. Z tebe určitě bude admirál.
6: Dobrý den, Silvere.
5: Dobrý den!
6: Ten je legrační. Smím si ho pohladit?
3: Ale to víš, že smíš. Flinte, slyšíš? Našemu plavčíkovi se líbíš. Počkej. No, udělej místo. Dáme za to Jimovi jablíčko z bečky. No, tu máš.
6: Děkuju.
3: Jen ho nenaváděj, to by si plavčík rozlil ocetu pana kapitána.
6: Silvere, odkud má ten papoušek jméno? Flint? To byl přece...
0: Ani nevím. Taky bych byl radši, kdyby se jmenoval jinak. Ještě si někdo bude myslet, že mám něco společného s Piráty. No, ale počkej, dávej pozor, Jimmy. Poslechni si ho. Flinte, co přivezeme, víš?
5: Pokr!
0: A kdo ho hledá?
5: Baron!
0: To je legrace, vidím. No nic, musím jít po svém. Mám ještě spoustu práce, než zvedneme kotvy, Jimmy.
6: Halo, Silvere, pan baron se dává ptát, co bude k obědu.
0: Překvapení, Jimmy. Můžeš vyřídit panu baronovi, že se má na co těšit. Pečínku, co mu připraví dlouhej Honza Silver, ještě v životě nebaštil. No jen mu to řekni.
7: Co jí říkáte, barone?
1: Nádherná. Takovou pušku jsem ještě neměl v rukou.
7: Vyzkoušel jsem ji. Naprosto přesná. Barone, povedu si deník a budu si zapisovat všechny úlovky.
1: Všecko, doktore. Zvěř, ptáky, ryby.
7: Vstupte.
8: Dobrý den.
1: Buďte vítán, kapitáne Smolete. Co máte na srdci?
8: Chtěl bych s vámi promluvit pár důvěrných slov, pane barone.
1: Můj přítel Life se může slyšet všechno.
8: Jak si přejete? Snad jste si povšiml, že nejradši mluvím z očí do očí.
1: Můžu prosit bez dlouhých úvodů? Co se vám nelíbí?
8: Dobrá. Nelíbí se mi posádka, nelíbí se mi kormidelník, nelíbí se mi celý ten podnik.
1: A loď se vám líbí?
8: To vám řeknu, až budeme na širém moři. Zatím nevypadá Hispaniola špatně.
1: A já? Já se vám líbím?
8: Ale barone, prosím vás, takhle přece ne. Dovolte, kapitáne, co se vám nelíbí na našem podniku? Byl jsem najat se zapečetěnými rozkazy. Mám řídit loď bez udání cíle, kam poručíte.
1: Já nechápu.
8: Trelóny. Prosím, kapitáne. Jenže já jsem zjistil, že i ten nejposlednější plavčík na lodi ví o věci víc než kapitán. To není správné.
7: Souhlasím. Až dosud souhlasím.
8: Máme připlout za nějakým pokladem. Bohužel mi to neřekl patron lodi, ale lodníci v podpalubí. Pánové, to není věc podle mého gusta, když o něčem, co má zůstat pod pokličkou, žvatlají papoušci.
1: No, dovolil jsem kuchaři, aby si vzal na palubu papouška, kapitáne Smolete.
8: Chtěl jsem říct, že o tom mluvit deď do. Ti lidi znají dokonce zeměpisné údaje. 66 stupňů, 17 minut, 20 vteřin.
7: No tohle...
1: No to si tady pustil Jim Hawking z pusu na procházku.
8: Pánové, já mám dojem, že nevíte, do čeho jdete.
7: To se mýlíte, kapitáne. Ale kvůli tomu jste přece nepřišel. Mluvil jste o posádce.
1: Nemáte důvěru k lidem, které jsem vybral?
8: Vy? A nebo kuchař Silver?
1: No prosím, dal jsem si poradit. To snad není žádné neštěstí.
7: Nesmíte v tom hledat úmysl, kapitáne. Baron se měl snad poradit. Konečně jako patron má přece právo najímat. Ale vám rozhodně plně důvěřujeme.
8: Pak budete souhlasit, abych provedl několik opatření. Mužstvo nakládá prach a zbraně pod přední palubu. Chci, aby všechno bylo tady, pod vaší kajutou.
1: Prosím. Ještě něco?
8: Má kajuta bude sousedit s vaší. Přestěhuji se buď já, nebo vy.
1: Vy.
7: Pro boha, snad nečekáte vzpouru.
8: V tom případě bych nikdy nesměl zvednout kotvy, pane. Ale odpovídám za bezpečnost lodí a nákladu a za vaše životy.
7: Přeháníte to, kapitáne. Ale jak chcete.
8: A ještě maličkost. Řeči bylo na palubě až dost. To se musí změnit. Rozumíte, co tím myslím?
1: Velmi dobře, kapitáne.
8: Tím líp, pane. Nemáte-li námitek, dám ráno rozkaz k vyplutí. Buďte zdraví.
7: Tak co tomu říkáte, baron?
1: Ještě se ptejte.
7: Podle mne máme na palubě dva mimořádné poctivce. Smoleta a kuchaře Silvera.
1: Pokud jde o kuchaře, souhlasím, ale jednání kapitána považuji za nemožné, nenámořnické a prostě neanglické.
7: Tak ukážeme, co máme dnes dobrého. No vidíš, z tebe by byl i docela slušný číšník.
1: Ten Silver, doktore, rozumí svému řemeslu, co? V životě jsem nejedl tak výtečně připravené ryby. Posaď se, Jimmy. Yes.
7: Jsem zvědav, jestli si poradí s mými úlovky.
1: Musí mi dát recept.
7: Ale Jimmy, co je s tebou? Tobě nechutná?
6: Chutná, pane doktore.
7: Ale nejíš.
6: Já vám chtěl něco říct.
8: Tak, ven s tím.
6: Ten papoušek se jmenuje Flint.
8: Jak se musí jmenovat?
6: A říkal mi, že ho má od námořníka, kterému říkají Černý pes.
8: Černý pes? No, shoda jmen. Přidáte si omáčku, barone?
6: Ale kapitán Bones se bál nejvíc jednonohého námořníka a náš kuchař má jednu nohu.
1: O kterou přišel ve službách vlasti. Chcete si taky vzít, doktore? Poslužte si.
8: Děkuji. Poslyšíme, je správné, že si všímáš, co se kolem tebe děje, ale tohle pusť z hlavy. Náš kuchař je poctivý chlap. No, jsi tou cestou trochu unaven, víš? A máš příliš velkou fantazii.
1: Která vidí piráty i tam, kde nejsou. Jen klid, Jimmy, klid. My víme o každém šusnutí na palubě.
8: A ty si musíš trochu odpočinout, vyjednám to s kapitánem. Ale nejdřív nám přines ještě pár jablíček.
6: Pod skalou slané moře šumí, je modré na pohled, hlavou mi táhnou sny a dumy, lákám neširý svět, lákám neširý svět. Racek mi krouží kolem hlavy, sleduju jeho let, hlavou mi táhnou sny a dumy, a mně je 15 let, a mně je 15 let.
9: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
10: Tak jestli stejně jako já rádi vzpomínáte na filmové komedie s Jaroslavem Marvanem, co by Gustavem Andělem, takto revizorem pražských dopravních podniků, snad vám teď přijde vhod i jeden rozhlasový dialog Jaroslava Marvana a Josefa Kemra. Ten byl na plátně, vzpomínáte, rekreantem Bohoušem Vyhlídkou, ale v rozhlasové grotesce Karla Copa Hodiny, tam si vedle Jaroslava Marvana, jako pana Tadeuše, zahrál Josef Kemr nešikovného pašeráka Hodinek. Tak dobré dny ve zdraví a hlavně brzy zase naslyšenou.
11: Člověk se dostane na šikmou plochu, jen to hvízdne. No co pak o to, ale důležitější je otázka, proč to s ním tu faleš vzalo. Já vím, jsou zvrhlíkové, který to dělají z rozkoše, ale těch je málo. Většina lidu vlastně ani neví, že páchá špatnost. Jeden si chce jenom přivydělat, protože co je to platný? To živobytí porád něco stojí. A jak ty děti rostou, koupí se něco tadydle, tím zase není na tamhle to, ta finanční rovnováha, jak říkají v novinách, se poruší, člověk začne vytloukat klín klínem, no co vám budu vykládat? Nejhorší je, když se to stane někomu, kdo je na grejcarkos. Já příkladně, kde můžu, tam si dobnu, marná věc, to už je povaha. Já vím, za svou povahu může každý sám, jak se říká, ale spravedlivý to není, protože nemít já tu povahu, nebyl jsem tady, kde jsem teď a v životě by mě nenapadlo stát někde v Polsku před nějakou radnicí pod těmi hodinama. Ohlížet se, jestli mě někdo nepozoruje a mít strach, jak to všechno dopadne. Půjdu stále doprava od radnice, potom zahnu nalevo do ulice, zamířím hned do domu číslo 105. V zahrádce jsou vlevo dveře, za dveřmi

0: Jo, heslo, zapomněl jsem na hodiny.
1: A to jsem rád, Adame, že jsi ke mně zašel.
0: Ale já se nemenuju Adam.
2: Svatá pano, ať pán dělá Adama, nebo ho přerazím, sousedi poslouchají.
1: Pojď, Adame, pojď.
0: Jo, tak, no, všem. Zrovna jsem šel...
1: Náhodou,
0: tady doprava od radnice. Totiž povídal jsem si, zamíříš hned do domu číslo 105, myslím, na návštěvu, jako...
1: A co teta kází?
0: Jo, to já neznám. No ne, totiž chtěl jsem říct, umřela, hodinka, u nás se porad něco děje. No,
1: tak tudy, Adame.
0: Bože, byl dávno, no člověk zapomíná.
2: Neřvete, už jsme v bytě, jestli si toho pán nevšim.
0: No já vím, když jsme v bytě, teď já neřvu. Pane Tadeáš, já jsem přišel...
2: Všechno je tamhle v kufru a budu rád, když to co nejdřív zmizí. Soused odvedle taková psí nátura, mě sem pořád leze. Asi ho brzy přerazím.
0: No, co pak?
2: No, to nemusí pána zajímat. Pána si odnese ty hodinky a s bohem. Stejně to všechno za těch pár zlotých nestojí.
0: Co si mám odnese? Co, jaký hodiny?
2: Pán si nepřišel pro zboží?
0: Ale jo, samozřejmě.
2: No, tak co mě pán plete? Tentokrát došly hodinky. No, co já vím? Pán se může přesvědčit. Je to 250 kousků, 100x Omega, 100x Doxa a zbytek Longines. No, co pak je?
0: Ne, nic.
2: Co?
0: Můžu si sednout.
2: Aha. Pán se včera veselil, ne? Vodka je mocná, ale zrádná.
0: Co? Ale ne, já to cítil, já to tušil. No, co když hodiny, no tak hodiny, ale stejně to divný, proč zrovna hodiny?
2: Pán se domníval, že bude provážet koně? No to snad by bylo horší. No,
0: já vím, ale jak to poberu, pane Tadeáš, když ten kufr já neschovám.
2: No, taky kufr zůstane tady a pán si vezme tuhle gumovou vestičku.
0: Gumovou vestičku?
2: Vidí pán ty kapsičky kolem dokola? Hodinky dáme do kapsiček, vestičku oblékneme pod košili a...
0: Dobrý.
2: Celník je pravda, nátura psí, ale pod košilku šáhá jedině holkám, pán by se mu asi nelíbil.
0: Je šikovný.
2: No. Tak by si pán mohl ten aušus naložit a já pána vyprovodím, ne?
0: To jaké je aušus?
2: No ty hodiny, myslím.
0: A pozor, řekl jste aušus.
2: No to co jsem řekl?
0: Podívejte se, hlejte, pane Tadeáš, proč na mě tak kvaltujete?
2: No pán tady chce přenocovat, nebo co?
0: No, co se rozčilujete? Mně je jenom divný, že to chcete skoncovat tak rychle.
2: Na besedování nemám náladu, čas jsou peníze, jestli to pán neví.
0: Jo, a vy si myslíte, že já vám jako na to skočím, jo?
2: Já pánovi nerozumím.
0: Víte, pane Tadeáš, co je to jménotechnika? Jménotechnika je, když já si například zaspívám, zkontroluji, je-li všecko v pořádku, jo. Tak mě musí něco napadnout, ne?
2: Svatá panu, ví pan určitě, že včera nepil?
0: No, to ví pan určitě, žádnej strach. Ale ví pan, jestli ty hodinky vůbec jdou?
2: Sakra.
0: Helejte se, pane Tadeáš, nehrajte to na mě a mluvte na rovinu. Jdou nebo nejdou?
2: No, proč by nešli? No, co já vím?
0: Možná, že víte, možná, že nevíte. Já vás nechci urazit, ale v každém případě vás žádám, aby jsme ty hodinky přezkoušeli. Když přebírám zboží, třeba pašovaný, to je jedno, tak musím zkontrolovat, je-li všecko v pořádku.
2: Ale proč? No, co se pán stará? Zboží přijde, zboží odejde, co je mi do něj?
0: Jo.
2: Pán dostal vestičku,
0: jo.
2: Tak ať si ty ciferníky sebere a nezdržuje mě.
0: Jo.
2: Já mám práci.
0: Jo.
2: Hodinky
0: jo.
2: Jdou,
0: jo.
2: Hodinky vždycky jdou.
0: Jo.
2: Tak co se pán bojí?
0: Jo.
2: Já to s pánem myslím dobře.
0: Jo.
2: Já v rozumný věci vyhovím.
0: Jo.
2: No?
0: Jo.
2: Nechce pán například tranzistor?
0: Jo.
2: Je pěkný, japonský, pán se může přesvědčit. Mám ho od jednoho mariňáka. Psí nátura to je. Okrapně. Ale pánovi ho dá. A lacino.
0: Jo. Já tu nejsem o toho, abych kupoval rádia, pane Tadeáš. Moje poslání je jiný a vy to víte. Helejte se, když si k tomu oba sedneme,

0: Umí si pán vůbec představit, jak dlouho budeme natahovat 250 hodinek?
1: No já vím, pane Tadeáš, ale pochopte mě, ostatně do oběda máme dost času.
0: Svatá, pano, jako dub je pán, jako balvan, říct
1: pane
0: si nedá.
1: Tadeáš.
0: Pán to teda myslí vážně.
1: Jo.
0: Dobře, já pánovi vyhovím. Já poslechnu. Ale potom pána přerazím, to říkám rovnou.
1: Nic mě neuděláte, pana Tadeáš, to si rozmyslete. Já se taky nebojím, protože já se řídím podle příkazu, který jsem dostal. Já musím nejdřív zkontrolovat, je-li všecko v pořádku. A teprve potom můžu na zahrádku odejít teda jako...
0: Ať pán mlčí. Natahuju hodinky? Natahuju. Ale pánovi řeči poslouchat nebudu. To si radši pustím rádio.
2: This is Radio Luxembourg, your station of the stars.

0: like Amsterdam, there are three towns as the home of Peter Stuyvesant cigarettes. Remember.
1: Já už palec necítím. Aby pána husa kopla. Takže jsem se nenadřel ani za války.
0: This is Radio Luxembourg, your station of the stars.
1: Doufám, že teď už je pán spokojen.
2: Jistě, pane Tadáš, jistě, je to v pořádku, hodinky jdou.
1: A tak pán už snad půjde tak, ne?
2: No, nerozčilujte se, pane Tadáš, já přece vás nepodezříval, ale zkusit jsem to musel, mám svoje příkazy.
1: No, dobře, já už se o tom nechci bavit. Tady je klíček. Až si pán ty hodinky zavře do kufru, aby měl jistotu a staví se pro ně zítra ráno. No, co mám dělat víc?
2: Co, jak to ráno? Vždyť já za hodinu jedu.
1: Pán žertuje?
2: No, my jsme tady vážně jenom na dva dny.
1: Co?
2: Já už ani v oběd nestihnu, autobus odjíždí v jednu.
1: Svatá pano.
2: Co je?
1: Pán opravdu nerozumí?
2: Ne.
1: Ne, já se rozčilovat nebudu. Já se nebudu rozčilovat. Mohl by pán zavřít rádio?
2: Jistě, pane Tadáš, no. Jistě.
1: Slyší pán, s čím chce odjet? Je pánovi jasné, že když si vezme tenhle tíkající verk na tělo, bude ho každý považovat za reklamu na hodinky?
2: A jo. Je. Sach. Jej, to mě nenapadlo, že je to tak slyšet. Ježišmarja, pane Tadeáš, co teď uděláme?
1: Co uděláme? Já osobně pustím zas rádio, protože nechci, aby mě ta psí nátura odvedle mohla udat. A pán udělá jenom jedno. Vezme si vestičku, nastrká si do ní ty natažený hodinky a zmizí.
2: Ale pane Tadeáš, já s tím přece ven nemůžu. No, pochopte to, vždyť mě se bere první policaj.
1: Co mě je do toho? Co mě to pán povídá? Kdo chtěl natahovat hodinky?
2: No.
1: Pán chtěl natahovat hodinky. Kdo je blbec? Pán je blbec.
2: No to já vím, ale snad by bylo lepší, kdyby to tady u vás zůstalo.
1: Ale klidně.
2: Jo.
1: Ať to tady pán nechá,
2: jo,
1: a jede si.
2: Šlo by to, jo.
1: Tím se ale všechno zdrží nejmíň o měsíc. A kdo to bude platit? Pán to bude platit.
2: Tak to ne, pane Tadeáš, tak to ne. To pán nemůže, pán má dvě děti.
1: Při pánově šikovnosti bych se nedivil, kdyby jich pán měl 15.
2: Pane Tadeáš,
1: zůstat tu, pán nemůže, platit to nechce. A aby ti hodiny vzal sebou, to nejde, to pán slyší. Já vím, teď to neslyší. Tak, prosím, teď to pán slyší. Tohle se příštích 12 hodin přes hranice neproveze, i kdyby si celníci strkali do uší vatičku. Svatá pan, já to nemůžu poslouchat, já se z toho jenom rozčiluju.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky. Dnes vás pozvu na místo, kde se na chvíli může stát úplně všechno. Na jeviště, kde někdo někoho miluje, někdo se směje, někdo pláče a kde se někdy může přihodit i něco, co nebylo vůbec v plánu. Ano, dnes bude řeč o divadle. Možná máte rádi ten okamžik, kdy se v sále stlumí světla, zavládne ticho a opona se pomalu otevře. Možná máte své oblíbené divadlo, herce nebo představení, na které byste se mohli dívat znovu i znovu. A možná si při slově divadlo vybavíte úplně jiný příběh, třeba ten svůj, nějaký dětský zážitek nebo vlastní vystoupení, trapas na jevišti, vás nebo někoho jiného, nebo krásné setkání s někým, na koho dodnes vzpomínáte. Tak si dnes večer pojďte zavzpomínat spolu s námi, s Českým rozhlasem. Co pro vás znamená divadlo? To je dnešní téma. Kam vás zavede vzpomínka, když se řekne divadelní prkna? Jsem zvědavá na vaše příběhy, je tady noční linka Jarka Barboříková. Volejte 731 800 900, pište na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 4 minuty po 23. hodině. Dnes v noci se podíváme na to, kde může být každý na chvíli někdy někým jiným. Co se vám vybaví, když se řekne divadlo? Na to se vás budu ptát až do 1 hodiny v noční lince Českého rozhlasu. A jako první bude odpovídat paní Kamila Skladna. Zdravíme.
1: Taky zdravím, dobrý večer. Jak jste zadali tohle téma, tak mě napadla jedna legrační historka z Kladenského divadla, kde je to už před 20 let, kde můj syn tam hrál jako malé dítě v inscenaci Strakonický dudák. A já jsem ho tam musela doprovázet, protože mi bylo 7 a to představení jsem viděla několikrát, pořád bylo samozřejmě stejné a už jsem si pamatovala ty repliky a jedna z nich byla, to bylo za doby krále Holce, kde byla za groš každá ovce. A ten herec, který to říkal, který se jmenoval Miroslav. A jednou takhle slyším. To bylo za doby krále Mírka, kde byla za groš klíčová dírka. A já jsem se začala hodně smát. Vlastně jsem zjistila, že se směju úplně sama. A ty herci měli taky co dělat, aby se nesmáli. A divadlo prostě miluju. A miluju tadyhle ty věci, které vlastně si vyvádějí ty herci, když to málo kdo ví.
0: No, ale a řekněte, on
1: mě hrál, hodně baví.
0: Hrál Honzíka, nebo?
1: To já si fakt nepamatuju, co to bylo. To bylo jenom nějaká scéna tam v hospodě, v tom Strakonickém dudáku, když se tam něco vyprávěli.
0: Vy říkáte, že to je zpátky 20 let, měl 7.
1: Přes 20.
0: Tak hraje i dnes? Stal se hercem?
1: Hraje pořád, ano.
0: A už teda jako profi herec nebo nějak
1: ano, jako profi
0: ochotnicky?
1: Tak jako profesionál.
0: To máte krásného koníčka dívat se pravidelně na vašeho vlastního syna v divadle.
1: No, tak to je krásný samozřejmě, protože divadlo mám ráda a ještě takhle to vyšlo, takže...
0: No a pokud to má ty vlohy po vás? Měla jste nějaké ambice?
1: No, tak... Já nevím, tak spíš jako já jsem takový ten fanda divadelní, ale my máme v rodině nějakou pratetičku Jelínkovou, tak jsme zjistili dodatečně, že oni měli nějakou divadelní společnost kočovnou, tak možná stalo z té strany.
0: A když dnes syn hraje, jste pořád ta maminka, která má v hledišti trochu větší trému než ostatní? Jste nervózní? Co se bude dít?
1: Vůbec. Já si to užívám, protože syn je výborný, já si to prostě jenom užívám.
0: No, tak to není jen tak obyčejná vzpomínka na divadlo. To je vzpomínka vlastně, která asi je pro vás hodně důležitá, protože tímto to předpokládám všechno začalo v těch 7 letech a potom už to asi bylo tak, že byl ve správný čas na správném místě.
1: Asi tak.
0: A má to tady vystudované to herectví?
1: Má Adamu, určitě.
0: No, tak to je nádhera. Kamilo, a nemůžeme ho znát?
1: Já takhle nechci o něm mluvit.
0: No tak teď ještě víc bychom to chtěli vědět, když to tak řeknete, což znamená, že asi ano. Dobře, no.
1: Ne, takže já jsem to chtěla říct jako o tom divadle obecně, ale zase nezeptala jsem ho, jestli můžu o něm mluvit, tak radši ne.
0: Dobře. No, řekněte mi, když se za tím jeho příběhem ohlédnete, myslíte si, že se tehdy vybral divadlo on, nebo se divadlo vybralo jeho?
1: Já si myslím, že se hercem narodil.
0: Takže už od mala.
1: On si tak hrál už od malička, to už bylo jasný, no. Já jsem musela, když jsem četla pohádky, měnit hlasy a on potom hrál ty pohádky a sám pro sebe a bylo to legrační s ním to dětství, takže myslím si, že už se hercem narodil.
0: No tak my vám přejeme, ať máte ještě spoustu příležitostí sedět v hledišti a s hrdostí sledovat svého syna.
1: Děkuju, díky moc.
0: Mějte se dobře, Kamilo, zdravíme ze Zlína do Kladna.
1: Krásný večer, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Opona se zvedá, světla svítí a před námi začíná příběh. Jaký příběh se vybaví vám, když se řekne divadlo? Na to se vás ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. A teď je s námi paní Marcela z Polabí.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače a vás samozřejmě. A já jsem v podstatě z divadle vyrůstala, protože moje mamka hrála sice v Ochotnickém divadle, v Hálkově divadle, bylo to krásný, no mě už je 81, mamka samozřejmě už nežije, ale já jsem jako dítě už, když prostě to byli ochotníci, to znamená, že museli chodit do práce a po večerech teda se zkoušelo a to nebylo jako, že by sem jezdili, jako dneska sem jezdějí ty herci z Prahy, vždycky celý ansábl. Dřív prostě jezdili jenom jako host vždycky. A takže já jsem poznala strašně moc herců, pana Peška, paní Leopoldu Dostálovou, tam jsem dokonce hrála nějaký plačící dítě v tom. No prostě spoustu, Eduarda Kohouta, Vojana, prostě tyhle ty starý bardy, kteří teda byli úžasní. Pana Štěpánka, já si nespomenu samozřejmě teďka takhle. No a moje mamka hrála a dokonce vždycky jezdili, celý soubor jezdili na ten, no jak se to jmenovalo, Ježiši, Hronov. Ten amatérský, ten Jiráskův Hronov, že jo. No a tam teda dostala to vyznamenání. Já si teď nespomenu, to je vždycky se mnou hrozný. Už je mi taky 82, takže už mi to tak nemyslí. Ale prostě já jsem žila tím divadlem. A žiju dodnes teda. Ale ty krásné doby, kdy jsem po večerech doma, když teda neměla zkoušku, tak jsem ji nahazovala, jak se říkalo, že jo, texty, učila se i doma, ona vařila a já jsem ji nahazovala texty a ona se je učila. No, takže opravdu jsem, a samozřejmě jsem na žádném divadle nemohla chybět, že jo, kde hráli, no.
0: Takže opravdu, Marcelko, ne. Vy jste vlastně poznala to České divadlo úplně zblízka, víc to asi ani nejde, nejenom z hlediště, ne. Ale i ze zákulisí a z těch zájezdů. Když jste se teda...
1: A hlavně, já jsem strašně ráda na těch zkouškách seděla vždycky vedle režiséra a vždycky on se mnou diskutoval a říkal, no co myslíš, pak už když jsem byla větší, že jo. A já říkám, no ještě by to možná něco. A no tak prostě já jsem v tom vyrůstala. To bylo opravdu pro mě zážitky úžasný. Jednou se stalo, že hráli Dalska Báty Hříšná Ves, myslím, a moje mamka tam hodně hrála hlavní role. A hrála tam a teď tam měla něčím bouchnout, tak vzala židli a bouchla a zlomila si palec u nohy. A šla s tím k doktorovi a on jí říká, no to ne, to musíte být v pořádku, to já s tím něco musím udělat, protože já mám listky, to já příští neděli nebo sobotu jdu do divadla. Tak to přeci nebudete to. Jako prostě byly tam spousta, tam bylo krásných zážitků, které se už nevrátí. Už je to dneska všechno jinak, ale bylo to úžasný, no. Bylo to opravdu úžasný, no. Takže...
0: Když jste se teda potkávala s takovými osobnostmi, zmínil jste pana Štěpánka, Peška, tak...
1: Byli tak pokorný, takový...
0: Zkuste se vzpomenout na nějaké setkání a trošku ho popsat.
1: S Bekem hrála hlavní roli, hrál on a ona mu hrála teda tu jeho partnerku s Josefem Bekem a takový, prostě to byli tak fajn lidi všechno. Na nic si nehráli, prostě byli úžasní.
0: No vy jste ale, Marcelko, zmínila, že ona byla jako ochotník?
1: Ona byla jako ochotník.
0: Ale
1: no.
0: Jak se pak dostala na jeviště s takovými
1: jako
0: hvězdami?
1: Prosím?
0: Jak se potom vlastně stalo, že se ti ochotníci dostali na jeviště s těmi profesionálními herci?
1: No, protože dřív nejezdili celý soubory sem, jako dneska divadelní soubory sem jedou různý, že jo, jako celek. Když to dřív jezdili jenom třeba na pozvání, třeba paní Nedřická, že jo, když se hrála, když vlastně nevím, jak to tam jmenovalo, to divadlo, ale teda divadlo, ten příběh. Ale prostě oni jezdili jenom, když je ten soubor pozval, a taky nejezdili všude, jenom tam, kde už asi věděli, nebo to, že to nebude žádný, že ty lidi tomu dávají opravdu strašně moc, ty ochotníci, tak jezdili tyhle ty bardi a to bylo krásný. To s nima byla vždycky taková legrace v ty šatně. No samozřejmě, že jsem v šatně a při líčení a to prostě jsem žila tím divadlem. Bylo úžasný. To bylo úžasný a do dneška na to teda vzpomínám. Sestra moje hrála, můj bratr taky hrál tak, ale já jsem teda byla takovou jako s režisérem vždycky. Mě to strašně bavilo vždycky, když on tam jako měl nějaký k ním připomínky a tohle a pak jsme si povídali. Jako opravdu tím divadlem jsem hrála, jo, jednou jsem hrála v nějaký hře, už nevím jaký, ale opravdu to bylo krásné, no. To prostě se nedá jako nějak o tom povídat jinak, než hráli se v neděli se hrály pohádky hodně pro děti, takže třeba v neděli byla pohádka dopoledne a ta samá pohádka se hrála ještě odpoledne. No a tak všichni z toho souboru tam zůstávali samozřejmě. Každý přines něco, co zrovna uvařil, někdo polívku, někdo něco. A takhle se to dřív dělalo, no, takhle to bylo. Prostě. To byla opravdu parta úžasná lidí.
0: No. Já když si představím, že bych měla možnost setkat se s těmi osobnostmi, o kterých jste mluvila, tak věřím, že bych to také pak nedokázala opsat, protože to má člověk v srdci.
1: No, to je prostě.
0: Těžko to lze interpretovat, ale děkuju moc, že jste nás nechala nahlédnout do těch vašich vzpomínek. Ať vám ještě dlouho dělají radost.
1: V televizi na nějaký starý filmy, tak vždycky říkám, tenhle ten pan Štěpánek, nebo tenhle ten a tamhle ten. A to jsou takové krásné vzpomínky, protože tím, že jsem se s nima sešla a oni vůbec jako nebyli žádný, že by se s někým nebavili tam z toho souboru, nebo to ne. To prostě byla parta pak. Oni to do toho zapadli, všichni jsme si jich vážili, že jo, samozřejmě, ale oni ze sebe nic nedělali. To byli tak skromní lidi, to bylo něco úžasného, no. Ráda na to vzpomínám. Moc rád.
0: Děkuju, že jste vzpomínala i s námi. Marcelko, zdravíme vás do Polabí. Poslouchejme dál příběhy ostatních společně.
1: Tak jo, mějte se krásně.
0: Naslyšenou.
1: A dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Medicine man.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Říká se, že život je někdy tak trochu divadlo, ale dnes nás zajímá to opravdové. Jakou vzpomínku máte na divadelní prkna vy, posluchači Českého rozhlasu? Na to se vás dnes ptá Jarka Barboříková v noční lince a odpovídá paní Anička z Miroslavy. Vítejte.
1: Krásný večer vám přeju, Jaruško, a taky samozřejmě všem posluchačům a zdravím taky ty mé zpřízněné duše, které poslouchají tuto noční linku. No, divadlo a já, tak samozřejmě jsem jezdila velice ráda do divadla, hlavně do toho brněnského Janáčkova divadla, kde jsem byla na mnoha divadelních kusech. A nejvíc si pamatuju paní Zdenu Herfortovou a pana Junáka a Alenku Antalovou a další a další. A bylo to tehdy Zkrocení zlé ženy, to opravdu bylo pěkný kousek. A byla jsem také v Národním divadle v Praze, když se po rekonstrukci otevřelo nově, bylo to tam krásné. Hráli tehdy naši furianti, byl tam pan Kybardi, pan Munzár, pan Kemr a mnozí další. A měla jsem divadlo ráda a naposledy jsem byla v loni, vzali mě neteře, takže mě to komentovali, bylo to ochotnické divadlo, vesnické, a byla to velká legrace, chystání na dovolenou, tak se to přesně jmenovalo, byla to velká legrace, jak se chystala ta rodina na tu dovolenou a všelijaký ty přípravy, bylo to pěkné. No ale když se řekne divadlo, tak pro mě je to vzpomínka, která je už určitě 70 roků stará. Je to v Miroslavi, v kulturním domě, ochotnické divadlo, hrála se Lucerna, já sedím mamince na klíně, maminka je vystrojena a já mám modré šatičky námořnickým límcem, takový čtveratý přes ramena, skládanou sukinku, bílé punčocháčky a hrají tam naši miroslavští ochotníci. Vzpomínám si na ta jména, pan Palas, paní Kulajtová, manželé Mahovští, prostě už nejsou mezi námi, ale to byl asi počátek mé lásky k divadlu v té době. Opravdu si toto vzpomínám na ty kulisy, jak tam stáli, jak potom nesl tu kněžinu v té Lucerně přes ten můstek. Prostě jako to malé dítko, to velice si to na to pamatují. A to jsou moje, hned mi to naskočí, když se mluví o divadle, tak tato vzpomínka z toho dávného dětství mi naskočí na mysl. Takže prostě vidím tu moji maminku a jak ji sedím na klíně a vím, i maminka měla takové šedé, krásné z nějakého hedvábí, šaty v něčem byly zdobené, ale to už si nepamatuji, ale prostě vidím se jako v zrcadle, kdybych se dívala. Takže takhle to je, no, se mnou.
0: Aničko,
1: Ano.
0: Řekněte, jak to bylo dále? Jak dlouho vás drželo to nadšení pro ta divadelní prkna? Jaký to mělo vývoj?
1: No tak pokud jsem viděla, tak jsem ráda jezdila. Ještě jsem byla několikrát v divadle, pokud jsem neviděla, že mi to netež komentovala, ale víte, takový jako to fyzické vidění, tak to je to nejkrásnější, když vidíte ty herce pohybovat a potom hřišti, jevišti. Takže to je ten největší zážitek. Když už je to komentované, tak mně už to nepřijde, tak pokud jsou tam takové ty hovory že člověk tomu porozumí a dovede si to představit. Takže to je úplně něco jiného, ale vidět to divadlo a vidět je vidět, to je úplně něco jiného, než to reprodukované. Takže a tím bych pozdravila k Přerovu manžele Hlobilový, Jiřinku s manželem, protože jsou to zapálení ochotníci. Známe se i osobně a takže je velice, velice zdravím, protože Jiřinka určitě poslouchá. Určitě poslouchá na činilinku.
0: No tak to doufám, že se i dovolá, aby nám ona sama popovídala o svých zkušenostech.
1: Doufejme. Takže to by tak asi bylo. Já to divadlo už jsem brala i z toho hlediska, že to byl takový svátek, jo, když prostě člověk se mohl svátečně obléci, jo, společenský a tak jsem to vždycky tak, jako jsem se na to moc těšila i z tohoto hlediska. Nejenom na ten kus, ale i z toho hlediska, že to byl pro člověka svátek, když to, do toho divadla mohl jít. Takže prostě to k tomu patřilo. A bylo to vždycky, byl to zážitek a člověk z toho nějakou dobu vždycky žil a promítal a si to, jak to bylo a co tam bylo a co viděl a čemu se zase přiučil nebo co se dozvěděl. Bylo to zajímavé a bylo to krásné a zůstaly jen vzpomínky, takže to by tak byl můj příspěvek k dnešnímu tématu.
0: Děkujeme za váš telefon, za váš čas i krásné vzpomínky, Aničko. Pojďme si vychutnat písničku od Karla Gotta společně.
1: Mějte se hezky a děkuju a dobrou noc všem, mějte se hezky.
0: A tu písničku nám zaspívá společně se svou dcerou Charlotte Srdce nehasnou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Nikdy se ví, co Bůh chystá.
1: Máme ho rádi. Karel Gott, Charlotte, Srdce nehasnou. 11:30. Vítám dalšího posluchače ve vysílání Českého rozhlasu. Tentokrát je to paní, zdravíme vás.
2: Ludmila z Brna.
1: Paní Ludmila z Brna. Ludmilko, vítejte. Můžeme připomenout téma divadlo. Co se vám vybaví, když se řekne toto slovo? Možná jste někdy seděla v hledišti, ani nedutala, možná jste naopak stála přímo na jevišti. Povídejte, těším se.
2: Jo, stála se. Tak já vám teda povím můj příběh. Já, když jsem chodila do první třídy, tak se hrálo ochotnické divadlo u nás v újezdě a jmenovala se to Paličova dcera. Jestli to znáte, nevím. Ale byl to i film se starýma hercama a i divadlo jsem viděla v televizi, ale už je to dlouho. A tak já jsem, a to bylo, my jsme měli rodiče a nám zemřela maminka a my jsme měli tatínka, a které pil. A ta, začínalo to tak, že my jsme byli tři dcery. Jedna byla Rozárka, ta byla nejstarší, ta už měla přes 20. Já jsem byla, pak byla prostřední, ta se jmenovala Kačenka. A já jsem byla nejmenší, no do první třídy měla jsem copy černý, bašle v tom, černý šaty, černý punčocháčky a boty jsem měla takové, jak jsem nosila, než ke kotníčkům, takový bílý. A vody musely být taky černý, tak mě je, a já jsem byla Madlenka. A strašně se mě to líbilo. Oni byli do mě zamilovaní velcí herci, říkali, na tebe my si počkáme, až budeš velká. A my jsme šli z toho hřbitova a ten tatínek šel, byl taky už napité a ta nejstarší tam měla fešáka a ten se jmenoval Jeníček. A on na ňu, že by s ňou chtěl mluvit. A já si pamatuju do dneška tu repliku, co jsem říkala. A my říkáme, že a ta Rozárka tady bude se mnou, vyběžte děti dopředu. A my říkáme, ale neudělejte nic Rozárce, pane Toníčku. A měli jsme tetu v Praze, kde jsme teda, ten tatínek se o nás nestaral a ta sestra nás teda vzala do Prahy k tetičce, ta byla bohatá a měla v Americe přítele a ten přijel a oni se nás ujali a to si pamatuju, že jsme zase říkali a ona říkala jim, Madlenka, pojď sem ty můj červičku a dej mi štípanou. A nám až ten chleba se spátlem a my, ale hodný kus, tak to bylo o divadle, jo, co jsem jako v první třídě. Potom jsem hrála Medová pohádka a to bylo, to už jsem chodila tak do 7. třídy a tam jsem tančila menuet. Ale a měla jsem teda ty dobový šaty, na hlavě jsem měla tu paruku, jak jsem nosili ty bílý. Něco jsem tam říkala, to už si nepamatuju. No a dal jsem čucha k divadlu, strašně mě to bavilo. No a můj tatínek taky hrával jsem tam v těch ochotníkách. No a teďka tak já jsem teda chodila, když jsem mohla, tak v učení potom do Brna jsem chodila do učení a tam nám dávali lístky, tak jsme chodili do Janáčkovýho, do Mahenovýho divadla a jednou jsem vám dala ty lístky rodičům a babičce staré a že, já nevím, že jsem nemohla jít a představte si, já přijdu do školy druhý den a oni holky říkali, hele, ti vaši tam byli a oni tam celou dobu spali a v pole a v půlce šli dom. Já jsem říkala, to takhle mě udělali v ostudu. No a tak a já teďka jsem prošla, teďka My Fair Lady, bylo, když otvírali v Brně nový divadlo Janáčkovo, tak tam jsem byla na My Fair Lady, Ločko Mediantů. A teď, co jsem bydlí v Brně těch 20 roků, tak jsem byla Mazelny Tuš, Hello Dolly, já si tam všechno nespomínám. Jo, ta chůba, jak se jmenovala. Pomůžte mě. Jak se jmenuje ta chůva? Měla ty dvě děti na starosti. Hrála to Antalová právě, lítala tam nad náma. Ježíš, tak to nevím, teda. To si teď nespomenu. To nemá, to vás nebudu zdržovat. Ale teď vám řeknu něco. Moje vnučka letos dělala zkoušky na konzervatoř.
1: Ano.
2: Hraje divadlo. Ona chce být herečka za každou cenu, jo. Ale oni teda, ona hrála teď, když se chodí, ona chodí do kroužku v Rousinově a tam vždycky má hlavní roli. Má Sněhová královna, tak tam byla Gerda a potom hrála to Tisíc a jedna noc, tak tam hrála tu, co si potom namluvil teda Aladin. A teďka půl roku chodila k paní učitelce herečce brněnské a no, říkala, a že tady...
1: Jak to dopadlo?
2: Tak když ji uviděla, tak říkala, Ježišmarja, na tebe my jsme čekali, ty jsi druhá Libuška Šafránková.
1: Vážně, to tak, že no, ji přijali?
2: Tak ne, nepřijali. Představte si, o jeden bod. Jo, nepřijali. Ona je taková drobná a ona není taková průbojná moc. Tu se mi říkala, ty musíš být víc průbojná. A potom, protože když jsme mluvili s tou herečkou, tak ona říkala, že když mluvila s ní, byly tam dvě herečky a tři herci a že ten šéf, co to tam bral, tak říkal, ona je strašně šikovná, ale ať si ještě rok počká. Takže se dostala na Gimpl, ona má sami jedničky, strašně chytrá je. A teďka se bude připravovat znovu od září, ona chce být herečka, ona jim dokáže, že to teda bude dělat a bude dělat zkoušky. Už v lednu, letos prvě budou dělat v lednu a ještě se prvě přišlo asi do Ostravy, že nejde ji vezmou. Ona se zkamarádila ze Šporclovou Sofií, co tam chodí do prvního ročníku, teďka skončila a říká, Nelinko, nevzdávej se, ty jsi strašně šikovná a uvidíš, že se ti to podaří sem dostat.
1: Tak my budeme taky doufat a určitě nám o tom příště popovídat. A je pravda, že spousta hvězdných herců se nedostali na poprvé na hereckou školu. Děkuju, Ludmilko, musíme se rozloučit, přesáhli jsme čas, ale rádi jsme si to doposlechli až do konce. Ať se vám daří.
2: Vám taky, dobrou noc, mějte se krásně. A
1: někdy příště.
2: Ještě bude teplo, že?
1: Ano.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dojmout, překvapit, rozesmát, to všechno umí divadlo. A někdy i pořádně zaskočit, když se stane nějaké divadelní fópa. Máte nějakou vzpomínku, kterou byste nás mohli potěšit nebo pobavit? Co nejzajímavějšího se vám v divadle přihodilo? I o tom může povídat pan Olin z Kopřivnice. Všechno bude k tématu. Zdravíme vás, Oline.
1: Já vás zdravím taky. Noční linky. Za 10 minut 12. Teď se dívám. Ano. Dobře, já začnu. Na základní škole, jak jsem vyrůstal na Moravském Slovácku, paní učitelka Neschlebová byla taková aktivní a vždycky vytvořila jedenkrát za rok nějakou divadelní hru. Byl jsem obsazen dvakrát do takových akcí. Jedenkrát jsem hrál prince a bylo to ve hře Ledová královna, nebo tak nějak. Byl tam Kaj, který byl zajatou královnou a potom jeho sestra šla vysvobodit. Tak já jsem hrál prince, Zdenka Trflíková hrála princeznu. Pamatuju si, že

0: krále hrál Jenda Presu, a to já si tak všechno, na koho si vzpomínám, mělo to úspěch, protože jsme byli, myslím, ve vedlejších vesnicích, jako ve školách, hrát pro děcka. To byla jedna hra, za to jsem teda nedostal žádného národního umělce ani zasloužilého umělce. A pak byla ještě jedna hra, to byla taková nějaká budovatelská, to si vzpomínám, že jsem tam hrál nějakého pioníra nebo něco, ale tak to z toho moc zážitku nemám. Co se týká jako divadla jako takového, tak jsem měl štěstí, že jsem se několikrát dostal do Národního divadla. Byla už o tom dneska večer zmínka, tam byla ta Paličova dcera, tenkrát tam hrál pan Kemr, pan Sommer, se jmenoval?
1: Sommer?
0: Jo, ano, ten byl dokonce, to je náš soused, nebo respektive náš soused, on byl z Vracova, Vracov byl od našeho městečka přes kopec jenom. To si vzpomínám, pan Munzar tam hrál a to Paličovu celou hrála, myslím, Tatiana Medvecká. Jestli si to tak nějak vzpomínám. Takže to byla jedna hra taková, potom jsme byli ještě na nějakých dalších hrách v tom Národním divadle. A teď ještě vzpomenu, můj bratr má vnuka, jmenuje se Krištof Koníček a ten nastoupil cestu na herce už ve svých 13 letech, když Michal David vytvářel nějakou běveckou dětskou skupinu Mango, se to jmenovalo, tak tam bylo asi 300 zájemců, aspoň co jsem tak slyšel, 300 zájemců, který postupně prosývali přes talentovky, přes pohybovky, zpívání a tak dále. A ten Krištof se dostal do těch, mezi těch posledních 6, 3 kluci, 3 děvčata a nastoupil tady tuto kariéru, z čehož mu zase vyplynuli další možnosti, protože se ho všimli v Praze, v divadle, už má tyto spletu určitě. Fantastika nebo, nevím, prostě nějaké divadlo, kde hrál v mušketýrech, hrál nějaké dětské role.
1: Možná myslíte ta Fantastika?
0: Myslím, že to byla ta Fantastika, no. A dokonce potom v jednom představení jeho starší kolega, nebo respektive jedna kolegyně ho přivedla na tu děkovačku, nechala ho tam stát, aby se ho vala pryč, a Krištof se rozhlídl, nikdo, jako z těch herců, tak se uklonil mohutně až dolů, sklidil veliký potlesk a potom tam přišel pán, nějaký kolega, říkal, dovolte, já vám představím našeho budoucího nového kolegu Krištofa Koníčka. Takže to je jako takový, nevím, pokračovatel, nevím, po kom to zdědil teda. Prácha říkal, že to je po mně, ale já jsem nic významného nevytvořil, kromě těch dvou rolí na tom prkně v té základní škole. A Krištof je takový bezprostřední kluk, takový už hrál v některých epizodách v televizi, údajně má naskočit do ulice na Nově, takže prostě, a ještě si ho počívali v divadle v Uherském Hradišti, zaskakoval. No prostě má našlápnuto na svoji jako budoucí kariéru. Takže to by bylo asi tak všechno kolem divadla. No samozřejmě, či vyhraje divadlo celý život, že jo, když potřebuje někde něco.
1: Ano, to říkáte dobře. Jsem čekala, jestli na to někdo tak narazí. Olina, slyšíme se? Tak bohužel jsme asi o našeho posluchače Olina přišli, spojení se přerušilo. Pokud nás ještě slyšíte, klidně zkuste zavolat znovu, ale já myslím, že vlastně jsme se možná dostali ke konci vašeho povídání, takže to snad není tak velká škoda. Ale děkuju, že jste si s námi povídalo, Oline. Budeme se těšit, že se uslyšíme opět někdy příště ve vysílání Českého rozhlasu, protože vidím, že telefonní linka, na které jste teď byl, se nerozsvítila, svítí spousta dalších 5, tak se těším, koho zvedneme hned po písničce od Pavla Habery.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Máme za sebou půlnoc, začal nám nový den, úterý 25. srpna. A já vás vítám ve druhé hodině dnešní noční linky. I po půlnoci zůstáváme u tématu divadlo. Povídáme si o vašich divadelních zážitcích, o představeních, která vám utkvěla v paměti, o oblíbených hercích, ale také o veselých, nečekaných nebo dojemných chvílích, které jste v divadle zažili. Pokud jste se zatím neozvali, pořád máte příležitost. Co pro vás znamená divadlo? Kdy jste v něm poprvé byli nebo na jaké představení dodnes vzpomínáte? A nebo jste třeba sami někdy stáli na jevišti? I na tyto příběhy jsem zvědavá. Telefonní číslo do zlínského studia Českého rozhlasu je 731 800 900. Jsem Jarka Barbaříková a těším se na vás.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Jsou místa, kam se člověk vrací nejenom fyzicky, ale hlavně vzpomínkami. Patří mezi ně i nějaké vaše divadlo? Ptáme se pana ze Zlínska.
1: Josef? V 50. a 60. letech my jsme v naší obci hráli Lucernu. To byla hra, kde mlynář doprovázel paní kněžnu na zámek s Lucernou, s cestou byli přes močár doprovázeny vodníky a podobnou havěti zvěří. Samozřejmě, že paní kněžna se bála a měli jsme tam takové šikovné herce, kteří tak obrovský odborně zahráli ty vodníky, že nepotřebovali ani nápovědu, ani nic. A dovedli, pan mlynář dovedl paní kněžnu na zámek a paní kněžna, když poznala, jaká je to cesta, tak tam rozbila lucernu a zrušila tím povinnost mlináře doprovázet jako vrchnost od mlináře vsi na zámek. No tak ta hra mě velice zaujala. Potom jsme chodili po okolních vesnicách, to bylo hodně rozšířené, ty divadelní hry, třeba Křiž potoka, to bylo po válce. A podobné tyto. A já už nejsou nejmladší, já si to už tak moc jenom nepamatuju. No, a to by tak, nevím, jestli slyšíme, nevzpomenu.
0: Zkuste nám říct, to
1: byla osvětová beseda a měla kružek divadelní.
0: Co bylo dál, řekněte.
1: To je všechno, co jsem až tak chtěl.
0: No, my jsme se vrátili, předpokládám, do těch vašich nejmladších let, tak jak potom pokračovala, jak se vyvíjela vaše láska k divadlu?
1: Prosím?
0: Hrál jste někdy později? Chodil jste do divadla? Žil jste divadlem? Jak to pokračovalo?
1: No, hrál jsem potom nějaké divadlo, ale už jsem to všechno pozapomínal.
0: Jste to pozapomínal. A chodíte do divadla i teď? Nebo už
1: teď,
0: na divadelních prknech jenom ve vzpomínkách?
1: Nechodíme. Chodili jsme
0: dokud to šlo.
1: Švagrová měla přes ten Červený kříž, nám vždycky dala vstupenku bezplatně. My to máme do Zlína 15 kilometrů, pro nás to bylo takové, je to pro nás daleko, no.
0: A řekněte, máte doma schované nějaké staré programy, vstupenky, fotografie z divadla?
1: Z divadla nemám fotografie ani vstupenky.
0: A zažili jste někdy představení pod širým nebem? Na zahradě, na zámku, nebo na náměstí?
1: Ne, ale akorát do kina jsme chodili pod širým nebem.
0: Ano, do letního kina, vidíte to.
1: No, a jedno kino jsme měli včera u nás, ale viděl jsem ho jenom ústřiže, takže mě vlastně nic nepamatuju.
0: A máte svého oblíbeného herce nebo herečku, kterou jste viděl pak i naživo někde v divadle?
1: Ne, to nemám, to já si nepamatuju. Já mám jednu velikou nevýhodu, že já si špatně pamatuju podoby.
0: No, někdy to může být nevýhoda, někdy to může být výhoda, že se vám nějaká nemilá vzpomínka nebo nemilý obličej z hlavy vypaří. Děkujeme, Josefe, za ty vzpomínky na vaše ochotnická léta. Moc děkuju, že jste se s námi o ně podělil. Přeju, ať vám divadlo ve vašich vzpomínkách dál přináší radost a třeba se ještě někdy před tu oponu vrátíte. Mějte se hezky a děkujeme za zavolání.
1: To udělám, když jedna paní, která tady byla, snad to byl blázen panička, stařená, a ona vše zemřela a ona všetkým pevši zakázala se mnou mluvit o našu rodinu.
0: Mm-hmm.
1: Nevím, rád bych se obrátil, jestli by někdo byl, našli, kdo by mě mohl poradit.
0: Tak víte co, můžeme to probrat mimo éter. Já teď pustím písničku a zeptám se vás, jak to myslíte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: dělat.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, s námi je pan Hynek z Vysočiny. Vítejte ve vysílání.
2: Hezký dobrý večer přeji vám i všem posluchačům, kteří jsou ještě na drátě.
1: Hynko, kdyby mělo vaše vzpomínkové album jednu stranu s názvem Divadlo, co by na ní bylo? První představení, oblíbený herec nebo nějaký drapas?
2: Já se chci vrátit do svých dětských let, kdy jsem byl ještě na Loučanech, chodil jsem na základní školu a tam jsme pořádali dětská představení a potom následně i dospělých, ale vždycky to potřeboval nějakou ochotnou osobu a to by bývala paní učitelka Kazatelová, která tam pořádala tady si divadelní představení a režírovala je. A do dneška prostě na to mám vzpomínky krásné, které se prostě nedají vymazat.
1: Ano.
2: A je pravda ta, že to bývaly kdysi původně dětské hry a potom si pamatuju, ještě jsme hráli od Štolby na Letním bytě anebo Moliérovku Chudák manžel. To jsou tři dvě, které mě uvázly v paměti a byla to prostě taková záležitost, že například před měsícem jsme se tam sešli na Loučanech a sešli jsme se i z těch kamarádů, z těch našich ročníků a i tady to divadlo přišlo na přetřes a zazpomínali jsme si, jak jsme kdysi hrávali Dochotnické divadlo.
1: Pěkné. Co bylo dál?
2: No dál potom já jsem už se odstěhoval, takže jsem se tam přestal zúčastňovat tady těch ochotnických představení, ale můžu říct, že když jsem si tady vybudoval svoji základnu zase v Hrotovicích, kde jsem momentálně pobýval nebo pobývám, takže tady jsem navázal na tuhletu moji divadelnickou činnost, když se organizovalo jako představení pochovávání basy. A to bylo taky celkem zajímavá záležitost. A dostal jsem se tady do toho souboru, který dělali dobrovolní hasiči. A mělo to takový úspěch, že jsme to každoročně opakovali a já sám jsem tu basu pochovával 20krát, než to zaniklo, tady ten soubor náš.
1: Říkal jste 20krát?
2: 20krát, ano.
1: Tak tomu říkám výkon, to asi bylo krásné představení. No a co se stalo teda, že to potom skončilo?
2: No potom se tak nějak to rozpadlo, nevím, co k tomu vedlo, protože to byla vždycky taková záležitost těch dobrovolných hasičů a to táhlo prostě to naše okolí. Já jsem tak nějak byl pyšný na to, že jsem se jednou potkal s jednou paní tady z obecního úřadu a povídám, tak co, už se těšíš na basu? A ona, pánu Poru, to ví, že jo, teď my nechodíme na pochovávání basu, my chodíme na Hynka.
1: No.
2: Takže to jsem povyrostl.
1: To rozumím. Stalo se vám, že herci někdy během nějakého představení, které jste navštívil, něco pokazili? Zažil jste nějaké takové herecké fópa?
2: No, to se stalo přímo nám. Když jsme tehdy hráli divadlo v těch Naloučanech, tak se jeden představitel domluvil s kamarádama v družstvě a oni mu povídají, no to je jednoduchý úvod, říkat to podle toho, co se naučíš. Ale co kdybys jednou, to bylo tehdy to na Letním bytě a tam ten profesor měl najít nějakou vzácnou housenku a přinést jí svojí lásce té divadelní a říct, tady to je papíjo, machaon, a ona po mém povídají, no to je jednoduchý, ale zkus tam říct finkuli minkuli. No tak sadili se, jak jinak, o bednu piva.
1: Aha.
2: A nás překvapilo, že to osazenstvo sedělo v prvních řadách při večerním představení. To se vždycky opakovalo odpoledne a večer. A v tom večerním představení seděli v prvních řadách. A oni čekali vysloveně na to, až ten Milan dojde k tady té replice. A on opravdu přišel, teď si to prohlížel, a to je finkuli minkuli. A my jsme se odbourali kompletně, celý ansámbl, všichni jsme se začali smát, protože to bylo tak nečekaný, že nás to rozesmálo, ať jsme se snažili, ale to nešlo. A s náma, protože to pochopitelně řekli všem známým a kamarádům, tak s náma se smál i ten ansámbl jako ochotnický a bylo to takové zpestření, no.
1: A já myslím, že na to většinou čekají diváci, kdy se něco takového stane, kdy se herci odbourají. A byl jste někdy na nějakém představení, které se vám vůbec nelíbilo? Odešel jste někdy z divadla, třeba o přestávce?
2: No, to se mně nestalo. A naopak jsem byl jednou na divadelním představení, ono to byla víceméně zpěvohra. My jsme byli v Třebíči, bylo zhrálo tam brněnské divadlo, svoje představení a byla to hra Náš Josef a jeho kouzelný plášť, nebo tak nějak se to jmenovalo. A to bylo něco tak nádherného, já jsem původně ani nechtěl jít, protože to mělo mít nějakou tématiku, po které jsem netoužil. To představení bylo tak nádherné, že jsem dlouho jsem hledal, kdyby to znova hráli, že bych si na to vypravil ještě po druhý. Ale bohužel jsem to nenašel už.
1: Hinku, co říci závěrem?
2: Že tady toto mě dalo někdy hodně odříkání. Například třeba, když jsme nacvičili zpěvohru nebo se takovou estrádu se zpěvy a to jsme měli tehdy tady 19 repríz po celém okrese. A to do dneška na to nezapomeneme, kdykoliv se s kamarádama potkáme tady, kteří jsme se toho zúčastnili, i když mnozí už bohužel nežijí, ale ti, co jsou, tak s těmi zazpomínáme a říkáme, to bývaly časy, když jsme ještě jezdili po estrádách a souhlasíme s tím oba dva nebo tři, kteří jsme tady to účastní, tak s tím souhlasíme, to bývaly časy. Všechno jsme dělali zadarmo a nikdo nic po nás nechtěl a sami jsme do toho investovali svoje peníze, ale do dneška nás to těší a když mám to natočený, když mám špatnou náladu, tak si tady to pustím a hnedka se spraví člověkovi nálada.
1: A to je cenné, že máte i takové vzpomínky, na které se můžete dokonce podívat. Je to krásné vzpomínat, o to krásnější je, když to trvalo tak dlouho a když máte hlavně s kým vzpomínat, jak jste jezdili společně s partou ochotníků, hráli divadlo a zažívali spoustu věcí kolem. Děkuju, že jste nám o tom vyprávěl, Hinku. Přejeme krásný noční čas a pouštíme písničku.
2: Děkuji za váš zájem a těším se na další Noční linku někdy příště. Dobrou noc.
1: Petr Benda.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 2 minuty po půl jedné a i s panem Honzou z Brna si teď posvítíme na svět za oponou i před ní. Co vás napadne jako první, když se řekne jediné slovo divadlo? Vítejte, Honzo.
1: Dobrý večer. Jsem rád, že jsem se dovolal a začnu vzpomínat od dětství. Měl jsem fantastický prarodiče, kteří zkrátka jako kulturu pěstovali, byli to obyčejní lidé, ale jako pravidelně chodili v Brně do divadla. A jako chlapec jsem měl šanci, že jsem s něma mohl chodit. Každý rok pravidelně jsme chodili na Marišu, na Prodanou nevěstu. A tenkrát ty představení byly opravdu jako bohatě vyzdobený, takže to byl opravdu, pro mě to byl zážitek, jako pro takového chlapce, když mě bylo 5 let. Pak když jsem začal chodit do školy, tak u nás ve škole se hodně jako kultura preferovala. Měli jsme tam jako takový školní ochotnický divadlo. Byl tam jeden pan vzácný učitel, jmenoval se Reček, rád na něho vzpomenu. Byl to ochotník z Brna, který u nás učil češtinu. A ten jako nás doprovázel do města, vždycky, když byly nějaké představení, my jsme chodili teda jednak na předplatné, to bylo pro školy a to bylo 5 představení během roku. A on hrál jako v Cacovicích, to bylo jako divadlo Zbrojovky Brno, takže vždycky nás vzal na nějaké představení, takže jsme jako to hodně pochodili, viděli jsme spoustu. No a jako kultura je vzácná věc, která se má pěstovat, která nás zdobí a rád si na to vzpomenu, těch zážitků kulturních bylo tolik a když jsem byl jako chlapec, tak jsem začal chodit do baletu do školy Ivo Váni Psoty.
0: Aha, balet.
1: A dokonce jsem tancoval v divadle Mahenově a tenkrát, že to bylo jsme tancovali Vítání jara, to se jmenovalo, jo. A takže bylo to bohatý, plný divadlo, bylo veselo, tleskali nám a chodil jsem k paní profesorce, Zorce Doskočilovi. Když vidíte film Princezna se zlatou hvězdou na čele, tak to byla moje profesorka, která předváděla ty denní šaty. Byla taková blondýna, strašně hezká, velice příjemná paní. A když teď je to jako celkem film, který během roku aspoň jak 4x vidíte, tak vždycky jsou rád, když tady tohle to vidím. A rád si na to vzpomenu, bohužel dneska mám amputovanou nohu ve stehně. Takže zkrátka mám na co vzpomínat. Na jedné straně jako a...
0: No Honzo, dobře, tak počkejte, tak vy teda jste hrál v Mahenově divadle, to je neskutečné.
1: Tancoval jsem, chodil do baletu. Škola a... Ivo Váni Psoty.
0: Kolik let? Jako... Nebo zkuste se zdržet ještě tady u té vaší dráhy, to je velká věc.
1: No chodil jsem tam 4 nebo 5 roků, jo. Mám tady teda už na to vzpomínku, našel jsem starý vysvědčení, když jsem do toho baletu chodil, jo, tak jako známku, jakou jsem měl za ten rok. No tam byly jako velice, to tenkrát byla velká sláva brněnského divadla. Oni byli tenkrát v Paříži a tam předvedli jako ten pořad, to se jmenovalo Plamený Paříž, že to tenkrát s takovýma praporama to představení bylo a vrátili se s velkým úspěchem z té Paříže a to tenkrát jako to brněnské divadlo a vlastně ta škola Ivo Váni Psoty to v té době to něco představovalo, jo. Takže tam jako bylo to opravdu nádherný a pro mě to byly jako léta takového poznání, že se člověk dostal někam, jo. Jsem byl kluk z Jediny, chodil jsem tam ještě s kamarádem, který jako byl ze sousedství, takže jsme tancovali spolu to solo. No bylo to jako pěkný. A bylo tam jako spousta těch děvčat, jo. A to bylo několik ročníků a bylo to rozdělené po takových sekcích, kteří zkrátka to byly určitý, já už to nepamatuju, jak to bylo nazvané, jo, ale ten náš, to bylo jako Vítání jara. No, takže to bylo takový dojemný, pěkný, plný divadlo mladých lidí a sklidilo to velký úspěch, bylo to jako pěkný.
0: No, je znát, že divadlo bylo velkou součástí vašeho života, Honzo. A i když dnes říkáte, že už jen hlavně vzpomínáte, tak rozhodně máte na co vzpomínat. Děkuju, že jste se podělili i s posluchači Noční linky o ty vzpomínky.
1: Po brněnských divadlech, pokud jsem mohl, tak jsem navštívil spoustu představení, nikdy jsem toho nelitoval. A u nás na škole, jak jsem říkal, bylo ochotnické divadlo, pěstovala se tam jako opravdu kultura na vysoké úrovni. Byl tam tenkrát pan učitel, se jmenoval Neigebauer, který obnovil tu tradici a je zajízdili tam aj, pokud vám něco říká Ořechov. V Ořechově je tam jako Ořechov obrna, tam je vyhlášený jako ochotnické divadlo, spousta herců tam hrála. A jsou to představitelé jako pan Hemala, že televizní hlasatel. Takže několikrát přijeli k nám do Chralic a zkrátka jsme zhlédli jejich představení, které teda je jako amatéři, ale to je na vysoce amatérské úrovni, profesionální se dá říct pomale. Dějte se moc pěkně, nechám šanci, aby další mohli promluvit tady k tomuhle tomu tématu. No a kultuře zára, hodně na ňu peněz, protože ono všechno stojí a jak ten pán vzpomínal, že všechno dělali zkrátka nebo teda na vlastní náklady, ono se všechno už dneska v dnešní době nedá dělat zadarmo. Protože ty náklady, které jsou s tím spojený, tak to někdo musí zaplatit, že?
0: Vy jste
1: to není,
0: říkal...
1: když se svítilo petrolejko.
0: Ano. Mimo éter jste říkal, že jste se dovolal snad po roce, tak doufám, že se uslyšíme dříve. Zkoušejte to. Přeju vám štěstí nejenom v tom, abyste se dovolal, ale i v životě.
1: Já jsem volal tolikrát. Já jsem chtěl k tomu 68. roku, jak to teď bylo.
0: No.
1: Já jsem zažil normálně noc, když ten... Ti Rusi přijeli, já jsem dělal ve Slatině, ve Slevárně, na brigádě.
0: Honzo, jenom je mi to moc líto, ale nemůžeme se věnovat tématům, které nepatří do toho dnešního aktuálního vysílání. Takže věřím, že to je moc zajímavé a zvláště mě by to moc zajímalo, ale musíme se to schovat na někdy příště, když budou nějaké pamětnické příběhy. Toto téma chystáme na září. Tak doufám, že zavoláte.
1: Dobře. A měl jsem štěstí, že jsem pracoval i s panem Valihrachem, který ho zastřelili jako na první výročí tak toho 68. roku.
0: Tak opravdu, v září naslyšenou, nejpozději tedy v září v Noční lince u pamětnických příběhů. Rádi si to poslechneme. Ať se vám daří, loučíme
1: se. Děkuji, v září víno vaří, máme se na co těšit.
0: Tak omlouvám se, jestli jsem utla našeho posluchače malinko netaktně, ale čas se nám nachýlil. Za 5 minut bude 15:45, ještě chceme stihnout pár příběhů. Tak si teď pojďme posvítit na Lenku Filipovou a mezi tím zvednu dalšího posluchače.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Život je šatna v kabaretu,

0: To byla Lenka Filipová, která dospívala píseň Ať žije show. Možná si pamatujete na ten okamžik, kdy zhasnou světla, všichni se najednou stiší a před vámi se začne odvíjet nějaký divadelní příběh. Téma divadlo nás provázelo celou dnešní noční linkou. Ještě před sebou máme příběh koho? Kdo bude vyprávět o divadle?
1: Dobrý večer, tady je Karla.
0: Karlo, vítejte ve vysílání. Prosím, slumte si rádio a pojďte nám povídat váš příběh.
1: No, já jsem z malé vesnice ze Škrochovic u Opavy a tam jsme měli ochotnické divadlo, které jsme hráli už jako děti. První divadlo jsem hrála v Mariši, kdy jsme hráli Vávrovi děti a to jsme jeli na povoze, protože jsme to hráli venku a jeli jsme prostě v tou vesnici, která byla tak nějak postavena a já jsem měla 7 roků, bratr měl 9 roků a hráli jsme v té Mariši. To byly první naše takové divadelní zážitky. Máme z toho fotky, je to moc krásné a prostě to je pro nás ta památka všechno. Další divadlo, co máme vzpomínku, to jsme hráli Lucernu. Jak pan vzpomínal, že šel mlýnář s kněznou, tak my jsme dělali kolem té lípy, která tam byla, hráli jsme víly. My jsme tancovali a takový zážitek jsme měli, ale naštěstí to bylo jenom při zkoušce, kdy tam byl žebřík ze zadu a jeden divadelník té Haničce tu lípu otevřel, že? Jak ten vysvobodil ji potom ten mlýnář. No a my jsme do toho žebříku samozřejmě, jak jsme poskakovali holky, tak jsme do toho vzduchli, to spadlo, tak jsme od toho pana našeho režiséře dostali hodně vyhubovano, takže potom

0: robíky. Ja mám 80 rokov, ja si to pamatujú úplne presne. A vôbec už som to dlho nemiela na mysli a teď mi to vytanulo na mysli a tak som si říkala, no neuvěřitelné, co si človek zapamatuje za takovou dobu, když som tehdy měla snad ani ne 20. Takže to sem mám chtěla říct, že to nás tak jako všechny velice bavilo, lidi se bavili, chodili jsme na ty zkoušky, že a hráli vlastně naši rodiče, ty ostatní ty to. A my jsme hráli jenom ty mladé hopsalky tam ještě, jak jsme byli děcka, no.
1: No a proč jste pak přestala hrát? Přišla rodina, práce nebo povinnosti?
0: No tak ono, ten pan náš režisér, to jsme hráli během několika let, že? A potom pan režisér už potom nenacvičoval ty další. Pak jsme nějaké estrady taky dělali a ve škole jsme ještě hráli Čaroděje Marléto a tak, ale potom už se to skončilo. No, já nevím, už se nenašel další takový ochotný člověk, který by to nacvičoval. No.
1: No a zůstali vám z ochotnického divadla přátelé třeba ještě dodnes?
0: Jo, no, ale my jsme už staří, oni ti rodiče, ti všichni pomřeli a my, co jsme právě hráli ty Vávrové děti, jsme si to, jak jsme měli setkání, říkali, tak jsme ještě fotky dosmyčili, co kdo má ještě doma, jak tam jsme v krojích. A to si vzpomínáme prostě, jak jsme tam tak jenom stali a spíš se styděli, než jsme si to trochu tak naučili, abychom to zahráli.
1: A vrátila jste se někdy později potom třeba ke hraní, nebo vedla jste třeba k divadlu někoho ze své rodiny, děti, nebo...
0: Tady teď máme ve vesnici takové mladou gardu, která zase hraje to divadlo, ale já už jsem potom, jo, ještě jsem hrála na povědu, to tak ještě jsem jednou šla dělat na povědu, pomáhat jim trochu, ale jinak už jsem nehrála. To potom už nám to, ono v nějaké estrady jsme potom ještě za mládežnické, záda mládežníků dělali a spíš jsme už potom cvičili Spartakiadu a my jsme už byli v té generaci, co jsme už dělali třeba jinak, se angažovali, no. Ne, divadlo už jsme potom nehrali, jako já už ne, jako starší, ale to v mládí to bylo úžasné. To jsem vám chtěla říct, že si člověk pamatuje něco, co fakt zažil, když měl 17-18 roku. No.
1: Děkujeme, že jste se s námi povídala. No. Opatrujte se, bylo to milé.
0: Ráda jsem vás slyšela, naschledanou, dobrou noc.

0: Noční linka Českého rozhlasu vítá posledního volajícího v dnešní noční lince. A je tím paní Anička, která volá z Karlovarska. Vítejte. Aničko, slyšíme se? Tak já vás tady vidím, že jste na té telefonní lince, ale vypadá to, že se nám někde stal nějaký problém po cestě a nedaří se nám to propojit s vysíláním. Tak pojďme na telefonní linku číslo 2. Tam je kdo?
1: Dobrý ráno, Jarko.
0: Tam je paní
1: Jarka Fridontu.
0: Jarka, tak Jarko, povídejte, máte jako poslední dnešní slovo.
1: No, my jsme tenkrát byli v Křižanech divadle, na letním divadle. A byl tam Petr Nárožný, bylo to pěkný, a Veronika Frejmanová. No ale co byla sranda. My jsme tam přijeli do těch Křižan a každý z lidí měl teplý bundy. No a my, když jsme tam přijeli, tak my jsme přijeli s kamarádkou na lehko, protože se mi hrá divadlo. No lidi měli teplý bundy, tak jsme tam byli, byla nám zima. A no. Pak jsme tam, tak jsme si přišli, tak a měli i ládesy, tak jsme, a bylo to pěkný, a akorát, že my jsme byli zmrzlí, my jsme byli jen tak na lehko. No a pak jsem tam vyhrála po druhý do Křižan, na Simonu Stašovou, taky bylo pěkný divadlo. A tak to už jsme se dobře líp oblíkli, takže to bylo bezvadný.
0: Dobrá. Jaru, ještě něco chcete dodat?
1: Ano. No a ještě bych chtěla, Jarko, vám říct, že my jsme ve škole měli hudební výchovu a tam jsme zpívali a ukazovali jsme, co ten člověk má na sebe.
0: Ano.
1: Tak to bylo taky takový divadlo hudební.
0: Tak opět
1: takže jsou krásné vzpomínky.
0: Dobře.
1: Ano.
0: Jaruško, děkujeme za váš čas v dnešní
1: učilence. A přeju vám pěkný ráno. Už začínají si, protože já jsem včera spala, takže teď budu sledovat rádio i televizi.
0: Fajn. Tak ať se vám daří. Dnešní noční linka se chýlí ke konci. Celou noc jsme si povídali o divadle, o prvních návštěvách, nezapomenutelných představeních, ale hlavně o vašich vzpomínkách na chvíle, kdy jste sami stáli na jevišti. Ukázalo se, že divadlo v člověku zůstává opravdu dlouho. I po mnoha letech si pamatujete atmosféru, lidi, se kterými jste hráli, společné cesty s ochotníky, zájezdy a dokonce i repliky, které jste kdysi říkali na jevišti. Moc vám děkuju za všechny telefonáty, za vaše příběhy i vzpomínky, o které jste se podělili, a těším se někdy příště na slyšenou v noční lince. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Dnešní divadlo pro vaše uši je vlastně víc divadlem na vaše přání, protože opět po čase nás čekají tři rozhlasové příběhy Sherlocka Holmesa. No a samozřejmě v nich nemůže chybět ani ta slavná úvodní melodie Petra Zkoumala. Pěkný poslech.
2: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby, proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení, a potom volá bezradný Scotland Yard.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: No, tak ono se sice říká, že Skandál v Čechách je asi jediná povídka nebo dobrodružství Sherlocka Holmesa, které se přímo dotýká Čech, ale pokud jde o scénáře z rozhlasového Meteoru, mimo ten základní slavný Doyleův kánon detektivek, pak tady těch zmínek o naší republice bude jistě víc. Ostatně, jak sami uslyšíte v příběhu Rudolfa Čechury nazvaném Sherlock Holmes a Watsonův případ.
2: Ona je mrtvá, ona už je asi mrtvá, jedete pozdě.
3: Dělali jsme, co jsme mohli.
4: Jen klid, pane, klid.
2: Moje ubohá dceruška.
4: No, tep je hmatný, srdce pracuje.
2: Ona byla vždycky slabá na srdce.
4: Jak se to stalo?
2: Už když vařila oběd, naříkala si na bolesti na hrudníku a povídala...
3: Pane, musíme spěchat.
2: No a když mi nesla oběd, třásla se jí ruka, pak se zamotala a upadla.
4: Tak jdeme, jdeme.
2: A předtím byla docela normální, žertovala, ochutnávala jídlo, smála se.
4: Naschledanou a buďte klidný, asi tak za hodinu si zavolejte do nemocnice.
3: Co je vám, maminko?
5: Já nevím, chlapče. Je mi tak nějak divně, jako bych měla jakousi úzkost a nevím z čeho a je mi trošku nevolno.
3: Co jste měla k obědu?
5: Dušené ledvinky, z toho to nebude, byly výborné a čerstvé.
3: Vždyť vy se celá třesete.
5: A taky koukám a nějak se jako začínám dusit.
3: Zavolám doktora.
5: Ne, to přejde.
3: Nebo se to taky zhorší, kdepak? Nebudu riskovat.
5: Ale přece nebudeme s každou maličkostí obtěžovat doktora.
3: Doktor Watson je soused a jako důchodce je konec konců docela rád, když se na něj ještě někdo obrátí o pomoc.
6: Tep 80, tlak 150 na 90, to by celkem šlo, ale srdeční rytmus je nepravidelný.
3: Dáte jí adrenalinovou injekci, pane doktore?
6: Ne, nepřichází v úvahu. Vaše matka musí do nemocnice na řádné vyšetření, pane Neighborou.
3: Je to něco vážného?
6: No, to se právě zjistí při tom vyšetření. Kdy jste začala pociťovat ten neklid, paní Neighborová?
5: Nějak po obědě. Takovou jako úzkost, pane doktore, a potom jsem nějak nemohla popadnout dech.
6: Ano. A ty bolesti na prsou?
5: To až teď, před chvílí, no zrovna jak jste přišel. Nemůže to být infarkt, pane doktore?
6: No, vyloučit to nemohu. Některé příznaky by tomu odpovídaly. V každém případě musíte teď do nemocnice.
3: Dovezu tam matku sám. Bude to snad lepší, než čekat na sanitku.
6: Jistě. Pojedu s vámi, když dovolíte.
3: Jste velice laskav, doktore Watsone.
6: O ne. Jsem prostě lékař a Hippokratova přísaha se neruší odchodem do důchodu.
7: Večer.
8: Jak si to představujete, seržante? Ve službě koukat na večerníček.
9: Promiňte, inspektore, hned to vypnu. Myslel jsem, že když zrovna nic netento...
8: Netento. Ona je hlášená další oběť a vy si řeknete, že se nic netento, když se tento.
9: Další? To už je čtvrtá.
8: Pátá, seržante, pátá. Do pěti vy jste měl umět počítat i jako posluchač večerníčku. Čtvrtá přece byla ta mladá těhotná žena.
9: Aha, a tohle?
8: Muž středních let, jakýsi Wilkins, poštovní úředník.
9: Oh, pět lidí za odpoledne.
8: Obávám se, seržante, že nám někdo chce vyvraždit celé město.
9: Nikdo z nich přece dosud nezemřel.
8: Dosud. Ale co my víme?
9: Jistě, když ani doktoři nevědí.
8: Ovšem. Ale my musíme něco udělat. Jsme malé město, už se to rozkřiklo. Mezi lidmi se začíná šířit panika.
9: Co budeme dělat?
8: Pro začátek jsem si pozval ty doktory. Předpokládám, že... A, tamhle právě jeden z nich přichází.
9: To je ten doktor Watson?
8: Člověče. Doktor Watsonovi je bezmála 140. Tohle je, jak vidíte, úplný mladík. Doktor Mycroft, který má dneska službu u sanitky, tedy vlastně měl. Před půl hodinou mu skončila. Vstupte.
10: Dobrý večer. Jsem vám k dispozici, ale prosím.
11: Stručně, rád bych se po službě vyspal.
8: Co nám ke všem těm případům můžete říct, doktore?
11: Nic. Nic víc, než co jsem vám sdělil telefonicky.
8: Nějaká podezření?
11: Od toho jste tady vy. Mou povinností je pouze určit diagnózu.
8: Ano, ano. A to se vám zatím ani u jednoho případu nepodařilo.
11: Chtěl jsem říci předběžnou diagnózu. Já je jenom živé dovezu na oddělení a dál už je to jejich věc.
8: Jistě, jistě. Každý jen za co je placen.
11: Bez té ironie, prosím. Při službě u sanitky prostě víc udělat nemohu, zvlášť dneska, když jezdíme od jednoho případu k druhému.
8: A všechny jsou si podobné jako vejce vejci, jak jste se sám vyjádřil.
11: Tedy uvažujeme-li o příznacích. Ciano, zadušení, neklid a úzkost, třes, svíravé bolesti na hrudníku, závratě. Ovšem jinak, každý pacient je úplně jiný. Dvě mladé ženy a jedna stará dáma, jeden starý muž a jeden pětatřicátník, jedna aristokratka a jeden důchodce, jedna žena v domácnosti, překladatelka, poštovní úředník. Ty oběti prostě nemají naprosto nic společného.
8: Jedině snad to, že všechny bydlí v jihozápadní čtvrti.
6: Promiňte, ale co to čtete, Holmesi?
7: O myších a kravách.
6: Oho, snad o myších a lidech.
7: Nevocné. Toto není literatura, nýbrž populární magazín. Poslouchejte, přečtu vám to. Zvykáme si na hudbu, která rve ušní bubínky. Zvířata jsou zřejmě v tomto směru rozumnější. V Southportu se v největším koncertním sále usídlili tisíce myší.
6: Ale
7: nepomáhali žádné jedy ani desítky koček. Jednou však v sále uspořádala koncert rocková skupina. Po myších nezůstalo ani stopy. Všechny utekly a už se nikdy neobjevily.
6: Velmi zajímavé. Ale kde máte ty krávy? Chcete snad naznačit?
7: Nic nechci naznačovat. Poslouchejte dále. Ve finském městě Kotka měla moderní hudební skupina svůj stánek blízko kravína a pravidelně tam koncertovala. Krávy z kravína utéci nemohly a museli tedy poslouchat silně předimenzované decibely elektrických kytar, bubnů, syntezátorů a tak dále. Po nějaké době spotřebitelé zjistili, že se ve městě zhoršila kvalita hovězího masa. Pečlivé výzkumy ukázaly, že poražené krávy z místního kravína mají v důsledku nervových otřesů způsobených nadměrnými decibely ve svém mase zvýšenou hladinu tříslovin.
6: Velmi pozoruhodné. Připomíná mi to zvýšenou hladinu adrenalinu a to je odštu běží.
7: Já vám nerozumím, nač narážíte?
6: V našem městečku je už 5 případů neznámé nebezpečné intoxikace. Oběti leží v místní nemocnici.
7: Harome, jak to, že o tom nic nevím?
6: Nevíte, protože jste dnes nevytáhl dosud paty z domu. Všech 5 případů se událo během dnešního odpoledne.
7: A policie je samozřejmě bezradná.
6: Samozřejmě.
7: Takže co nevidět, mě přijdou požádat o pomoc.
6: Jistě. A vy případ bez nesnází vyřešíte.
7: Vaše bezmezná důvěra mě těší moc, ne?
6: Ne, to není důvěra. Já vám řeknu, co v tom je. Myslím totiž, že už jsem na to přišel.
7: Ne. Vy? Watsone?
6: Ano, budu tentokrát hrát s prominutím jinou roli, než mi obvykle bývá přisuzována.
7: No, proč ne? Ale stejně mi raději napřed řekněte fakta. Pokusím se to vyřešit zde v lenožce sám.
6: Prosím, první oběť odvezli asi v 1 hodinu popoledni. Byla to mladá žena se slabým srdcem.
7: Druhý případ?
6: Stará žena téměř v tutéž dobu. Třetím byl otec té první oběti.
7: Oho. To je hodno pozoru.
6: Jistě. Však mě to také přivedlo na stopu. Potom následovala mladá těhotná žena a k večeru pak muž středních let.
8: A tak jsem přišel za vámi, Holmesi, abych vás poprosil. Nerad sice obtěžuji, ale chápete jistě mou situaci a tak...
7: Chápu, inspektore. A rád vám pomohu. Lékaře z nemocnice ovšem obvinujete neprávem. I když jim to trvalo dlouho, nakonec vám přece diagnózu oznámili.
8: Ale Holmesi, co je to za hloupou diagnózu? Alimentární otrava adrenalínem. Každý policista přece ví, že adrenalín může usmrtit jen ve formě injekce.
6: Usmrtit nebo naopak pomoci?
8: No jistě, jistě. Ale adrenalinem se přece člověk nemůže otrávit.
6: Ale může, inspektore. V každé solidnější klinické toxikologii se vyskytuje termín otrava adrenalinem.
7: Lékaři chybu neudělali, inspektore. Chybu jste udělali vy. Nenapadlo vás zjistit, co mají ty oběti společného?
8: Nic, Holmesi. Naprosto nic. Nemají společného nic, kromě bydliště. Právě proto jsme teď v situaci...
7: Ale mají také společného holiče.
8: Co?
7: Totiž chci říci řezníka.
8: Prosím.
6: Jakéhosi Higginse.
7: Všichni postižení si u něj dnes kupovali ledviny.
6: Tedy přesně řečeno, kupovali je v jeho obchodě.
7: Higgins je ovšem neobsluhoval.
6: Boleli ho dnes příšerně zuby a tak asi na 3 hodiny nechal krám na starosti učedníkovi.
7: A tak se to stalo.
8: Co se stalo? Chcete snad říct, že Higginsův učedník otrávil zboží? Že se pokoušel zabít 5 nevinných lidí?
7: O, nikoli. To nebyl záměr. Nýbrž nedbalost.
6: A neznalost.
7: Což ovšem neomlouvá. Ublížili někdo mnoha jiným lidem, třeba i z pouhé hlouposti, není proto o nic míň vinen.
8: Já vám nerozumím, pánové. A jak jste na to vůbec přišli, že Higgins a jeho ledviny...
6: Pozor, nikoli ledviny, nad ledvinky.
8: Ona existuje nějaká vyšší šarže nad ledvinami?
7: Nad ledvinky obsahují...
6: A přesněji řečeno, dřeň nad ledvinek obsahuje...
7: Ano. Tedy dřeň nad ledvinek obsahuje adrenalin v mimořádně vysoké koncentraci.
6: Přičemž smrt byla pozorována již po 10 mg adrenalinu, jak se můžete dočíst v Tesařově soudním lékařství.
7: Vy si nečtete v Tesařovi?
8: V komže?
6: No, v Tesařovi.
8: O, ne. A ani v policejní škole jsme to neměli. Ale jak to, že se tedy ty nadledvinky prodávají?
7: Oni se nesmějí prodávat. Řezníci je samozřejmě vůbec nedostávají. Jen výjimečně a nedopatřením k ledvinám přibali na jatkách i něco nadledvinek. Každý řádný vyučený řezník je ovšem snadno rozezná a i hned vyřadí.
6: Jenže v tomhle případě ovšem ten učedník...
8: Protože mistra boleli zuby.
6: Ano, všechno totiž souvisí se vším.
7: Jak říkal už Descartes.
6: Nebo i někdo jiný, vidíte, Holmesi.
8: Pánové, vsadím se, že žádná hospodyňka nemá ani tušení, že v krávě může být něco jedovatého.
7: Ba tuší to i málo který policista, že? A přece pro lidi se slabým srdcem, pro starce a pro těhotné ženy mohou nadledvinky představovat skutečně smrtelné nebezpečí.
8: Děkuji vám, Holmesi. Jste opravdu génius. Bez vás bychom...
7: Omyl, inspektore. Tento případ vyřešil vlastně přítel Watson. Ale stejně, Watsone, jak vás to vůbec napadlo zkoumat tuhle možnost?
6: Abych se přiznal, zrovna předevčírem jsem náhodou četl o podobném případu, který se udál, představte si, v Čechách.
7: Oh, také neznalý učedník?
6: Ne, hamižný mistr, tedy vedoucí prodejny. Omylem mu z jatek poslali trochu nad ledvinek a on je zcela vědomně přivažoval k ledvinkám, aby si trochu přivydělal.
7: Ale.
6: Myslel si prý, že se to s těmi řečmi o nebezpečnosti nad ledvinek přehání. Doktoři a vědci prý toho napovídají. Ostatně nebyl to ani řádně vyučený řezník. Nebyl specialista na maso, nýbrž na vedoucí funkce.
7: A to je možné?
6: No zřejmě ano. Předtím dělal vedoucího v zelenině.
7: Strašné. Kolik bylo obětí?
6: U těch nadledvinek? 7.
7: Strašné. Z toho plyne poučení...
6: Že četba populárních magazínů bývá někdy užitečná.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Živě si vám představuju natáčení těch příběhů Sherlocka Holmesa a doktora Watsona pro rozhlasový Meteor. Tedy ta vybraná, převážně pánská společnost, pan Svatopluk Beneš, jako Watsonové třeba Miloš Kopecký nebo Jiří Adamíra, a v režii s okem schovývavým Karel Weinlich. A pokaždé k tomu nějaký vědecký problém, často s kořeny v přírodě. Tak jako v následujícím případu, v němž hraje ovšem svou roli i historický kodex Euricianus.
2: Ty louky kolem, rajská pastva pro včely.
3: Ale Holmesi, vy jste zase u svých včel v Eastbournu.
2: O, nikoli, jsem bez svých včel u skvostných horských luk. Hej, dobrý muži, můžete na této vyhlídce chvilku prodlít?
4: Co to?
3: Přítel prosí, abyste zastavil.
4: A proč to neřekne rovnou? Prr.
3: Moc by toho vaše včely tady nepopadly. Už je senoseč.
2: Kdyže to bylo, ten grandiozní pochod?
3: V 5. století.
2: Pokračujte s těmi učenostmi, milý Watson.
3: O, já nechci nudit.
2: Přinutil jste mne k dlouhému výletu, zakazujete mi myslet na cokoliv?
3: Zakazuji pouze starosti, Holmesi.
2: A teď mi odpíráte svou vzdělanost, jak kruté, Watsone, spusťte.
3: Dobrá, sám si to přejete. Jsme totiž na území bývalé Tolosánské říše. Tady po pádu západořímské říše sídlil ve městě Tolose...
2: Snad Toulouse.
3: O, ne, teď, dříve Tolose, vizigótský král Aculf. Ten chtěl odtud obnovit světovou římskou říši, jenomže byl zavražděn.
2: Tolose padlo.
3: Ne, ještě ne. To až za jeho nástupce Eurika, kterého porazili Frankové a vytlačili za Pyreneje do Španěl. Sen o nové veleříši Gótů, pokračovatelce veleříše římské, se rozplynul.
2: Pokud vím, tak historie může být inventárním seznamem nesplněných snů o veleříších.
3: Po Eurikovi zůstal jen Codex Euricianus z roku 470. Kříženec vyspělého římského práva s kmenovými obyčeji Gótů. Velice vzácná památka.
2: Watsone.
3: Ano, Holmesi.
2: Není to ten rukopis, o kterém mluvil prefekt v Toulouse?
3: Ano, vzácný exemplář, teď ovšem uloupený za bílého dne.
2: Zmizel vikontovi pod rukama. To jsou titulky přímo pro novinový trhák, Watsone.
3: Bohužel, doufám, že vás ten případ příliš neunaví, Holmesi.
2: Jak daleko máme ještě na zámek, dobrý muži?
4: Slabou půl hodinku, pane.
2: Tak neváhejte a popustte komoňům uzdy.
4: Co říkal pán?
3: Abyste jel dál.
4: No tak proč to neřekne rovnou? Je.
5: Pánové, mám čest vás přivítat na sídle Montrivaux.
2: I nám je ctí, pane vikomte.
5: Och, musím pana vikomta omluvit. Není přítomen. Pčík.
3: Byl zavražděn?
2: Watsone.
5: Pan vikomt je toho času v nemocnici. Z rozrušení. Pčík. Náhlá srdeční slabost.
2: Doufám, že se mu daří už dobře.
5: Je už pčík. Mimo nebezpečí.
2: A rukopis?
5: Pan vikomt prosí, abyste se ujal tohoto případu přesto se vší rozhodností.
2: Pane.
5: Hieronymus Cabantou, majordomus tohoto domu. Jsem vám plně k službám.
2: Znáte podrobnosti?
5: Všechny, pane.
2: Dobrá.
5: O, pardon.
2: Co je vám?
5: Rým kašel kýchádí. Vždy takhle osedo se čípade.
2: Tak to se týká Watsona.
5: Watsona?
2: Podrobnosti, prosím.
5: Před 3 dny jsem odpoledne nesl pánovi do věže klaret, jeho oblíbené víno. Víno jsem podával na ochozu věže jako vždy. Rukopis ještě ležel vedle v místnosti na stole.
2: Proč do věže?
5: Poté, co se pan Vicomte dověděl, že filozof Monte měl pracovnu nahoře ve věži, nechal si zřídit pracovnu také tam.
6: Ten filozof mu dobře poradil. Věže bývají vysoké a mývají jen jeden vchod, obvykle.
3: Holmesi, Montaigne byl renesanční filozof, dávno mrtev a přirozenou smrtí.
6: Věž ale stojí. Pokračujte, pane...
5: Kabantu.
6: Prosím.
5: Po hodině přiběhl pan Vicomte rozrušen, že rukopis zmizel.
6: Podezříval vás.
5: Vyloučeno. Pane?
6: Teprve po vašem odchodu se rukopis ztratil.
5: Ano.
6: Dopřával si pan Vicomte po klaretu krátký osvěžující spánek?
5: Nemohu sloužit, pane. Pana Vicomta jsem pak vydával až u večeře.
6: Pan prefekt mě informoval, že pátrání se tu ujal pan komisař Perdigal se svými muži. Kde je?
5: V jeskyni. Služební pes zachytil pod věží stopu, která vede do jeskyně.
6: Neviděl tehdy někdo nějakého cizího člověka poblíž?
5: Montrivo už není, co býval. V celé budově jsme byli pouze já a Žaneta v kuchyni. Všichni ostatní byli na senoseči.
6: Vy nemáte rád senoseč, vidíte?
5: To by byla pro mne smrt, pane.
3: To snad ne.
5: Je vidět, pane, že nevíte, o čem mluvíte.
6: Ale Watson je přece...
3: Holmesi, to není nutné.
6: Nuže, Watson, převlečme se, občerstvěme se a pak chutě do podzemí.
7: Vysoce vážený pane Holmes.
6: Jen žádné formality, pane komisaři. Přestaňte k čertu s tím randálem. Promiňte, pane, nemohou přestat aspoň na chvíli.
7: Nemůžeme. Agregát nám dodává světlo do jeskyně. Můžeme jít ale dovnitř, je tam klidněji.
6: Prosím, v tom případě snad raději.
7: Tolik je jisto vysoce...
6: Pouze Holmesi, prosím.
7: Vážený pane Holmesi, že muž jeho stopu zachytili psi pod zámeckou věží, šel sem a je uvnitř. Tady začíná podzemní potůček, pozor na hlavu.
6: Děkuji. O, ten vandal. Podívejte, Watsone, zničené stalagmity a také stalaktity.
7: To prosím nebyl pachatel, klestili jsme si cestu.
6: A chápu.
7: Potok, jak vidíte, zmohutněl. Pokračujme, prosím. Asi 300 metrů vpředu spadá potok ruce dolů, jakási propast. Ztratili jsme tam všechno.
6: Cože? Pachatel se zřítil?
7: Pouze psi. Více psů jsme neměli, bohužel.
6: Snad bohu dík. Co pak je tohle?
3: Průvan, Holmesi, svěží až silný.
7: Nad propastí je přechod do dalších chodeb. Rozvětvují se, kříží, pokračují dál, snad kilometry.
3: A proto to tak táhne.
7: Máme zjištěno, že ne všude.
6: Vy jste tam byli?
7: Přirozeně, pane Holmesi. Dva muži tam utrpěli zlomeniny středně vážné.
6: A stopy?
7: Žádné.
6: Samozřejmě.
7: Místní policista hlásil, že v posledních letech vždy o senoseči tu přebýval nějaký speleolog, amatér. V hospodě, kde jednou kupoval potraviny, říkal, že tak spojí je dobré s užitečným.
6: V hospodě dobré s užitečným?
7: Nikoli v jeskyni, pane Holmesi. Říkal, že trpí na senou rýmu. A tak po kritickou dobu se věnuje svému podzemnímu koníčku.
6: Vysoce zajímavé, není liž pravda, mocné.
3: Já nevím, kam míříte, Holmesi.
6: Na všechny strany, jak je nutno.
7: Velmi případné, pane Holmesi.
6: Máte ještě něco pro mne, pane komisaři?
7: Staříka.
6: Kdo je to?
7: Nejlepší znalec těchto jeskyní.
6: Můžete mě s ním seznámit?
7: Samozřejmě, čeká u vchodu.
8: Depa, pane Depa, teď už do jeskyně nechodím, ale bývávalo, bývávalo.
6: A co bývalo?
8: No třeba den, dva jsem byl dole. Jsou tam ryby úplně bílé a bez očí, no. Kupoval je ode mě jeden profesor.
6: Na některých místech v jeskyni je silné vzdušné proudění, jinde však nikoliv. Máte proto vysvětlení, pane Malatére?
8: Jo, to mám, to je Luftzuckem.
6: Čím, prosím?
7: jako průvanem, pane Holmes.
6: To zajisté, ale proč?
8: No, tam vzadu se chodby zvedají, víme, nad tím potokem. Pak se tam ty chodby motají jedna hrůza. Jo. Před 10 lety jsem tam zabloudil. 6 dní jsem tam chodil jako vrtohlavý. Pil vodu, a jinak ohladu. Už jsem nevěřil, že kdyby jdu ven. A když přece jen, řekl jsem, konec. A už jsem do jeskyní nevkročil.
6: No, to bylo jistě zlé, pane.
8: No vidíte. A ten člověk to tam všechno znal?
6: Jaký člověk?
8: No, z té hospody v loni, s tou Rýmou. Říkal tam tomu, počkejte, jak on to říkal. Jo, Lavorin, že to je.
6: Lavorin?
8: Jo.
6: Snad labirint.
8: No taky možný. Chladnej, čistý vzduch protahuje tím labirintem dolů. No to mě taky zachránilo. Když už jsem nevěděl kudy kam, tak vždycky jsem naslinil prst a podle toho jsem taky vyšel konečně ven. No jináč nevím.
6: Pane Malatére, dokázal byste dojít až dozadu k tomu potoku za ten labirint?
8: Ani za nic, pane.
6: Měl byste bezpečný policejní doprovod.
8: Já vám přece nic neudělal, pane.
6: Rozmyslete si to. Pan Vikont vypsal slušnou odměnu, není? Když pravda. Pohovořte o tom s panem komisařem. A teď bych rád mluvil s panem majordomem. Říkal jste, že jste mi na příkaz pana Vikonta plně k službám.
9: Úplně, pane. Vaše přání?
6: 2 fůry lučního sena.
9: Sena?
6: Zaručeně čerstvého, nejlepší kvality.
9: Ano, zajisté. Bude včas prostřeno, tedy zařídíme. A kde, kam?
6: Co nejdříve a sem. A vy, pane komisaři?
7: Nakonec ten stařík souhlasil.
6: Výborně. Věděl jsem, že půjde. Jaký jste měl plán dalšího postupu?
7: Žádal jsem pana prefekta o nové služební psy, četu policistů a noktivizor.
6: Tak vy jste žádal o přístroj umožňující noční vidění?
7: Jak jinak? Když je uvnitř tma.
6: A pan prefekt?
10: Říkal, že poslal vás.
6: O, to je důvěra. Ano, v skutku jsem dospěl v té záležitosti již ke kritickému bodu. A ten je spojen...
3: S naléhavou potřebou činů. Už vás slyším, jak voláte. Pojďte, milí Watsone, pojďte.
6: Vy mi, příteli, nejlépe rozumíte.
11: Ještě trochu Trip du Comte de Foix, nebo kousek toho divokého králíka na švestkách a hroznech, pane?
6: Ne, já už děkuji.
11: A vy, milý, vážený pane doktor?
3: Ne, ani já už ne.
11: A pan komisař?
7: Já zůstanu u toho bernského muškátu.
11: Zajisté. A vám, pánové, doporučuji bílý žiranson, barvy páleného topasu a svůni lanýžů a muškátového oříšku.
6: Jak myslíte, milý kabántů?
3: No, je snad na čase, milý Holmesi, abyste ukrotil mou zvědavost a jistě i zvědavost pana majordoma a podal vysvětlení k tomuto nenadálému konci.
6: Bylo to velmi prosté, milý Watsone. Můžete začít, pane komisaři.
7: Prosím. Když dojeli ty 2 fůry s čerstvým lučním senem, mý muži je odnosili pod vedením staříka Malatéra až dozadu na počátek labirintu.
6: Ti muži pracovali velmi svědomitě.
7: Zejména, jak to seno roztřásali.
6: Vytvořili velmi účinnou koncentraci pilových zrn, řekl bych vysoko nad těch 27 tisíc, o kterých jste mluvil. A ty všechny se rozletěli a zamořili celý labirint.
9: Jak hrozné.
6: Ani ne, za hodinu jsme slyšeli kýchání.
7: Ale jaké?
6: Ten člověk klopítal a neviděl na cestu. Vletěl nám přímo do náruče.
9: Nebohý pan François.
3: A odkud znáte toho muže, milý pane Kabantu?
9: Je to bratranec pana Vikomta.
3: Neuvěřitelné. Proč právě ten?
6: Ano, zůstává objasnit, proč právě on. Nebo to snad řeknete vy, milý Kabantu?
11: Pan Vicomte se domnívá, že v onom rukopise...
3: V kodexu Euricianus?
11: Ano, že v něm našel svědectví o tom, že hrabata z Foix byli potomky vizigótských králů.
3: To by ovšem ale znamenalo, že pan Vikomt patří k rodu starému víc jak půl druhého tisíce let. No to je neuvěřitelné. K nejstaršímu v Evropě, no jenom považte.
6: Ano, a když se to François zpřízněn s Montrivovým jen po matce dověděl, nemohl to přenést přes srdce. Vydal se na cestu zločinu. V příhodné chvíli, kdy pan Vikomt dřímal, rukopis ukradl.
9: No, chudák François. Už tak ho pán těžko snášel.
6: To mi připomínáme-li, Watsone, že ještě dřív, než zanesete tento případ do deníku, byste měl vzít do léčení milého Kabantuse.
9: Už se stalo. Teď to bylo jen spohnutí, pane. Ještě trochu žiransonu, pane Holmesi.
6: O, už nikoliv. Nikoliv žiransonu. Klaretu, prosím. Tento případ klaretem ve věži začal.
3: A s klaretem tedy ať skončí.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Jak už jsem připomněl, Vocnové se v těch šerlokiádách rozhlasového meteoru poměrně nepravidelně střídali. Slyšeli jsme dnes dva příběhy, kde byl Vocnem Jiří Cízler. No a na závěr tedy jedna ze starších povídek Rudolfa Čechury, kde opět v režii Karla Weinlicha byl Vocnem Jaromír Spal. A možná si taky vzpomenete, jak jsme to tenkrát v dětství zkoušeli na papíře s tajným cibulovým písmem. Pamatujete? No, víc už ale prozrazovat nebudu. Jen vám teď popřeju dobré dny a budu se těšit s rozhlasovým archivem zase někdy naslyšenou.
2: Vstupte! No, co jsem říkal? Inspektor se svým seržantem. Co vás ke mně přivádí, páni policisté?
3: Dobrý den, Holmesi. Nezlobte se, že vás zase obtěžujeme, ale nevíme si s tím prostě rady.
4: Totiž je to něco úplně nadpřirozeného, chápete?
3: Řekl to seržant, ale tentokrát bych s ním výjimečně zcela souhlasil, kdyby se to nepřičilo předpisům.
2: Zapomeňte na předpisy, inspektore. Podstatné je, že se to příčí zdravému rozumu. Nejsou přece věci nadpřirozené. Jsou jen věci, které dosud nedokážeme vysvětlit. Pochybuji ale, že by se cosi takového mohlo vyskytnout v naší počestné farnosti.
3: Vyskytlo se. Znal jste, zajisté, starého pana Slotera. Jeden z nejbohatších mužů našeho městečka.
2: Ano, ale nabyl prý svého jmění nepříliš čistými způsoby.
3: Snad, ale o to teď nejde. Slotar včera zemřel, jak patrně víte, a jmění po něm zůstalo.
5: Musím říci, že zpráva o Slotarově úmrtí mě nijak nepřekvapila. Vědělo se přece, že trpí nevyléčitelnou chorobou. Bylo to tak říkajíc veřejným tajemstvím.
3: Ano, to jistě. Nejde také o jeho úmrtí. To bylo nadevší pochybnost přirozené. Skonal v nemocnici pod odborným dohledem lékařů.
4: Jde o to dědictví, Watsone?
2: Dědit bude jeho vnuk Humphrey, nemýlím-li se.
3: Právě, že se mýlíte. Tohle by si ovšem myslel každý, že dědit bude Humphrey.
4: Však je to jediný žijící Slotarův přímý příbuzný.
3: Jenže pak se ukázalo, že dědit bude kdosi. Úplně jiný. Vzdálená Slotarova neteř Beatrice. Provdaná Griffithová.
2: No což, je to snad překvapivé, ale nikterak to neodporuje britským zákonům. Byla-li sepsána v tom smyslu platná závěť?
3: Byla sepsána. Jenže.
2: Pak je to jasné a nezvratné.
3: Není, Holmesi.
2: Jak to? Je snad závěť z nějakých důvodů neplatná?
3: Byla by platná. Byla-li by vůbec. Jenže ona není.
2: No, chcete mi snad poněkud krkolomně naznačit, že se ztratila?
3: Částečně, abych tak řekl.
2: A dejte pokoj. Jak se může ztratit částečně? Nebyla snad řádně uložena u notáře?
3: Ve dvou zapečetěných obalkách. V sejfu. Dnes byla úředně otevřena. A představte si, Holmesi, že v ní nic nebylo.
2: Ztratila se snad ze zapečetěné obálky, to zní vskutku neuvěřitelně.
3: To ne. Papír v ní byl, ale ten papír byl naprosto prázdný.
2: To už zní lépe. Na papíru nebylo tedy vůbec nic?
3: Nic. Kromě podpisu pana Griffise, abych byl přesný.
2: Kde ten se tam vzal?
3: Pan Griffis podepisoval závěť jako svědek.
2: Aha. A druhý svědek?
3: Jakýsi George Black, zahradník ze sousedství.
2: A jeho podpis na prázdném listu není?
3: Nikoli.
2: Kdy byla závěť sepsána?
3: Asi před půl rokem.
2: Mm-hmm. Pan Griffith svůj podpis poznal?
3: Bezpečně jej identifikoval jako vlastní podpis. A také on i zahradník Black potvrdili místo přísežně, že v závěti již podepisovali, byla jako jediná dědička označena stečná Beatrice. Jenže to ovšem není soudně nic platné.
2: Slečna Beatrice, říkáte. Jenže ona se mezi tím provdala za pana Griffise, že?
3: Oženil se s Beatrice. Asi před 4 měsíci. Víte, Holmesi, slyšel jsem již lecos o všelijakých tajných inkoustech, které jsou připsaní neviditelné a teprve později se objeví po zahřátí papíru, nebo tak nějak. ale aby zmizel text, napsaný řádně, obyčejným inkoustem. A navíc, aby z celého toho textu zůstalo právě jen jediné slovo. Ne, to si nedovedu vysvětlit.
2: Nevadí, vysvětlím to za vás.
3: Vy byste to dokázal.
2: Pokusím se. Sezvěte si do své úřadovny oba svědky a notáře. Já si jen něco připravím a přijedu tam za vámi. Řekněte nám tedy, pane Bleku, pěkně po pořádku, jak to tenkrát bylo.
6: Inu, přesazoval jsem zrovna salát. Byl jsem celý upatlaný z hlíny, když pro mě přiběhl Sloterův sluha, že se mám i hned dostavit k jeho pánovi.
2: Tedy naprosto nečekaně?
6: No, tak nečekané to zas nebylo. Pan Sloter mě už předtím žádal, abych mu byl k dispozici jako svědek při podpisu nové závěti. Dal mi za to libru. Měl jsem být kdykoliv připraven, že pro mne pošle.
2: Podepsal jste se Sloterovým plnicím perem, vidíte?
6: Ovšem, nenosím přece při sobě pero.
2: Pravda. A teď vy, pane Griffithy, co nám můžete k tomu říci?
7: Obávám se, že nic, co by vysvětlilo tu zpropadenou záhadu. Byl jsem u pana Slotera stran přípravy k nastávající svatbě a on mě požádal, abych podepsal jeho novou závěť jako svědek.
2: Takže jste viděl, že odkazuje veškeré své jmění vzdálené neteři Beatrici, vaší nastávající choti.
7: Přirozeně. Zřejmě si přál, abych to viděl.
2: Zřejmě. Podepsal jste se svým vlastním perem?
7: Ano.
2: Proč?
7: No přece, každý se raději podepisuje vlastním perem, ne? Ostatně Slotr mi ani své péro nenabídl.
2: Máte pravdu. Co bylo dál?
7: Dostavil se zahradník Black, nevím proč právě on. Podepsal se jako druhý svědek. Pan Slotr vložil závěť do obálky a hned jsme ji zavezli zde k panu notáři k uložení.
2: A vy, pane notáři, jak jste postupoval?
8: Obvyklým způsobem.
2: Považujete tedy za vyloučeno, že by mohl někdo vyměnit obsah obálky?
8: Zcela vyloučeno.
2: Řeknu vám nyní, kam se poděl text oné závěti. Upozorňuji vás ovšem, pane Griffithy, že text je nenávratně pryč. A vaše naděje také.
7: To přece není možné.
2: Sloter psal tu závěť před vašima očima?
7: Ano, ale...
2: Nezdálo se vám, že dělá příliš velké mezery mezi řádky?
7: Připadalo mi to poněkud divné. Co však to má společného se záhadným zmizením textu?
2: Se zmizením snad ani ne. Pan Sloter totiž neměl ve svém plnicím peru obyčejný inkoust. Dnes tenhle trik už málo kdo zná, protože se píše převážně jen kuličkovými pery, věčnými tuškami a nastrojích. Ale za mých mladých let znal tento primitivní mizející inkoust každý školák. To ze zkrátka do roztoku škrobu ve vodě kápne trocha jodové tinktury, vznikne tmavomodrá tekutina, již se dá docela dobře psát. Na první pohled ji nerozeznáte od běžného inkoustu, jenže za pár dní písmo úplně a nenávratně mizí.
9: A hrome! Již si vzpomínám.
2: Ovšem, však jsme stejná generace. Jodová tinktura je vlastně lihový roztok jodu, vidíte? A jod, jak známo z učebnic, ochotně sublimuje. To jest, proměňuje se při pomalém zahřívání přímo v pár. A písmo se, abych tak řekl, doslova vypaří. Jednoduché a vtipné.
9: Ten rošťák. On mě takhle doběhl, ten prokletý starý vyděrač.
2: Ne tak zhurta, Griffithy. Vyděrači jsou v tomhle případě vlastně dva.
7: Jak tomu mám rozumět?
2: Rozumějte tomu tak, že ten druhý vyděrač jste vy.
9: Ale to je nehoráznost.
2: To je logický závěr. Proč jinak by Slotr sepisoval před vámi závěť, která má počase sama zmizet a ztratit platnost? Ano. Sloter byl nepochybně lichvář, vyděrač a já nevím, co ještě. A vy jste to o něm věděl, Griffithy. Měl jste proti němu dokonce i jakési pádné důkazy. A tak jste ho donutil, aby sepsal novou závěť ve prospěch své neteře, kterou jste si hodlal vzít za ženu, tedy vlastně ve svůj prospěch.
7: Nesmysl. V takovém případě bych si přece klidně mohl vynutit sepsání závěti přímo ve svůj prospěch na své jméno.
2: On, tak hloupý zas nejste. Bylo by to jistě příliš nápadné, kdyby Slaughter odkázal své jméno.

0: vodě. Pane notáři, půjčte mi laskavě ten papír. Ano, děkuji. A teď se dobře dívejte, pánové. Přetřu papír tímto roztokem.
1: Oh, písmo? Skutečně. Písmo se objevuje.
2: Ale to není...
0: Ano, to opravdu není to, co jste čekal, Griffithy, že? No, již je to docela dobře čitelné. Prosím, Watsone, přečtěte to.
1: Pravá závěť je v mém domácím sejfu. Ten, kdo je podepsán na tomto papíru, je sprostý vyděrač.
0: A podepsán jste tu pouze vy, Griffithy. Zadržte ho, inspektore.
1: Stále nechápu, Holmesi, jak jste přišel na ten nápad s tajným písmem. Já bych býval řekl, že tím vysvětlením zmizelého textu je celá věc naprosto objasněna.
0: Ty velké mezery mezi řádky, o nichž byla řeč, mi vnukly správnou myšlenku. Je v tom sympatetický.
1: Říká se sympatický, Holmesi, ale opravdu nechápu, co by na této historii plné podvodů a vyděračů mohlo být sympatického.
0: Nikoli sympatického, ale sympatetického. Nepřeřekl jsem se, buďte bez obav. Je to sympatetický inkoust, řekl jsem si. Mezi těmi zmizelými řádky musí ještě být jiný text, psaný sympatetickým inkoustem, tak se totiž říká o něm tajným inkoustům, jak vy je nazýváte. Písmo jimi psané je neviditelné a lze je přečíst až poté, co se potře jistou chemikálií. Někdy také lze sympatetický inkoust vyvolávat pouhým teplem. Zkrátka, v podstatě jsou to bezbarvé roztoky, které s roztokem jiné látky dávají barevnou, nerozpustnou sloučeninu.
1: Ale takových tajných inkoustů je přece mnoho. Jak to, že jste připadl hned na ten pravý?
0: Neboštík Slotr nám přece zanechal jakési vodítko. Proč myslíte, že si zvolil jako druhého svědka právě onoho Bleka, zahradníka ze sousedního domu?
1: To opravdu nevím.
0: Předpokládá samozřejmě, že po otevření závěti vznikne poprask. Jistě bude nápadné, že zmizel celý text kromě jednoho podpisu. Bude se zjišťovat, kdo byl druhý svědek, a tu se přijde na pozoruhodnou shodu okolností. Podle hesla chytrému na pověz.
1: Mně to tedy neříká vůbec nic.
0: No, ano. Sympatetických inkoustů je jistě víc druhů, avšak jen málo jich dává po vyvolání černé písmo. U ostatních to bývá písmo modré, zelené, červené, žluté, jenže jako druhý svědek nebyl podepsán například Slaughterův zahradník Brown, nýbrž jiný zahradník jménem Black, vidíte?
1: Ano, tedy černý.
0: Správně. A k tomu je zaměstnán u kolonela Herbise. Neříká vám to nic?
1: Lituji, ale neříká.
0: Tak tedy, zahradník u Herbise. Každému přece musí hned přijít na mysl herbicidy, ne?
1: Aha, chemické přípravky k hubení plevelů.
0: Správně. A jedním z nejznámějších a nejstarších herbicidů je přece skalice zelená. Tedy jinak řečeno síran železnatý. A právě síran železnatý se užívá k výrobě jednoho sympatetického inkoustu, který dává černé písmo. Není to snad dostatečně průhledné?
1: Opravdu.
0: Ale nebuďte směšný, Watsone. K rozluštění tohoto případu přece nebylo zapotřebí žádného mimořádného chemického vzdělání. K tomu úplně stačily základní vědomosti ze školské chemie.
1: Běžné školské poučky. Pravda, jenže už je to dávno.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.